0: Český rozhlas Dvojka.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc předtím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Hmm. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlů zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím, to ale uvidím, jestli budu mít čas dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tančníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí. Tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom najednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mý choreografie, například z doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubjani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec v Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší takový veliký, svalnatý a ten když vyskočí, tak prostě to je efekt. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu, všichni říkají, že to je nádherné město, já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o, třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát.

0: Český rozhlas dvojka.
1: Říkal jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
2: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem přišel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nurajev v Paříži a mě se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s něma i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že za mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
1: Lákalo vás někdy třeba učit?
2: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, kteří chci, aby něco prostě tomu dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku. Jako prostě jsem neviděl kluka, který takhle má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
1: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
2: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet,

0: A to už je potom sportovní gymnastika, což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá, takže jsem strašně rád.
1: No.
0: Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
1: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
0: To je strašně těžká otázka. Ani na to nedovedu odpovědět. Ale určitě jsou to ty technologie, ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jino to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná, že to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere. No.
1: Je takový přetlak všeho.
0: Možná, možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
1: Říká Jiří Bubeníček.

0: dokola.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
3: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národním divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak to hodí

0: Pak to nezasáhne tak, jako že jde domů a zapomene na to, ale zasáhne ho to u těch kořenů, u té duše a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho, v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnost tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistoval Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dává šance tyhle mladým choreografům, až se z nich staly vlastně legendy. No.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá ta práce choreografa?
0: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet Korsár, to je velice klasický krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštím si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem tam třeba 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný růží sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní. Je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdnej. A nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
0: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tomu tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Já mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba Jiří Kilián měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhle tu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidějí, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba mám nějaké zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, nebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: To jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli. Nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, takhle schytně. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představoval, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víc. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovýhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být nejvyšší a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovýhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat. Já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejednou jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty etoile nebo první solisti mají vlastně ve smlouvě, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, ale pak tak smlouva končí. A tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem si řekl, teď mi to ještě šlo, konec 42.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
2: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju. Být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat. No. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
2: Já mám takový jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční celá práce, když začínáte od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná z začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme furt měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem se uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže z začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná. Jo? Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě. Ale tenkrát jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi, že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro pokaždý, když tvoříte nový balet, to je vždycky, jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se vládnu a už je jenom pár týdnů a vůbec to prostě, a pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra a když se to povede, tak máte krásný pocity, anebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla, to je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř, to můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, anebo všechno pokazit můžete taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správný lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět tak jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera, se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatného si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydit se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jako, že vždycky to může změnit. Teda do té premiéry, no. Pak většinou odjedu a už je to jenom jejich, potom ten balet, nebo to dílo patří tomu divadlu na pár let.
1: To musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct
2: je to,
1: si,
2: no.
1: už ne.
2: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkal, 3 děti máte, 4?
1: 4.
2: 4. A to je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty 2 poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy, někdy to trvá rok, nebo například proces odkavky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to dá dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli. a najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo. Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete jenom ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako choreograf celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut. Protože já jsem vlastně v té přítomnosti. Já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak, jako říct tu, i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někde, no.
1: Pustit to do světa.
2: No, bohužel, no.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Čtete si potom třeba kritiky, reakce na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako
2: to
1: zapomene.
2: Potom vlastně zvláštní. Práce se s vaším egem a musíte si uvědomit, to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu, co nejvíc času můžu, o svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
1: A k tomuhle umění té práci se sebou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy si třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že si člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
2: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil, nevím, 75 baletů, takže začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celý tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lístky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne a prostě s tím se musíte smířit. Jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
2: Mám. Já mám v počítači takovou jakoby složku, tam si vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli se přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít teď čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času asi jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
2: Tak úplně z toho biologického hlediska, když se budou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit, nebo něco změnit, nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Folková pohlazení.
4: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lang.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ale kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

0: Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Já ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.
1: Začíná léto a třešně zrajou.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbilo. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítě Troníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Říká, že výzva je všechno, co právě dělá, a že pro novináře je důležitá pokora. Jiří Václavek, zajímá mě úsměv i hlasitý smích ve studiu i v životě a taky momenty, kdy se člověk neubrání slzám. Momenty, ve kterých dochází trpělivost něco vysvětlovat a taky způsob, jak se postavit lži. Dotkneme se i tolik diskutované vyváženosti. A nejenom to. A ptát se budu na radosti i strasti osobnosti veřejně známé, starosti a strasti vyplývající z moderátorské profese i na témata, která jsou pro Jiřího zásadní a na která se velmi dobře a důkladně připravuje. Mluvila jsem o starostech a strastech, budeme ale samozřejmě mluvit i o radostech, které to všechno musí pěkně rámovat. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Pochází z Brna, vystudoval historii a klasickou filologii na Masarykově univerzitě v Brně a poté práva. Už během nich se Záskokem za kamarádku dostal do České televize v Brně. Psal se rok 1999 a zůstal doteď. Jiří, ahoj.
1: Ahoj, Alenko, děkuji za pozvání.
0: Známe se čtvrtstoletí, máme kanceláře, které mají společnou stěnu, takže jsme sousedé, pracovní sousedé, a troufám si říct, že jsme i velmi blízcí přátelé. Určitě tykáme. No,
1: určitě jsme a jsem za to moc rád.
0: Ona věta, děkuji za pozvání. Kolikrát myslíš, že už jsi v životě od svých hostů slyšel?
1: Určitě hodněkrát. Nedokázal bych to spočítat, ale možná je zásadní ten trend. Mám takový pocit, že v poslední době tu větu slýchám méně a méně. Možná s horším a horším společenským naladěním, možná kvůli tomu, jaké spektrum hostů chodí do mých pořadů, tak se přiznám, že ten trend je spíš klesající než stoupající. Možná bych se měl zamyslet.
0: Minimálně tam možná nebude tolik upřímnosti, která tam je. Stihneš jí v tom vypětí postřehnout? Stihneš vlastně pracovat i s tím druhým člověkem, stejně tak, jako když mluvíš s partnerem?
1: Mnohdy ano, mnohdy ne. Přiznám se, že tuto ambici úplně nemám politiku. Nechci příliš rezignovat, ale myslím si, že to je kategorie, se kterou v těch politických rozhovorech asi není možné úplně počítat, ale stoprocentně tu ambici mám u hostů z sociální oblasti, z hostů z kulturní oblasti, hostů, kteří mají říct mnoho z jiných oblastí, než je politika. Tak tam opravdu čím opravdovější, upřímnější, tak lepší, a tím ta opravdovost z druhé strany mě velmi zajímá. A myslím si ale, že je podmíněná i mojí opravdovostí. Že proto, aby ta druhá strana byla opravdová, to je vlastně možná i v tom životě to samé, tak i v těchto rozhovorech se snažím, abych to byl já, abych se ptal já nikoliv jako moderátor, ale já jako Jiří Václavek na to, co mě zajímá, a dával do toho rozhovoru po kapkách možná i něco ze sebe.
0: Je třeba rozlišit čtení zpráv a vedení rozhovoru. To jsou dvě úplně naprosto odlišné disciplíny. Předpokládám, že v tom vedení rozhovoru je ti lépe, že?
1: Je to moje práce, je to něco, co mě možná baví daleko více než to prosté čtení zpráv. Troufám si tvrdit, že mi to jde i lépe než to prosté čtení zpráv. A protože nejčastěji jsou to opravdu ty politické rozhovory, tak se snažím nasávat neustále číst, neustále vstřebávat, neustále být v obraze. Konec konců to je denní chléb kohokoliv, koho by si z naší branže tady naproti sobě posadila. Ale s postupem času zjišťuju, že zárukou úspěchu, krom toho nasávání informací a snahy pochopit a poskládat si ty informace do nějaké celkové mozaiky, je ptát se na to, co mě zajímá i v tom politickém rozhovoru, a s tím stylem, který mě zajímá. To znamená ptát se, jako bych se ptal někoho ze sousedství, jako bych se ptal někoho, koho znám. Ono je to potom autentičtější. Možná se trochu popírám s tím, co jsem říkal před chvílí. Opravdu v politických rozhovorech mi nejde o opravdovost toho druhého, ale i tady je důležité, abych se ptal hlavně na to, co mě zajímá, a stylem, který je mi vlastní.
0: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.

0: Hostem v Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jsem za to moc ráda a děkuji. Tvoje příprava na každý rozhovor je velmi profesionální. I tvoje pohyby po studiu, tvoje soustředění se na toho, kdo ti odpovídá a na to, co vlastně se bude odehrávat dál, protože ty musíš být o dva kroky napřed a nikdy ne o jeden pozadu jako moderátor a je to velmi obtížné. Řekni mi situace, kdy jsi byl nechtěně být perfektně připraven o krok zpátky.
1: Ono je důležité obecně být opravdu jako dobře připravený, ale být připravený tak, aby si neodříkávala otrocky to, co jsi připravila od A až do Z, ale aby si to téma obsáhla natolik, že ať se ten rozhovor uhne, kam se uhne, tak musíš sledovat hlavně, aby se posouval co možná nejvíc zajímavě. Jsou ale obory, na které se můžeš připravit sebe líp, ale nikdy v nich prostě nebudeš dobrá a tam se může stát to, co říkáš, že seš o dva, tři kroky zpátky a musím přiznat, že se mi to stalo celkem nedávno, kdy jsem dělal rozhovor s bývalým zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem

0: to na venech nebylo moc poznat, ale byl jsem trochu v úzkých. Politici čím dále častěji chtějí, aby si byla o 2-3 kroky pozadu, aby se ten rozhovor roztočil někam jinam. A čeho si teda všímám v poslední době stále častěji, tak roste bohužel agresivita, verbální agresivita politických respondentů, což tak dřív nebylo. A je to nová situace, na kterou se moderátor, zvláště ve veřejnoprávním médiu, musí připravit a především i v takovou situaci zachovat klid a nenechat se vyprovokovat, zareagovat adekvátně, ale ne přes příliš zachovat klid.
1: Zachovat emoci uvnitř a navenek vypustit jenom tu adekvátní reakci.
0: Což je mimochodem součást toho, o čem ještě budeme mluvit, je vyváženosti, neutrálnosti. To není jenom obsah, to je i ta forma, kterou při tom moderování moderátor používá.
1: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes můj kolega z České televize, novinář, moderátor Jiří Václavek. Abychom navodili atmosféru této části, chci se zeptat, kdy jsi nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého? Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením?
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, to jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
2: Snažím se, samozřejmě mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
1: že bych musel
2: opravovat téměř každou větu. A to nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá. Tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte. To je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
1: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to správně.
2: Probudí se moje katolická duše.
1: No jasně, řekl to velmi pregnantně, já okolo toho šlapala.
2: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde, občas ne.

0: Mým hostem v Záletech je dnes novinář, moderátor, můj kolega Jiří Václavek. Jak moc si můžeme dovolit zajít do tvého soukromí?
1: Jak budeš chtít. Kdo si říkal, ptejte se mě, na co chcete.
0: A já vám na co chci odpovím. Byl to pan Horníček, ano, tuhle větu mám velmi ráda a docela často ji používám. Mluvil jsi o víře, je to nejsilnější, co tě životem provází?
1: Rozhodně, i když musím říct, že nikoliv ve všech etapách mého života, protože já jsem konvertita, obrátil jsem se, nebo začal jsem věřit v takových těch klíčových letech puberty, od té doby pro mě víra, Bůh začaly být velmi, velmi zásadní, ale posléze v další etapy svého života z různých důvodů jsem třeba byl zásadněji vlažnější a odklonil jsem se, opět vrátil, takže není to konstanta, ale jsem moc rád, že minimálně posledních 6, 7, 8 let se snažím tou cestou víry jít dál a dál. Je to pro mě nejpodstatnější vztah s Bohem a snaha nějaké etické věci vsunout, aplikovat do svého života, opět s menším či větším úspěchem.
0: Říkáš to velmi skromně. O to upřímněji to já vnímám.
1: A víš, co je pro mě nejzásadnější? To vědomí, že ať udělám, co udělám, tak Pán Bůh odpouští. Můžeš udělat cokoliv špatně, ale máš vždycky šanci začít znovu. To je neskutečná velkorysost, která nás neskutečným způsobem přesahuje. A čím jsem starší a čím si víc uvědomuju to, že dělám chyby, to, že především opakuju stále ty stejné chyby, tak to je pro mě důvodem neskutečné vděčnosti. Kdo ti to zlídí dál?
0: No, a na to jsem se právě chtěla zeptat. Ano, nenadarmo se říká, že odpouštět je božské. Jak se to naučit pro běžný život?
1: Je to spíš taková meta, ke které je možná se více či méně přiblížit a ne vždycky se to daří, ale důležité je to směřování nějakému cíli. To vlastně říkal i svatý Pavel, dobrý běh jsem, mám za sebou. A příliš se třeba nezastavovat u chyb. Stalo se, uvědomuji si to, nechci se jich dopouštět znovu, to je taky důležité a jdu dál.
0: Zkouším se poučit.
1: Já to taky zkouším. Nechci, aby to působilo přezbožněle, protože ne. Potom, když mě někdo třeba někde potká na ulici, tak nemůžu garantovat, že mě nepotká v situaci, která je v hrubé disproporci s tím, o čem teď mluvím, ale to jsou ty chyby a ty pády znovu a znovu následované, když si člověk uvědomí, že udělal chybu, to je podstatné tím odpuštěním z hůry.
0: Chtělo by se mi říct, že by bylo fajn, kdyby byla víra tak trochu zárukou osobní spokojenosti. Ale ono to tak vlastně vždycky není, viď? A osobního smíření a osobního sebepochopení se.
1: To není její podstata. Podstata, alespoň v tom křesťanském pojetí, je ta, z mého pohledu, že byť se ti děje v životě co nejhoršího, nebo dějí se ti nepříjemné věci, tak ta víra dává smysl, protože alespoň v křesťanském pojetí tu byl někdo, Ježíš, který prošel, byť byl nevinný, prošel tím, že se mu vysmívali, tím, že ho zabili, a to mi dává smysl, že i ty moje útrapy, že i to, když se mi nedaří, to, když se potýkám s nějakými bolestmi, takže v tom nejsem sám. Že tady někdo, kdo tím prošel bez jakékoliv viny a o koho se mohu opřít. A to je pro mě podstatné. Není smyslem víry být šťastný ve všech situacích tady, ale pochopit ty situace, kdy se ti fakt nedá.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Je mi velkým potěšením, že dnes v záletovém rozhovoru mohu mluvit s Jirkou Václavkem. Jsou momenty, kdy ve studiu se člověk neubrání slzám, neubrání se ani hlasitému smíchu, případně úsměvu anebo obráceným ústům, jako tomu obrácenému smajlíku. Můžeme projít tyhle momenty z tvojí práce, kdy jsi se například neubránil slzám?
2: To si pamatuju úplně přesně. A myslím si, že to bylo silné pro všechny začátek války na Ukrajině. Něco, co jsme tady v takové blízkosti nezažili v únoru 2022. Bombardování Charkova. Myslím si, že to bylo takového 24. možná 25. února. Rozhovor s paní, která byla přímo v tom Charkově, která to popisovala, která to zažila. A to se mi podlomil hlas. To jsme opravdu vytryskli slzy. Myslím, že to naštěstí nebylo vidět. A možná to naštěstí je špatné slovo. Já si myslím, že ta emoce prostě patří k té situaci. Nejsme stroje, jsme lidi a mluvíme o něčem, co je strašlivé. A kde tato emoce, toto vyjádření je zcela na místě. Myslím, že něco podobného se stalo naší kolegyni Janě Peroutkové v Událostech, možná o týden, o dva později a obrovský v tom rozumím. No a ten smích, to si pamatuju, když jsme vysílali ranní Studio 6 a bylo to možná dané i tím, že jsme byli skvělá parta, že jsme si rozuměli, že nás tam bylo víc, že nás spojovalo to ranní vstávání. No a ráno, když se člověk úplně moc nevyspí, kdy ta zátěž je přeci jenom velká, tak ten smích byl takový příjemný únik a že jsme se smáli leccčemus. Já si pamatuju, že jsme se s Jelkou odbourali u nějakého headlineu, který byl o tehdejším premiérovi Petrovi Nečasovi a byly pod to špatně nastříhané podkresové obrázky, takže u slova Petr Nečas se na obraze objevil v zoologické zahradě takový krásný lední medvěd a to nás slušně odbouralo na následujících 5 minut. Vzpomínám si, že jsme v tom ranním studiu 6 dělali rozhovor s nějakým vojákem, který si zapomněl vypnout svůj mobilní telefon, který mu během toho rozhovoru začal zvonit a protože nejspíš měl ten vojenský reflex, tak namísto toho, aby ten telefon vypnul, tak ho odhodil jako granát do rohu studia a to nás rozesmálo taky na hodně dlouhou dobu.
1: Moment, kdy ti dochází trpělivost.
2: Když někdo neodpovídá, opakovaně neodpovídá, zjevně uhýbá, zjevně odvádí pozornost někam jinam, typicky politické rozhovory. A to je moment, kdy si musím dávat pozor na to, abych vedle toho opakovaného vracení se k původní otázce, abych nezesiloval v hlase tu naléhavost. Ta naléhavost potom logicky působí tak, že divák začne fandit druhé straně. A ta naléhavost potom, byť z dobrého důvodu, ale ta naléhavost potom může působit zaujatě. To je občas můj kámen úrazu a musím si na to dávat pozor. Ale ta naléhavost, důvod té naléhavosti nikdy není v tom, že by mi ten respondent na druhé straně byl nesympatický, nebo že by ho nesnášel, ale jednoduše jenom proto, že uhýbá, neodpovídá a nechce odpovídat.
1: Ono umění vstoupit do řeči, když se opakuje pořád dokola to samé, další velké téma.
2: Je to obrovské vyvažování a nebo naopak obrovské míchání toho koktejlu a žádná situace podle mě není opakovatelná. Takže máš zkušenosti, jak s tím zacházet, ale nikdy nemáš jistotu, že se ti to podaří. Vždycky je toto míchání toho koktejlu u každého rozhovoru zvlášť.
1: Jiří Václavek, posloucháte Zálety.

0: V Záletech dnes moc ráda mluvím s kolegou Jiřím Václavkem. Jiří, na co nejabsurdnějšího si v životě myslel během vysílání?
1: No, teď se mě zaskočil.
0: Jakože si odeběhl úplně jenom a jako řešil, nevím, večer nemáme rohlíky, zítra musím...
1: Já se přiznám, že možná mě, v tom mě znáš taky, že jsem bohužel perfekcionista, co se týče úklidu a velmi mě rozhazuje, když v mém bytě je nějaká nedokonalost, což je celkem denní chléb, protože nic nemůže být dokonalého, nicméně. Mojí achilovou patou jsou prasklinky na stropě, které z duše nenávidím. A když se taková prasklinka na stropě v mém bytě udělá, já si ji všimnu se svými 7 dioptriemi, tak jsem schopný během rozhovoru v televizi se přistihnout, že mé myšlenky odbíhají k prasklince na stropě, kterou budu muset nějakým jemným tmelem opravit, aby to opět bylo aspoň trochu dokonale.
0: Teď otázka od umělé inteligence. Jiří, jako moderátor zpravodajství trávíte dny kladením otázek a hledáním faktů v chaosu událostí. Existuje v tom dnešním světě jedna věc, kterou jste vlastně rád, že na ně neznáte odpověď. A zůstává pro vás i při všech těch rozhovorech tajemstvím?
1: Ono to možná bude znít jako banalita, ale myslím si, že tajemstvím vždycky byl, je a bude život. Že o něm můžeme mluvit od A do Z, rozebírat ho z různých úhlů pohledu, ale tu podstatu neodhalíme a nepochopíme ve všech souvislostech a v celistvosti.
0: No, jsou momenty, kdy ticho je nejlepší odpovědí, vnímejme ho, rovnejme si ho v sobě a zároveň si tvořme prostor, abychom mohli naslouchat druhým. Mě moc těšilo, že jsem dnes mohla naslouchat Jiřímu Václavkovi. Jiří, moc krát děkuju.
1: Lenko, já děkuju, že jsem mohla naslouchat tvým otázkám. Děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme oba vám všem.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Sněmovna se začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Jich Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Dnes bude jasno nebo polojasno, postupně oblačno, ojediněle přihánky, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje také koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
2: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
0: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Jich Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Podle systému EMSC mělo sílu 6,2 stupňů. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, píší agentury. Zatím není jasné, zda způsobil škody nebo nějaké oběti. Podle aktualizovaných informací EMSC se epicentrum zemětřesení nacházelo v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu, uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími třemi levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už třetí funkční období v řadě. Dánové o složení vlády a parlamentu rozhodovali v březnu. Americký prezident Donald Trump tehdy opakovaně prohlašoval, že by se Spojené státy měly zmocnit Grónska, které je autonomní součástí Dánského království.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, postupně čekáme oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky a později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne. Ojediněle se zde vyskytne déšť nebo přehánky, někde i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
1: Doprava.
0: Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je za Benešovicemi uzavřená kvůli vyprošťování nákladního auta. Jezdí se po náhradní trase z exitu 119 na silnici 605 a po silnici 199 k nájezdu na dálnici u průmyslové zóny. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. A silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna už je v Buchlovských horách průjezdná kyvadlově. Mezi Buchlovicemi a Stupavou odstraňují následky požáru nákladního auta. Místem se projíždí kyvadlově jedním pruhem. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. A teď už vaše ráno na Dvojce a Vláďa Slezák.
4: Krásné dobré ráno všem, co vstáváte v úterý 2. června s námi, tedy s Dvojkou a Jarmilům, speciálně právě proto, že dnes v kalendáři mají svůj svátek a teď je tu Horehronie a Kristýna a přání dobrého rána.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Krásné dobré ráno, to bylo Horehroní, krásná oblast, a to na Slovensku, a to společně s Kristýnou. Teď už pokračujeme dál, tentokrát s českými novinami. Výherce 2 miliard 911 milionů korun v Eurojackpotu z minulého úterý se sázkové společnosti Allwyn nepřihlásil. Ta ale jeho identitu zná a kontaktovala jej. Jeho výhra ho katapultuje mezi nejbohatší Čechy. A to i přesto, že si z ní napřed stát strhne tučnou daň. Na elitní skupinu boháčů to však stačit nebude. Tak o tom píše dnešní Právo. Češi pí méně piva, nahrazují ho nealkem. Největší výrobce točené malinovky staví novou továrnu. Tak o tom jsou dnešní Hospodářské noviny. No a skupina Jelen odstartuje koncerty 5. a 6. června v pražských Žlutých lázních putovní rodinný festival Jelenfest 2026, v rámci něhož pro své fanoušky všech generací chystá bohatý program. A jako pozvánku natočila kapela Předělávku písně Toulaví zpěváci od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Tak o tom je dnešní Mladá fronta dnes.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má být teplejší den, zpočátku bude jasno až polojasno, později přeháňky a nejvyšší teploty až 26 stupňů.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

0: Děkuju ti.
1: Posloucháte Dvojku. Mimochodem podíváme se do historie dnešního dne. Třeba v roce 1896 Giulomo Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález a to bylo rádio. První návrh na pražské metro podal městský radě obchodník Ladislav Rot. Bylo to už v roce 1898. V Evropě v té době mělo metro jen Londýn a Budapešť a že v Praze bude podzemka, tak to bylo rozhodnuto v tento den v roce 1965. Teď už je tu Hanka Zagorová a drupy a setkání. Hezké dobré ráno.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno, poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. V úvodním kole by dnes sněmovna mohla projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáváním v prvním čtení je také koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště. O nové armádní koncepci nebo mandátu na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře má dnes jednat premiér Andrej Babiš s ANO s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Setkání je plánováno bez výstupu pro média. O armádní koncepci jednali společně už v květnu. Předseda vlády tehdy novinářům řekl, že k ní má několik připomínek. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. Prezident také plánuje výšlap na svatý Hostýn na Kroměřížsku. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Ministerstvo zahraničí dnes ve spolupráci s fotbalovou asociací České republiky a ministrem pro sport představí praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do Spojených států, Kanady a Mexika. Lidé by měli od úřadu dostat aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny. Turnaj se koná od 11. června do 19. července.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude dnes jasno nebo polojasno, postupně čekáme oblačno, zejména na severovýchodě výjimečně přehánky, k večeru se zatáhne v jihozápadní polovině Čech a vyskytne se místy déšť nebo přehánky, teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
2: Doprava.
1: Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená za Benešovicemi. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto z příkopu. Policie odklání provoz na exitu 119, objíždí se po souběžné silnici přes Holostřevy a Malovice k nájezdu na kilometr 128 u průmyslové zóny. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost také za Berounem. Za odbočkou na Králův dvůr na 26. kilometru pojedete kolem porouchaného autobusu a na silnici 50 u Uherského hradiště do Brna likvidují následky požáru kamionu v Buchlovských horách. Mezi Buchlovicemi a Stupavou se v místě zásahu hasičů projíždí kyvadlově, tvoří se tam kratší kolony. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Vláďovi Slezákovi.
3: Pěkné dobré ráno. Chovatelům zooparku Zájezd na Kladensku se podařilo vylíhnout mládě orla Savanového. Zřejmě jde o první úspěšný odchov v Evropě. Jak takový orel vůbec vypadá a proč se v zoo vyskytuje jenom vzácně, tak už za chvíli se do zooparku Zájezd ve vysílání vydáme, a to v úterý 2. června. Jarmilům přejeme všechno nej a posíláme Helenu Vondráčkovou a sladké mámení. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Sladké mámení na dvojce. Hezké dobré ráno. Tento dravec obvykle snáší dvě vejce, druhé ale slouží spíš jako pojistka. A pokud se první mládě vylíhne zdravé a silné, obvykle druhorozeného sourozence zabije. Řeč je o orlu savanovém. Nově ho odchoval zoopark Zájezd na Kladensku.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů v savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po 4 pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na 5. pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že ten druh snáší až 2 vejce, ale my vlastně tady za těch 5 pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o 1 vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test určitě dělat budeme.
2: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, čeká nás teplejší den, zpočátku bude jasno až polojasno ráno, místy s mlhami, postupně čekáme až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

0: Krásné dobré ráno, je 5:50 a my už teď máme pro radost něco od Haliny Pavlovské.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je 2. června a korunovace královny Alžběty II. Proběhla právě 2. června roku 1953 ve Westminster Abbey v Londýně. A já nikdy nezapomenu, jak jsem poprvé navštívila Londýn. Obdivovala jsem královské sídlo a řekla jsem naší průvodkyni. Ten plot je tak vysoký proto, aby do zahrady a do zámku nemohl nikdo proniknout, že? A průvodkyně řekla, ne, ten vysoký plot je tady proto, aby královně manžel, její výsost, princ Filip, nemohl utéct.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A za chvilku už Petra Janů a taky The Animals. Vláďa Slezák vám přeje krásný den. Za chvilku startuje i Ranní dvojka a další aktuální zprávy. Tak hezké dobré ráno.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten klub, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Jak lépe zajistit bezpečnost dětí u opatrovnických soudů, navrhuje úprava rozvodové novely. Mladá Boleslav si nechá změřit náklon věže zříceniny hradu Michalovice. Dnes bude zpočátku jasno nebo polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Opatrovnické soudy by mohly od nového roku povinně zjišťovat, jestli v rodině dítě nezažívalo násilí. Navrhuje to v úpravě rozvodové novely ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení také třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Odborníci by na sebe měli u soudu podle vedoucí dětského advokačního centra Locika Lindy Sokačové vzít odpovědnost a situaci vyhodnotit.
5: Protože pokud čtyřleté, pětileté, šestileté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního násilí, rozhodně ta kladná odpověď dítěte by neměla být důvodem, proč ten kontakt povolíme. Je tady také nutné nějaké to odborné posouzení.
3: Podobný návrh jako ministr Tejc podali také senátoři. I oni navrhují, aby nová pravidla platila od 1. ledna 2027. Zástupci vládní koalice ANO, SPD a motoristů se na pondělním jednání dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Novinářům to řekl předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dříve. Návrh nyní koalice pošle do legislativního procesu. Skupina ČES může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice si nechá změřit vedení Mladé Boleslavy. Chce se ujistit, jestli je už dříve zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Jednalo by se tak o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Pokračuje radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
6: Radní rozhodli o zadání nového posudku nakloněnosti Michalovické věže. Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. A zároveň musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milionu korun.
3: Právě necelý 1 milion korun stojí celá procedura zápisu do této knihy. Nynějším šampionem zapsaným v Guinnessově knize rekordů je věž kostelíka v německém Gauvenheimu. Ta má sklon 5,4 stupně. Anketu biatlonista roku vyhrála po druhé v kariéře Tereza Voborníková. V hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem 4x na stupních vítězů. Ocenění převzala Voborníková na gala večeru v Národním domě na Vinohradech.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Dnes má být zpočátku jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, postupně čekáme oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky a k večeru se v jihozápadní polovině Čech zatáhne ojediněle, se zde vyskytne déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 19.
4: Doprava.
3: Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Sjelo mimo vozovku, převáželo auta. Musí se tam kvůli němu i kácet stromy u dálnice a chvíli to potrvá. Sjíždějte na 119. kilometru. Na dálnici D1 hlavně na Moravě jsou mlhy a špatná viditelnost. Třeba v okolí Kroměříže, Hulína a také na D1 u Ostrovačic na 178. kilometru je mlhavo, tak jeďte opatrně. A na silnici 50 Uherského Hradiště do Brna likvidují následky požáru kamionu v Buchlovských horách. Mezi Buchlovicemi a Stupavou se v místě zásahu hasičů projíždí kyvadlově, tvoří se tam kratší kolony. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už je připraven Dalibor, Regina a Jakub. Začíná ranní dvojka.
4: Startuje ranní dvojka.
7: Ano, je to tady. Dobré ráno všem. Dnes je úterý 2. června. Regino, Jakube, dobrý den.
8: Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
7: Přišel nám e-mail, ve kterém je napsáno lidová veršovaná báchorka z Doudlebska, etnografického subregionu v jižních Čechách. A na konci tohoto e-mailu je napsáno, milí posluchači, PS, jestli to nepřečtete v vysílání, už nikdy si vás nepustím. Tak je to trošku agresivní, to si řekněme upřímně. A celá ta básnička má několik slok, přednese je tady naše dvorní básnířka paní Květoňová. Je to teda dost zvláštní, ale milí posluchači, myslím, že to je vzhledem k dnešnímu špeku nutné.
8: O Jájinkovi, Chytrolínovi a ctihodné paní Regině.
7: Ještě si nezačala, už jsem se urazil.
8: A bude to horší.
9: Tak už víme, kdo je Jájínek teda.
7: Přesně tak.
8: To je o Dádínkovi.
9: To víš, že
7: tak
9: jo.
7: To je ještě horší.
8: Rychle pusťte rádio, vypadá to na trio. Trochu jako v kovbojce, palba trojky na dvojce. Hle, dva statní rekové, na souboje špekové, bude to dnes velká hlína, Jájínka a Chytrolína. Kdo pak ty dva kluky hlídá, pomáhá a napovídá? Vysílání začíná, je tu paní Regina. Když seberou odvahu, vyrazí i za Prahu. A tak není překvapení, že potkali u Chebu profesora Doudlebu.
9: U Chebu.
8: Přes všechny své neřesti vysílají od česti. Špeky retro LPčka bývá celkem honička. Radost z toho nemáte, končí o 8:30.
9: To je ale hezký.
7: Je to krásný.
9: Rýmovačka.
8: Zdeněk.
7: Zdeněk.
8: Děkujeme, Zdeňku.
9: Zdeňku, já už vím špek.
7: Jak včera, puste si prosím vás včera vysílající Lubicu s Luchovou. Bavila se o olivofobii a pořád říkala hnus, to je hnus, je to hnus.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Tak, milí posluchači, ranní dvojka teď zadává ranní špek a Regina je z něj trošičku nervózní, tak já jí udělám radost, aby byla trošku klidnější.
2: Není špatně.
3: Tak nám bude taky?
2: Myslím, že jo. Dobrý den.
1: Soustřeď se.
2: Špatně.
1: Dnešní ranní špek prý je takový podivný.
2: Bude to takové vzpomínání na hodiny českého jazyka.
1: Mm-hmm. Ema má mísu.
2: Dál trošku.
1: My máme maso.
3: Vejš než labikář, vejš.
1: O, my se máme.
3: Radíme. Tak pojďme.
2: Na začátku to bude moc složitý, ale nebojte se, přes ty složitosti se přeneseme, překonáme je k tomu slovu divnému, které jsem dostala. Dobře. My totiž hledáme substantivum, které v dativu singuláru nabývá stejného tvaru jako verbum jiného významu, které splňuje níže popsané mluvnické kategorie. Takže
3: je to pružina.
2: Zjednodušeně řečeno, hledáme podstatné jméno, které ve třetím pádě jednotného čísla nabývá stejného tvaru jako sloveso jiného významu, které splňuje níže popsané mluvnické kategorie.
1: Stačí říct v dativu singuláru.
2: No, ty
3: no,
2: to tam bylo.
3: To říkala, no.
1: Já vím, já vím.
3: Já jsem se ptal jenom, jestli si to mám psát, tak myslím, že to bylo úplně zbytečné.
2: Teď pojďme k těm konkrétnostem. Jedná se o indikativ prezenta verba slovesné formy aktivní v první osobě singuláru aspektu imperfektivního, přičemž kvantita prvního vokálu se v některých dialektech protahuje z krátkého na dlouhý.
3: Mm-hmm.
2: Tak dál.
3: Zatím jsem si nezapsal nic, ani čárku.
1: Já se jdu projít.
3: Že jo, víš, že to nevá cedu.
1: No ale zadávej si tady, co
2: se
3: jde. Jdem do kanclu.
1: Bude, já
2: srozumitelně. Ty to máš tak rád tu češtinu.
1: Mám.
2: Máme co dočinění se slovesem vylučovat v přítomném čase oznamovacího způsobu rod činný, osoba první, číslo jednotné, vid nedokonavý. Přičemž v některých dialektech je první samohláska místo krátké dlouhá.
3: Vylučovat. Teď máš tu češtinu tak rád.
2: Uh-huh.
3: Já nesmí ale někdo kazit.
1: A vylučovat, začíná to na k?
2: Ne, je to takové expresivnější.
3: Ale jdeš na to dobře asi, no.
2: Jdeš na to dobře, proto je to zahaleno do těchto vznešených slov, protože to slovo je nevyslovitelné. To sloveso. To podstatné jméno, které hledáme, je podobné tomu slovesu právě v té třetí.
3: No, já bych to řekl slušně, no, kakat, ale...
2: No, takže vycházejí z toho...
3: Ne, to jsi nevymyslel, že ne, ne, to jsi tam nedal nikdy.
2: No, tak poslouchejte, teď už něco z jednoduššího okruhu. Znáte mě i z drogérie. Z lahviček proti lupům, vrázkám, proti pigmentovým skvrnám, akné, na řasy, na obočí, na vlasy, na obličej, na zvětšení rtů, na ucpané póry, na intimní partie, na hluboké vrásky, na vousy, na nechty.
3: Já už vím. Já už to mám. Tak já můžu... Je chytrolín tady, jo? Zdenku. Zdenku, prga. Hele, ale to jsi s tím poradila vlastně dobře, protože...
2: No, protože když si to slovo vyskloňuješ, tak ve třetí... Víte, já zkusím najít, teď to neřeknu špatně.
1: No, v dativu singuláru.
2: Ano, je to stejné jako to sloveso.
3: Vlastně
2: ale
3: jo,
2: v dialektu.
3: Ano.
2: A taky vlastně v šestém pádě je to.
3: Ty jsi to vlastně na chvíli udělal, když jsi chtěl odejít. Jakože, no.
2: Často obsahují kyselinu hyaluronovou.
1: Ano, to je, tu já miluju, to já piju každý ráno.
2: No, ti to svědčí.
1: To je pořád v reklamách.
2: Jsi krasavec. Rum obsahuji i neobsahuji. No.
3: Je v tom trocha umění.
2: Uf.
3: Ale teda regio. To.
2: Jsem ráda, že to je za mnou.
3: Takhle tvého kolegu Tomáše Vacka zabijeme. prý vytáhl z knihovny tři knihy chytré.
1: Co to je?
3: Ano, z těch si myslím čerpali tady v prvních dvou nápovědách.

0: jeho významu, které splňuje níže popsané mluvnické kategorie. Jedná se o indikativ prezenta verba, slovesné formy aktivní, v první osobě singuláru, aspektu imperfektivního, přičemž kvantita prvního vokálu se v některých dialektech protahuje z krátkého na dlouhý. Česky máme co dočinění se slovesem vylučovat v přítomném čase, oznamovacího způsobu, rod činný, osoba první, číslo jednotné, vid nedokonavý, přičemž v některých dialektech je první samohláska místo krátké dlouhá.
1: Zas přestaňte brát za kliku.
2: Dvojka za vináš.
3: S děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Raní dvojka na Špeku.
1: No, je to tady 6 hodin 20 minut, skoro 21 minuta. Myslím, že to musíme odhalit. Mám pocit, že jsme, milí posluchači, na to přišli společnými silami, byť každý jinou cestou. Je to slovo velmi zvláštní, které má jistý konkrétní význam a jenom se obávám vašich odpovědí.
2: No tak bude to takové trošičku na hraně, ale nutno ještě říct, že to, co dneska jsem, je taky součástí krve vznikající z plazmy po sražení fibrinu a někdy se používá jako lék, když je obohacené o protilátky.
1: Už když jsi řekla to po sražení, tak jsem se trošku vylekal. Některá slovní spojení v češtině jsou mimořádná. Je to slovo sérum.
2: Je to tak? Je to to slovo, co jsi mi napsal na
1: dnešní den. A zdatně ti pomáhal při zadání šéf programu?
2: Bohemista Tomáš Vacek.
1: Ano, tak moc děkujeme.
3: Andrej napsal rovnou, já se na to sérum.
1: No právě.
3: Já myslím, že těch e-mailů podobných bude dost.
1: Já se totiž bojím, že tam bude ještě před tím sérum to

0: slovo dvě písmena V a Y, tak to se bojím.
1: Je potřeba dnes si trošičku přečíst ty e-maily možná dopředu,
0: ano, to je pravda,
1: abychom se nedostali do úzkých. Napsal Tomáš, to snad bude čitelné, napadá mě sérum, noční, denní, ranní, sérum pravdy a antisérum, hlavně ne anti-age sérum. Kdyby mělo anti-age sérum nějakou reklamu, dal bych do ní soundtrack Být stále mlád od Goťáka. Krásné ráno, učitel Tom z Bělče.
0: No, to je anti-age, to znamená, aby se zastavil tvoje stárnutí, tak. Takhle to je myšleno. Pěkný výkon, paní Květoňová. 6 hodin 16 minut, do dnešního ranního špeku se uklidilo slovo sérum, Petr 1964, takže máš pochvalu.
1: Já děkuji.
0: Společně s Tomášem Vackem.
2: No, a Richard napsal rovnou, je vyloučeno, že se jedná o vyloučení? Jako svým způsobem to vyloučené není.
1: Já jsem byla sama.
2: Přestože jde o vyloučení.
0: Já bych kolem toho vyloučování jako se úplně tolik nemotal, prosím, jestli můžu poprosit.
1: Já teda musím říct, jak jsem byla překvapená, kolik takových sér existuje a na co všechno.
0: Počkej, napsal Martin 1985. Už jsem byl, děkuju.
2: Pravděpodobně v drogérii, podobně jako Blanka, která napsala, dnes jste mě extrémně pobavili, drogérie mi pomohla.
0: Už jsem byl, děkuju.
2: Zadání je geniální.
1: Já, bylo to.
2: Je to třetí pád, já přemýšlím, ano, je to sérum.
1: Je to
2: séra.
1: Přesně tak, to je v tom třetím
2: teda
1: pádě.
2: Markéta.
1: Tak jsem se vrátila z potápění na Elbě a těšila jsem se na ranní hádání a vy na mě hned s takovým těžkým kalibrem. Ale řekla bych, že to může být sérum. Krásný den, přeje Zuzka z Maringotky, báječný ročník 87.
0: Eliška Pekařová, dobré ráno. Je to moč? Já bych řekl, že to bylo moc.
2: Tohle už je příliš.
0: Je to tenký led, takhle bych to spíš řekl.
2: Je to sérum, hrdina v malé lahvičce, Markéta.
1: Jo, to je pravda. No, sérum, tak vidíte, je i na zlepšení nálady, nejen pleti proti chmurám i proti vrázkám zmrzutosti. Hezký den vám všem, Marie.
0: My jazykovědci už to máme, Míša. Tak ať ten dnešní den nikoho...
2: Ano.
0: Je to prostě trošku problém.
2: Snad mi ty chlupy na zádech do oběda slehnou. Hrozný špek, ale je to sérum, píše Tom.
1: Kouslá ho zmije a had nezemřel jen díky séru, říkal Ivan Mládek.
0: Mm-hmm. Ano, víme, proč to tam dal. Slyším jenom kousek, ale napadá mě sérum, je to možný? A to jsem kosmetička. Tak snad neskořím jak papír, Eva.
1: Výborně.
0: No ne, to tím Evičko, to je perfektní.
2: No, ale Fruša napsal, češtinářka mě ve škole mlátila, tak jsem se jí snažil vyhýbat. Takže slušného mě nenapadá nic, snad jen protijet nebo sérum. Fruša, dobrý.
0: Milá trojko, dnešní špek je sérum, paní Regina je dokonalá. Díky za krásná rána máváme z Vysočiny Vojta a Tereza, ospalý ročník 2016, a minulé století. Asi Vojta a Tereza. Tereza je asi desetiletá a Vojta je minulé století.
2: Jinak my máme Regi moc rádi, ale zase té chvály příliš škodí. Já si myslím, zatímco nás nepochválíte vůbec. Je to nespravedlivé, přátelé.
1: Ne, taky jste. Já vás chválím pořád.
2: Já Jínek a Chytrolín.
1: Krásné ráno, Chytrolíni. Znápověd jsem chytrá, všemu rozumím. Jediné, co mě napadá, je sérum. Alča 74.
0: Olga. Dobré ráno, trojko, dvojko. Regi, vy jste opravdu umělec. Udělat ze slova sérum takovou vědu. Takže já už nepřemýšlím, už na to kašlu, posílám odpovědi, se co děj a zadám to studentům při češtině. Ti to ocení.
1: Ahu.
0: Olga Jablonec, ano. Hmm? No. Tak to budou, myslím, že studenti českého jazyka budou nadšení. To dneska ráno říkali v Českém rozhlase.
1: No tak to se nedá nic dělat. Máme takové slovo. Musíme se s tím nějak vypořádat.
0: Já vím, no je to běžné slovo. To, že to něco připomíná, za to slovo nemůže.
1: No přesně tak.
0: To s tím nemá nic společného.
1: Já jsem vás chtěla jenom navést.
0: Ano.
1: Aby vás to bavilo.
2: No. Bohužel na trhu existuje rum, který je tak špatný, že se z ní stává sérum.
0: Sérum.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Dobré ráno, je 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna dnes bude řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Podle vládního návrhu by rodiče nově narozených dětí mohli od ledna dostávat 400 tisíc korun. To je o 50 tisíc víc než teď. Opozice, ale i vládní SPD by chtěli, aby na zvýšení dosáhli i stávající rodiče. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Pracovní portály nabízejí už teď tisíce letních brigád. V červnu a na začátku července přitom budou ještě přibývat. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5000 takových pozic. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové většinou nabízejí zájemcům minimálně 160 korun za hodinu. Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásili na dnešek a na čtvrtek stávku. Stalo se to po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku. Uvedla to média. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně 4 z 11 linek metra v britské metropoli. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Podle systému EMSC mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, píší agentury. Zatím však není jasné, jestli způsobil škody nebo nějaké oběti. Podle aktualizovaných informací EMSC se epicentrum zemětřesení nacházelo v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Práce 180 autorů nabídne 24. ročník veletrhu současného umění s mezinárodní účastí Art Prague. V pražské výstavní síni Mánes se ho zúčastní asi 30 galerií. Do Mánesa se akce vrací po 14 letech. Přehlídku může veřejnost vidět ode dneška do neděle 7. června.
1: Počasí.
2: Dnes má být jasno nebo polojasno, místy mlhy, postupně oblačno, zejména na severovýchodě výjimečně přehánky a večer v jihozápadní polovině Čech se zatáhne a vyskytne se místy déšť nebo přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
2: Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov zavřená za sjezdem na Benešovice na Tachovsku. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě, dopravu odklánějí na 119. kilometru a jede se přes Holostřevy a Malovice na Novou Hospodu. Zdržíte se chvilku před odklonem z dálnice i na objízdce před Novou Hospodou. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už se začíná tvořit ranní kolona před Rohlenkou, zatím je krátká na 210. kilometru a menší kolona je na D1 také před Šmejkalkou směrem do Prahy, brzdí se na 26. kilometru. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
3: 6:30 vás vítáme při poslechu našeho ranního vysílání. Do ranního špeku se schovalo obyčejné slovo sérum, ale stalo se z toho téma, které se týká takové zvláštní činnosti, kterou teda bohužel všichni musíme absolvovat. A jinak, co se týče i toho rumu, je tady hodně, já to řeknu zjednodušeně, jste mistři příběhu, takhle bych to řekl.
4: Napsala Jana, krásné ráno, přátelé, včera moje dcera složila státnice z bohemistiky a celé 2 měsíce se spokoje linuli poučky a latinské výrazy pro náš úžasný jazyk. A bác ho, ráno jsou poučky zpět. Až mě to sérum. Děkuji, chechtám se od úpak uchu a jdu si opravit řasenku. Prima den z Brna, Jana, rozmazaná 70.
3: Regino, rozmazaná. Svěží ročník 76, Pavel Regino, královno všech špeků. Začátek byl teda příšerný. Vzpomněl jsem si na naši paní češtinářku a nebylo možno pokračovat ve snídani ani v poslechu. Proto pouze tipuju, že hledáme slovo rozbřesk.
5: Ale tak ranní rozbřesk. Trošku mě dnešní špek svým zadáním připomněl jednu normu, kterou máme ve fondu naší knihovny. Napsala Lída ze Středočeské knihovny. Analýza mídel. Stanovení obsahu nezmídelnitelných látek.
4: To je strašný. To se nedá opakovat.
3: V souvislosti s tím naším denním špekem i to, že píše z knihovny, není úplně... Takhle, mě už je ze všeho špatně. Já už nechci nic. Pomoc. My jdeme dál.

0: Hned teď, 6:38 minut, skupina Krištof. Nezlobte se, ale my jsme tady prostě pořád nadšeni těmi vašimi reakcemi. Jú, tak dnes máme akademickou chvilku s naší paní profesorkou Reginou Květoňovou. Tak ty vyučuješ, nebo ne, ty zkoušíš?
1: Už chodím jenom zkoušet. Už není čas učit.
0: Aha, dobře. Takže jsi akademická pracovnice.
1: Tak trochu, jednou nohou, půlkou nohy.
0: Půlkou, tak ještě jednou, hodně našich posluchačů si přeje to tvé krásné zadání ještě jednou slyšet v tom, aspoň výňatek.
1: Dobře, takže jsme hledali substantivum, které v dativu singuláru nabývá stejného tvaru jako verbum jiného významu, které splňuje níže popsané mluvnické kategorie. Jedná se o indikativ prezenta verba, slovesné formy aktivní, v první osobě singuláru, aspektu imperfektivního, přičemž kvantita prvního vokálu se v některých dialektech protahuje z krátkého na dlouhý.
0: Mm-hmm. Jan Tomášek nám napsal, že jsme určitě rádi, že začíná den s ranním pořadem na dvojce. Tak děkuji.
1: Moc rádi.
2: Šikovný chlapec.
0: S ranní dvojkou.
2: Hezky tam implantoval to slovo.
0: No, já napsala jenom Alena, já se na to, tak je to taky už nebudeme dál číst. Mm-hmm. Moc děkujeme. Ne, to se fakt nedá nic, prostě vy jste nedá. Tak úžasný, ale nedá se to přečíst, to si prostě přečtem.
1: Ale možná Jiří se dá přečíst, dneska jsem se na to vyšpekoval, rum nepiju a kromě mídla, zubní pasty a šampónu je pro mě kosmetika zprosté slovo. Jirka.
2: Ano, to je hezký. A na co na všechno, prosím tě, se dá to sérum užít, Regi?
1: Sama jsem byla překvapená, kolik čím vším se můžete vybavit. V podobě séra je to, prosím pěkně. Jsou to lahvičky proti lupům, vrázkám, proti pigmentovým skvrnám, akné. Máme sérum na řasy, na obočí, na vlasy, na obličej, na zvětšení rtů, na ucpané pory, na intimní partie, na hluboké vrázky, na vousy, na nechty a možná ještě další.
2: To je, ty rty mě zajímají. To stačí, když si zaneseš infekci do rtu, ne? Se ti zvětší.
1: Nebo si dáš telecí párek, ne?
2: A nebo si dáš dva párky.
0: Když se píchneš kružítkem.

0: profesore, neplačte. Jo, vy spíte, aha.
1: Na chvilku.
0: Aha.
1: Omlouvám se, já jsem se usnul, dobře.
0: To totiž dojelo.
1: To nádherná skladba. To jsem napsal hezky, to se mi povedlo.
0: Povedlo se vám to, pane profesore.
2: A vy taky voníte, pane profesore.
1: Děkuji.
0: Je tady...
2: Neprší venku?
1: Už ne, ale taková pršelo.
0: Zvláštní otázka nám přišel, přišla jsem, se objevila tady ve studiu, čím ve skutečnosti voní déšť a za co vděčíme vůni po dešti, pane profesore. Tak řekněte nám.
1: To je překrásná skladba a škoda do ní zasahovat.
2: Ale takový zmoklý pes to moc nevoní, pane profesore.
0: Tak zmoklej pes.
1: Ani slepice.
0: Mm-hmm. Aha.
2: Takže čím, já se k tomu to mám, já,
1: jo, čím to je?
2: Čím,
1: ano,
2: to
1: čím, že to je? Já jsem se nechal unést Maruškou Rotrovou. No za tu příjemnou...
0: Tak jestli vás unese Maruška Rotrová?
2: To silná žena.
1: Já teď jsem schodil, ale za příjemnou vůni, která bezprostředně po dešti protkne ovzduší, vděčíme podle mě a dalších bezvýznamných vědců bakteriím rodu Streptomyces. Obvykle se nachází třeba u někoho v ústech, ale rozhodně v půdě a tlející vegetaci, přičemž vylučují sloučeninu, která se nazývá geosmin. Já chci jenom říct, že Streptomyces to jsou vlastně mikroby, které se využívají k výrobě, převážně k výrobě, čili půdní mikroby, k výrobě antibiotik. To možná málo kdo věděl, ale vědci takhle z hlíny vytahují jednoho mikroba po druhém a pak z ní zpracují a vytvoří antibiotikum. A ten geosmin produkují umírající bakterie a plísně. Ono už to možná tak romantické není, ale já třeba osobně mám rád vůni deště, nevím, jak jste na tom vy dva. Přesně tak, no. No ale já jí mám rád natolik, že jsem jí věnoval několik let výzkumu a tři manželství. Já jsem si dlouho myslel, že dešť voní vodou, ale voda sama o sobě nevoní, ta je bez vůně. Takže to byl malinko omyl. Třeba je omyl stejný jako tvrdit, že kniha voní písmeny.
0: Já jsem se tuhle omyl takovou zvláštní vodou.
1: Aha, já to cítím ještě teď. Zkuste vyměnit tu studnu za normální sprchu. Ale vlastně ta vůně deště vzniká hlavně tím, co dešť cestou potká a co vyšťourá ze země. No a ve své slavné studii čmuchání srážek jsem zjistil, že nejkrásnější vůně přichází po delším suchu. To je velmi důležité vědět, když si lehnete třeba na chodník nebo stačí polní cesta, rozeznáte rozdíl, zvlášť když zemědělci hnojí. Ale s jistotou poznáte pod lupou, že ty první kapky, dopadnuvší na půdu, vytlačí do vzduchu drobné bublinky plné látek, které se v zemi nahromadily. A to jsou ty mikroby. A ono je to vlastně podobné, jako když otevřete limonádu, jenom místo těch bublinek s vůní pomeranče dostanete bublinky s vůní lesa, třeba hlíny a krásných vzpomínek na dětství. A chutnají trošičku po zvlhlém seně a na vlhlém veverčím ocásku. Mimochodem tady malinko odbočím, pokud třeba odborníci na přežití v lese nebo obecně na survival doporučují, abyste si třeba vodu pořídili tím, že necháte vysrážet ze spoda, děkuju, lopuchových listů vodu a pak tu rosu sbíráte třeba, nebo tak stačí chytit veverku a vysátí ten ocásek rovnou do úst, pokud teda není jiného zbytí. Tak, ale... Je pravda, že jedna z nejkrásnějších vůní světa pochází opravdu od těch mikrobů. Ta příroda nám tím připomíná, že i bakterie mohou mít lepší parfém než někteří cestující v raním autobusu. A ten lidský nos je na ten geosmin neuvěřitelně citlivý. Rozezná ho okamžitě. Stačí pár molekul a už víte, že... Tak to poznáte podle toho, že jste mokrý, že začíná pršet, ale většinou třeba po tom velkém suchu, když už začíná padat... Padají první kapičky, jenom tak lehce víří prach kolem vás, ten suchý, tak už můžete začít cítit ty mikroby. Pokud teda, jak jsem říkal, nejdete v tom autobusu. No a takže příště, až třeba ucítíte vůni deště, tak si vzpomeňte, že nevoní samotná voda, to voní to ty bakterie, rostliny rozložené, kořeny, kameny, třeba půda a trocha té atmosférické elektřiny. A je to vlastně obrovský koncert přírody, při kterém hrají mikroby na chemické housle, jenom abych to shrnul, rostliny foukají do parfémových trumpet a ten déšť diriguje celou tu symfonii.
2: Jste takový poeta.
1: Jsem.
0: Na vás by byl symfonický orchestr Českého rozhlasu pyšný.
1: To je co? To je nějaké těleso, no?

0: 6:53, Regina už po několikáté vybrala Mladou frontu, která vyšla v Jihlavě. Mm-hmm. A v té části, která je potom dále na straně číslo 7, se píše o tom, že někdy škodíme vlastnímu imunitnímu systému tím, že to přeháníme s hygienou. Spadlý dudlík nemusíte i hned vyvařovat. To je titulek.
1: Je to rozhovor s lékařem, s Martinem Vincencem, který pracuje v Jihlavské nemocnici na infekčním oddělení. Natočil nedávno krátký film s názvem 24 hodin, který zachycuje běžný den na infekčním oddělení. Zobrazuje příjmy pacientů, každodenní péči i atmosféru mezi kolegy. Premiéra byla v jihlavském kině Dukla a film lze najít i na YouTube.
0: No a teď docela překvapivě tam skočí jiná otázka. Proč jste kdysi ustoupil ze svého plánu na studium filmové tvorby? Jednoduše jsem dospěl k tomu, že u nás je v tomhle oboru těžké se prosadit. Většina absolventů nakonec skončí u natáčení reklam. V podstatě přežívají. Proto jsem si řekl, že si zvolím něco, co má mnohem větší potenciál. A to je asi dobře.
1: A to je právě ta medicína, ale je to člověk praktický. Na otázku, jinými slovy, nejste úplným zastáncem sterilní výchovy? Odpověď. I v tomto případě platí, že méně je někdy více. Když jsem viděl, jak moje švagrová dětem vypadnutý dudlík skoro hned vyvařovala, tak jsem si říkal, že to nebylo nutné. Jedná se o přirozený kontakt s okolím.
0: No a zároveň se tady ptá Eva
1: Štrajksbírová,
0: asi, že to německy se to musí přečíst, Štrajksbírová, jestli je zastáncem očkování, pan doktor. Ano, vím, že je to pro někoho trochu kontroverzní téma, ale ve výsledku já jsem pro.
1: Další otázka. Navíc říká, že jídlo, které spadlo na podlahu, je bezpečné sníst, pokud ho zvednete do 5 vteřin. Odpověď, to je další věc. Opravdu to není tak, že cokoliv se dotkne země, má na sobě okamžitě zoologickou zahradu. Podle mě je stimulace imunitního systému důležitá.
0: Ano, jsem rád, že pokračujeme ve vědeckých tématech i v této části našeho ranního vysílání. A je pravda, že někdy to asi není úplně nutné, pokud to nespadne do kompostu, tak který už je v nějaké fázi rozkladu, že jo, tak si myslím, že nebude problém asi. Ne?
2: A tak my jsme jako děti, že jo, papali holuby. To mělo na imunitu velký vliv pozitivní.
0: Tak to je teda
2: pak až kuře samozřejmě.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude herec a principál divadla Jakub Špalek. Má ještě dnes chuť něco bourat a měnit, jako na začátku fungování spolku Kašpar? Jak vypadá Kašparův velký výlet? Je každé leto stejný a je výhodné, když je divadlo skoro životním stylem? I na to se zeptám herce a principála divadla Jakuba Špalka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Valná hromada ČES schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. 9 mrtvých a desítky zraněných se vyžádali noční ruské vzdušné útoky na Kyjev a Dnipro. Zpočátku bude dnes jasno nebo polojasno, postupně oblačno, ojediněle přeháňky teploty až 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
4: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
5: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
4: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
6: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
4: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zúna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje 2denní návštěvu Zlínského kraje. Navštívil leteckou střední školu v Kůnovicích nebo žáky v Boršicích na Uherskohradišťku. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se také na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Rusko v noci provedlo rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a Dnipro. Tamní úřady hlásí celkem 9 mrtvých a téměř 80 zraněných. Z toho v Kyjevě zemřeli 4 lidé a 5 v Dnipru.
7: Rusko na Kyjev a Dnipro vystřelilo přes 40 balistických raket nebo střel s plochou dráhou letu a vyslalo asi 300 nepilotovaných letounů. Střely a drony nebo jejich trosky zasáhly budovy v 7 obvodech Kyjeva, vypukly požáry a město zahálil hustý kouř. Zasaženy byly bytové domy, obchody a také první a druhé patro polikliniky v Holosijivském obvodu, uvedla kyjevská radnice. Mohutné exploze byly slyšet i v Dnipru, kde zahynulo nejméně 5 lidí a 25 bylo zraněno, uvedla tamní oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Pražská zoologická zahrada bude dnes pořádat Den pěstounů. Akce je určená pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnost. Do Zoo Praha dorazí zhruba 150 pěstounských rodin. V areálu budou k dispozici také pracovnice pražského magistrátu pro poradenství a aktuální informace. Program je součástí Dnů pěstounství, které v Praze jsou od 14. května do 16. června.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, postupně čekáme oblačno, zejména na severovýchodě, výjimečně přeháňky, později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne, ojediněle se tady vyskytne déšť, přeháňky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto. Po nehodě skončilo v lese, převáželo auta. Vyproštění proto potrvá. Sjíždí se na 119. kilometru. Před odklonem je kolona asi na 15 minut. Na dálnici D1 ve směru do Prahy se prodlužuje kolona před Šmejkalkou. Podle našeho zpravodaje se brzdí u sjezdu na Chocerady. A v Praze také hustne provoz, hlavně na Kutnohorské na příjezdu z Měcholub k Průmyslové je nehoda, blokuje pravý pruh u sjezdu na jižní spojku. Přeji vám šťastnou cestu, slovo má zpět Dalibor, Regina a Jakub.
8: Hezké dobré ráno, milí posluchači. Není úplně obvyklé, že se pohádková postava stane populární tím, že nemluví.
9: No, to je pravda.
8: To není obvyklé, opravdu. Dobře, byla éra černobílých filmů, respektive němých filmů, kde se logicky nemohlo mluvit nebo nebylo to slyšet. Muselo se to všechno prezentovat pohybem, celá ta situace, Charlie Chaplin a jeho samozřejmě souputníci. Všichni to museli, celý ten děj, vyjádřit pohybem.
10: Krteček taky skoro.
8: Krteček, no, ano.
9: Tom a Jerry možná, ještě ty animované postavičky, tam je to možná...
8: Ano,
10: Pampalíny, jako Slavný lovec.
8: Dobře, ale aby herec se stal populárním, respektive ta postava, aniž by řekl jediné slovo, kromě bimbo a knedlík, nebo co to tak...
9: Nok.
8: Nok. Ano, pochopili jste, je to pan Tau.
10: Tau.
8: Tak se mu budeme chviličku věnovat. Myslím si, že každý má na pana Tau jisté vzpomínky svoje a těch dílů bylo poměrně dost a byly i různorodé. Je jedna ta část s Janem Verichem, která je úplně jiná než
9: potom seriál.
8: Ten seriál, protože pak jsou ještě příběhy té rodiny, kde to vede všechno Vladimír Menšík, to jsou úplně nejradši, to je strašný, jak on přistane s tím balónem, mají ten balón doma, že? S Bohdalovou. Tak to je týda teda fantastická. No a potom je ještě další, jak jedou na ten pírinský tábor a je ten problém, ano, problém, že on letí na tom křídle toho letadla.
9: Jo.
10: Ano, na křídle letadla. My jsme si říkali pana Taua.
8: Pana Taua.
10: Pana Taua.
8: A vlastně jsme vždycky všichni chtěli, aby on vyhrál, že? Bylo to, nám to bylo líto. No nic. Tak si řekneme za chvilku víc.

0: už to je.
1: Jasně, elegantní sympaťák v žaketu, prosím, žaket, deštník, buřinka, to je jasné, ta je zásadní, ta buřinka. Příběhy pana Tau milovali a milují děti v Česku a v Německu. Ono to bylo tenkrát v té kooperaci. A fenoménem zůstává dál. Výročí 60 let od odvysílání prvního dílu seriálu připomínají v jeho rodné Třešti interaktivní výstavou. A více nám řekne Olí Štrybarová, pokud tedy teď nepláče. Olí, dobré ráno.
2: Trošku dobré ráno, úplně sedím s tím hrníčkem u toho gauče, teda na gauči, u té velké televize. Děkuji, že jste mě tam dostali.
1: No, tak nám pověste víc.
2: No já z Třešti jsem, já jsem se v Třešti narodila, do 8 let jsem tam žila, takže jsem s tím spjata o maličko víc, ale musím tedy říct, že jak jsem byla malá děcko, tak já si vlastně vůbec neuvědomuji, že bych věděla, že pan Tau je od nás, když to tady řeknu. Až v posledních letech se k němu Třešť opravdu velmi hrdě hlásí. Můžete najít třeba takový rámkový s nápisem Pozdrav z Třeště, takový fotokou, tak řekněme, který je na louce nad Třešťským hřbitovem. Je tam železná buřinka, parapíčko, je to domyslně udělané tak, aby si tam každý mohl stoupnout a vypadalo to, že jí má na hlavě a parapíčko v ruce a mohl se vyfotit. A za vším stojí za nápadem i provedením místní kovář a muzikant Petr Píša. Moc hezké místo a není jediné.
1: No a právě socha na náměstí, respektive na současném autobusovém nádraží. Proč právě tam?
2: Na autobusovém nádraží má pan Tau, potažmo právě pan Otto Šemánek, svou 2,5 metru vysokou dřevěnou sochu, protože přesně na tom místě se narodil. 28. dubna 1925 za velmi neobvyklých okolností, kdy jeho maminka jela z nedalekých stajišť nakupovat do Třeště na koňském povoze. No a to třesení při jízdě vyvalilo předčasně porodní bolesti a malý Otto se narodil přímo na pultě místní lékárny. Mezi sklenicemi, mezi léky. Ona, ta lékárna, stála právě na místě dnešního autobusového nádraží, takže ne, že by se narodil na nádraží, ale na pultě lékárny. No a proto tam ta socha stojí.
1: Režisér Jindřich Polák a scenarista Ota Hoffmann stvořili tedy v 70. letech nezapomenutelný, dalo by se říct, kultovní koprodukční seriál, který milovali diváci v Česku i v Německu. Jak moc ho znají děti dnes, víme to?
2: Já se vrátím do té minulosti. V roce 1988 pak dokonce byl natočený i celovečerní film, kdy se postava střetává se svým skutečným představitelem. Pan Tau se objevil i jako epizodní postava v jiných příbězích. Těch příležitostí ho vidět byla opravdu spousta. Jeho postava sází na pantomimu, což umožnilo to snadný export, řekněme, do celého světa, jak už jste o tom mluvili v úvodu. Pravdou ale je, že právě v Německu je dodnes pan Tau obrovský fenomén. V roce 2020 ještě vznikl v britsko-německé koprodukci nový seriál. Ale co si budeme, pan Tau je zkrátka asi opravdu jenom jeden. A jak jsem to testovala i na našich dětech a jejich kamarádech, miluje ho i současná generace.
1: Tady je ještě jedna důležitá připomínka, myslím, že tady leží na stole, že Otto Šimánek byl jenom mým, tady učil na konzervatoři, já si to ještě pamatuju, ale on byl vynikající herec, opravdu jeho herecké schopnosti byly mimořádné, byť tím panem Tau se trošičku, bych řekl, zaškatulkoval, ale v krásně, krásná škatulka. A teď, jak se Otto Šimánek dostal z Třeště za herectvím do Prahy? Jak to bylo?
2: Ona, ta jeho rodina se v 6 letech stěhovala z Třeště na Vysočině do pražského Karlína, protože tatínek tam získal místo vrátného v továrně, maminka by pomáhala v domácnosti a on o to se už od dětství zajímal o divadlo. Ale na přání rodičů se za druhé světové války vyučil v karlínské Tesle elektromechanikem a ve volném čase ale přesto hrál v ochotnickém souboru Dělnické besedy. Pokračoval v něm i po válce, stále jako amatér. No a až setkání s hercem a principálem Jindřichem Plachtou mu otevřelo cestu k profesionálnímu divadlu, takže ten sen se mu nakonec splnil.
1: No ale teď se na chviličku zastavíme u něj jako u mima.
2: Ano, celý život studoval pantomimu do nejmenšího detailu, zkoušel, opakoval, ladil jednotlivá gesta a na konci 50. let působil v Ostravě jako pohybový poradce. Později vyučoval pantomimu na pražské konzervatoři a na Damu. Mezi jeho žáky například patřil i Petr Čepek. A v roli klauna na jevišti zaujal režiséra Jindřicha Poláka ve chvíli, kdy právě připravovali tehdy koprodukční projekt tehdejšího Československa, Rakouska a západního Německa a hledali postavu, která bude blízká dětem a zároveň obstojí ve světě dospělých. Nelehký úkol.
1: A to se právě přesně povedlo, že si myslím, že to milují jak děti, tak my. Ale teď zpátky k té Třešti a k té výstavě, kterou tam na počet

0: té velké televizi, co jsme mývali. Je to opravdu moc hezké. Je tam promítání dokumentů o Otoši Málkovi, je tam fotokoutek, poslechový koutek, i aktivity pro děti a návštěvníky oceňovaná výstava připomíná 60 let od uvedení prvního dílu tohoto oblíbeného seriálu. A já bych jenom připomněla, že jeho první řada získala cenu na festivalu v Benátkách, druhá v Monte Carlu, no a tu největší se asi získal u nás, protože, jak se ukázalo, pamatujeme si ho a milujeme ho všichni do dneška, to je to největší ocenění.
1: A na i vysílání, myslím, že nebo v archivu České televize se to určitě dá pořád najít.
0: Ano, sjíždíme, ano, poctivě.
1: Tak děkujeme, to byla Uli Štrybarová, mějte se hezky.
0: Taky, hezký den.
1: Hezký den. Já bych jenom ještě připomněl tu osobnost Jindřicha Poláka. Já jsem si tady našel to jeho dílo, protože to je, já nemám rád slovo neuvěřitelné, ale v tomto případě je ta šíře toho záběru těžko.
2: Fascinující.
1: Ano, to je další slovo, které se ho málo používá, fascinující. Připomeneme film z roku 1958 Smrt v sedle. Mhm. Dobře. Potom máme Ikárie XB1. Mhm. Film úplně jako z jiného tématu, on úplně té šíře toho záběru byla obrovská. Hra bez pravidel, to si puste někdy, to je fakt síla. Nebeští jezdci, Noc klavíristy Václav Voska, že jo, to ty dobře víš.
2: Tereza Stýblová.
1: Pak najednou Zítra vstanu, opařím se čajem.
2: A všechno takové nadčasové
1: sníky. Potom Smrt stopařek. No a pak už jede Pana Tau a nezapomeňuje ještě na Chobotničky. To je taky jeho práce, jeho nápad, jo. Zelená modrej, že jo. Prostě říkáš, to je fascinující.
2: Je to fascinující.
1: Je to opravdu fascinující.
2: Neboj se toho.
3: To už jsem někde slyšel.

0: 7 hodin 23 minuty a my tady máme opravdu kousek. Regina Květoňová našla po babičce jakousi zvláštní věc, která vypadá původně jako škrabadlo na chodidla.
1: Wow. No, a nebo jako taková ta koupelnová miska na mýdlo.
0: Ano, taky, ale větší, je
1: na
0: to
1: velké
0: něco
1: mýdlo.
0: Úplně jiného.
1: Ano.
2: No je to vlastně takové skleněné strůhadlo.
1: Nebo je to popelník.
2: Dá se to využít, ale je to jenom na jednu cigaretu. Tady to má takovou hubičku, kterou můžete ten obsah vylévat, případně odložit cigaretu, pokud by někdo potřeboval. Ale já si pamatuju, že když jsem byla nemocná, tak mi na tom máma škrábávala jablíčko do takového toho pyré. Že když jsem měla třeba teplotu a nemohla jsem nic jíst.
0: Ale to je teda ostré.
2: No vlastně ani úplně ne, ale tím tlakem na toto jablíčko, ono se ti nenastrouhá na takový ty strouhy.
1: Já myslím, že je rychlejší.
0: Je to myslím vynikající vražedný nástroj.
1: To rozhodně.
0: To spadne prostě na hlavu a háze.
1: Ale jak tak na to koukám, že ty výstupky nejsou, jak jsi říkala, příliš vysoké. Ale já myslím, že je lepší to jablko vzít kladivem, které si chceš pyré. Mám to zkusit. No.
2: Ale pamatuju si, že ještě...
0: Takhle to dělala.
2: Takhle to dělala. Škrabeš a že vlastně z toho máš takovou jako nadýchanou kašičku, takový pyréčko. A vím, že ještě občas, když už jsem mi bylo lépe...
0: Babičko, udělej mi pyréčko.
2: Tak vzala takové ty dětské piškoty a to na tom šlo taky nastrouhat, že se to tím vlastně zahustilo, ano, a bylo to trošku ještě výživnější.
1: Tak když začala maminka v 5 ráno škrabat, tak si myslím, že nemocná Reginka kolem 10. měla pyré. Ale docela to jde. Každopádně je to i posilovací stroj docela dobrý.
2: No, protože jsme zjistili, že tady máme obrovský kuchyňský nůž, nemáme škrabku, tak říkám, no, tak ale to nepůjde na vlastně naškrabat bez oloupání. To vlastně tu slupku asi nezvládne, to struhadlo.
1: To ne.
2: Ale Jakub přišel na geniální způsob, jak nastrouhat i neoloupané jablko, protože ho rozkrájel na dílky a teď ještě navíc dodržuje hygienu, protože se jablka nedotýká přes slupku.
1: Jo, Zdenku, slyšíte, jo? Chytrolín. Jo? Se mnou můžete ztroskotat a přežijete.
2: Je to tak.
1: Co na to já, Jínek?
0: Jablka se nedotýká a co jako dělá? Ho drží v ruce, ne?
2: Nedrží, ale nekontaminuje obsah.
1: Takhle, máchám si prsty, abych tu misku udržel tady v té šťávě, to je pravda.
2: Ale to není vidět. To
1: je kontaminace. Já jsem si je včera myl, takže ty ruce. No.
0: A Reginka má pyréčko.
1: Nevím, kdo to vymyslel. Bolí mě ruka a pyréčka je asi 5 gramů.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. K posouzení by pak měli používat třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci, platit by mohla od 1. ledna 2027. Na zlepšení podmínek pro oběti zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Nikdo ti neuvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je téma jednou z priorit. Podle předsedy spolku Jiřího Kilara by se v budoucnu mohlo otevřít i centrum pomoci obětem zneužívání v církvi. Ministerstvo zahraničí dnes ve spolupráci s fotbalovou asociací České republiky a ministrem pro sport představí praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do Spojených států, Kanady a Mexika. Lidé by měli od úřadu dostat aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji navracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady v rámci toho počítají také se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidováni v jednotném formuláři, ve kterém budou zapsané klíčové body rozhodnutí o navrácení. Uvedené informace pak budou dostupné všem členským státům Evropské unie. České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě připsali porážku a výhru. Nejprve podlehly 8-12 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali 14-12 domácí Polky, čtvrtý tým z minulého šampionátu.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude dnes jasno, polojasno, místy mlhy, postupně čekáme oblačno, zejména na severovýchodě. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne, ojediněle se tady vyskytne déšť, přehánky, někde i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdech do Brna je silný provoz. Větší kolona je ve směru z Vyškova od sjezdu na Rousínov až k Rohlence. Ucpaná je tam i stará dálnice anebo nájezd od Slavkova. Na D1 ve směru do Prahy čekejte nesouvislé kolony mezi sjezdem na Divišov a omezením u Šmejkalky. Poprvé se zastavíte dost prudce na 41. kilometru u Divišova a pak ještě několikrát, celkově těch 17 kilometrů pojedete asi 40 minut. Silnice 9 z Mělníka do Prahy je ucpaná za Mělníkem v obci Klije. Omezení zdržíte se asi čtvrt hodiny. Ucpává se i 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi, postojíte 10 minut. A připomínáme ještě na Tachovsku zavřenou dálnici D5 ve směru na Rozvadov na kilometru 122 je nehoda kamionu. Před odklonem na 119. kilometru je asi 15-minutová kolona. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. A pokračuje Dalibor.
2: Napsala nám Libuše Vaverková. Dobré ráno, přátelé. Skleněné struhadlo na jablíčko, které přinesla Regina Kvitoňová do našeho retrokousku, byla nedílná součást výbavy pro miminka. Mm-hmm. Výroba pyré, sice pracná, ale spíš koty to byla mňamka i pro maminku, když dítě...
3: Nedojedli.
2: Jo, když asi děti nedojedli.
3: To jsou ale protože tam je měkké i, tak rodiče dítě nedojedli, tak si dali pyré.
2: Je pravda, že někdy ty automatické opravy, že to byla pro maminku i pro maminku, když dítě nedojedli. Tak. Ne, ale jinak...
3: Ale výbava pro miminka, výroba pyré byla sice pracná, takže už dvouměsíční miminko si takhle...
2: Si muselo samo udělat pyréčko.
3: Že jo. Si takhle, no.
2: To je slovo.
3: Zajistil kvalitní motoriku. Janičko, už jsou ti 3 měsíce, udělej si pyré.

0: Je 7 hodin 38 minut a položím vám otázku, hoří už Paříž, ale to se netýká oslav vítězství Paříž, jak je to Saint-Germain, takhle to bylo
1: s
0: Arsenalem, že to byla nějaká historická událost, ale my se bavíme o slavné historické reportážní knize od dvou autorů. Jeden se jmenuje Larry Collins a druhý Dominique Lapierre, snad jsem to přečetl správně, vyšla v roce 1964 a popisuje francouzskou metropoli na konci války. A podobnou otázku si ovšem mohli položit mnozí obyvatelé francouzské metropole po skončení právě zmiňované Ligy mistrů. A jsme u tématu dnešního okénka práce reportéra v bojových podmínkách, teda, myslím, Jana Šmída. Honzo, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Asi trošku tušíme, o čem je řeč. Viděli jsme tě v takových poměrně dramatických záběrech v televizi. Ta Eiffelovka na tvém Instagramovém účtu, to je taková náladovka, že jo? Máš ji tam teď aktuálně z takového moc hezkého úhlu, který třeba není úplně známý, ale ty nás chceš upozornit na něco jiného.
2: Ano, ale ta Eiffelovka je v určitém kontextu. Kdybych vás chtěl něco upozornit, tak je to ten čtvrtý post ze zadu, dá se říci, protože ten má 80 tisíc zhlédnutí a jsem na něm, jak s mikrofonem bojuji, nebo lepší řečeno bojuji o záchranu mikrofonu a kolem mě poskakují, nevím, jak to nazvat, příznivci Paris Saint-Germain, to asi těžko, ale prostě ti, kteří potom do těch ulic přinesli chaos. A ta fotka je totiž, nebo ten post je z minulého roku. A já jsem tam schválně dal...
0: Ano, že to je ten starý, no. Ale vlastně trošku to má analogii s tím, co se dělo teď.
2: No a já jsem tam vlastně napsal to, co si řekl v úvodu, hoří už Paříž. Mimochodem to je otázka, kterou položil Adolf Hitler generálovi, který měl za úkol Paříž zapálit, protože Paříž byla podminována na konci války, prostě zničit toto město. A on to neudělal. Tak proto Paříž si zachovala všechny ty památky, jaké jsou, a o tom ta kniha vypráví, kterou si zmiňoval. A já jsem úmyslně použil ten titul Hoří už Paříž, protože jsem vlastně v předvečer těch oslav se ptal, jestli prostě dojde k něčemu podobnému. A došlo. A my jsme se ocitli prostě hned potom, jsme byli na Champs-Élysées po závěrečném hvizdu, to znamená, když skončili ty penalty, tak se najednou všude prostě vynořila spousta lidí a začalo to drancování, které bylo mnohem horší než v loňském roce, protože pokud vím, tak bylo začeno asi 800 lidí. 800 lidí, 22 tisíc policistů bylo v ulicích, 8 tisíc v Paříži, takže byli připraveni a přesto nedokázali zabránit tomu těm obrovským nepokojům. A druhý den v neděli přijel pohár, tedy samozřejmě s fotbalisty, přímo před Eiffelovku na Martova pole a znovu došlo tam takové dramatické situace, kdy policisté uzavřeli část a najednou hnali všechny i ty výtržníky, protože tam vlastně řada těch výtržníků také byla jedním směrem, slzný plyn, a takže my jsme prostě letěli, snažili jsme se to nějakým způsobem dostat pryč. A já jsem potom, když už jsme byli trošku jako dál, tak jsem se podíval a viděl jsem v Eiffelovku v tomhletom úhlu. A říkal jsem si, no to je prostě nádherný, to je nádherný. To byla taková fotka mimo děk, kterou jsem během, vlastně někteří fotografé dělají kompozici, jiní čekají na světlo. Já jsem nečekal vůbec na nic, já jsem čekal, až mi přestanou pálit oči z toho slzného plynu. A vlastně jsem udělal tuhletu fotku, která je teď čerstvá a ukazuje prostě spolu s melodií, která zazněla ve filmu Půlnoc v Paříži, Woody Allena, tak to je neuvěřitelný kontrast mezi tím, protože kdybych otočil ten objektiv trošku stranu, tak vidím prostě utíkající lidi a vidím policisty a vidím ten slzný plyn a tady možná je vidět na té fotce, že trošičku malinko, jako když mlze, malinko. Takže je vidět ta práce reportéra, jak najednou se dostane vlastně do úplně jiného rozměru, do idylického města a vteřinu předtím to byla bouře.
0: No my tě vidíme často v nějakých nebezpečných situacích, ta tvoje práce zahraničního zpravodaje asi úplně idylická, když si tedy použil to slovo, nebude. Ale přece jenom je to možné v zemi, kde se neválčí, že tam přece neprobíhá žádná válka a i v situaci, kdy pořád jenom, možná bych to měl připomenout pro ty, kteří třeba nevědí. Arsenal, to ví asi Regina líp než já, hráli s Paříž Saint-Germain a prostě historický zápas, ale Paříž vyhrála. O co tam jako šlo, Honzo? Já jsem si myslel, že by to mělo být oslavy a ne nějaká devastace.
2: No, my když jsme domlouvali, ano, přesně říkáš, mluvíš duchu, no, pokládáš si otázku, kterou si pokládají mnozí. Ale my když jsme mluvili o tom, jak to udělat pro události, tak vlastně jsme věděli a říkali jsme si, ať to dopadne jakkoliv, tak to bude mazec. A ono se skutečně potvrdilo. A možná, že kdyby Paříž prohrála, tak vlastně bude možná ta Champs-Élysées, tyto části trošku ještě poničenější, ale už předtím mnozí zatloukali ty výkladní skříně, mnozí obchodníci a připravovali se na to. Tady to byl, řekněme, do té záminka je ten fotbal a samozřejmě propuklo násilí a ti lidé jsou samozřejmě frustrovaní svou situací. Často to byli lidé z předměstí, mladíci, kteří přijeli drancovat a věděli, že mají volnou ruku, protože ty policisté tomu nemohli zabránit a bylo to nebezpečné pro lidi, kteří si to neuvědomili. Já jsem tedy během dne dostal řadu dotazů, jestli prostě se mají bát, kteří přijeli jako turisté do Paříže. Já jsem říkal, nechoďte do okolí Champs-Élysées. Ono samozřejmě těch takových ohnisek bylo po celém městě mnohem víc, ale nechoďte tam. A musím říct, že spíše než o své zdraví jsme se báli o kameru, protože tam prostě během chvíle jsme o ní mohli přijít a je to takové dilema, jestli tedy jít do té vřavy a mít nějaké obrázky zajímavé, anebo jestli prostě dbát na nějaký put sebezáchovy a rychle odtud zmizet. Takže to jsme trošku řešili během těchto nepokojů a během těchto záběrů a vlastně v těch událostech je vidět, kdy na mě letí lahev a kdy přichází vlastně skupina lidí a zakrývá dlaní kameru a pak následovala taková trošku muchlanice, jak to nazvat, ale zatím jsme se to vyvázli. Kdyby se to stalo třeba o 2 hodiny později, už pod rouškou tmy, tak asi to bylo jinak.
0: Řekni nám teď, pojďme to otočit, tu situaci, abychom se podívali na práci zahraničního zpravodaje z nějaké idylické roviny.
2: Ve Francii, myslíš? Ano, to znamená ano. Krásy města. No tak, když o tom přemýšlím, tak vlastně my jako novináři proti turistům máme výhody, se dostaneme k těm důležitým věcem. Já třeba emotivně musím říct, že otevření katedrály Notre Dame si budu pamatovat dlouho. Pak, co třeba je hezké, je, a co se nám třeba podařilo, když, a to bude v příštím objektivu, tak možná za 2, za 3 týdny z Normandie, když jsme udělali takový takzvaný časozběr. Dokážeš vysvětlit časozběr?
0: Ano, to se zapne kamera, někdy to bývá na nějakou, tenkrát to bylo na pomalou rychlost, teď už je to jedno, protože digitál, a nechá se vlastně v té mrtvolce dlouho zaznamenávat celý ten děj a potom se to celé zkrátí.
2: Ano, přesně. Ty bys mohl vyučovat na
0: filmové škole.
2: A tohle se nám povedlo v Etretat, kdy zapadlo slunce, bylo krásně červené, krvavé, za takovým tím slonním chobotem a šlo takhle dolů a my jsme si řekli, to by byl skvělý časozběr. A na tom potom záběru, který uvidíme v objektivu, je to, že to slunce takhle pomalu dolů během nějakých 7-8 vteřin, to je takhle normálně dolů a ponoří se do moře. To je vlastně výsledek toho časozběru. A když tady vzpomínám ještě na nějaké hezké chvíle, tak samozřejmě emoce jsou velice důležité při práci reportéra. Si vzpomínám, když jsme točili Tour de France, stáli jsme hned vedle silnice, počkali jsme si, až pojedou kolem nám, byli opravdu na dosah. Kdyby chtěl někdo dát po hlavě cyklistu, tak mi ho dá, protože jsem byl opravdu jako metr o to. A do toho jsme vlastně začali mluvit, takže to vypadalo naprosto impozantně. A to jsou ty emoce toho závodu. Ale teď, když jsme položili tuto otázku, tak si vzpomínám výhoda reportéra, kdy opravdu je to, kdy všechny smysly jsou pohlazeny, když jsme točili třeba gastronomické restauraci, protože samozřejmě požitky jsou často spojené s jídlem, prožitky i, tak jsme skončili, byli jsme unavení a oni nám řekli tak a něco jsme pro vás připravili. A my po té námaze, po té únavě, po tom všem najednou jsme dostali prostě jídlo z druhé michelinské hvězdičky, když to nazvu tímto způsobem, a řekli jsme si, no tak, ta práce naše dovede být někdy opravdu hezká. A to je výjimečné.
0: No, ano, máš pravdu. Honzo, moc děkujem, že jsi se s námi takhle spojil a vždy na tebe budeme myslet, protože ta tvoje práce je fakt náročná. Děkujeme.
2: Když budu v restauraci. Že?
0: No jasně, ano, samozřejmě, to rozhodně. V našem vysílání byl Jan Šmíd. Hezký den.
2: Hezký den vám.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No tak většinou je jasno nebo polojasno, ale na západě Čech se objevují takový lehký závoj z mraku. Jsou to takové žmolíky mračen, ale průhledné. Kdežto kolem Zlínského kraje, tam ta oblačnost je vyšší, ale bez deště. Bude pršet? Nebo nebude
3: to
2: pršet?
3: To je otázka.
2: To byla otázka pro meteorologa Martina Tomáše.
4: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ráno se ještě budou místy vyskytovat mlhy. Postupně ale čekáme až oblačno a zejména na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se zde vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Dnes bude teplej než včera, většinou 21 až 26 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty v 1000 metrech na horách pak kolem 17 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, ale postupně čekáme většinou mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Další dnes se bude počasí spíše střídat. Středa bude tedy chladnější a deštivější, čtvrtek zase teplejší a slunečnější a naopak pátek opět chladnější a deštivější.
2: No a sobota zase slunečnější, teploty do 23, neděle jak by smet také slunečnější do 25 stupňů a déšť se objeví v podobě přeháněk.
3: Tak to bude jako když pejsek s kotičkou prali, ne?
5: Jak by smet. To je krásný. Jak by smet. No, tak jo.
2: Tak co budeme dělat?
5: Co budeme dělat? Budeme si povídat. Ale teď budeme zpívat. John Farnham, myslím, že Australan, myslím. Fakt vynikající zpěvák.
2: Není z Tajska, jo?
5: Ne. You are the voice. To je pecka. Nádherná, si myslím. Před 8 hodinou.
2: Ideál.
5: Akorát ideál.

0: Je 7 hodin 57 minut. John Farnham, potvrzeno, že je tady z Austrálie. Někdy se to prostě přihodí tak, že si vymyslíte to, jak to má vyjít, a ono to nevyjde. To se někdy takhle stane, že jo?
1: A to se stalo teď.
0: A to se právě stalo teď.
2: A to je o životě, takový je prostě život.
0: Takový je život, někdy se něco nepovede. My jsme tady dostali teď odpověď na jeden e-mail, že jsme tam něco špatně přečetli. Opravdu se moc omlouvám, nebylo to nijak myšleno...
1: Ve zlém.
2: Ne, vůbec, paní Vyvoško, vůbec.
0: Vůbec ne.
1: Určitě napište za sebe.
0: Jasně, pište nám, budeme rádi. No, zkrátka, někdy to... Co to děláte?
2: Regi se vysmekala do kapesníku papírového a hodila ho po mně.
0: Hele, děti 1.6. bylo
2: právě,
0: včera.
2: Právě, den to dětí byl včera.
0: To bylo včera. Nezlobte.
1: Já jsem se netrefila do koše.
2: Zůstaneme oba po škole, že? Já žaluji a Květoňová vyrušuje.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, s takovým materiálem. Já tady mám pracovat.
1: Ale máme ještě jeden poznatek od Gabriely k tomu struhadlu. No. Taky jsme doma tu věc měli, ale protože se na tom jablko nedalo nastrouhat, zjistili jsme, že se na tom dá rozmělnit banán. Tak jsme to určili na banán, ale s ohledem na to, že za komunistů banány se koupit nedali, tak jsem tuto věc poprvé použila až po revoluci. Gabriela Karásková.
2: Mimochodem, na banán si dá v současné době přes igelice dnout. A získáte také pyré okamžitě. Bez práce. To se mně stalo bohužel včera.
0: A proč si sedáš na banán?
2: Protože jsem si nevšiml, že jsem si ho odložil na sedák.
0: Jako na židli?
2: Na židli, no.
0: A kdy jsi na to přišel, že na něm sedíš? Hned?
2: To poznáš velmi rychle, zvlášť když máš letní tenké kalhoty. Nedá se to dostat. A ne, já samozřejmě náhradní kalhoty nenosím, takže...
1: Ale na Meruňku je to horší. Si,
3: jak jsem si úžasné přišel. Životy na dvojce.
4: Jmenuji se Přemek Rabás, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve Dvoře Králové. Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí.
3: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na dvojce. Zprávy.
5: Dálnice D5 je u Benešovic ve směru na Rozvadov kvůli nehodě kamionu stále uzavřená. Tajvanský prezident ocenil Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Jeho návštěva je podle něj pro Tajvan jednoznačnou podporou. Bude nejprve jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Kvůli odstraňování následků nehody kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 nedaleko Benešovic ve směru na Rozvadov. Podle odhadu policie může omezení trvat minimálně do 12 hodin. Řidičům proto doporučuje využít objízdnou trasu, říká mluvčí Iva Vršecká.
6: Řidičům doporučujeme, aby z dálnice sjeli na exitu 119 v Benešovicích a zpět na ně najeli na exitu 128 na Nové Hospodě. Objízdná trasa je vyznačena po silnici číslo 2/605 přes obce Holostřevy a Málkovice.
5: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
7: A naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
8: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching Tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Lidé v Hradci Králové se mohou ode dneška stát spolutvůrci dočasného uměleckého díla na Ulrichově náměstí. V centru města mají dobrovolníci připravené konstrukce, kam budou vysazovat připravené desítky stromků a rostlin. Hotové dílo se stane součástí festivalu Landscape, který v Hradci Králové začne ve čtvrtek a potrvá až do září. Mezinárodní přehlídka krajinářské architektury a umění nabídne instalace, které odkazují na urbanistický odkaz někdy hradeckého starosty Františka Ulricha. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. 26-letá Voborníková převzala ocenění na slavnostním vyhlášení ankety v Praze.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
5: Zpočátku bude jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, postupně čekáme oblačno zejména na severovýchodě, později večer se zatáhne v jihozápadní polovině Čech, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
3: Doprava.
5: Na dálnici D1 na příjezdech do Brna je silný provoz, větší kolona je ve směru z Vyškova od sjezdu na Rousínov až k Rohlence. Na D1 ve směru do Prahy čekejte nesouvislé kolony mezi sjezdem na Divišov a omezením u Šmejkalky. Poprvé se zastavíte dost prudce na 1,40 km u Divišova a pak ještě několikrát, celkově těch 17 km pojedete asi 40 minut. Silnice 9 z Mělníka do Prahy je ucpaná za Mělníkem v obci Klije, omezení a zdržíte se tam asi čtvrt hodiny a připomínáme na Tachovsku zavřenou dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na 122. kilometru je nehoda kamionu a před odklonem na 119. kilometru je asi 15-minutová kolona. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje ranní dvojka.
0: Pět minut po 8 hodině vám přejeme krásné dobré ráno. Dnes je úterý 2. června a my v této půlhodince se budeme věnovat Haně Zagorové z jedné strany a potom Haně Zagorové z druhé strany. Jedna strana tu bude tady zastávat Jaroslav Špulák, náš hudební publicista a náš tedy pravidelný host. A potom náš velmi výjimečný host, ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček, vás přijde pozvat na jeden unikátní koncert, který sice bude až za půl roku.
1: Konkrétně 24. listopadu. Bude to ale taky úterý. A už teď si na to můžete koupit lístky.
0: Přesně tak. Ale tohle jsou Depeche Mode.
1: No, ty umí zpívat právě náš pan ředitel.
0: Jo, to je vlastně pravda.
1: On je zpěvák naší kapely Ranní dvojka Band. On teď má před poradou, tak bude mít čas.
0: Ej. A ty Depešáky, on krásně zpívá.
1: Krásně.
0: Pane řediteli. Se stydí.
1: No, nemusí.

0: 8 hodin 9 minut. Já vítám u nás ve studiu Jaroslava Špuláka, hudebního publicistu. Dobré ráno, Jaroslave.
1: Dobré ráno.
0: A také ředitele programu Českého rozhlasu a našeho nadřízeného Ondřeje Nováčka. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. A já jsem v úvodu říkal, že se budeme věnovat osobnosti Hany Zagorové ze dvou úhlů a my ty úhly budeme rovnou spojovat a propojovat. Ondřej Nováček je člověk, který nás kontroluje a občas nás i pochválí, ale v této chvíli bude kontrolovat Jaroslav vás, tak se snažte, aby to bylo všechno tak, jak to má být. Takže nejdřív můžete začít.
2: Hned je vám lépe, že Jaroslav.
1: Asi to možná bylo lepší ve chvíli, kdy jsem ještě pořád nic neřekl, jenom to dobré ráno. Naším tématem je Hana Zagorová. Hana Zagorová, zpěvačka, která už bohužel není mezi námi a my se budeme povídat o tom, že na ní budeme vzpomínat, ale teď na ní budeme vzpomínat i slovem a samozřejmě také písničkami, protože to je zpěvačka, která měla velmi osobitý výraz, velmi osobitý hlas. Hana Zagorová to věděla, vždycky vyprávěla o tom, že už v 60. letech, když v Ostravě nahrávala první písničky, tak jí říkali, že ten hlas je originální, že je dobré, aby na tom hlasu pracovala a ona to skutečně dělala, takže si byla jistá tím, že jestli je něco, co jí dá ten dar, tu sílu, tu obrovskou popularitu, tak je to mimo krásy těch písniček, tak je samozřejmě její hlas. Hana Zagorová na sebe upozornila vlastně v podstatě už na konci 60. let. Velice úspěšná byla v letech 77 až 85, protože tenkrát získala v řadě za sebou 9 zlatých slavíků a v historii téhle ankety je druhou nejúspěšnější zpěvačkou za Lucí Bílou. Na přelomu 80. a 90. let to bylo smutné období pro Hanu Zagorovou. Jednak v roce 89 podepsala několik vět a následoval okamžitý zákaz. To bylo prohlášení, jejímž hlavním autorem tedy byl budoucí tehdy prezident Václav Havel a ve chvíli, kdy přišla revoluce, tak odešel zájem českých posluchačů o zpěváky, kteří tu byli před revolucí. Ten nezájem trval několik let a Hana Zagorová v roce 92 pojala za manžela Štefana Margitu a rozhodla se, že odejde ze scény. Udělala to na několik roku, v podstatě 6 let nefungovala. Ona tenkrát jenom psala básničky, psala texty písní a psala scénáře ke svým pořadům. Nicméně po těch 6 letech se vrátila a bylo to dobře, protože ten návrat byl fenomenální. A ještě jestli dovolíte, jedna věc. Ona se vrátila v takovém stavu, že měla pocit, že by chtěla zpívat spíše šanzonové písničky, pomalé písničky. A připravila koncertní program, který byl takto postavený na těchto písničkách. Fenomenální úspěch. Lidé stáli, po koncertech tleskali, ale Hana Zagorová, když se podepisovala po koncertech, tak si všimla, že ti lidé jsou smutní. Ty písničky je natolik ovlivnily, že odcházeli s takovou ponurou, posmutnou náladou. A tak po několika měsících rozhodla, že bude zase normálně koncertovat. To znamená, že se vrátí i ke svým popovým písničkám.
0: My si připomeneme její tvorbu, jinak co se týče toho nezájmu, tak trochu s tím si umíme představit celou situaci, protože s Jakubem jsme založili před, teď je to 7 let, kapelu Chytrolín a Jájínek a taky jsme v oblasti naprostého nezájmu. Ale tak budeme na tom pracovat. Ondřej Nováček je vynikající zpěvák, už tam měli jednu zkoušku, vynikajícím způsobem zpívá třeba Davida Gehena. Ale pojďme si připomenout rok 1969 a Tisíc nových jmen.

0: Penthouse je opravdu originální.
1: Já jsem tuhle písničku vybral záměrně, protože je to první písnička z první desky Hany Zagorové. Ta deska se jmenovala Bludička, jak jste řekl, vyšla v roce 1969.
0: My jedeme dál a máme tady písničku Usnul nám spí. Já jsem rád, že jste ji vybral, protože já jsem u ní často plakal.

0: fáku.
1: My to jsme mysli koupka.
2: Takhle vypadaly ty koncerty v 90. letech a já jsem v jednom rozhovoru s Hanou Zagorovou položil otázku, jaká byla její nejoblíbenější písnička. Ona se zamyslela, řekla, že jí byla strašná spousta, že většina těch písniček byla o lásce, protože láska je podle ní, a teď ji parafrázuji, cituji, všude, v každém doteku, v každém setkání, zkrátka potkává nás na každém kroku. Nicméně, když jsem jí trošku skřípnul a přinutil, aby vybrala svoji nejoblíbenější písničku ve svém repertoáru, tak vybrala skladbu Maluj zase obrázky. Řekla, že je to písnička, která je taková členitá a objevuje se v podstatě na všech koncertech, které v té době měla za sebou.
1: Vy jste skřípnul Hanu Zagorovou a skřípe, Ondřej Nováček skřípe tady mezi zubama.

0: Co to je za skladbu? Kde se to vzalo?
1: Vy jste tady pantomimicky naznačoval ten zpěv. Já jsem měl pocit, že zpíváte jako Hana Zagorová, protože jste opravdu byl naprosto přesný, pokud jde o otvírání úst, přesně tak, jak by to bylo správné. Tahle písnička je zajímavá tím, že Hana Zagorová si napsala text pro tuhle písničku. Ona ve své kariéře naspívala více než 900 písní. K několika z nich udělala texty. Většinou to byly texty k písním, které byly převzaté. Byly to takzvané cover verze. Cover verze si vybírala podle toho, že se jí prostě líbily a chtěla ty písničky zpívat. No a opatřila je slovy tak, jak si představovala, jaká by měla být jejich nálada. Pojďme si pustit ještě jednu písničku s českým textem, protože myslím si, že ta textová práce Hany Zagorové stojí za to.

0: problém této písně spočívá v tom, že se musí pustit celá, že jo? To prostě, to je taková krása.
1: Je to pravda. Hana Zagrová psala také básně, já už jsem to zmínil, hovořila o tom, že je pro ní jednodušší napsat báseň než písňový text a v roce 2006 dokonce vyšla kniha jejich básní a textů. Ta kniha se jmenuje Milostně a možná, že se ještě dá sehnat.

0: To je velmi silný text, navíc v té konotaci nebo té vazbě na to, co se potom stalo.
1: Určitě. Ten text nenapsala Hana Zagorová, ale napsal ho Marek Ztracený. Napsal celou tuhle písničku a v roce 2014 totiž se stalo to, že Hana Zagorová se začala ohlížet po nových autorech a mezi těmi novými mladými byl například právě Marek Ztracený nebo Radu Zák, Single X a tihle všichni psali písničky a proto po roce 2014 Hana Zagorová vydala několik desek a ty desky rozhodně nebyly špatné.

0: A taky, když naši posluchači při 75. narozeninách Hany Zagorové, myslím, posluchači dvojky, vybírali nejoblíbenější písničku, tak vyhrálo s velkým předstihem Maluj zase obrázky.
1: No, ale takže, vy máte nejradši Můj čas.
0: No, ale tak já mám nejradši Můj čas, což je zajímavé, to je jenom takový jako detail, že zatímco tu písničku Maluj zase obrázky měla Hanka Zagorová opravdu ráda, tak Můj čas moc ráda neměla. Údajně, když to natáčeli pro seriál Sanitka, tak z toho byla taková rozpačitá a jako vzala to, jako, že to je teda povinnost a vůbec té písnice nevěřila, že je taková jako plitká. No a pak se z toho stal samozřejmě obrovský hit.
2: Tak jedem.
1: Jaroslave, děkujem.
3: Děkuju, nashledanou.

0: Můj čas, úplně vidím ty titulky na závěr. Jiří Adamec, namalovaný tou tuškou, velmi originální seriál s originálním dějem a konec konců i s originální písní Hany Zagorové. Nepustili jsme si to úplně náhodou, protože 24. listopadu se něco stane. Co to ví Ondřej Nováček, kterého ještě jednou vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak stane se to, že Hanka Zagorová by v září oslavila bohužel tedy nedožité 80. narozeniny. No a na dvojce jsme se rozhodli i tak trochu na přání našich posluchačů, protože Hanka Zagorová je jedna z nejhranějších interpretek ve vysílání dvojky. Tak jsme se rozhodli navázat na tradici dlouhodobou už tradici, kterou tady máme, a to, že děláme jednou za čas poctu významným umělcům, významným zpěvákům. Začali jsme vlastně Martou Kubišovou, pokračovali Petrem Habkou, loni to byl Jaroslav Uhlíř. No a letos bychom se rádi takto pomyslně poklonili Hance Zagorové 24. listopadu v Lucerně, jak jste říkal, Dalibore. No a vlastně ten účel je stále stejný, nejen udělat tu poctu, ale zároveň dát příležitost zpěvákům a zpěvačkám té mladé a střední generace, aby si zaspívali tyhle osvědčené hity

0: A tak trochu tomu vdechli i nový život těm písničkám, které potom zase samozřejmě můžete slyšet na dvojce. A navíc k tomu ještě vyrobit nové krásné aranže za pomoci našeho symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Já se tady dívám na... na ten portál, na který mi to přesměrovalo z naší stránky Český rozhlas dvojka, nebo se dvojka.rozhlas.cz a tady je napsáno, Hana Zagorová zažila v Lucerně mnoho nezapomenutelných koncertů. Je to i ten důvod, proč je to v Lucerně?
0: Ano, je to jednoznačně ten důvod, protože my, když jsme se se Štefanem Margitou bavili o tom, kde by to mělo být, tak samozřejmě byly různé varianty jako kongresové centrum, fórum Karlína a podobně. A pan Margita všechno absolutně zavrhl, že tyhle prostory Hanka Zagorová ráda neměla a že vlastně Lucerna to je její srdcová záležitost. Vždycky tam dělá ty vánoční koncerty, které měly úžasnou atmosféru. Teď jsme se bavili tady s panem Špulákem, že dalším takým důležitým prostorem bylo vlastně divadlo Kalich ještě pro Hanku Zagorovou.
1: Ano, tam se také hraje, myslím, velmi úspěšně muzikál, ale Jaroslave, když už vás tady ještě máme, přece ta Lucerna, to asi všichni víme, to je zejména zvukově jako extrémně nepřístupný prostor, nebo jak bych to řekl, nevýhodný.
2: Máte pravdu, Dalibore, a když je tam hodně lidí, tak se dokonce potí i schody, protože tam ten pot teče po těch schodech. Je to akusticky nepříliš příznivé místo, stejně tak se tam špatně dýchá. Myslím si, že tam už nějaké zásahy udělali, takže s tím
0: je tam nová vzduchotechnika. Ano. Než ten koncert úplně zhodíte jako a zničíte, tak chci říct, že je tam nová vzduchotechnika.
2: Ale chtěl jsem říct, že je to legendární sál, který patří k české popové scéně a musí se tam hrát.
1: Karel Gott je a všichni budou prostě v Lucerně.
0: Protože ta atmosféra je tam jako nenahraditelná, to nikde jinde neudělá.
1: Kromě symfonického orchestru Českého rozhlasu tam budou ale ještě mladí zpěváci.
0: Ano. Mladí a středně, řekněme, mladí. Takže z těch zpěvaček, které si vyzkouší vlastně zaspívat ten velmi specifický, jmenuje se to beatový šanzon, to, co vlastně Hanka Zagorová zpívala, ano, to jsem si tady nastudoval tady před vstupem, abych tu nedělal ostudu, tak se o to pokusí Monika Absolonová, Marta Jandová, Eva Burešová, Kateřina Marie Tichá, Tereza Mašková, Veronika Kek-Kubařová, ta by měla zpívat Maluj zase obrázky.
1: Dobré.
0: A Jitka Boho. A z pánů, kteří, protože Hanka Zagorová samozřejmě byla proslulá svými duety a měla řadu jako velmi šikovných vlastně pěveckých partnerů, tak tam bude Jindra Polák, Milan Peroutka a Denis Šafařík. No a celé to bude moderovat jeden z textařů Hanky Zagorové, Václav Kopta, a už tady bylo řečeno, že vlastně Hanka Zagorová velmi dbala na ty texty, protože ona vlastně byla tím, ty texty pro ní byly zásadně důležité, jelikož ona fakt jako potřebovala se v tom cítit a ona byla vlastně specifická tím, že byla fakt jako velmi uvěřitelná, což ta její herecká průprava v tom jako hrála velmi důležitou roli. Takže proto jsme právě zvolili Václava Koptu. No a bude tam symfonický orchestr Českého rozhlasu, jak už jsem říkal, a také předpokládáme, že tam budou důležití muži jejího života a to bude samozřejmě jednak Štefan Margita, ale taky Karel Wagner, Petr Rezek, Standa Hložek.
1: No tak to bude krásná sestava, jenom když jste říkal symfonický orchestr Českého rozhlasu, jenom maličko odskočím, teď 6. v Riegerových sadech velký koncert. Připomínka stovky a my jsme se teda, já už toho využiju, když vás tady mám, pane řediteli, já jsem se s koncertním mistrem a prvním houslistou Vlastimilem Kobrlem domluvil, že by přišel i k nám do vysílání, jestli bychom v našem ranním vysílání mezi 6. a 8.30. mohli pustit celou Mou vlast, nevadilo by to?
0: Ano, Dalibore, určitě promluvíme si o tom.
1: Ne, já si
0: slyším,
1: ano nebo ne.
0: Tady o dvě patra výše Český rozhlas Vltava, tam dokonce byl přímý přenos Mé vlasti teďka na zahajovací koncert Pražského jara.
1: Tak děkuju, jenom ještě bych rád připomněl, že ten předprodej už začal, jsem si to tady rozkliknul.
0: A jenom řeknu stránky, nemusíte ani na stránky dvojky, ale je to zagorová80.cz, tam je to úplně napřímo.
1: A já se teď dívám, dole už je to... Jak dlouho se to prodává, Oldřich?
0: Od včerička.
1: Já myslím, že to přes do víkendu je to vyprodaný.
0: To nevím, ale je pravda, že koncerty Hanky Zagorové byly vždycky velmi rychle vyprodaný. Ona má opravdu obrovské množství fanoušků.
1: Bude to stát za to, jenom připomenu, Hana Zagorová 80, Podsta milované zpěvačce 24. listopadu tohoto roku 18.30, Lucerna, Praha, legendární prostor. Těšte se na dobré vystoupení, na dobré hity. na skvělé aranže Symfonického orchestru Českého rozhlasu. U nás ve vysílání to byl hlas, který tady úplně neslýcháte pravidelně, tak to jenom připomenu. Ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček, děkujeme.
0: Naslyšenou, hezké ráno.
1: Jaroslav Špula, hudební publicista.
2: Ještě jednou děkuju.
1: A pak je tady ještě Regina Květoňová. Cože? Mazač dveří, pan Jakub Kaloč, a loučí se i ten třetí. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Prostě nás baví s vámi vstávat.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
5: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
4: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
5: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
4: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
4: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Je to podle vás reálné?
5: Jak to vidí?
4: Novinářka Věra Štechrová a její host.
7: Dobrý den. Kam se posunula jednání o ukončení války mezi USA a Íránem a jak do toho zapadají izraelské údery na Libanon? Jak si vede prezident Trump doma a jeho boj se soudy, stahování amerických vojáků z Evropy a otazníky nad budoucností Alberty v Kanadě? To jsou dnešní témata pro zahraničně politického experta a bývalého velvyslance v Kanadě Bořka Lisce. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Jak to vidí?
7: Příměří s otazníkem, tak by se dal asi nazvat současný stav mezi Íránem a Spojenými státy. Oba státy o víkendu provedly několik útoků a Írán včera avizoval, že zastavuje dialog se Spojenými státy, a to kvůli izraelskému porušování příměří v Libanonu. Pak Donald Trump ovšem řekl, že on takové zprávy nemá, zvedl telefon a zavolal izraelskému premiérovi Netanyahuovi a Izrael v zápětí řekl, a Donald Trump tvrdí, že Izrael a libanonské hnutí Hezbollah se rozhodli zastavit ty vzájemné útoky. Tak jak na vás působí tenhle vývoj?
8: Bohužel ten vývoj zapadá do mého dlouhodobého čtení té situace, která není dobrá z pohledu vyhlídek na dosažení míru. Bohužel ta stanoviska postoje těch obou válčících stran Spojených států a Izraele, řekněme, na jedné straně a Iránu na druhé, jsou velmi vzdálená. V podstatě dosažení toho míru by předpokládalo uznání strategické porážky Donaldem Trumpem ve dvou hlavních bodech, o kterých mluví i on sám, a ty body jsou bohužel zásadní. To znamená otázka iránského jaderného programu a také otázka vybírání mýta Iránem v Hormuzském průlivu. A to je samozřejmě pro Donalda Trumpa velmi těžké tu porážku uznat, a když už by se k tomu nadechoval, tak přijde zdrcující kritika zleva i zprava. Demokraté i tradiční republikáni, kteří se k tomu trošku osmělují, tak začnou říkat, no ale proč tedy ta válka byla, proč tedy, když ten jaderný program bylo to zásadní, tak proč jsme se do toho pouštěli s takovými obrovskými vojenskými výdaji, takovými náklady pro naše obyvatelstvo v podobě zvýšených cen. No a Donald Trump v tu chvíli samozřejmě couvá z těch úvah, že by k takovému kompromisu mohl přistoupit. No a mě ta situace v tomto směru, bohužel on říká, že čas je na jeho straně, ale já se obávám, že je to přesně naopak. Čas pracuje pro Irán, on to ví, že čím déle počká, tím lepší dohody dosáhne. A já to přirovnávám k situaci, že jsme na Titaniku s Donaldem Trumpem, který je kapitánem, který už vidí ten ledovec, ale kurz nemění, a čím dál více se blíží moment, kdy se stoupíme do mrazivých vod hluboké ekonomické krize.
7: Jak vám do toho jednání o vyřešení situace, protože ještě v pátek jsme od Donalda Trumpa slyšeli, že se Hormuzský průliv otevře, že on ukončí tu blokádu íránských měst a začnou lodě zase jezdit, tak jak vám do toho ale zapadaly ty izraelské údery na ten jižní Libanon? Ono to trošku vypadalo, že Izrael to svému spojenci to vyjednávání o konci války vůbec neusnadňuje. Někdo by možná řekl, že ho možná trochu i sabotuje.
8: Bohužel taková je situace, to je také něco, co je vlastně očekávatelné, protože přece jen, jakkoliv Donald Trump správně říká, že Irán, jaderný Irán, představuje hrozbu pro celý svět, na začátku té války se ukázalo, že už má rakety, kterými dokáže zasáhnout nás v Evropě, tak přece jen především samozřejmě existenciální hrozbou pro Izrael. A pro něho se otevřelo okno příležitosti, jaké se neotevřelo za téměř půl století trvání toho režimu, že by se ten režim mohl zhroutit. Takže situace, kdy se vyjednává o mírové dohodě s režimem, který je v podstatě stejný, i když, jak říká Donald Trump, je jiný, a to je pravda, že změnil, skutečně zahynulo při té válce široké vedení toho režimu.
7: Jiná jsou jména, ale podstatou režim zůstává
8: stejný. Takže v této situaci samozřejmě pro Irán smířit se s tím, že se vzdají ty pokusy o to ten režim zhroutit, tak to je pro něho velmi hořká situace a on se snaží ještě stále samozřejmě čím dál tím aspoň vyřešit, tedy oslabit ten režim a jeho spojence, jako je Hizballáh, co nejvíce může.
7: Jaké možnosti řešení jako diplomat, bývalý diplomat z téhle situace vidíte?
8: Já se obávám, že to řešení se bude hledat skutečně nesmírně obtížně. V podstatě to řešení téměř není, kromě tedy toho uznání té porážky. Mě to samozřejmě velice mrzí, musí nás to mrzet všechny. Já jsem držel Donaldu Trumpovi palce. Já myslím, že on do toho šel s tím, že věřil, že ten režim se skutečně po tak drtivém zásahu, už jenom tím, že padlo to vedení, že se skutečně zhroutí. Ale to se nestalo a teď už z toho vlastně dobré východisko dost dobře není.
7: Ono to skoro vypadá, jako kdyby Donald Trump neměl úplně dobré informace, když se rozhodoval o tom, jestli do Iránu jít nebo ne.
8: No, samozřejmě to je také možné, ale já si myslím, že ta naděje, ty možné zisky z toho útoku převážily tu úvahu, co by se mohlo stát, když se to nepodaří na začátku ten režim zroutit. Také tam byla ten moment toho, že ta nálada ve společnosti iránské byla proti tomu režimu, se zvedala proti tomu režimu.
7: Tam byly ty demonstrace veliké.
8: Ti experti.
7: A tvrdě potlačené.
8: Ti strategové velcí říkají, že vlastně Iránci si měli nazout tu obuv výsadkářů místo amerických vojáků, ale tomu také nedošlo, to také je jeden z těch momentů, proč se vlastně to nepodařilo dosáhnout toho cíle.
7: Ono to, že se zatím nedaří ukončit tu válku s Iránem, Donaldovi Trumpovi nepřidává body ani doma. Blíží se důležité podzimní volby do kongresu. Tak jak se zatím stojí republikáni pod jeho vedením?
8: Stojí si velmi špatně. Donald Trump, a to s tou válkou samozřejmě velmi úzce souvisí. On totiž nejenže Donald Trump slíbil Američanům, že nebude žádné další války vyvolávat a to tedy nesplnil, ale on jim zároveň slíbil, že učiní jejich životní náklady, takové ty základní životní potřeby dostupnější. A stal se také pravý opak, a to právě vlivem té války. A to samozřejmě Američané vědí. Dramaticky, až neuvěřitelně o desítky procent se propadla důvěra v Donalda Trumpa, že dokáže právě s tou takzvanou affordability něco udělat. Čísla ukazují, že je u jeho podporovatou je to o 40% pokles důvěry. A to moc lepší to není ani v případě republikánů. Těm před válkou věřilo, měli plus 19% skóre v této věci, v jejich prospěch. A nyní je to plus 8 ve prospěch demokratů. Tam taky vidíme, že skutečně desítky procent, když nízké desítky. Takže právě proto je pro Donalda Trumpa tak zásadní ten konflikt ukončit. Ale teď už zřejmě je na to dost pozdě, minimálně pokud jde o sněmovu reprezentantů, tam jsem teď četl, že odhady těch sázkových kanceláří jsou 90%, že ztratí republikáni sněmovu reprezentantů. U Senátu je to, řekněme, 50-50, ale už i tam se favorizují mírně ti demokraté, takže o to ještě možná, o ten Senát, tam bude ten boj, ale právě tím, čím déle ta válka bude trvat, tím ta krize bude větší, ta inflace bude narůstat ve Spojených státech, tlačit ceny nahoru a zároveň se bude tlak na zvyšování úrokových sazeb, tím zase hypotéky, čili celá ten koncept, jak jsem říkal, té dostupnosti, to je téma naprosto číslo jedna pro americké voliče, tak to je čím dál tím palčivější vývoj z toho vnitropolitického pohledu. Vlastně to je taková super zbraň, kterou dal Donald Trump demokratům pro ty nadcházející volby a republikáni, tam už krystalizuje ta strategie, jak oni na to budou reagovat, tak těm vlastně nezbývá, než udělat takovou trochu kulturní válku. Oni říkají a budou říkat, protože demokraté přece jen ještě nepřesvědčili úplně, že mají vizi pro většinovou Ameriky. Takže to oni budou používat a budou říkat i pro takové ty středově myslící Američany, ale přece jenom mírně konzervativní, budou říkat, podívejte, demokraté nadále zničí Ameriku, který takovou, jakou jste ji znali až dosud pro celou historii, s těmi svými levicovými, komunistickými recepty, důrazem na sociální změny, které nerozumíte v oblasti genderu, důrazem na zelenou změnu, na neumí řešit zločinnost, neumí řešit imigraci, takže to bude ten protiargument, ale zatím ta super zbraň v rukách demokratů, kterým Donald Trump dal, ta vítězí.
7: No, republikáni teď v primárkách volí ty své budoucí kandidáty do Senátu. Tak jak se to odráží na těch primárkách? Já jsem se dívala na to, jak dopadly primárky ve velmi sledovaném Texasu a tam to vypadá, že vyhrál příznivec Donalda Trumpa.
8: Ano, to je také důležitý faktor, si myslím, pro ty volby, které se blíží. Donald Trump stále prokazuje, že přesto, že jemu také osobně klesá popularita, tam vlastně on klesl po 40%, některé průzkumy ukazují i 34%, což se v historii novodobé podařilo v úzovkách pouze dvěma prezidentům, to byl Richard Nixon a George Bush mladší, a v obou případech pak republikáni prohráli ty volby, čili Donald Trump musí být vnímán republikány jako oslabený prezident. A samozřejmě nejen republikáno se dopravuje ve světě a samozřejmě u demokratů, ale zároveň Donald Trump, a to myslím, že mírní takové ty vášně k revoltě v rámci republikánské strany, prokazuje právě v těch primárkách, to teď znova ukázal, že dokáže rozhodovat o politickém osudu těch republikánských špiček, jak si usmyslí. Právě v těch primárkách v Texasu se ukázalo, že kandidoval ještě takový tradiční republikán John Carney s takovým jako tím toho bušovského střihu, který byl momentálně úřadujícím senátorem.
7: A už asi po čtvrté, tuším, ano, dlouholetý senátor.
8: Dokonce byl členem vedení republikánů v senátu nějakou dobu a proti němu byl tedy kandidát i kontroverzní, kterého Donald Trump podpořil. No a ten úřadující senátor prohrál nejhorším výsledkem od druhé světové války.
7: A jak si tohle vysvětlit?
8: No a ten důvod je takový, že i podle těch průzkumů stále většina republikánských voličů dává, přikládá zásadní význam tomu, když Donald Trump někoho podpoří, a dokonce méně než 10% těch potenciálních voličů může být podpora Donalda Trumpa negativem. Ale samozřejmě demokraté to vnímají jinak, i tento vývoj konkrétní v Texasu ti v podstatě slaví, protože si říkají, a má to svou logiku, takovýto kandidáti, takto úzce spojení s Donaldem Trumpem, ještě s kontroverzní historií, tak ti budou v těch volbách pro ty středové voliče méně méně atraktivní a to dále nám zvyšuje šance. Přece jenom Donald Trump skutečně je už dnes neoblíbeným prezidentem, čili to ty šance těch jeho kandidátů bude mírně zmenšovat.
7: Ono je taky asi potřeba říct, že do Texas je opravdu výrazně republikánský stát, je to tak?
8: Ano, je to tak a je to taky zajímavé ještě v tom smyslu, že je to Bushův stát, čili že právě tam prohraje ten tradiční republikán, to právě ukazuje, jak Donald Trump skutečně tu stranu změnil a v Americe se to považuje za další důkaz, že ta stará republikánská strana Bushovská, Reaganovská je v podstatě mrtvá.
7: Plány amerického prezidenta teď hatí taky některá soudní rozhodnutí. Jedno z posledních se týká jeho fondu proti zbraním. Soudce jeho vznik zablokoval. Ono se tady o tom příliš nemluví, ale v USA to vzbuzuje, jak jsem se dívala, veliké diskuze. Co to je tedy za fond a proč měl vůbec vzniknout?
8: Tak on je to fond, který je určen na odškodňování obětí jakoby státní zvůle nebo vládní zvůle státní moci, což je vnímáno právě kontroverzně z toho důvodu, že se předpokládá, že Donald Trump tímto způsobem by chtěl odškodňovat například účastníky vzpoury z 6. ledna 2021, to znamená před těch prohraných volbách, ten útok na Kapitol, po té, co Donald Trump prohrál volby proti Joe Bidenovi a samozřejmě do dneška tedy tu porážku neuznal. Takže tam už dnes někteří lidé spojení s tím fondem tak už odmítají odpovědět na otázku, zda bude možné odškodňovat také osoby, které byly trestně stíhány nebo které se postavily proti státní moci nejprve a potom proti nim bylo zasaženo. Takže vlastně i právě už i pro řadu republikánů je tento fond kontroverzní. Dokonce nejenom pro demokraty, ale i pro republikány.
7: A jaký je ten fond spojený s Donaldem Trumpem?
8: On ten fond podporuje, on sehrál roli při tom vytváření toho fondu, on samozřejmě celkově zaujímá takový kontroverzní postoj právě k tomu, jak se zacházelo, říká, jak Joe Biden vlastně zneužíval tu státní moc vůči jeho politickým odpůrcům.
4: Jak to vidí?
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
7: A dnes je jím zahraničně politický expert Bořek Lizec. Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Včera o tom psal třeba německý Weltanzontag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní plány chce Pentagon ještě představit v příštích týdnech, dokonce v sídle NATO v Bruselu. Tak co zatím víme o plánech Spojených států v téhle oblasti?
8: Tak ty plány Donald Trump začal naznačovat v podstatě bezprostředně poté, co spojenci nevyslyšeli jeho volání po tom, aby mu pomohli s otevřením Hormuzského průlivu. On tehdy velmi tvrdě hovořil o tom, že toto je pro něho obrovským zklamáním, i když on říkal ne tak úplně, on říkal, že vždy věděl, že na Evropu není spoleh a teď se to jenom ukázalo, že v podstatě ani o tu pomoc nestál, ale ta jeho žádost měla být testem, ve kterém si ověřil, že tomu tak je a ověřil to také pro celou Ameriku, aby si to uvědomila a tehdy říkal, pamatujte si, co se teď stalo a pamatujte si, co teď já říkám, že tohle nezůstane bez odezvy. A ta odezva přichází. Ta odpověď Ameriky přichází a já dlouhodobě říkám, že je to pro Evropu pohroma. Myslím si, že kritizuji ty, kteří, a byli to přední evropští státníci, kteří používali výroky, pro které symbolizuje heslo to není naše válka a výroky podobné. Už vůbec si myslím, že bylo obrovskou chybou, už naprosto čitelnou, neposkytovat Američanům vzdušný prostor, neposkytovat jim základny, jejich vlastní základny na evropském území, tak skutečně pokud chceme, aby tady Američané zůstali, tak jim pak neumožňovat, aby ty základny využívali, tak to už snad museli všichni vědět, že to právě bude pozvánka k tomu, aby se z Evropy stáhli. Dlouhodobě jsme věděli, že Američané k tomu krok, k tomu postupnému stahování směřují, zvláště od pod nástupu Donalda Trumpa, a nyní jsme k tomu dali tedy mocný impuls, nebo ne všichni, jak říkám, ale ty země a ty lídři, kteří k tomuto přikročili. Takže já si myslím, že Evropa i obecně i kancléř německý to přiznává, není schopna se o sebe v nějakém časovém horizontu, který není krátkodobý, bezpečnostně postarat, není schopna zajistit svou obranu, a dlouhodobě se já osobně obávám, že by nám velmi chyběla taková ta stabilizační kotva Spojených států i pro regionální stabilitu. To známe z historie, jak my Češi velmi dobře. Čili v našem zájmu, myslím tím Evropy, ale teď konkrétně i českém, je se pokoušet ten proces toho stahování vojáků amerických z Evropy maximálně zpomalovat, maximálně hledat cesty, jak tu situaci sklidnit, a budovat také spolupráci s Amerikou nejen na tom multilaterálním základě, to znamená NATO, ale budovat také úzké bilaterální vztahy, protože to období, kdy bude Donald Trump ještě prezidentem, je značně dlouhé. V našem sousedství probíhá válka a bude to minimálně po 2,5 roku Donald Trump, kdo bude rozhodovat, jestli se nám v případě napadení dostane dostatečné vojenské pomoci.
7: Ono původně bylo avizováno, že se stáhne asi 5 000 amerických vojáků z Německa, ale pak zase přišla zpráva, že se posílí ten kontingent americký v Polsku. Tak myslíte si, že tohle je ještě aktuální, nebo to může být úplně jinak a opravdu nakonec nebude ani to posilování kontingentu v Polsku?
8: Moje naděje byla, že se začalo hovořit ve Spojených státech docela krátce po tom, co vzniklo to napětí v těch vztazích, o tom, že Donald Trump bude trestat ty spojence, kteří selhali, a odměňovat ty, kteří obstáli. A já jsem právě doufal, že budeme svědky spíše toho, že dojde k přesouvání těch vojáků v rámci Evropy, například z Německa, ve prospěch Polska. To se ovšem nyní už zdá být jako něco, co se nestane. Do určité míry k posílení vojenské přítomnosti v některých zemích v našem středoevropském a východoevropském regionu dojít může, a dojde, myslím, ale to celkové znaménko bude výrazné mínus. Týče té americké přítomnosti v Evropě. Teď jsme měli zasedání, jednání ministrů zahraničních věcí zemí NATO. A přitom padaly, myslím, dost jasná vyjádření jak od generálního tajemníka Marka Rutteho, tak od ministra zahraničí USA Marka Rubia. Oni říkali, ano, podařilo se najít cestu, jak zachovat ty vojáky v Polsku, protože to také došlo k určitému vyjasnění, ve skutečnosti nešlo o posílení vojenské přítomnosti, jak to napsal původně Donald Trump ve svém postu, ale šlo spíše o to, že tam by došlo k poklesu, ona byla pozastavena rotace vojáků, čili v Polsku by odjeli vojáci a nebyli by nahrazeni a tímto způsobem budou doplněni. Uh-huh. Takže oni ovšem, jak říkám, oba ti představitelé, jak Mark Rutte, tak Marco Rubio, tlumili ta očekávání velmi jasně a opakovaně a říkali, ano, my jsme našli řešení ve vztahu k Polsku, ale musíme si uvědomit, že ten trend k snižování, ten je daný a nezvratný, a blíž ho přiblíží Donald Trump na summitu.
4: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
7: A pojďme ještě naskok do Kanady. Provincie Alberta bude v říjnu pořádat referendum o odtržení od Kanady. I když ono to bude takové referendum o referendu, protože obyvatelé mají rozhodnout, jestli chtějí následně znovu hlasovat, tentokrát už závazně. Tak Alberta má teď přes 5 milionů obyvatel, tuším. Proč se někteří z nich chtějí odtrhnout od Kanady? Co vyčítají federální vládě?
8: Tak není to něco nového. Já, když jsem v Kanadě působil, což je stále ještě nedávno, tak v té době se o tom ještě moc obecně nemluvilo, ale to bublání takových těch separatistických nálad v Albertě bylo zjevné. A já jsem mluvil tehdy už o tom, že si myslím, že jestli hrozí štěpení Kanady, tak se uděje právě v Albertě, a ne v Quebecu, kde bychom to možná očekávali z toho důvodu dlouhodobých ambicí národních, řekněme, v té provincii. Takže mě to nepřekvapuje a ten důvod je takový, že ta Alberta dlouhodobě se vyvíjí ve svém politickém uvažování, směřování jinak než zbytek Kanady. Ještě bychom tedy k tomu měli připočítat i další prérijní provincie, zejména Saskatchewan a částečně Manitobu. Tyto provincie hlasují drtivým způsobem ve prospěch konzervativní strany. Konkrétně v posledních volbách hlasovali o 40% téměř více pro konzervativce než o liberály, kteří ale v tom celkovém hlasování vyhráli v Kanadě a jenom o něco více než o 2%. Čili ta frustrace toho, že takto zásadně přes 60% vysoce se hlasuje pro konzervativce a pak vládnou v provincii vlastně liberálové z té federální úrovně, ta frustrace narůstá. A to není pouze jenom proto, že ty příkopy jsou stále hlubší mezi liberály a konzervativci, tak jako to vidíme po celém světě, jako to vidíme v Americe. Řekněme z těch politických, například v tom sociálním vývoji země nebo zelené změně. Ale v případě Alberty jde o ekonomicky existenciální problém.
7: Nakonec jsou zatím peníze?
8: Jsou zatím peníze. A ten je v tom, že Alberta je stále závislá zcela v podstatě ekonomicky na vývozu fosilních paliv. A ten zbytek Kanady stále více utahuje ty podmínky pro to, aby Alberta dále ty fosilní paliva těžila, aby je prodávala. Takže v podstatě už dává lhůty pro to, kdy ta těžba má být úplně ukončena, což tedy by způsobilo kolaps ekonomický té provincie. A zároveň dlouhodobě, například to je neuvěřitelné, že zbytek Kanady nepovolil Albertě, aby vybudovala transkontinentální potrubí. Takže vlastně Alberta není schopna dodávat ropu ani zemní plyn na východní pobřeží a tím pádem není prodávat do Evropy, ať už po vzniku ruské války na Ukrajině nebo nyní v té iránské válce. To jsou obrovské zisky, o které vlastně přichází Alberta, ale i Kanada. To by byl obrovský impuls pro její rozvoj. Teď by to byla velká obrana proti té závislosti na Donaldu Trumpovi, který si hraje s Kanadou. Takže stále i teď vlastně, i když nový premiér si uvědomuje, že musí ubrat a musí být vstřícnější k Albertě, tak třeba v tomto bodě zásadním se žádné řešení nenachází. Takže moc jako optimismu v tomto směru, že by ten separatismus klesal, mít nemůžeme a je to určitě z toho budoucnosti to referendum se mi nezdá jako příliš dobrý nápad předchůdce té premiérky Danielle Smith, Jason Kenney, se kterým jsem se osobně setkala, má nás rád jako Čech mimochodem, tak ten na to říká, že toto referendum, i když je o referendu, takže bude začátkem nepříjemných cest k zubaři, nekonečných, to znamená dalších a dalších neplodných, polarizujících diskuzí a referend, které nakonec mohou skončit v katastrofou.
7: Viděli jsme to na Británii.
8: A přesně tak hodně se tam připomíná, že Daniel Smith například dnes říká, že si nepřeje vystoupení, i když to referendum vypisuje, a to jsme něco podobného slyšeli u Camerona také, takže já si myslím, že je to hraní si s ohněm a ona sama také tak připouští, že ani Albertané nedocenují, co všechno negativního by jim to přineslo a samozřejmě také pro zbytek Kanady.
7: Říká zahraničně politický expert, bývalý velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec. Děkuji, že jste tu s námi byl. Naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
6: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc. Izrael a Hizballáh se údajně dohodli na novém příměří, boje ale zatím pokračují. Zpočátku bude jasno nebo polojasno, postupně oblačno, místy přeháňky teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne, na Dvojce začínají zprávy s Denisou Žižkovou. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce ale změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
3: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné jako například seniori.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří kolony. Řidiči by měli počítat se zdržením, uvedla dnes ráno policie na síti X. Omezení podle policie potrvá asi až do poledne. Nehoda se stala na 122. a půltém kilometru. Kamion skončil mimo vozovku. Objízdná trasa vede podle policie přes exity 119 a zpět se najíždí na exitu 128. Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrútu prý souhlasil Hizballáh s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská ambasáda ve Washingtonu s tím, že se Hizballáh zavázal k neútočení na území Izraele. Také izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrút pozastavilo.
4: Během rána hlásí Izrael nové útoky Hizballáhu a izraelské letectvo i nadále ostřeluje jižní Libanon. Přesné podmínky nově dojednaného příměří zatím nejsou jasné. Izrael mluví o zastavení útoků na Bejrút, o jihu Libanonu se ale nezmiňuje. Z vyjádření Hizballáhu naopak vyplývá, že počítá s příměřím na celém libanonském území. Írán už dříve pohrozil, že izraelské údery v Libanonu jsou překážkou v jednáních o dohodě se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v uzavření dohody během příštího týdne. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Noční ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 obyvatel, dalších víc než 100 lidí je podle ukrajinských úřadů zraněných, je mezi nimi i několik dětí. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu asi 140 tisíc obyvatel. Ukrajinské letectvo na síti Telegram napsalo, že Rusko v noci vyslalo 656 dronů a 73 raket. Víc než 600 bezpilotních letounů a 40 raket protivzdušná obrana sestřelila nebo zneškodnila. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi čtyři nejlepší tenisty na Roland Garros v duelu s o rok mladším Joaem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem uzavře program na největším kurtu Filipa Chatriera v rámci takzvané Night Session a začne nejdříve ve čtvrt na devět večer.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo polojasno, postupně čekáme oblačno na severovýchodě a k večeru se zatáhne i na jihozápadě. Místy se mohou vyskytnout přehánky. Teploty 21 až 26 a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
2: Doprava.
1: Na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz v obou směrech, jak od Prahy, tak od Vyškova. Kolona od Vyškova je od 216. kilometru asi na půl hodiny, je to k omezení na 196. kilometr. Na D1 je velmi silný provoz i před Prahou. Poprvé zastavíte na 1,40. kilometru u sjezdu na Divišov a ten pomalejší provoz čekejte až do Prahy. Ucpaný je i pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona se táhne od Jesenice až ke sjezdu na Ořech a průběžně zavírají tunely kvůli regulaci. A připomínáme, dálnice D5 je stále zavřená ve směru z Prahy na Rozvadov. Na 122. kilometru vyprošťují kamion z lesa. Doprava je odkláněná na 119. kilometru, ale pozor, před odklonem je dlouhá kolona. Osobním autem je lepší sjet už dřív na 107. kilometru na Stříbro. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už Šárka Volemanová a Jirka Holoubek, začínají Dva na dvojce.
5: A to přáním příjemného úterního dopoledne, teď 5,5 minuty po 9. hodině jsme tady a budeme rádi, když společně s námi prožijete i další dopoledne.
6: Ty dopravní informace, které jsme před chviličkou slyšeli od Denisy, byly velmi zajímavé a nás vlastně navedly k tomu, že těch dopravních situací by se dnes mohlo v našem vysílání i díky vašim zprávám objevit víc, protože je to první, co mě napadne v případě, když se mě někdo zeptá, nezasek ses někde, tak my jsme se ani jeden v dopravě dnes naštěstí nezasekli a můžeme tady takhle krátce po 9. být.
5: No tak uvidíme, kde jste se kdy zasekli nebo možná s kým, tak o tom všem se bude povídat, proč právě dnes. To vám prozradíme za chvíli a zastavíme se na chviličku i u předmanželských smluv.
6: Ano, aby se v tom člověk nezasekl, je dobré mít takovou předmanželskou smlouvu a vypadá to, že je to produkt čím dále oblíbený.
5: Ano, a samozřejmě i dnes budeme plnit jedno z vašich přání, to svoje, pokud nějaké máte, nám můžete napsat třeba právě teď na RNB Radio na přání @rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Kteří už se těší na to dnešní úterní dopolední setkání a společné povídání o tom, kdy, kde a jak jsme se zasekli.
3: A my jsme slíbili, že vám povíme, jak jsme na to přišli, tak možná, že jste také viděli stejně jako my fotografii, která možná obletěla celý svět, takové ty drsné záběry ze zaseklé horské dráhy ve Spojených státech, kde studenti viseli 4 hodiny hlavou dolů. Je to pár dnů zpátky tahle fotografie.
2: Já se musím přiznat, že jsem to neviděl a vlastně jsem to ani záměrně nehledal, protože vy jste to včera tak vášnivě vyprávěli. Říkala si, že ty si to viděla, kolegyně Eva Kličková to viděla tak. A teď mi řekni, byli vysoko ti studenti?
3: Byli neskutečně vysoko, to byla obrovská horská dráha, ta největší na světě, kterou si umíš představit, a tam nahoře visely 4 hodiny, to se tam prostě zaseklo, museli tam hasiči, a oni 4 hodiny visely hlavou dolů, já si to vůbec neumím představit. Nakonec je vyprostili, všechno dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, ale to tady člověku musí jít hlava opravdu kolem.
2: Nedávno jsme se doma bavili o tom, že bychom si udělali výlet do nějakého toho většího evropského zábavního parku právě kvůli pořádné horské dráze, tak asi ne.
3: Prosím tě, takhle mě nejezděte na tuhletu do Spojených států a zas na druhou stranu bychom tě viděli v novinách. Jsme říkali, a Jirka je na dovolené,
2: konečně bych
3: splnil
2: byl slavnej,
3: si sen.
2: Píšou o něm noviny.
3: Na celém světě. Tak a právě od téhle zprávy a možná i proto, že to dobře dopadlo, se dnes chceme odpíchnout se společným tématem, které samozřejmě rozšíříme. Přiložte si ho, jak potřebujete. Zkrátka nám dneska napište o tom, kde jste se kdy zasekli a možná taky připište s kým a na jak dlouho.
2: V dopravním prostředku se člověk může zaseknout samozřejmě někde ve frontě, ale co si budeme povídat, zaseknout se dá třeba i v zaměstnání, které nás nebaví, ale nemůžeme nebo nedokážeme ho opustit. Zaseknout se dá i ve vztahu. Těch záseků životních může být dlouhá řada, můžou mít opravdu různé podoby.
3: 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i pro dnešní den a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Těšíme
2: a teď
3: se.
2: Pro vás všechny Hana Hegerová.

0: My se vás dnes ptáme, kde jste si v životě zasekli, na jak dlouho a možná s kým to bylo, a jsme moc rádi, že nám píšete. Za chvíli se podíváme do té korespondence s vámi, ale ty jsi zmínil kromě těch míst a hovořili jsme také o té horské dráze ve Spojených státech. Teď to tedy Jirkovi nedalo a podíval se na to video, jak to vypadalo, když studenti viseli 4 hodiny dolů hlavou. Je to neskutečné. Já jsem zvědavá, jestli dostanou nějaké bolestné, protože podle mě 4 hodiny člověk přemýšlí nad tím, jestli se to najednou nerozjede a no, jak to celé skončí.
1: Se, tak, kdyby se to najednou rozjede, no, tak dobrý, ale jestli se to najednou nerozjede dolů,
0: přesně tak,
1: se to neutrhne.
0: A teď si představ, že někteří z těch studentů tam mohli mít třeba rodiče dole. To bych vůbec nechtěla zažít nic takového, dívat se tam na to svoje dítě. Pojďme se zaseknout v něčem příjemnějším.
1: Je to naprosto otřesná představa. No, my jsme už před chvílí zmínili, že člověk se samozřejmě může zaseknout v dopravním prostředku, může se zaseknout ve výtahu, ale také v kariéře nebo v osobním životě. Co se týče osobních životů, tak se mluví o tom, že nejčastěji se lidé zaseknou v takzvané zlaté kleci. Co to vlastně je?
0: No, že to je pohodlné, ale možná nenaplňující pro život. Možná to mohou být takové vztahy ze zvyku také, kde je nějaká ta finanční hotovost.
1: Vztahy z pohodlnosti.
0: No? Ano, vztahy z pohodlnosti. I to může být ta zlatá klec, že člověk vlastně se tam necítí dobře, ale je trochu líný na to vykročit z toho stereotypu a možná z nějakého toho v uvozovkách bezpečí té finanční náležitosti, která tam je. Pak to může být také v práci, stagnace několik let na nějakých pozicích, které už nás třeba nebaví a nenaplňují a nechodíme do práce rádi. I tam se můžeme zaseknout.
1: Pardon, a můžou k tomu vést různé důvody. Za prvé, to může být jaksi z našeho popudu, že se nám nechce pouštět do něčeho nového, že se třeba obáváme změnit zaměstnání, anebo to je prostě proto, že na nás v té práci někdo zapomněl a nějak si nevšim, že už tam jsme 20 let a měli bychom postoupit na další pozici a být lépe oceněni.
0: Tak si o to musíme říct, musíme si o to říct a občas se možná i připomenout. Když se zeptám tebe, zaseknu ses někdy někde?
1: No, já musím připomenout, nebo si musím připomenout zaseknutí, které se mi nestalo.
0: No,
1: a
0: prosím
1: tě. No, to bylo, a byl by to dopravní prostředek, a stalo se to, když jsme jeli v noci se Spiritual Quintetem z nějakého koncertu a kdesi u Brna byla bouračka, bylo to v zimě, vánice, nepřehledná situace, a před Brnem byl nějaký rozkopaný úsek a měla si možnost, jak to tak jako bývá, si zvolit jako tu pravou část cesty, která vedla rovně, anebo tu odkloněnou levou, kdy ten pruh byl sveden do protisměru. No a bylo to jako opravdu 50-50 a nikdo nevěděl, jako co čeká v tom nebo kterém pruhu, tak my jsme zvolili ten levý, kolegové s tichotovými v autě a s mistrem zvuku zvolili ten pravý. No, my jsme dojeli domů asi v 1:30 v noci a kolegové, kteří zvolili pravý pruh, dojeli v 7 hodin ráno. Strávili tam asi 5 hodin ve vánici v zimě za bouračkou. A jinak si ale nevzpomínám na zaseknutí, které by mě nějak provázelo.
0: V tomto smyslu mám pocit, že vždycky, když se rozhoduju, do které části kolony se dát a přejíždím, to někdy mívám pocit, že to tím zrychlím, tak vždycky ta se zastaví. To můj syn, když jede se mnou, tak se mi směje, že to je takový ten
1: zákon Murphyho zákony.
0: Přesně tak. Já jsem se zasekla, je to 14 dní, ale hodně příjemně. Já jsem se zasekla na večeři s Evou a Martou, s mými kamarádkami, a můj přítel pro mě jel, abychom si mohli dát víno. No, přišla jsem o 30 minut později do toho jeho auta, bylo trošku

0: To byl Petr Janda. My si dnes povídáme o tom, kdy jsme se kde zasekli, co se stalo, jak dlouho to trvalo, jestli to bylo zaseknutí příjemné nebo nepříjemné. Připojil se Radek z Chlumu u Třeboně. K dnešnímu tématu mě napadá, že jsem se zaseknul vlastně tuto sobotu. Chodím léta do jedné místní hospůdky a občas se zdržím, no a manželka nechápe, co si tam s Kájou pořád povídáme. Po této sobotě se mě už ptát nemusí, protože tam po 25 letech šla se mnou a vydrželi jsme do 5 do rána.
1: Tak další společná kratochvíle možná.
0: Společné zasekávání se bude.
1: Lucka nám taky napsala. Ahoj Šárko a Jirko, v roce 2022 jsme se zasekli ve výtahu na radnici, kam jsme šli na vítání občánků. Já, můj muž, dvě děti, moje maminka, která špatně chodí. Čekali jsme asi hodinu, než přišel technik. Nejhorší bylo těch prvních 10 minut, než si někdo všiml, že tam visíme. Na zvonek totiž nikdo nereagoval. Výtah byl prosklený, připadali jsme si jak zvířátka v zoo, když na nás všichni ostatní koukali. S obřadem na nás dokonce počkali, ale věřte, že dolů už jsme šli pěšky, píše Lucka.
0: A my jdeme dál, zastavíme se samozřejmě u dalšího splněného přání a zastavíme se také u těch zmíněných předmanželských smluv. To všechno v příštích minutách, tak zůstaňte s námi.

0: O zaseknutí se v nejrůznějších situacích s vámi dnes mluvíme a vy nám posíláte vaše zprávy. Teď se vlastně obloukem dostaneme k něčemu, co zdánlivě nesouvisí, i když určité paralely bychom tam mohli najít. Protože taková předmanželská smlouva může být pojistkou, aby se člověk nezasekl v něčem, v čem se už zaseknout nechce, třeba jenom kvůli podmínkám, kvůli financím, kvůli vyrovnání.
1: Tudíž v rozvodovém řízení,
0: ano.
1: Ano. A proč o tom mluvíme? Protože roste popularita těch zmíněných předmanželských smluv. Mimochodem loni bylo historicky nejvíce předmanželských smluv, a to dvakrát víc než třeba ve srovnání před 10 lety.
0: Těch vysvětlení může být několik. První, které se nabízí, je, že v této době do svatebních síní a kostelů, jak si dorazili lidé narození na přelomu milénia, těch bylo hodně, takže se samozřejmě teď také víc berou, ale pravděpodobně bez ohledu na to, taková předmanželská smlouva je asi daleko populárnější než před několika
1: lety. Myslím si, že ano. A v souvislosti s nimi, tedy říká se jim generace Z, kromě jiného, je prý charakterizuje zodpovědný přístup k životu. Myslíš si, že se psat předmanželskou smlouvu je rovnítko k zodpovědnosti?
0: Nevím. Já si to vlastně nedokážu představit. Já jsem asi jako ta stará škola, tak já prostě, my nemáme sepsanou předmanželskou smlouvu, nikdy nás ani nic takového nenapadlo.
1: Za dob, kdy jsi se ženil, to si myslím, že se o tom ani příliš nemluvilo.
0: Možná zlehka teprve se začínalo, já asi jsem o tom neslyšel v té době.
1: A kdyby ses ženil teď, tak přemýšlel by si o tom?
0: Já už bych se neženil.
1: Ne.
0: Takže bych o tom nemusel přemýšlet.
1: Ano, čili to znamená, že Jiří Holoubek na druhý pokus by předmanželskou smlouvu nepodepisoval.
0: Ano, protože by se neženil. Takže by jaksi nemusel dělat nic, co by mělo předcházet tomu případnému manželství.
1: Ano, děkuji za rozhovor.
0: No tobě to, jako ty se tak usmíváš, tobě to přijde jako rozumná věc, asi užitečná, bych typoval.
1: No já nevím, já si to vlastně vůbec neumím představit. My jsme s mým manželem taky neměli předmanželskou smlouvu, navíc jsme měli propojené účty, takže my jsme tak měli opravdu všechno, co se vydělalo společně. Nepřemýšlela jsem nad tím a nechystám se vdávat, tak nad tím ani nepřemýšlím.
0: Je to zajímavé, budeme to muset probrat do hloubky, protože já žiju v tom, že kdyby k tomu konfliktu došlo, tak tu předmanželskou smlouvu nebudeme potřebovat, protože já vím, že bych si vzal čumajdán, kytaru, fajfky a motorku a šel bych.
1: No, jen by to tak bylo, pane Holoubku.
0: Spolehni se.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce Zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: A my si s vámi povídáme dnes o tom, kde jste se v životě zasekli. Hezkou vzpomínkovou dneska už zprávu posílá naše posluchačka Šárka. Zdravím do studia. Zaseknutý výtah. Představte si svatbu v 11 poschodovém paneláku. Poslední odjíždí ve výtahu nevěsta, její svědkyně, rodiče nevěsty a já, sestra nevěsty. Jen co jsme nastoupili, svědkyně řekla, no teď, aby se s námi zasekl výtah. No a ve druhém patře lup a stojíme. Nejdřív jsme si mysleli, že je to legrace. Nebyla. Sehnat nějakou službu v pátek kolem poledního se nám nepodařilo, takže nich před domem s kamarády zašli do strojovny a pomalu nás spouštili do nějakého patra, aby se pokusili otevřít dveře. Povedlo se to, ale ne úplně přesně. Tak jsme lezli takovou hnusnou dveřní průrvou, píše Šárka, špinavý, spocený, splihlý drahý účesy. Děs, ale svatba byla. Počkali na nás.
1: Mně to připomnělo příhodu, na kterou už jsem vlastně úplně zapomněl, a to sice, když jsem se ženil, tak ten den, a bydleli jsme v Litňanech, jsem jel do Kobylis pro rodiče nevěsty, respektive pro tatínka, protože maminka už byla u nás, a když jsme jeli zpátky, tak jsem si na proseku řekl, protože časově to bylo jako v pohodě, že ještě v myčce jako umyju auto. A my jsme se tam zasekli v té myčce, tak tam trošku nějaký polilo horko, ale netrvalo to moc dlouho, nějak se to vyřešilo.
0: No, tak to je dobře, by si mysleli, že ženich utekl na poslední chvíli.
1: Ano, ty svatby to asi nějak přitahují. No a stručnou zprávu nám napsal Viktor, 6letý vnuk Jirka se pochlubil, že už pomáhá ve škole paní učitelce. Jak jí pomáháš? Zeptal jsem se ho. No, když se nějaký spolužák zasekne při čtení, tak to za něj dořeknu.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: I dnes dojde na splnění jednoho vašeho přání. Mně je to vlastně až trochu žinantní, čemu se teď budeme věnovat, no, ale pokud to někoho potěší.
3: No tak splníme přání Jarmily z Aše. Dívám se, kdo nám ho poslal. A Jarmila samozřejmě za to přání a za to, že jsme ho dnes vybrali, získává ponožky dvou na dvojce. Jsou takové speciální se jmény Šárka a Jirka. Pokud máte nějaké přání, můžete nám ho napsat na RNP, tedy radio na přání @rozhlas.cz. Mám ho přečíst nebo ho přečteš?
2: Určitě,
3: sám?
2: Ne, já se stydím.
3: Dobrý den, dva na dvojce, Šárko a Jirko. Musím přiznat, že jste mými dopoledními společníky už řadu let. Dneska bych byla ráda, kdybyste zkusili zavzpomínat na svoje první setkání, ne vysílání, ale setkání. Jak jste se jeden druhému zdáli, líbili, co jste o sobě věděli, uměli jste si představit, že spolu usednete do jednoho studia a bude to trvat vlastně víc než 7 let. Těším se na splnění mého přání a přeju si, abychom se takhle na dvojce a společně potkávali. Ještě dlouho, napsala nám Jarmila z Aše. To je hezké, děkujeme.
2: Je to hezké a ono, alespoň z mé strany, myslím, to bude velmi stručné a já doufám, že si to pamatuju správně, protože to první setkání proběhlo tady na chodbě, myslím, že to bylo u výtahu, kousek od naší kanceláře, kde teď sedíme spolu, protože já jsem nějak vyšel, šel jsem buď do studia, nebo jsem šel něco natáčet a Ondřej Nováček, náš šéfredaktor tehdejší, šel po chodbě. Myslím si, že to bylo takhle, že tě vedle, jak si vedle sebe, asi ti ukazoval ty prostory, nebo jste se šli na něčem domlouvat do kanceláře a právě říkal, tohle je Šárka Volemanová, spolu asi budete vysílat, nebo minimálně to spolu jdete teďka zkusit. A já jsem říkal, no tak jo, ahoj Šárko, já jsem Jirka a pak jsem zase šel vysílat.
3: Takhle jednoduše. A něco jsi myslel, nebo ne?
2: Mně to bylo vcelku jedno.
3: Jirko.
2: No tak to jsem tě
3: a
2: neznal.
3: A mezi námi je konec.
2: To jsem
3: konec.
2: Tě ještě neznal.
3: Mažu
2: tehdy,
3: tě, no. Nesleduju tě.
2: To já jsem věděl, že budeš reagovat takhle, ale já v tu dobu jsem nevěděl, co od toho mám očekávat, že nikdy jsme se nepotkali.
3: Tak nějaký pocit si, ty nemáš žádný pocit, když člověka potkáš, ty si neděláš první dojem?
2: Já nemám žádné pocity obecně.
3: Ty jsi divnej, hloubku.
2: Ne, ale ono to totiž bylo velmi rychlé. Já bych měl, kdyby jako za mnou někdo přišel a říkal, pojď teď s námi tady do kanceláře a tam jsme si popovídali třeba 2-3 minuty, 4, tak bych si ten první dojem udělal. Ale právě vzhledem k tomu, že to bylo takhle narychlo na té chodbě, tak jsem neměl žádný.
3: Možná to bylo tak narychlo, protože ty jsi byl vybíravý, co já si pamatuju, tak jsem byla asi 4. nebo 5., se kterou si to zkoušel.
2: To je pravda. No. Mimochodem, pamatuju si to správně.
3: A nejlepší, viď, nakonec.
2: Pamatuju si to správně, to je
3: Já si totiž toho setkání vůbec nepamatuju. Já mám první setkání s tebou, které mám v paměti, je v rozhlasovém studiu, kde jsme si vlastně říkali, jak to zkusíme, abychom natočili společně něco, čemu se tady říká do zdi, aby vlastně jsme zkusili, ano, jestli nám ta chemie mezi sebou bude fungovat, jestli zkrátka mu budeme schopni vysílat ve dvojici. Tak tam já mám tu první vzpomínku velkou a tam mám teda na rozdíl od tebe i pocity.
2: No, protože kdyby ty si pamatovala to první velmi stručné setkání na té chodbě, tak bys pochopila, proč já jsem si tehdy neudělal žádný názor, protože ano, až teprve potom jsme se sešli v tom studiu.
3: Tak vidíte, jak je ten svět barevný. Každý z nás si to první setkání pamatuje někde úplně jinde.
2: Jednou si řekneme, jak si každý z nás bude pamatovat naše poslední setkání.
3: No, uvidíme, za jak dlouho to bude.

0: Před chvílí jsme na přání naší posluchačky Jarmily z Aše zavzpomínali na naše první setkání. To už je nějak dlouho.
1: Jsme se zasekli.
0: Tak jsme se v tom zasekli. A právě o tom, kdy jsme se kde zasekli, s vámi mluvíme od 9. hodiny.
1: Ano, a jestli jste dneska po 9. někam spěchali a pořád jste ještě s námi, tak jsme vlastně rádi, že jste se s námi zasekli a nabízíme zaseknutí ještě i po té 10. hodině v poradně.
0: Snad z toho nebudou nějaké patálie.
1: Ano, je to pravda. Ale než se k tomu dostaneme, tak ještě rychlý pohled do vašich zpráv. Jsou moc hezké dneska. Napsala nám naše posluchačka: dobrý den, Čárko a Jirko, já jsem se zasekla ve svatební den před 43 lety na WC. Po delší době mě vysvobodili svatebčané, ale jinak než malým okýnkem to tehdy nešlo. Dneska už bych tam musela zůstat, píše naše posluchačka.
0: A Marie píše zprávu: to až srdce usedá. Vnučka se nedávno zasekla při sborovém zpěvu před asi 200 diváků. Poprvé zpívala solo a skončilo to slzičkami. Při dalším vystoupení se to už povedlo. Zdraví Marie. Ježíš, tak držíme palce a říká se, proto je to umění, že se to nepovede po každý.
1: Je tak. To tak. A Miluše, ještě jedna zpráva. Dobrý den, je to už 70 roků. S první třídou jsme byli na Karlštejně a já jsem se zasekla v mříži. Rušila mi výhled na nádhernou výzdobu kaple. A ještě dneska si pamatuju, jak mi paní učitelka s paní Helmichovou kroutili s hlavou. Hlava i mříž vydrželi. Miluše.
0: Tolik o zasekávání se kdekoliv a jakkoliv a my už teď zveme k 10. hodině čerstvé zprávy a potom poradna o čem?
1: Dnes o rozdílných pohledech na výchovu, tak si to určitě nenechte ujít.
0: S námi bude ve studiu psychiatrička Lucia Vašková. Hezký den.
2: Český rozhlas 2. Mám prostě

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude herec a principál divadla Jakub Špalek. Má ještě dnes chuť něco bourat a měnit jako na začátku fungování spolku Kašpar? Jak vypadá Kašparův velký výlet? Je každé leto stejný a je výhodné, když je divadlo skoro životním stylem? I na to se zeptám herce a principála divadla Jakuba Špalka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Policie navrhla obžalovat dva lidi kvůli loňskému požáru v Mostě. Bezpečí dítěte v opatrovnickém řízení a rozvodu mohou pomoci soudcům posoudit nové nástroje. Dnes má být zpočátku jasno nebo polojasno, postupně místy oblačno a přehánky teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí, informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti v případě, že je soud shledá vinnými, hrozí jim až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Posuzování konfliktních rozvodů a opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci Ministerstva spravedlnosti, jmenují se checklist a risk mapa. Testuje je 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí a také jaká přijmout opatření, říká místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Proto, aby bylo dítě v bezpečí, popřípadě druhý rodič v bezpečí, a další úvaha vede k tomu, jakou odbornou pomoc mám kterému z členů rodiny nabídnout nebo uložit a jak mám zatímně nebo trvale upravit poměry dítěte.
3: Zaměstnanci londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například před únavou řidičů a bezpečností. Na 4 linkách dnes nebude žádný provoz. Omezení se ale můžou projevit i na dalších z celkových 11 tras. Celodenní stávka je naplánovaná také na čtvrtek. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audioserie Lyžák. Tentokrát se nebezpečí skrývá pod vodní hladinou.
5: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
6: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
7: V příběhu o ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda zazní například hlasy Martina Myšičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. 5dílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zpočátku bude jasno nebo polojasno, místy mlhy, postupně čekáme oblačno, zejména na severovýchodě, výjimečně přehánky a později k večeru se v jihozápadní polovině Čech zatáhne. Ojediněle se tady vyskytne déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 se zdržíte u Brna v obou směrech, delší je kolona ve směru z Vyškova do Brna, a to od 213. kilometru až na 196. místy je i v levém pruhu. Silný provoz na D1 je také před Prahou, pomalej pojedete od 29. kilometru k omezení u Šmejkalky, další fronty jsou pak i v Praze na Brněnské od Průhonic k Chodovu. Na Pražském okruhu se komplikuje situace ve směru z D1 na letiště. Na 19. kilometru na sjezdu na Ořech se v levém pruhu srazila dvě dvě auta, přijeli tam i hasiči, kolona je dlouhá, táhne se už od Jesenice a zdržíte se výrazně přes půl hodiny. Dálnice D5 je stále zavřená směrem na Rozvadov. Na 122. kilometru je nehoda kamionu, dopravu odklání na 119. Před odklonem je ale velmi dlouhá kolona. Osobním autem proto sjíždějte už dřív na Stříbro na 107. kilometru. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Šárce a Jirkovi, pokračují Dva na dvojce.
8: Díky Denise Žižkové za další aktuální zprávy a s nabídkou poradny. Každý rodič určitě vstupuje do výchovy s vlastním batůžkem zkušeností, hodnot a přesvědčení, které si přinesl ze svého dětství. Když se ale v jednom domově střetnou dva odlišné pohledy na to, co je pro dítě nejlepší, může vzniknout prostor pro možná nedorozumění.
9: A právě rozdílné pohledy na výchovu a všechny věci a důsledky s tím související budeme probírat v dnešním poradně ve třech vstupech a samozřejmě na to budeme sami. Pozvali jsme si někoho velmi povolaného.
8: Je to tak, naším hostem se stane už za chvíli psychiatrička paní doktorka Lucia Vašková a ve druhé a třetí části naší dnešní poradny nabízíme prostor pro vaše otázky. Teď vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v poradně rozdílné pohledy na výchovu s našimi, ale ve druhé a třetí části poradny také s vašimi dotazy a především s naším hostem, psychiatrička Lucia Vašková. Hezké dopoledne, paní doktorko.
3: Dobrý den.
4: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. My jsme na začátku po té deváté hodně pověděli, že každý z nás si nese nějakou zkušenost s výchovou, tedy svojí vlastní. A mě tady trochu vyděsí, když někdo řekne, že bychom měli děti správně vychovávat. Co to je to správně, paní doktorko?
3: Ano, mě se toho taky vždycky vyděsím, protože každý máme svou verzi, co je správně, že jo? Ano. A mně ale přijde lepší, jak jste říkala, se na to spíš dívat, že každý člověk si nese nějakou zkušenost, nejenom s výchovou, jak se byl vychovávaný, ale vůbec nějaké jako životní hodnoty, nějakou životní zkušenosti. A to myslím, že dobře se dívat na, na ten svůj protějšek, když vychováme ty naše ratolesti. A ta moje druhá polovička řekne, no tak počkej, ale to je úplná kravina, jo, nebo s tímhle absolutně nesouhlasím. Jo. Že si myslím, že je důležité se na to dívat právě ne, že máme každý svou správní verzi, ale každý máme nějakou zkušenost za sebou, nějaký pohled, nějaké hodnoty, které jsou pro mě důležité a které naopak nejsou vůbec důležité a že to vede i nějakému jako respektu, ty vzájemné odlišnosti v tom partnerství, potažmo rodičovství.
2: Jak tedy řešit tu situaci, když se stane to, co jste popsala? Já jaksi apeluji na něco, druhý řekne, že to je ta vašimi slovy kravina, jak jste pěkně před chvilkou použila. No a teď se o tom začneme dohadovat a než to vymyslíme, tak tomu dítěti bude 18.
3: No přesně, a my jsme to trošku urychlili, že? Například mě, jako, když jsem o tom přemýšlela, tak jako, to je klasické u nás doma. Například pro mě něco absolutně nepřijatelné a pro mého muže jako v pohodě, jo. A nebo naopak. A my jsme se naučili, nám to pomáhá. Prostě to respektovat, že pro mě je něco nepřijatelné, že já to takhle vidím a děti se potřebují domluvit se mnou, jo? S tím, kdo to zakazuje, jo? A zkusit vyjednávat, ne s tím, kdo to umožní. Fakt to dobře funguje. Myslím, že děti jsou nastavené na to, že my dva se respektujeme.
2: A o čem se pak domlouvají ty děti? Já vlastně totiž narážím na to, mm-hmm. že by asi neměla nastat situace, kdy jeden z těch rodičů říká ano a druhý říká ne.
3: To si právě spousta lidí myslí, že by to nemělo nastat, ale upřímně to nastává pořád, ne? Já nevím, jak to máte
2: no právě, a teď je otázka, jestli by mělo, jako, nebo ne, jestli to je žádoucí.
3: Já si myslím, že pojďme to legitimizovat. To je úplně legitimní, protože já jsem byla vychovávána v jiných podmínkách, jsem jiná povaha, než můj jako teďka jako v mém případě manžel, jo. Takže to je jako respekt tomu, že to je normální. I když se máme rádi, chceme trávit spolu čas, máme spolu děti, ale na některé věci to vidíme odlišně a musíme to prostě vést diskusenou.
4: Paní doktorko, ale to je velmi zajímavá myšlenka, jak to vlastně těm dětem jako ukázat, že ti dospělí se neschodnou a co já teď jako s tím?
3: Ano, to je normální. Víš co? Já s tím například, co my děláme my doma, ale něco dítě chce a já jsem v pohodě a můj muž absolutně že ne. Jo, já říkám, hele, já jsem v pohodě, ale tatínek je proti, tak musíš za tatínkem a zkusit to s tím vědět. Fakt to funguje. A moje děti se naučili, za něčím chodí za mnou a za něčím za Honzou, no, za manželem.
2: A když to nevyjednají?
3: No tak mají smůlu.
2: Čili jako když to nevyjednají, tak to dopadne podle toho, který to nechce.
3: Ano, který je proti tomu. Ano.
2: Aha.
3: No protože on tam vlastně, já někdy se stane, že když mám něco například já razantně ne, nebo právě můj muž, tak pak když o tom mluvíme, tak tam je vlastně nějaká zkušenost, proč jemu to například nepřijde dobré, jo? A když mi to pak on vysvětlí, tak mi to vlastně dává smysl.
4: Mhm. Z hlediska toho vyjednávání, to je moc hezká myšlenka, u toho se ještě zastavíme, ale než dochází k tomu vyjednávání, měli bychom se my jako rodiče našich dětí domluvit, co jsou třeba ty důležité věci v rámci té výchovy, abychom v těch, a zase můžeme samozřejmě debatovat o tom, co je podstatné, ale v těch nějakých jako základních pilířích byli zajedno?
3: Já si myslím, že se nějaké základní, jo, ale někdy se pak jako stane, jak ty děti rostou, že se nám tam začne to jako vlastně rozdělovat, ale například já nevím, jako v pubertě, kdy přijde domů, jo, tak jako já to chápu, že se rodiče chtějí někdy domluvit jako v týdnu, nějaký zásadní, jako kdy, ale pak může být výjimka, že například se jde do kina, nebo nějaká je party, nebo nějaké narození, nebo nějaká akce a jeden rodič je vystriktnější a druhý méně, tak tam vidím takové, jako pak v těch nějakých nahodilých věcech víc diskutovat, ale asi v nějakých zásadních věcech potřeba, aby se rodiče shodli. Jinak to bude velké jako pře mezi nima.
2: No a pak je tady další velké téma a to sice, když máme těch potomků víc, tak ten náš přístup se samozřejmě po všech těch zkušenostech a i s naší jaksi energií, která postupně se mění a odchází, tak se může měnit a pak od jednoho toho potomka slyšíme, proč on tohle může, když já jsem to nemohl.
3: Ano, to máte úplně u nás doma, je to pořád. My máme doma 4 děti, 2 vlastní, 2 nevlastní, takže to máme stále mami, ale ty jsi to jako tomu Martinovi dovolila, no. Proč mě ne? Nebo Kačke si něco dovolila a proč mě ne? Takže
2: jaká
3: ano,
2: odpověď,
3: no, to je výzva. Tak musíte nádech, výdech a přemýšlet, abyste dali odpověď, která nezniží vaši validitu vůbec té rodině.
4: Vaše kompetence v rozhodování o životě svých dětí, ano.
2: Není to jednoduché.
4: Třeskuté téma, ale velmi zajímavé, jestli se chcete na něco zeptat. Rozdílné pohledy na výchovu naším tématem. Paní doktorky Lucie Vaškové, můžete i dneska 702 222 220. Číslo pro SMS-kové dotazy je dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny rozdílné pohledy na výchovu a naším hostem ve studiu zůstává psychiatrička paní doktorka Lucia Vašková.
3: Měly by být, paní doktorko, děti u toho, když se dohadujeme o tom,

0: Jak diskutuju se svým partnerem, učím děti, jak se konfrontovat a jak vyjednávat například. Jo?
1: Mm-hmm. Když tedy děti vidí to nějaké emotivnější dohadování, co by měly vidět na konci vlastně téhleté debaty, že teď jste pověděla, že je učíme tím pozorováním toho, jak se vyjednává, jak se řeší konflikty, jak se možná řeší pnutí. Co by měli vidět na konci? Jak
0: na
1: to
0: konci,
1: mělo
0: že dojdeme k nějakému závěru. Mně se týká vybavit jeden moment před lety, když ten manžel starší syn s náma seděl u snídaně a my jsme právě takhle diskutovali něco a bylo to emotivnější a on byl úplně v klidu snídal, jo. A jsem tak na něho koukala, říkám, on to tebe to nevadí? On říká, ne, já vím, že vy se nakonec vždycky domluvíte, že najdete mm-hmm. nějaké řešení. A fakt byl úplně v klidu, to bylo takový jako silný v něm, když mm-hmm. byl starší a my jsme si to dovolili před ním víc jako diskutovat ráno. I naše děti jakože mají tu zkušenost, že to prostě dám, že to posunem nakonec. To je strašně důležité, že to vidí, že to vede k něčemu jako užitečnému. To je strašně důležité. Nejhorší je, když to zůstane jako, že to zůstane v hádce a v tom boji, kdo to vidí dobře, jo, v tom mm-hmm. boji, no.
2: Co když se rodiče nedomluví, ale jeden, abych se obrátil ke slovům klasika, ale mamince to nebudeme co říkat. A jeden řekne, víš co, hele, tak my to přeci jenom uděláme takhle a takhle, domluvme se na tom spolu, ale někomu to nebudeme říkat. Je to cesta?
0: Já si myslím, že úplně ne, že to se vznikají takové ty koalice a vlastně stavíte toho druhého proti. To si, mně se to nelíbí osobně, tohle. Dělá se to často, protože ten rodič nechce do ty konfrontace s tím partnerem, jo. Hmm. Ale mně přijde, tyhle koalice jsou velmi časté s jedním dítětem, proti tomu, jako kdyby. I ta, vlastně to tajemství je vlastně nějaký druh koalice a mně to přijde, že to staví toho druhého rodiče trošku do ty opozice, no.
1: Mm-hmm. Paní doktorko, když se vrátíme úplně na začátek té naší debaty a vlastně my jsme pověděli, že si každý z nás z výchovy, kterou zažil, něco neseme a že se k tomu přidají ty životní zkušenosti a možná jiné náhledy na tu věc. Z čeho vlastně vycházíme, do jaké míry nás to naše vlastní dětství a naše výchova ovlivní v tom přístupu k našim dětem?
0: Jako rozhodně je to klíčové, jo, protože ono to často rodiče nechtějí slyšet, ale ty děti se učí fungovat podle toho, jak my fungujeme. Ne jak o tom mluvíme, ale jak opravdu fungujeme. A můžete si představit, že dítě nějakého smyslu, jak kdyby čistý papír, úplně není, protože má svou genetiku a tak dále, jo, ale v nějakém smyslu vlastně se narodí do té rodiny a nasává jako houba. Aha, když se stane tohle, jak budu reagovat, jo, jak se dostanu k cíli, jak naplním se potřeby, jak zvládnu konflikty, jo, jak se prosadím, nebo vůbec, tyhle vlastně taká sada nějakého sociálních dovedností. A my to nasajeme jako houby a pak to máme v nevědomí. A pak si řekneme, v životě nebudu jako můj rodiče, jo, ano. Mm-hmm. Narodí se vám to první dítě, nebo druhé, třetí, čtvrté, klidně, a pak v nějakých emočních situacích najednou se slyšíte, že jednáte přesně jako ten svůj rodič, jo. A to je ale právě biologie, je to logické, je to vlastně vývojová věc, protože já to v tom nevědomí mám. To byl jako kdyby můj návod, jak jednat, jo. A neděsme se toho, je to přirozené a normální. Já kdybych toho nevěděla, tak se víc vyděsím, když jsem se stala mamou. Ale pak je důležité, když se to takhle vlastně projevím, si to nějak jako integrovat a vzít to, OK, tak tohle vlastně dává smysl, protože tak například reagovali moji rodiče. A já se teďka díky svým dětem můžu naučit fungovat jinak, ale až to se aktivuje až u toho narození, jo, toho dítěte. Do té doby ne.
2: A možná úplně samostatnou kapitolou je případ, kdy rodiče, dejme tomu, žijí odděleně, jeden způsob výchovy na jedné straně, druhý způsob na druhé straně a třetí způsob, dejme tomu, u prarodičů na straně třetí. Zvládne se to dítě v tom zorientovat a může to být vlastně výhoda, protože se naučí pracovat s různými pohledy v různém prostředí, anebo by se ti lidé v ideálním případě měli shodnout na nějakých základních pravidlech?
0: Já si myslím, že to je vlastně otázka postoje. Jestli to vemu, že budu bojovat, kdo je lepší rodič, nebo to vemu, že dítě se potřebuje naučit ve svém životě spoznat vlastně oba rodiče, jak maminku, tak tatínka, protože to v sobě nějaké části, nějaký kus maminky, kus tatínka má. Jo. A to je podle mě klíčové. My jsme se to vlastně snažili takhle i s manželovými dětmi, když jsme měli střídavou péči 3 roky, říct, a vlastně tam byli jiní partneři, jiné děti, ještě, že to bylo taková jako fakt patchworkové rodiny dvě. A my jsme to vlastně tomu i ty manželové děti vedli, že hele, děcka, je to o tom, potřebujete se naučit, jak to funguje v různých domácnostech jinak. A například byla pak zajímavá zpětná vazba i od paní učitelky, říkala, že například ta holka, manželová dcera, že ona byla první, která řešila konflikty ve třídě, že to uměla řešit, protože byla naučená, že prostě ty věci jsou jinak a každý to vidíme jinak a musíme to dávat dohromady. tak to si myslím, že sme ako udiali kus dobré práce, teda si doufám říct, že sme je natrénovali, ale tam je klíčový, jestli to vememe ako, že sme proti

0: tomu druhému, nebo jdeme ty, podporujeme ty děti, poznat ty rodiče a dělat si na to svůj vlastní názor, jo.
1: To je alchymie, paní doktorko.
0: To je. Mi neříkejte.
2: Rozdílné pohledy na výchovu, téma naší dnešní poradny. Před námi ještě její třetí část, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25. Pokým krás.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A ve studiu s námi stále psychiatrička Lucia Vašková a rozdílné pohledy na výchovu a co s nimi o tom mluvíme.
2: Paní doktorko, my jsme se jenom zlehka dotkli prarodičů. Jaká je úloha prarodičů ve výchově? Někdy určitě samozřejmě slýcháte i to, že prarodiče z pohledu rodičů příliš zasahují do té výchovy. Jak to vybalancovat?
3: To je taky, myslím, že otázka, jako o tom komunikovat. Když se mi například něco nelíbí, to například moje rodiče se nějak chovají, to bych viděla ne před dětma. O tom vlastně diskutovat a vlastně vysvětlit to, proč se mi například něco nelíbí na jedné straně. Na druhé straně je dobré taky, vlastně, aby to dítě spoznalo i své babičky a dědečky, jo, vlastně jak fungují. A je pravda, že všeobecně oni prostě mají jiný přístup, protože nemají tu odpovědnost jako za to dítě, za tu výchovu a všechno. Mají někdy na ty děti i víc času, tak nám se může zdát, že v něčem trošku víc rozmazlujou a tak dále, nebo to vidí jinak, protože oni vlastně vyrůstali v jiné době. Ale na druhé straně, já si myslím, pokud to není absolutně něco nepřijatelného pro mě, tak je taky fajn, aby to vlastně spoznali, že se chová taky jinak a můžeme jako jinak přistupovat k různým věcem. A si taky děti dělají svůj názor, protože to je v životě nemine, že budou potkávat různé lidi s různýma názorama, s různýma jasnýma verzama, jak se funguje dobře, že?
2: S různým
3: Přesně.
1: Jak se vyrovnat s myšlenkou, která možná napadne, no když ne každého, tak skoro každého rodiče jednou za čas, a to sice, že ve výchově selhává nebo selhal, že se mu nedaří to dítě vychovávat způsobem, o kterém by si myslel, že bude nejlepší.
3: To se mi vlastně, já se potkávám často i v práci s rodičema, který mají právě strach, že selhávají, a tam strašně pomáhá se i na to vlastně podívat, že myslím, že všeobecně by nám všem pomohlo se na to dívat, že to rodičovství je výzva, jak se něco nového o sobě naučit. Že to není o tom, že já to už mám vědět a mám být jako dokonalý rodič v každé vývojové fázi svého dítěte. Protože každé dítě je úplně jiné a s něčím mám jako v pohodě, nemám problémy. A s tím druhým začnu mít nějaké fázi života problém, s kterým jsem tím starším například vůbec neměla. A není to o tom, že jsem horší rodič, ale že to dítě je prostě jiné, nebo se dostal do jiných podmínek, které jsou náročnější a tak dále. Takže mě vždycky pomáhá se na to dívat, že i já můžu jako vyrůst na tom, že jsem vlastně mámou. Já jsem mamou dvou dětí a můžu jako vírus, i když mají oni problémy. Nejde to, jak bych já chtěla, ale to neznamená, že se nemůžeme všichni posunout. Tam je podle mě dobré se na to dívat taky, že to jako jako příležitost se víc poznat a něco nového se naučit díky svým dětem. Mm-hmm. To myslím, že pomáhá. Jako sejmout takový ten pocit, ježíš, to bych měla už umět správně reagovat. No.
2: Mm-hmm. Co nadhled? Patří tam nadhled.
3: Rozhodně. A upřímně i některé věci nebrat osobně. Jo? Mám často maminky, které se vlastně zhroutí. Říká, Ježíš Maria, tohle moje dítě neumí, to jsem asi zrý rodič. A já říkám, ale proč byste měla být zrý rodič? No tak vaše dítě, to je nějaká vývojová fáze. A s tímhle si neví v životě rady, ale jde o to, aby se to naučilo. A když se to naučí, tak bude silnější a pevnější.
1: Existuje fáze, kdy si člověk může říct a ví, že je špatný rodič?
3: Klidně. Ale až v tom dlouho nejsme. Jo. Můžu být spíš, já bych neviděla, že špatný rodič, spíš si můžu říct, že nejsem spokojená, jak jsem zareagovala. To si myslím. Jo. A mně se taky stane, že někdy jako přehnaně reaguju a já pak přijdu i za svýma dětma a řeknu, hele kluci, teďka jsem to prostě přehnala, jo, protože jsem byla nervózní a tak dále. Že i přiznat, že jsem do toho dala moc energie, moc síly, byla jsem víc podrážděna. Uh-huh. To myslím, že je OK.
2: Uh-huh. Přijdeme jako dobrá myšlenka a ještě něco pozitivního na závěr, paní doktorko, kdy se pochválit za to, že jsme to rodičovsky prostě zvládli, třeba jen občas.
3: Nebo můžeme každý den.
2: Ale každý den.
3: Jsem na ně nevylítla, jo. A jsem to zvládla, vypružila nějaké věci, jo. Myslím si, že je dobré se jako oceňovat a oceňovat se i to, že to nevzdávám, jo. Mm-hmm. Ne, že se mi všechno, co se mi povedlo, ale prostě, že do toho jdu a že s těma dětma jdu tu jejich část života.
1: Určitě se nad tímto a nebo podobnými tématy nevidíme naposledy, protože je to zajímavé a dalo by se mluvit dlouho a dlouho, ale dnes poradna končí. Paní doktorka Lucia Vašková, psychiatrička, s námi byla ve studiu. My za to moc krát děkujeme a přejeme hezké dny.
3: Tak hezký den, nashledanou.
0: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek.
0: Dva na dvojce.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: A my přidáváme další pozvánky k poslechu Českého rozhlasu Dvojka. Viry jsou součástí našeho světa od nepaměti, přesto v nás často vyvolávají obavy. Co jsou zač a proč o nich v posledních letech slýcháme stále častěji? Jaké hrozby způsobené viry jsou reálné a co je spíš mediální senzace? Jaké viry přenášejí zvířata a jaké jsou výhradně lidské? O tom všem dnes odpoledne, tedy v kávě o čtvrté. Hostem bude virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer a moderovat bude kávu o čtvrté Tereza Stýblová.
2: A s Alešem Cibulkou za chvíli procházka po červeném koberci. Je úterý, jistě se zastavíme u víkendové návštěvnosti v kinech, ale pravděpodobně ještě důležitější a očekávanější bude informace o tom, jak je to s chystanými oslavami těch půlkulatých narozenin Ivy Janžurové ve Stavovském divadle.
3: Čerba na pokračování na Dvojce.
4: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
5: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
4: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
5: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
4: Pastvina zmizelých.
3: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Čerba na pokračování každý den po 22. hodině na Dvojce.
6: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A my se slyšíme s Alešem Cibulkou. Čeká nás procházka. Hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
4: Začneme v kinech, protože je úterý. Poslední týdny jsme se ptali, jestli žebříček návštěvnosti vede Michael Jackson nebo Miranda, která nosí Pradu. Tahle otázka už je podle tebe ale pasé, co se stalo?
5: No jo, člověk to týden nehlídá a všechno je to přeházeno. Ďábel nosí Pradu, místo páté, dorazilo na tenhle ten film ještě 9 tisíc diváků, ale byl to úctyhodný výkon, celkem 290 tisíc lidí vyrazilo do kin. Michael Jackson, ten už je na místě šestém, ještě 8 tisíc diváků, ale vidělo ho zhruba 250 000 lidí, no a je tady nová první trojice, nový český film Jana Svěráka Pět švestek bodoval, je na třetím místě, přišlo na něj 21 tisíc diváků. Mandalorian a Grogu, což jsou nové hvězdné války, čili americká fantasy, místo druhé 16,5 tisíce diváků a je tady pro někoho možná překvapivý vítěz. Americký horor Backrooms. Představte si, že vylákal do kin 31 tisíc diváků, což za první víkend promítání je tedy úctyhodný výkon. Takže horor americké sci-fi a třetí místo česká veselohra.
2: Tak děkujeme za tu aktuálnost v žebříčku. Aleši, ale teď jedna důležitá zpráva. Poslední dobou se naši posluchači často ptají, jak to bude s oslavou 85. narozenin paní Ivy Janžurové ve Stavovském divadle v rámci toboganu. Jak to vypadá s jejím zdravím, rekonvalescencí? Máš aktuální informace?
5: Jsou to vlastně dvě zprávy. Zpráva dobrá, která se týká Ivuščina zdraví. Pokud vím, dozvěděl jsem se z nemocnice, už je doma, nemoc je zažehnána, ale vy všichni víte, že se o ní stará úžasný pan profesor Petr Neužil a ten vyjádřil obavu, že po takhle těžké nemoci tak brzy po uzdravení a po té rekonvalescenci, aby se dostavila na místo, kde bude víc než 800 diváků, by bylo pro její zdraví velmi riskantní. A proto doporučil, řekl bych velmi důrazně, doporučil, abychom to naši narozeninovou oslavu zrušili. A protože samozřejmě zdraví paní Ivy je v tuhletu chvíli asi to nejdůležitější a nejpřednostnější, tak jsme to tak udělali. Takže milí diváci, milí posluchači, vím, že jste se těšili, vím, že jste si plánovali cesty, ale opravdu nedá se nic dělat. Důležité je, aby paní Iva byla v bezpečí a abychom ji nevystavili tomuhle riziku. To znamená, že tu plánovanou oslavu ve Stavovském divadle příští sobotu 13. června musíme zrušit. Vstupné vám bude samozřejmě vráceno v plné výši. Tam, kde jste zakoupili nejčastěji, tedy na stránkách Národního divadla, tam vám budou peníze vráceny. No a o tom, co se bude dít, vás budeme včas informovat, protože máme několik variant, ale všechny samozřejmě závisejí na tom, jak paní Ivě bude. Takže tolik tahle ta oficiální zpráva a já doufám, že se nebudete hněvat a že to pochopíte. Děláme to pro paní Ivu, aby byla co nejvíc bezpečí.
4: Aleši, díky za ty informace, za ty zprávy. Především zdravíme Ivu Janžurovou a posíláme jí hodně sil, přejeme hodně zdraví. Pověz, teď se díváme do aktuálního playlistu a vypadá to, že Iva Janžurová ale bude právě teď zpívat na dvojce a nebude sama.
5: Ano, a to je opravdu schoda náhod, protože tahle písnička, ta už tam byla dávno připravená. Připojí se k ní Jiřina Jirásková a Jiřina Bohdalová. No a když slyšíte tohleto trio Bohdalka, Janžurka, Jiřinka Jirásková, určitě vás okamžitě napadnou Světáci. A mě tahle písnička napadne vždycky 2. června, protože ta souvislost je velmi pikantní, ale dnes je prosím vás Mezinárodní den prostitutek. Připomíná se od roku 1975, kdy
4: jak
5: i tyto dámy
4: slavit,
5: upozorní na svá práva. Dnes za nimi výjimečně nepůjdu, aby mohly holky slavit. Bojují proti diskriminaci, to byla podpásová otázka, teď ti vrátím holoubku. Takže prostě v tento den, a já jsem si říkal, kdo by nám měl zaspívat, a myslím, že tyhle ty tři dámy proslavily tohleto, já nechci říct řemeslo, oni to říkají tak hezky v tom filmu, to není řemeslo, to je hobby. Takže Jiřina Bohdalová, Iva Janžurová, Jiřinka Jirásková, no a jak budete kdo slavit, Jiřínko, budeš zítra vyprávět. Možná možná budou nějaký slevy.
2: Snad ne výprodeje, chlapci.
4: Aleš Cibulka a dnešní červen koberce, radši toho nechme, přejeme ti hezký den, Aleši, a měj se pěkně, zítra naslyšenou.
5: Oslavenkyně v akci, úplně to vidím. No nic, mějte se krásně, hezký den a ať se vám dneska daří.

0: A samozřejmě budeme zvát dál dnes v podvečer, krátce po 18. hodině. Můžete na Dvojce poslouchat další z cyklu úžasných životů a vzpomínat se bude na nadaného filmaře, moderátora, taky muzikanta Eduarda Hrubeše.
1: Právě on provedl začátky jednu z nejznámějších tváří televizní obrazovky, Sasky Burešovou. Od dob pořadu Poštovní schránka je pojilo přátelství, které nespřetrhala ani nepříznivá politická situace.
0: Na Eduarda Hrubeše tedy zavzpomíná Saskia Burešová v dnešním díle cyklu Úžasné životy na Dvojce. No a budeme rádi, když budete i vy u toho.

0: Dopoledne utíká jako voda, teď je 10 hodin a za chvilku bude platit 54 minuty. K tomu pro nás dva to znamená loučení, ale ještě vás určitě stihneme pozvat k dnešním blízkým setkáním.
1: Je to tak a hostem Terezy Kostkové bude Jakub Špalek, herec, režisér, dlouholetý umělecký vedoucí divadelního spolku Kašpar a také ředitel divadla v Celetné v Praze. Tak si další zajímavé setkání určitě nenechte ujít, začne už po 11. hodině.
0: A v 11 samozřejmě aktuální zprávy z domova, ze světa, z dopravy i o počasí, prostě všechno, co do klasické zpravodajské relace patří. No a my se těšíme na zítřejší dopoledne.
1: Budou tu dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová mezi 9. a 11. Mějte se hezky.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Za obchodování s mladými dívkami na platformě OnlyFans stíhá policie 4 lidi. Jich Itálie zasáhlo zemětřesení, případné škody zatím nejsou hlášené. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, zejména na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhaní postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
4: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
3: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. České ministerstvo zahraničních věcí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Česká diplomacie radí například registraci do systému Drost nebo kontrolu platnosti cestovních dokladů. Upozorňuje také na podmínky vstupu do pořadatelských zemí. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Úřady se budou soustředit na pomoc se situacemi, jako jsou například ztráta dokladů, zdravotní komplikace nebo nehody. V Brně na výstavišti dnes začal třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
5: To není jenom o těch úplně high-tech řešeních, bavíme se tady o autonomním vozítku na zametání chodníků, o dronech a tak dále, ale ty inovace a ty chytrá řešení, to v podstatě třeba pro nějakou menší obec může být chytré řešení to, že místo klasické křižovatky zřídí kruhový objezd.
3: Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní, podle italských médií, otřesy pocítili obyvatele i na Sicílii a Apulii. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím ale nejsou hlášené. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži jeden český snímek s názvem Čika Čeka. Příběh zrežíroval Šimon Holý, který do hlavní role Vesnické pošťačky obsadil Pavlu Tomicovou. Ta chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Pořadatelé 60. ročníku uvedou v premiéře také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, postupně oblačno, zejména na severovýchodě a později večer i na jihozápadě Čech. Ojediněle také přehánky nebo bouřky, teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy vázne provoz, kamiony popojíždí od 218. kilometru až k omezení v Brně. Osobním autem zastavíte jen chvilku před Holubicemi. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu se zdržíte v Mladé Boleslavi, na kilometru 44 je zúžení a podle našeho zpravodaje se brzdí už před sjezdem na Kosmonosy, je to asi na 20 minut. Dálnice D5 směrem na Rozvadov je stále neprůjezdná na Tachovsku. Na 122. kilometru vyprošťují kamion po nehodě, dopravu odkládá na 119. Před odklonem je dlouhá kolona. Osobním autem se dá sjet už dřív na Stříbro na 107. kilometru. A Pražský okruh je ucpaný ve směru z D1 na letiště od brněnské dálnice až ke sjezdu na Ořech. U sjezdu na Jesenici je nehoda. Osobním autem z D1 na okruh nenajíždějte a zkuste to po jižní spojce. Přeji vám šťastnou cestu, jezděte opatrně. Teď už na dvojce Blízká setkání a Tereza Kostková.
6: A můj dnešní host, krásný poslech. Živou a vzájemnou interakci s mým dnešním hostem mám v zásadě dneska po třetí v životě. Poprvé, když jsem pracovala jako tajemnice divadla Pod Palmovkou před více jak 20 lety a projednávali jsme nějaké termíny, vůbec jsem jako netušil ten dotyčný, kterého vám právě představuji, že jsem herečka. Choval se ke mně bezvadně, rovně a já to mám ráda a hodně to o lidech řekne. Potom mi volal, když můj první manžel, režisér, měl nějaké stíny na duši a on mu chtěl pomoct a poradil, co pomohlo jemu. A do třetice teď. Věděla jsem velmi dobře, proč mám tak velkou lidskou radost, když před rokem dostal Thálii za přínos divadlu. Ten totiž skutečně má. To je Jakub Špalek, můj dnešní host. Jakube, ahoj.
7: Ahoj.
6: Ta moje první otázka, kterou jsem ti avizovala, že ji nebudeš čekat, není tady k tomu. To jsem chtěla já ti připomenout svoje tři body s tím dnešním třetím a sobě je připomenout, protože takhle jsou a jsou pro mě důležitý. Socha Matyáše Bernarda Brauna, která stojí jako v prostorách divadla, kde sídlí divadlo Kašpar v Celetné ulici, značí lehkomyslnost. To je takový pojem, který můžeme brát jako pozitivně i negativně. Lehkomyslnost je prostě něco, na co se dá koukat z různých úhlů pohledu. Jak se na ní díváš ty v souvislosti s tím, že ta socha stojí právě v místech, kde máš divadlo?
7: Moje velmi dobrá vlastnost je, že nedomýšlím závažnost svých plánovaných kroků. Nedomýšlím, jak bude obtížný založit si divadlo, nedomýšlím, jak bude obtížný sehnat prostor, nedomýšlím, jak bude obtížný prostě zapojit vozíčkáře zpátky na jeviště. Já nedomýšlím, co znamená dělat Kašparův velký výlet. Já nedomýšlím ani to, co znamená, že dneska sednu do nákladňáku a zítra musíme postavit na zahradě lvíra. A až když to dělám, tak zjišťuju, co jsem si to vlastně vymyslel, takže lehkomyslnost je jedna z mých pozitivních vlastností.
6: Já jsem nevěděla, že tohle bude odpověď na moji otázku, ale někde v hloubi duše mám pocit, že to přesně ono. Proč jsem se strašně chtěla na tu sochu zeptat? Právě v souvislosti s lehkomyslností. Ne tak, jak ji vnímáme, ale mít lehkou mysl. Což možná není vždycky lehký, ale někdy možná hrozně důležitý, proto aby věci vytrvaly a staly se. Něco o tom ví a hodně o tom ví herec Jakub Špalek a my si o tom budeme rozhodně podrobněji povídat dnes na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Myslím, že opravdu pro úplně každého bude spojení Jakuba Špalka s filmem Jízda. Pak tu máme číšníka Edu v šakalých letech, devadesátky, které formovaly ledaskoho leciak, ale především on v nich sformoval něco, s čím je spjat on sám úplně až pupečníkovou šňurou, a to je Spolek Kašpar. A řekla bych, že život jeho je podle všeho taky jízda. Ahoj Jakube, je to tak?
3: Jo, ano.
2: Jako odstartovalo to něčím, co možná taky.
3: Dá se to tak říct, ano.
2: Stejně signifikantně jako lehká mysl.
3: Ano.
2: Lehkomyslnost. Prosím, když už jsme u toho pojmenování sebe sama, že máš nějakou vlastnost a ta se nějak projevuje, tak prý jakýsi psycholog kdysi o tobě řekl, že jsi sebedestruktivní typ bez energetické rezervy. Změnilo se něco tvým životem na tom? Měl pravdu, mýlil se, změnilo?
3: Nevím, jestli sebedestruktivní, asi se to tak dá říct. Mám, ano, problém v tom, že si jako nenechávám rezervu, ani na to moc jako nemyslím. Tak je to jedna z mých vlastností, no. Asi už to moc nezmění, můžu si na to jako dávat pozor občas, ale asi to jako nebudu měnit.
2: Tohle byl hodně starý článek, takže mi šlo o to, jestli právě s věkem a řekněme tím, že někdo něco označí, si člověk neřekne, no dobře, tak já si tam nějaký ty halíře nechám jako na pozdějc, anebo jestli prostě řekneš ne, já takhle to potřebuju, takhle potřebuji jet na plný plyn.
3: Já se asi, nevím, 4-5 let snažím jako ubrzdit Kašpar a snažím se opravdu o to, aby jsme hráli míň. A mně se to jako nedaří a ty čísla
2: to
3: rostou.
2: Nedaří, no.
3: A opravdu jako ty čísla bohužel nelžou. A já se o to fakt upřímně snažím. Jo? A tak příští rok by mělo být míň představení na výletě Kašparově, asi opět, jo, ale prostě brzdit mi moc nejde, no.
2: Mluvíš o celoročním provozu brždění, nejenom o té letní
3: ano,
2: akci,
3: ano.
2: Ke které se dostaneme, protože
3: jasně.
2: Léto je před námi prostě pořád. Když ty nehrajíš v každé věci, proč chceš brzdit? Ptám se tebe na brždění, ty jsi Kašpar, nemyslím ty jako to divadlo. Tak proč chceš brzdit? Kvůli hercům, kvůli tomu, že ty to organizuješ? Co by ti to pomohlo?
3: Já myslím, že my hrajeme nějak 500-550 představení za rok.
2: A vedle, to ani není,
3: a vedle toho ještě asi 150 představení produkujeme v celetný. Takže pokud má jako jedna kancelář na svědomí, dejme tomu 700 představení, tak je to prostě moc. A k něčemu dobrý to jako není. Ztrácí se tam komunikace přirozená. Takže já myslím, že to je třeba důvod k brždění.
2: Co právě z toho všeho, protože opravdu tě všichni máme, je to spojené fakt s tebou. Dostaneme se i k dokumentu, k věcem, k vzniku určitého typu divadla v nějaké době. To jsou všechno velmi zajímavé věci. Co všechno teď aktuálně fakt leží na tvých bedrech, co fakt děláš ty? Jako v kanceláři, na jevišti, nebo jak to je porozdělovaný?
3: Tak zrovna dneska, když jsem šel sem, tak jsem měl v plánu si půjčit dvoukolák v dílnách disku a převíst z prostoru rádia ve vodičkový křeslo, který se chystáme vystavit do foaje, a je to křeslo, v kterém Honza Potměšl hrál Růži pro Algernon. Ano. A když jsem šel pro ten dvoukolák, tak jsem zastavil v klubovně, kde jsem zjistil, že něco není udělané tak, jak mělo, to se prostě stane. A požádali mě, abych to udělal, tak jsem pro dvoukolák poslal někoho, nemusím pokračovat. Jo?
2: Rozumím,
3: tak
2: ano.
3: To bylo jako dnešní ráno. A jinak fakticky mám za sebou premiéru Zabijáka Joe'a.
2: Ve své režii tady?
3: Ano. Chystám jednu takovou, dejme tomu, premiéru. V listopadu jednu, taky dejme tomu premiéru, to jsou taky malý věci v prosinci, a chystám v květnu Večer tří králové, který jsem zrovna teďka četl v Metru. A vedle toho, já jsem takovej, dejme tomu, trošku šéf techniky, uh-huh. A mám na starosti logistiku, což v případě Kašparova velkého výletu, kdy na každém místě stavíme něco jiného, uh-huh. To bych ani nikomu jinému nesvěřil. Uh-huh. Takže zrovna v tom Metru, když jsem nedělal ten Večer tří královej, jsem si črtal hlediště, protože musím dneska ještě doplnit seznam praktikáblů, který se zítra nakládá. Uh-huh.
2: Takže jako šéf techniky si pracoval, do toho si dáš odpoledne do toho nákladňáku a jedeš to už stavět? Budeš to i stavět?
3: Budu,
2: já
3: nesmím, vzhledem k nemoci nesmím tahat těžké věci, takže na to mám nějaký lidi jako v Kochánkách, kde to budeme dělat, a nějaký lidi od nás. Tohle to dělám, ale na druhou stranu my máme teď nově dva režiséry, kterým to tak jako postupně předávám. A když jsem to zmínil, to slovo předávám, tak já jsem právě nevěděl, já jsem si dlouho myslel, že Kašpar má se mnou jako zaniknout, že to vlastně nemá důvod existovat dál, beru to jako nějakou generační věc.
2: No, to mluvil i v souvislosti s divadlem Semafor
3: Y. A pak jsem právě si uvědomil, že na to jako nemám právo. Že to není moje divadlo. Takže se to snažím jako někomu předávat, což není snadný, ale jako dělám to a už je to jako v procesu, za což jsem vlastně jako rád, že jsem jako překročil svoji, co, domýšlivost, sobeckost. No, takže to jako teďka trochu předávám dvěma režisérům.
2: Vlastně jsi mi skočil do jedné z otázek, protože i o tom jsem se chtěla bavit, protože vím, že jsi říkal, jak prostě ty věci patří nějaký generaci. A tak se k tomu možná podíváme blíž a podrobněji, ale až za chviličku s hercem Jakubem Špalkem a principálem samozřejmě divadla Kašpar za chviličku na Dvojce.

0: No, to máme ale vnímavého hudebního dramaturga, že? Povídáme si s hercem principálem spolku Kašpar Jakubem Špalkem a hrála se Jízda. A ještě navíc ty jsi mi prozradil, že tady jsme tě slyšeli.
1: My jsme si s Pastrňákem celý to natáčení zpívali. A bylo to většinou tak, že jeden z nás jako dělal zpěv i sbory a druhý dělal třeba solový kytary. A my si třeba přehráli celý Pink Floydy nebo Progress 2. Fakt jsme 45 minut jako jeli tu desku, jsme byli úplně k nezastavení. Takže nám Svěrák navrhl, že bychom natočili tu Ruku dlouhou jako spolu, takže bych mohl jako být ve studiu. A já na foukaně povídám, dobře, ale mám podmínku, chci u toho kouřit pelmelku bez filtru a v druhé ruce chci mít Bourbon RX. Oni mi řekli, že můžu. Takže jsem si dal ty sluchátka, dal mi ten Bourbon, dal jsem si tu pelmelku v tom studiu a šel jsem s Radkem zpívat. No, takže tohle jsem naspíval s Radkem. No.
0: To je asi herec s rekvizitou, to musí mít jako všechno to.
1: No, když už. Ano.
0: Vlastně, Kubo, když nám to nahrálo, byť já se chci vrátit k rozpovídanému tématu, ale když už nám to vrátilo, takhle ta hudba nás vrátila k jízdě, k začátku, celé jsme to dnes uvedli s tou fakt jízdou, jako tím životem. Tak samozřejmě tam ty filmy byly, byla tam tahle ta tvorba a pak přece jenom stejně nejvíc jako by v mých očích nebo v očích veřejnosti, jako by převážilo to divadlo a všechno s tím divadlem. Znám to tu sám řek, co všechno děláš, si tam vším, byť dobře si řek, není to moje divadlo, jo, jako předáváš to, si řekl, ale nějakým způsobem seš s tím spjatej prostě ty.
1: Jasně.
0: Nechtěl si točit, nebo to nepřicházelo, nebo si potřeboval se, kde ne každému herci, který takhle slavně rozjede film, to třeba odjede z toho života.
1: Já jsem měl točit ještě dvě věci, ta první byla podle námitu, nebo podle scénáře velice jako krásná a ta se netočila kvůli penězům a pak ta další, zase taková velká role, nebudu říkat, do jí točila, jak se film jmenuje. A to už nastalo kvůli času. A ukázalo se, že to, jak plánuju v tom divadle, je naprosto jako neslučitelný s tím, jak se plánuju na poslední chvíli filmy. A já jsem prostě věděl, že to vůbec jako nemá cenu pokoušet. Takže...
0: Ani ses nechtěl rozhodovat,
1: nechtěl ne, to pouštět. Tam nebylo jako co... Jo, takže a pak tam byl takový hezký důvod, dvě malé dcery, protože když už jsem dělal volno třeba o prázdninách, tehdy jsme o prázdninách nehráli tolik, tak jsem prostě chtěl být s rodinou a nechtěl jsem točit, chtěl jsem být s těma holkama. Takže mě to tak jako minulo, asi mě to nemrzí, ale dneska bych třeba točil rád, ale neřeším to. Není to pro mě nějaký důležitý téma.
0: Priorita. Když to divadlo je takhle hodně s tebou spjatý, ty jsi už tenkrát řekl, co bys chtěl divadlem, já nevím, přinést, docílit, udělat, ať už pro sebe nebo pro okolí, nebo jsi nikdy ani nedával takovou myšlenku a prostě se to dělo až tak, jak to je. Jakože se tomu tvořilo pod rukama moment od momentu. Nebo jsi něčeho docílil, jako v tom divadelním světě, co jsi chtěl?
1: Mám asi celý život docela jasnou představu o, je to takový jako zneužitelný slovo, jako o svobodě práce, o svobodě jako uvažování, o tom, co chci zkoušet, proč to chci zkoušet, co tím chci jako docílit, dokázat, co s tím chci jako v divácích vyvolat. A to je asi vždycky to, proč jsem si držel toho Kašpara, protože jinde bych asi tu svobodu, kterou já potřebuju sobecky ke své práci, neměl. A rád bych řekl, že zrovna teďka jsme byli na šílený štaci, jeli jsme až do Vimperku, daleko prostě někam hrát na jeden jediný večer, jedno představení ve specifické věži, kam jsme museli vytahat praktikábly po těch hrozných schodech a ty kabely. A tam jsem prostě udělali představení, který jsem myslel, že by se hodilo do té věže. A byla to taková nádhera, ale jako taková nádhera, jo. A dokázal bych to jenom v té věži, jo, nikde jinde, jo. A já jsem přesně věděl, že jsem jako na svém místě, že dělám prostě to, co, jo, a to by, pardon, nikdo jiný nemohl si jako vymyslet, že si půjde pro 25 lidí do Vimperku jako hrát Draky noci, protože to tam bude hezký. Ale bylo to tam hezký.

0: A mě to jako stálo za to. Takže potřebuju od divadla nějaký zážitky. Potřebuji jako zážitek nějaký, jako výjimečný večer. Tak to je tak asi všechno.
1: Je to i to, co přináší člověku fakt to štěstí, že to je jako jakkoliv, než by si jiní představovali, ale pro tebe je to ta chvíle s tím
0: vším. Máš pocit, že seš jako na svém místě, ale samozřejmě ten pocit můžu mít při dobře odehraném představení v klubovně, to neříkám, že ne, jo. Ale tak no, asi podvědomě vyhledávám pořád nějaký zážitky.
1: A nic jiného ti to vlastně silně nic nepřineslo než tohle.
0: Třeba.
1: No. Třeba, asi, no. je to možný. Prosím tě, jenom ať dopovíme, protože mě by to v té hlavě vrtalo, kde bude to křeslo z růže pro Algernon, Honzi?
0: Ano, převážíme křeslo z růže pro Algernon, který, když se potom lidi vidějí ty fotky, tak má takový jenom specifický staromilský tvar, takový ušák. A ten ušák dodnes jako existuje, dokonce těsně před tím, než Honza dohrál, tak byl jako v repasi, takže to křeslo je ve výborném stavu. A my máme takhle křeslo, v kterém hrál Bořivoj Navrátil, i s jeho fotkou v tom křesle. Takže rovnou, co se to stalo s Honzou, tak lidi říkali, no, tady by to chtělo udělat ještě takovej jako rožek Honzi Potměšila, tak už jsme vybrali fotku, vidíme, kam ji dáme a možná ještě v červnu uděláme takovej vedle rožku Bořka Navrátila, uděláme ještě rožek Honzi Potměšila, kde si člověk může sednout do toho křesla.
1: To je hezký. Hele, myslím, že se nám tady, Kubo, otevřeli vlastně různý témata. Já nechci nějak jako uvádět, determinovat, jakou mají barvu, jakou mají chuť, ale jako lítají tady. Tak já dám písničku a půjdem do nich. Souvisí s Honzou, možná s tebou, možná s nějakým zlomovým obdobím, tak se na ně nadechnem. Jseš pro?
0: Jo.
1: Tak jestli jste zvědaví, tak za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: co ne. Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s hercem, principálem spolku Kašpar, Jakubem Špalkem. Totiž Kuba ani nevíš, jak moc na to myslím od včerejška. Jak, když člověk připravuje, dívá se, co se píše, o čem mluvíš, co děláš, na čem pracuješ normálně. Chci být připravená na rozhovor, no tak se nevyhnu určitým tématům, která si zveřejnil. Teď to tady sám řekl, většinou čekám, když ten host sám jako mi dá možnost se na to zeptat, protože by mi to přišlo vlastně hanebný s tím přicházet jako sama. A ty jsi to pojmenoval, jsem nemocný, nemůžu nosit. Do toho nám všem všichni prostě jsme znali Honzu Potměšela, odejde pro nás všechny divadelníky, myslím, že pro všechny herce. Velmi silná bytost a duše. To nemusím vůbec mluvit o tom, co to znamená pro tebe. A já si říkám furt od rána, jako mám jít okolo toho, mám jít do toho, mám tím přejít. Fakt je to strašně citlivý. A já jsem typ člověka, který to chce otevřít, který chce to prostě pustit ven tam, kam mě pustí ten druhý, když mi tu možnost dá. Proto jsem to uvedla, že to chci jako samostatný téma. Mě napadá k tomu jedna jediná jako otázka moderátora. Jaký životní fázi tě teď zastíháváme? Jako kde si teď spolu povídáme? Jak teď je? Co se teď děje?
3: Že ptáš se na moji nemoc?
2: Na cokoliv. Jak cítíš odchod Honzy? Jak ty sám řekl, jsem nemocnej? Protože já nevím, kam chceš pustit.
3: Ne,
2: dobrý, ale lidi se můžou ptát, ne, myslím, že... co nemůže nosit. Proč víš, co ne každý ví?
3: Odchod Honzy Potměšela, který vlastně, dejme tomu, nějaký 2-3 roky byl zřejmé, že na jeviště se pravděpodobně nevrátí, byť jsme o tom pořád uvažovali. A jeho odchod, nebudu popisovat ten den, který sám o sobě byl úplně bizarní. Tak vlastně...
2: A ty jsi byl jak s ním ten den? Nebo...
3: Ne, to ne. Ale no, nicméně vlastně samozřejmě až ten den, protože člověk na to prostě nemyslí, mi došlo, co jsme asi jako spolu opravdu jako dokázali. Což viděno zpětně je fakt neuvěřitelný story. Z toho jednou bude výborný film, jo. To fakt jako bude, jo. A bude to doják. Ale takže tak stejně jako je naprosto nepochopitelný, když člověk jako promítne, co jsme dělali, že za celou tu dobu prostě ani to, a nechci o tom mluvit moc, jo, ale ani to ministerstvo kultury, ani ten magistrát nebyli schopní nám aspoň jako primárně pomoct. Já si pamatuju, v jakých finančních, jako, pardon, nemám lepší slovo, sračkách, jsme třeba dělali toho slavného Richarda III., jo. A člověk vůbec jako nevěří tomu, že je možný, že všichni nám budou jako plácat po ramenou a přitom nás jako takhle jako důsledně topit. Jo. To je vlastně neuvěřitelný smutný příběh. No a takže tak. A v den toho úmrtí jsem bohužel zvedal telefony, což viděno zpětně jsem neměl dělat, ale cítil jsem, že musím, protože samozřejmě mě volali z těch všech těch televizí, z rádí. A volala mi Renata Kalenská, redaktorka, co to je, nezávislý deník, nezávislý noviny, abych to nějak neskazil, asi nezávislý deník. A ptala se na toho Honzu a tak jsem jí jako něco říkal, Renata Kalenská je moje, dejme tomu, známá, dobrá známá. A pak se ptala na mě a na můj zdravotní stav. Evidentně to od někud věděla. A já jsem slyšel, že říká, že vypíná diktafon. Takže jsem jí řekl, jak na tom přesně jsem. Já mám rakovinu, docela v pokročilém stádiu. Oficiálně je to jako nevyléčitelný. Jo, jenom otázka, jak dlouho a nevyléčitelný je velmi relativní. Ale nedá se to. No, takže jsem všechno řekl a vůbec mě nenapadlo, že si to za chvilku přečtu na internetu. Ona ještě slušně se mi zeptala, jestli chci dělat korekturu. Říkám, ne, já na to dneska fakt nemám sílu, já si půjdu lehnout. A druhý den jsem to tam jako přečet. Polila mě samozřejmě hrůza, protože tohle jsem si fakt nepřál. Takže od té doby jsem mediálně známý nemocný rakovinou a evidentně s tím jako nic nenadělám. A jako na tvoji otázku... samozřejmě to... Já jako dejme tomu, abych to zjednodušil, jo, tak Já jsem rád, že my poletíme k moři, asi za 3 týdny doktorka mi to povolila, mám 12-letýho syna, tak to je pro mě jako důležitý a je pro mě důležitý, že ten podnik, už to trvá rok, co to víme, se naučil fungovat s tímhletím mým handicapem, což handicap je, já zrovna včera jsem rušil zkoušky, protože jsem vůbec nebyl schopen stát z postele. A to dilema, který jako řeším, a to myslím, že je jako zajímavý, do jaký míry tu nemoc jako poslouchat a do jaký míry ji jako dát přes hubu a jít jako přesto. Protože dneska jsem uvažoval o tom, že ti zavolám, že sem prostě vůbec nepřijedu. A fakt je mi jako, mě bylo včera jako strašně zlé. Mám po nějakých dalších dávkách a dneska mi to bylo úplně stejný. A říkal jsem si, ne, jít tam. Tenkrát s Luckou výbornou, paradoxně jsem to chtěl taky rušit, protože mi, tam mi bylo zle. A nakonec dokonce i na těch kamerách vypadám dobře. Říkám,
2: hele, fakt dobře,
3: ne, vypadáš, opravdu. Takže chci říct, že to jako toto dilema je, do jaký míry tu nemoc jako poslouchat, protože máš poslouchat a máš odpočívat a do jaký míry ne. A to si budu teďka evidentně tohle léto jako hodně řešit, protože mám i hrát, mám to jako skoro celý jet a vedle toho mám být skoro každý týden v nemocnici. Takže to je takový moje dilema, do jaký míry tomu podlíhat a do jaký míry ne. A to je celý.
2: Ty vlastně dneska ráno měl zase trošku lehkou mysl a já jsem za to strašně ráda.
3: Jo, já jsem rád přijel, já tady teď rád sedím, prostě jenom jsem musel opravdu jako ráno si prostě fakt jako se vykopat z postele, no. Ale to je v pořádku.
2: Díky, že jsi vykopal z postele, díky za nádhernou odpověď. A víš co, otevřel jsi mi to hezky, zahrajem si a půjdem ještě na to právě tvoje monodrama, protože asi to je to, co máš ještě hrát. Hraješ pořád takový to, jak seš tam ještě. No tak to se dáme v další kapitole s Kubou Špalkem za chviličku na dvojce.
0: Úžasné životy na dvojce.
1: Jmenuji se Přemek Rabás, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve dvoře Králové. Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí.
0: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na dvojce.
4: 2 výročí, 1 festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si s hercem Jakubem Špalkem. Ano, chceme jít k tvému monodramatu, protože už jsme tě představili jako šéfa techniky, jako organizátora velkého Kašparova výletu celého divadla. Prostě všechno a ještě samozřejmě hraješ. Nicméně ty jsi chtěl něco dodat k předchozímu
1: povídání. Jo, jenom poznámka, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Renata Kalenská, která napsala ten rozhovor, skutečně si myslí, a já věřím, že to tak je, že si myslí, že řekla, že ten diktafon vypnula. Jo? A já jí to špatně rozuměl. Nepodezřívám Renatu z nějakého zlýho úmyslu. To se prostě může stát, takže tak. Ano, a pojďme
0: ano,
1: k tý
0: zprávcovní. Ano, to jsem ráda, ano. Abychom to vždycky doznělo přesně, jak má. Ano, aby nedošlo abych k jinému kontextu. To
1: nebyl
0: je...
1: nepřesný.
0: No, protože to hlavně, jako myslím, že dnešní doba, pak tak se ty věci překládají vždycky úplně jinak, než člověk myslel. No, no tak ty jsi tam na jevišti kolik? Co tam? Hodinku 10, hodinku 20?
1: Hodina 10, tuším.
0: A budeš to hrát teda i teď před léto, hraješ představení, ve chvíli teda sebe ještě v kondici.
1: Teď před létem nečeká mě odehrát, dejme tomu 3, 6, když to vyjde, tak 9 rozmarných let na výletě.
0: V tom taky hraješ, to hraješ v tom.
1: Ano, Antonína Důru.
0: Ano,
1: ano. Ale jsou připraveni, kdybych jako řekl, že nemůžu, tak jsou připraveni kluci skočit. Máme celkem 3 Antoníny Důry, takže jeden se určitě najde zdravej. A já bych měl do správcovny nastoupit v říjnu, kdy počítám, že jako nastoupím do představení.
0: Ano, takže no je to náročný představení, když seš tam sám, je? Jako, ono, nebo tě to baví, že ono, tě nikdo neruší?
1: V té klubovně, ta klubovna je jako specifická tím, že tam jako přijdeš a rovnou ti obsluhují herci, tam není žádný personál, jo, takže sundejte si kabáty, dáte si pivo, tady jsou toalety, utrhne lístky, posadí a to všechno jako dělají herci.
0: Ale když to hraješ ty, tak ty dáš ty.
1: No, moment, a právě... On ten správce, ten správce fotbalového stadionu a on je takový jako manipulátor a všema jako manipuluje. A mně se zalíbilo, kdyby ty lidi jako věděli, že tam nikdo jiný kromě toho manipulátora není. Takže a když mám vyprodáno, tak je tam 44 míst. A skutečně já zvládnu jako přivítat, tady kabáty, zkontrolovat ty lístky, všechny obsloužím, zapnu si ventilaci, vypnu telefon, zapnu si světla a skočím na to jeviště. A samozřejmě teď je hrozný, že kdyby se cokoliv stalo, jo, třeba já nevím, bouchly světla nebo odešla ventilace nebo něco, tak to nemá řešení, stejně jako samozřejmě bych třeba zapomněl text, nebo se mi nedej bože zamotala hlava jenom protože si špatně dejchá, prostě má to 1:10, jo. Tak tam jako nikdo není. A tato samota, ta je samozřejmě napínavá.
0: A vyzývavá.
1: Ano, napínavá a vyzývavá. Ale musím říct, že poslední určitě rok už to mám jako docela dost jako ošlapaný a jsem si v tom jako jistější a takže si můžu daleko víc jako hrát s tím večerem a je tam trochu míň hrůzy a trochu víc té zábavnosti.
0: To mi řekni jako herec, když obsluhuješ, teď to všechno děláš a pak jdeš hrát, jsi už v té postavě a nebo jsi tam trošku za Kubu a střihneš nám trochu do někoho jiného?
1: Já myslím, že jsem za Kubu. Akorát právě říkal někdo, když jsme měli premiéru Kytice, kde taky mám poměrně náročný part, tak říkal, jak tohle to můžeš dělat? Jako, ty mi tady nalíváš dvojku a klik a jdeš rád. A se jako nesoustředíš. A já jsem mu říkal, no klubovna tě naučí, že se máš připravit jako den předtím. Prostě akorát tohle jsme se museli jako naučit, že ta příprava předtím vůbec už jako neexistuje. To musí jako naskočit. Mm-hmm. Je to drsný, ale není to nemožný a vlastně nakonec to není ani nemilý.
0: Úplně mě to láká se přijít podívat. Klubovna navazuje na bytové divadlo Ferdinanda Vaňka? Říkám to dobře. Je to tam jako stejný prostor nebo jenom stejný princip?
1: Stejný princip. Bytové divadlo se muselo zavřít, klubovna je otevřená, tuším 6, možná 7, 7. rok, netuším. A vlastně měla to být náhrada za byt, který se zdálo, že nedokážem nahradit. A když jsem vešel do sklepu naprosto v hrůzném stavu, tak jsem si říkal, jo, tohle bude přesně ono, tohle je tak malý, že budu muset obsluhovat sami a to je to, co dělá to kouzlo. Takže klubovna dneska hraje a co je největší paradox, tak je tam tuším 14 titulů, který jsme uskladovali v místě, kde vůbec žádný sklady nejsou, jsme schopni se tam střídat. Klubovna hraje denně. A takže je to takový jako překvapení, jak vůbec šlo se jako společně naučit, jo. Jo, víš, jako to musíš všechno. Jo? A ty herci si nosejí domů kostýmy a fakt si je perou a přinesou si je. Prostě.
0: To znám.
1: Ano,
0: to znám.
1: Tak. Takže tolik klubovna.
0: To je dobrý. Divadlo se prostě ne dá hrát, může vzniknout úplně všude. A to opravdu dokazuje celoživotní divadelní prací Jakub Špalek, můj dnešní host.
2: Český rozhlas Dvojka. What's

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Tak pojďme k velkému Kašparovu výletu s Jakubem Špalkem, i když si o něm vlastně průběžně stále povídáme, protože se to chystá, rozjíždí, vlastně už jede, vy tak od dubna do října vždycky tuhle akci děláte. Prosím tě, jaké bylo nejabsurdnější místo a titul, kde jste kdy hráli, kdybys nikdy neřekl, že tady bude divadlo a bylo v tvých rukou. S tvých rukou.
3: Takhle viděno zpětně těžko říct. Je pravda, že tma a reflektor a správně rozsvícený okno umí jako neskutečný divy, takže i místa, které vypadají, že vůbec divadelní nejsou, tak nakonec mají v sobě obrovskou divadelnost, takže pojďme hloupě odpovědět, že takových míst je jako řada, který jsme opravdu objevili. A je pravda, že pokud se nestane to, že by to místo mělo nějaký svoje opravdu kouzlo, tak ho jako opustíme.
2: Jo,
3: a velmi nemilosrdně řekneme děkujeme a příště už ne.
2: A co si mají teda třeba lidi představit? Dobře, Kašper víme, že vlastně od počátku hrajete, tam to začalo, tak Hrady si umíme představit, že mají kouzlo a že tam večer ten měsíc a to. Ale je nějaký místo, kde by nás nenapadlo, že vy jste tam to divadlo vykutali?
3: Tak myslím, že zrovna teďka, když hrajeme u mě na zahradě, tak to vůbec jako nevypadá, když řeknu u mě na zahradě, že by tam nějaký divadlo jako mohlo vejít. Ta zahrada je poměrně jako veliká, vejde tam, dejme tomu, až 120 lidí, ale stavíme to trochu na míň. A pracuje se tam velmi specificky s tou zahradou a s tím domem. Takových míst jako řada, zrovna Vildův mlýn Jistebnice, odkud teďka přijeli, tak to původně bylo naprosto nehratelný a dneska je to jedna z našich jako nejslavnějších jako štací.
2: No.
3: Takže toho je určitě hodně, no.
2: Kolik jich máte na léto připravených? Když si řekl, že příští rok zkusíš opět míň, tak z čeho budete slevovat?
3: Já myslím, že hrajeme nějakých 73, možná 78 představení. Vrcholí to všechno od 15. nebo 13. července do konce srpna, kdy už je trochu líp tma, že jo. Ono teďka je už dlouho světlo, my začínáme Líra pozítří v 9 večer, protože prostě až po 10. je tma, my tam tu tmu v té bouři potřebujeme, že jo. Takže teď to není úplně jako ono, jo. Ale od půlky toho července už se ta tma jako je čím dál tím dřív, takže pak už jedeme pořád, no.
2: Potřebuješ pro celé svoje fungování divadla, o kterém tu mluvíme, ať je venku, uvnitř, ať je v klubovně, ať je kdekoliv, nějaký určitý typ herce, to znamená, ne každý herec by to dal, a už víš, jaký typ herce je ten tvůj?
3: To já hrozně rád řeknu. Já v podstatě nejsem schopen pracovat s hloupým hercem. Myslím, že hloupých herců je poměrně dost. A mě spolupráce s hloupým hercem nebaví. Myslím, že dokonce jsou velmi dobří herci, kteří z mýho pohledu jsou prostě hloupí. Pardon.
2: Měl bys to jakoby vysvětlit, co ti máš na mysli, protože když je dobrý,
3: nejsem
2: tak...
3: Nejsem schopný prostě pracovat s textem a jít po tom textu. Vlastně
2: to
3: trochu je míjí obsah toho textu. Ano. A třeba u Shakespearea je to zásadní. Takže jakmile zjistím, že ten herec není chytrý podle mých představ, tak s ním buď spolupracuji jenom na tom, kde to nevadí, kde se to hodí, jo, což může být. A jinak jako pracuji opravdu rád jako s chytrým hercem. A mimochodem ty poslední věci, které dělám, tak si myslím, že nutně chytrý herce potřebujou. Ty kvalitní současné texty hrozně moc potřebujou chytrý herce. Takže to nejsem jenom já, ale je to i ten autor.
2: Tak svůj k svému, to je samozřejmě úplně v pořádku. Kubo, moc děkuju, ať se vám vydaří velký výlet. A prostě a jde všecko dobře.
3: Tak
2: díky
3: jo,
2: moc.
3: Tak nashledanou, čau.
2: Díky, že jsi přišel, Jakub Špalek byl naším dnešním hostem, krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Všechno mé konání je v souladu s mou vírou.
2: Měl být mezi českými pány odsouzenými k smrti za účast na stavovském povstání.
3: Pravidla určují vítězové.
4: A co se stane?
5: To, co je nevyhnutelné.
2: Proč je na dlažbě Staroměstského náměstí jen 27 křížů?
6: A jednou tvrdě narazíte.
2: Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený.
7: Možná, že nás opustil i Bůh.
2: Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Evropská unie umožní vznik návratových migračních center ve třetích zemích a do Bečova nad Teplou se vrátila část kolekce vzácných historických vín. Bude nejprve jasno až polojasno, postupně oblačno, hlavně na severovýchodě ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Evropská unie usnadní navracení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se dohodli zástupci Europarlamentu a Rady, jak oznámilo kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích.
10: Nařízení zpřísní povinnosti pro osoby, které v Evropské unii pobývají nelegálně, a usnadní navracení lidí, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. 27. rovněž zavede evropský příkaz k navrácení, tedy standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat klíčové prvky rozhodnutí o navrácení. To usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí, protože státy budou přehledně sdílet všechny potřebné informace. Dojednanou podobu návratového nařízení musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, řekl policejní mluvčí Kamil Marek.
11: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
8: V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť jej zahájila vrty o hloubce 30 a 100 metrů, které se zaměřují na vodu. Janoch patří mezi 4 vytipovaná místa. Obce ze zvažovaných lokalit podaly proti povolení průzkumu žaloby, soud je ale zamítl. Posuzování konfliktních rozvodů a opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály od úředníků Ministerstva spravedlnosti. Testuje je 7 okresních soudů v Ústeckém, respektive Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, zda v rodině dochází k násilí, a také jaká opatření přijmout, řekl místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
12: Proto, aby bylo dítě v bezpečí, popřípadě druhý rodič v bezpečí, a další úvaha vede k tomu, jakou odbornou pomoc mám kterému z členů rodiny nabídnout nebo uložit a jak mám zatímně nebo trvale upravit poměry dítěte.
8: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti neuvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoci s citlivým řešením případů. Do areálu státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou se vrátila část kolekce značkových vín z 19. století. 8 lahví se ve Francii podrobilo ověření původu a staré špatné korkové zátky vinaři nahradili novými. Průzkum se odehrál v areálu vinařství, z něhož kolekce prochází. Podle kastelána Tomáše Bizovského stál projekt 170 000 korun.
4: Historická sbírka vín a koňaků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda, Beaufort Spontaine, se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1985 nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
8: Ušetřené lahve jsou součástí sbírkové kolekce značkových vín. Jejich cenu správa hradu a zámku odhaduje na 100 milionů korun.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude nejprve jasno až polojasno, postupně oblačno a hlavně na severovýchodě území ojediněle přehánky. Později večer bude v západní polovině Čech až zataženo s deštěm, přehánkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 17. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se mohou objevit také bouřky. Během dne bude od západu oblačnosti i srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty většinou 15 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
9: Doprava.
8: D5 ve směru od Prahy je na 122. kilometru po 9 hodinách opět průjezdná. Následky nehody kamionu tam odstranili. Na 43. kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu je omezení, jezdí se jedním pruhem a kolona je tam asi na 20 minut. A na 82. kilometru Pražského okruhu směrem na letiště se jezdí jen připojovacím pruhem, kamiony popojíždějí z D1. A to až ke sjezdu na Ořech. To byly zprávy, paní Honza Kovaří.
5: 12.06. 2.06. roku 26. Toto je Byl jednou jeden rok s pořadovým číslem 1001. Tak to je jediná kombinace číslic, která neobsahuje šestku při našem vstupu do druhé tisícovky mozkového tělocviku. Chtěl jsem vám na začátek tedy říct, že šestku neobsahuje ani dnes hledaný letopočet. A jinak nás dnes čeká docela běžné vydání našeho pořadu, tak jak ho znáte a máte rádi. Nikoho nevyděsím, jako třeba včera nejmenovanou kolegyni, která běžela kolem studia oči na vrch hlavy, pak se podívala na hodiny a říká, co to má znamenat, vy jste vyhlašovali přece letopočet a je teprve čtvrt na jednu. Tak dnes to bude tak, jak to znáte, kolem 12.55 zjistíte, jaký rok hledám. Za mě rok mnoha změn. Já vím, toho se moc nechytíte, tak jinak. Byl jsem tou dobou tátou a při procházkách na dětských hřištích a možná vzdáleněji na pískovištích jsem si všiml, že začalo pobíhat neuvěřitelné množství kloučků v modročervených oblečcích se zakrytou tváří. Mnozí s ohledem na věk ani nevěděli pořádně, proč to mají na sobě, ale móda to tenkrát byla veliká. Kdo za to mohl? No, jistý Sam Raimi a potom taky Tobey Maguire. Víc na začátek neřeknu. 702 222 220 je číslo pro SMS tipy. Kdo se chce rozepsat a vzpomínat víc, nechť píše mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz.
9: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
9: na dvojce.

0: 12.11 je na hodinách ve studiu dvojky, pomalu se objevují první typy, asi úplně nejrychlejší byla Jarka Sklatov, která podle oblečení těch chlapečků soudí, že by mohlo jít o Spidermana, a tedy cca rok 2002. Katka Tišnová si zase myslí, že by to mohl být rok 2004, a do třetice jeden typ od Jaromíry z Berouna, která si myslí, že by to mohl být rok 2010. Rychle překlikávám do vašich e-mailů. Jana, ještě než jsme začali, psala, líbil by se mi rok 2001. Pak Markéta, 1991, Markéta po druhé, nesmysl, Robbie Williams. Markéta po třetí, 2006. Vy tedy nemáte moc co na práci dneska, Markéto, ale my jsme rádi, že posloucháte, píšete a hrajete. Renata, konec osmdesátek, třeba 88, a ještě tradičně zkušená osádka z Českých Budějovic typuje pro dnešek rok 2000, když byl včera ten díl s číslem 1000. No, mazaná úvaha, Míro a Lenko. Pojďme si říct další nápovědu, která to trochu projasní. Na podzim se v našem hlavním městě konal summit Severoatlantické aliance. Přijeli vysocí státníci členských zemí NATO a důvodem toho setkání byl vážný zájem několika převážně východoevropských států o zahájení vstupních rozhovorů s aliancí. Akce se konala pochopitelně za výjimečných bezpečnostních opatření a bylo to vůbec poprvé, co se summit NATO konal v některé ze zemí bývalého východního bloku. Hodně se o tom pochopitelně mluvilo i v médiích.
1: Kongresové centrum dopoledne hostilo účastníky dvoudenního summitu Severoatlantické aliance. Nejvyšší představitele 19 členských zemí zde přivítal generální tajemník NATO George Robertson a český prezident Václav Havel. Ten se rozhodl symbolicky přispět ke zdaru zasedání malou pozorností, novým jednacím kladívkem. Právě jim o několik minut později potvrdil Lord Robertson rozšíření aliance o dalších 7 bývalých komunistických zemí.
0: No a ještě zbývá dodat, kdo byl tehdy přizván k těm rozhovorům. Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Přizvány k rozhovorům. Oficiálně se členy aliance staly až o 2 roky později. Víte, který to je rok?
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hledisku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

čekají vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářský triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Kometa proletla úterním vydáním pořadu Byl jednou jeden rok. Nina mi píše, že jsem jí pobavil informací o tom, že jsem byl tátou, protože u tak zdatných lidí, jako jsem prý já, taková nápověda moc nepomůže. Dobře, Nino, beru si to k srdci a doplním tu informaci. Byl jsem tou dobou zatím jenom jednou tátou, takže znalci už vědí, v jakém rozmezí letopočtů se pohybujeme a můžeme se věnovat nápovědám, které jsou srozumitelné i těm, kteří si o nás nevedou soukromé tabulky. Tak třeba v červnu vál nejlepší vítr a tak se dobrodruh a milionář Steve Fossett znovu pokusil obletět zeměkouli v balónu. Tentokrát mezi 19. červnem a 2. červencem to ovšem klaplo. Ano, doba letu 13 dní, 8 hodin a 33 minut. Posluchači Českého rozhlasu se o jeho úspěchu dozvěděli, pochopitelně, v ozvěnách dne.
1: Americký vzduchoplavec Steve Fossett jako první člověk na světě obletěl bez zastávky zeměkouli. Dobrodruh přetnul pomyslnou cílovou pásku, když se dostal na východ od 17. stupně zeměpisné délky.
0: Ano, byl to headline té zpravodajské relace. Balon se jmenoval Spirit of Freedom a nemyslete si, že jen tak jednou Steve Fossett ráno vstal, naslinil prst, řekl si, je dobrý vítr, ono to půjde. Povedlo se to až na 6. pokus. Pokud máte přehled o kouscích Steva Fosseta, pak vám třeba pomůže ještě informace, že o 3 roky později dosáhl dalšího prvenství, když jako první obletěl sám svět bez mezi přistání v letadle. Šlo o speciální stroj Virgin Atlantic Global Flyer. Tak, tušíte, který je to rok? Vemte do ruky telefon a volejte 22 155 25 25. Na to, abyste se dovolali, máte přesně 4 minuty.

0: Phil Collins a jeho píseň o lásce. Zdála se asi příliš dlouhá posluchačce, která mezi tím zavěsila, ale jednu statečnou volající ještě na drátě máme. A to je Marie, která se ozvala z Českých Budějovic. Tady je Honza z Měchenic. Dobrý den, Maruško.
1: Dobrý den.
0: Jak se dneska máte? Dobrý?
1: No dobrý, horko, dobrý je to.
0: Horko, ale dobrý. Že prý zítra zase sprchne, tak fajn.
1: Tak fajn.
0: Povězte mi, Marie, jaký rok si tipnete?
1: Typu 2002.
0: A podle čeho, prosím pěkně?
1: Podle toho obletu.
0: Podle toho dětského oblečku? Ne, podle obletu.
1: Obletu země koule.
0: Obletu země koule. Vy jste faninka vzduchoplavců?
1: No, tak někdy mi to utkví v paměti.
0: Takže myslíte si, že Fawcett balónem obletěl země kouli 2002, jo?
1: Ano.
0: Nebylo to tím letadlem v roce 2002 náhodou?
1: No možná, že jo, já nevím, ale on...
0: když on to byl takový činorodý chlapík, že těch rekordů
1: že
0: dělal
1: možná,
0: dost.
1: Že to je...
0: Dobrá. Marie, děkuju za tip, já si tady dělám čárku k tomu letopočtu, vy uvidíte na konci pořadu, jestli jste to trefila. Mějte se fajn, nashledanou. Mezitím zazvonil v režii další telefon, kdo pak je tam? Tady je Honza, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo, tady Mirka.
0: Mirko, zdravím vás, jak to typujete vy, stejně jako Marie, nebo nějak jinak?
2: Ne, já to typuju na rok 2000.
0: 2000?
2: Podle summitu NATO.
0: Summit NATO, to přizvání k těm přístupovým rozhovorům, jo? A vy jste tou dobou byla určitě malá holčička, chodila jste tak maximálně do školky.
2: Ne?
0: Ne, tak na základku.
2: 38.
0: Jo, takhle, dobře. No tak podívejte, lichotkou člověk nikdy nic neskazí, tak já si píšu, píšu 2000 jako váš tip a jenom tak jako jednou větou, jak jste se tou dobou měla, šlo to?
2: Šlo to. Dobrý, měla jsem dítě do školy a slušný zaměstnání a
0: takže šlo
2: byli jsme
0: to.
2: Všichni zdraví.
0: Tak, zaklepu to do dřeva. To se sice v rádiu dělat nemá, ale když takhle varujete dopředu, tak to i u mistra zvuku Jirky Mištery projde. Tak, děkuju vám, Mirko, že jste zavolala, píšu si tip 2000 a držím palce, aby vyšel třeba vám. Mějte se, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a tady je z onoho roku píseň, když jsem si prohlížel playlist, nevěřil jsem, že je už takhle stará.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu

0: Taky vám budu hrát věci šílený, ovšem nikoli do té doby, než mě odnesou ze scény, ale jenom do jedné. Namátkou třeba Gareta Gatese, Karla Gotta, Coldplay, Lucy nebo Juanes. To byl letmý pohled na druhou polovinu playlistu. Jsme v půlce tohoto vydání, byl jednou jeden rok, stručná rekapitulace. V Praze zasedali špičky NATO a přizvali do svých řad 7 nových členů. Dobrodruh a milionář Steve Fossett obletěl zeměkouli v balónu a my se svým způsobem proletíme i v následující nápovědě, ale ještě mnohem dál a výš, než kdy doletěl Steve Fossett. Počkejte si na to.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Pokaždé, když přijde další váš tip, máme radost z těch nejčerstvějších. Petr se domnívá, že by to mohl být rok 2002 a píše, že v tom báječném roce se narodil a Nova prý začala vysílat soutěž Nejslabší máte padáka. V SMS-kách přibyly také zajímavé tipy třeba pro rok 2007. Jarka z Berouna ten rok 2010 odůvodnila tím, že tehdy její nová spolupracovnice kupovala synovi auto McQueen. Ano, Blesk McQueen, můj oblíbený hrdina z toho filmu, máme doma univerzální hlášku, tak to mě teda přeparkuj. Tak, jdeme k další nápovědě. Raketoplán Columbia v našem roce provedl úspěšně svoji předposlední misi, co bylo úkolem servis jednoho z vůbec nejsledovanějších zařízení, jaké kdy lidstvo do vesmíru vyslalo.
1: V dubnu roku 1990 raketoplán Discovery vynesl Hubbleův dalekohled do jeho konečného domova 600 km nad povrchem Země, desítky let po jeho početí.
2: Oslavy však brzy utichly. Krátce poté, co byl dalekohled rozvinut, vědci zjistili sférickou vadu na jeho primárním zrcadle.
1: Avšak jako jakákoliv legendární postava se Hubble nevzdal.
0: Respektive nevzdali se vědci a inženýři z NASA a k teleskopu vyslali raketoplán za opravou a údržbou hned několikrát. Mě ale dnes zajímá ta oprava, kterou měla na starosti Columbia během své předposlední mise. Byl to začátek března hledaného roku a během 11 dní na oběžné dráze sedmičlenná posádka pod velením Scotta Altmana vylepšila dalekohled o novou kameru a vyměnila solární panely. Kdo ví, který rok to je, může vzít telefon a vytočit 22 155 25 25. Rád si s ním o jeho typu popovídám a zeptám se na odůvodnění. Ostatní, kteří se třeba bojí promluvit do rozhlasu, mohou alespoň napsat.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Skupina Coldplay a skladba nazvaná Hodiny na těch našich ve studiu se zvolna blíží 12.44. Mělo by se to zužovat a projasňovat, jenže Vlastimil z Tábora typuje 2000, Mirek z Jičína 2002 podle Gereta, teď jsem málem řekl Bejla, ale Gereta Gejce, Milo ze Slezska typuje 2005 a Pavlína z Litoměřic 2007. No, takhle tedy jednotný hlas lidu nevypadá. Uvidíme, jaké světlo do toho vnese Katka, která si řekla, že už nebude psát a radši zavolá. Katko, zdravím vás, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, Honzo. Dobrý den.
0: Vy jste psala minimálně dvakrát dneska.
1: Ano.
0: Tak stručně popište, jak se ta vaše úvaha vyvíjela.
1: No, tak já hlavně vždycky typuju podle písniček, takže jako nevím to určitě přesně. Takže jsem typovala od roku rozmezí 2000 až 2002.
0: Ano, a to je docela úzké rozmezí, to jde.
1: No, doufám. A teď jsem se tak rozhodla během toho čekání, že si typnu rok 2001, že ty kolegyně přede mnou typovaly 2000 a 2002.
0: Abych to měl komplet. Jo, výborně. Ano. Dobře, tak v tom teoretickém roce 2001 jste se měla jak, Katko?
1: No, měla jsem dva syny a třetí mě přiběl za dva roky, nebo za tři.
0: Pane, jo. Zase kluk?
1: Zase kluk. Jako byly to krásné roky, takže ten začátek toho života rodinného.
0: Rozumím. A teď už jsou to teda habáni, předpokládám všichni, protože když máme rok 2026, tak těm starším bude hodně přes 20 a tomu mladšímu čerstvě přes 20.
1: Přesně tak. A už mě jeden z nich udělal babičkou. Takže
0: ale jděte.
1: To pokračuje.
0: Jak já vám rozumím, ano. Tak také jsem se cítil být mladým dědečkem, když to před 9 lety přišlo. Dobrá, tak 2001, Katko?
1: Ano.
0: Dobrá, píšu si, vydržte s námi až do konce, zhruba za 10 minut tady ten letopočet zazní a vy budete vědět, na čem jste. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Tak a přehlídka dívčích jmen tady pokračuje, to byla Katka a teď je na řadě Lucie a spolu s ní taky Daniela. A doufáme, že poslouchá i celá řada dalších děvčat a neméně stejně velký počet chlapců. Tohle je dost charakteristická píseň pro hledaný rok. Pokud nepomůže tahle, za chvilku tasím zásadní eso z rukávu, ale nejdřív kapela Lucie.

0: Nevím úplně přesně, které nápovědě to přičíst, ale poslední zprávy, které přišly v průběhu písně Daniela, už typují ten správný letopočet, tak ještě pro ty nerozhodnuté z vás. Je to zásadní nápověda? Hledám rok premiéry velkého českého muzikálu zvaného Kleopatra. Autorem hudby byl, jak jistě dobře víte, Michal David. Libreto, scénář a texty obstarali Zdeněk Borovec, Lucie Stropnická a Lou Fanánek Hagen. Režisérské taktovky se tehdy ujal Filip Renč. A byla to vcelku důležitá událost tuzemské kulturní scény, tudíž se o ní mluvilo i ve zpravodajství Českého rozhlasu. Řekl bych podle hlasu, že to je Věra Štechrová.
1: V divadle Broadway v Praze na Příkopech začne přibližně za hodinu premiéra původního českého muzikálu Kleopatra. V režii Filipa Renče se jako první v titulní roli představí Bára Basiková. Zítra a pozítří budou následovat Ilona Čáková a Monika Absalonová.
0: Možná jste na některém z těch představení taky byli. Znám fanoušky, kteří si vybírali tak, aby postupně slyšeli všechny tři Kleopatry. Vybírat nemusíte. Máme ten rádiový single, který pomáhal promovat muzikál, a za okamžik uslyšíte všechny tři Kleopatry naraz. Víc nápověd vám ale už bohužel nedám. Teď jde jen o to, jestli to vylovíte z paměti, moc vás prosím, ani na poslední chvíli to nikde nehledejte.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Společným trijem Kleopater z tuzemské muzikálové show končí ve 12.55 úterní Byl jednou jeden rok. Otázkou zůstává, kdo je královnou mezi vámi hlasujícími. A já myslím, že Majka, která napsala jako úplně poslední, píše muzikál Kleopatra, viděla jsem ho a moc se mi líbil. To je rok 2002. Ano, je to tak a pravdu měli i ti, kteří říkali, že by bylo fajn, když je pořad číslo 1001 dát si rok 2002. Tohle jsou Juanes a jejich Adios Lepido. Pro dnešek říkám adios, uvolňuji židli Ivě Bendové a zítra ve 12.06 tady zase budu. Přijďte si hrát, kdo si hraje, ten totiž, jak známo, nezlobí.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo zahraničí kvůli světovému šampionátu ve fotbale posílí diplomatické mise ve Spojených státech a Mexiku. A nález válečné munice dopoledne zastavil provoz vlaku u Kojetína. Bude nejprve jasno až polojasno, později oblačno a hlavně na severovýchodě ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V době fotbalového mistrovství světa posílí české ministerstvo zahraničí kapacity konzulátů ve Spojených státech a v Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje zápasy ve skupině. Podle ministra Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoci jen v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladů.
4: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
5: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexiku City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
6: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
5: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna nově dostávat 400 tisíc korun. To je o 50 tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes odpoledne jednat poslanci. Opozice, ale i třeba vládní SPD chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Pražští hygienici mají výsledky prvních 4 letošních kontrol dětských pískovišť. Všechna byla v pořádku. Výsledky dalších 2 odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, zda je písek zdravotně nezávadný. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová.
7: Pravidelná kontrola od toho provozovatele je prostě nezbytná. Kdyby tam viděl nějaké exkrementy nebo něco takového, samozřejmě od zvířat, tak je potřeba to i hned řešit.
3: Víc než hodinu nejezdili dopoledne vlaky u Kojetína na Přerovsku. Dělníci tam stejně jako včera při modernizaci trati objevili předmět připomínající munici, pokračuje mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.
8: Přivolaný pyrotechnik v obou případech zjistil, že se jedná o dělostřeleckou munici, kterou si z místa odvezl k odborné likvidaci. Nalezena byla v blízkosti nádraží v Kojetině, nedaleko výpravní stanice.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude nejprve jasno až polojasno, postupně oblačno a hlavně na severovýchodě území ojediněle přehánky. Později večer bude v západní polovině Čech až zataženo s deštěm, přehánkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17.
2: Doprava.
3: Na 22. a půltém kilometru D5 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila 3 osobní auta, jsou tam hasiči a brzdí se do kratší kolony. Opatrně v nájezdu na D10 z Pražského okruhu směrem z města v připojovacím pruhu tam stojí osobní auto. A na 44. kilometru D10 ve směru na Prahu je stále omezení a před ním kolona asi na 20 minut. To byly zprávy, Iva Bendová vás provede odpolednem na Dvojce.
9: Je to tak, dobré odpoledne, i když vlastně říká se, že dobře je za 3, tak pojďme to trošku vyšperkovat. Krásné odpoledne, to zní myslím o poznání líp. Tak tedy krásné odpoledne, vítejte u úterní dnešní odpolední dvojky. A když jsme to takhle pěkně rozjeli, tak slibuju, že v tom budeme pokračovat následující 3 hodiny. Na úvod si dáme duet Lenky Filipové a Karla Zicha. Tak hezký poslech dvojky.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Desítky let šlo v Šumperku o utajované a nepřístupné místo. Teď do někdejšího podzemního krytu s velitelstvím Československých drah můžou nahlédnout lidé. Díky úsilí nadšenců má město nový turistický cíl. No a my se do tohoto podzemního bunkru z časů studené války podíváme v dnešní odpolední dvojce. Ale taky pro vás mám už za pár minut další díl seriálu Jeste, ať vám to sluší. Tentokrát na téma hubnutí do plavek, já bych to možná trošku poupravila. Prostě hubnutí na léto, tak abychom se cítili možná o něco lépe. Tak si to nenechte ujít.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den. Včera jsme s Veronikou Pourovou nakousli téma hubnutí do plavek a dnes v tom budeme pokračovat. Ale z té trochu varovnější stránky. Víte, ono je totiž hrozně lákavé skočit po hlavě do nějakého drastického půstu nebo jíst jenom salát, jenom abychom se do té loňské sukně nebo kalhot vešli. Jenže naše tělo si všechno pamatuje a mohlo by nám to nepříjemně vrátit i s úroky. A o tom, jaké chyby v honbě za postavou děláme nejčastěji, si budeme povídat s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Krásný den.
3: Dobrý den.
2: Jak moc si vlastně můžeme ublížit, Veroniko, když se teď na měsíc pustíme do nějaké opravdu, ale opravdu přísné a nevyvážené diety?
3: Většinou v tady těch dietách chybí některé zásadní živiny. Můžou to být bílkoviny, které slouží k budování i k údržbě naší svalové hmoty, takže co se může stát je, že přijdeme o tu pracně vybudovanou svalovou hmotu, která jednak dobře vypadá a jednak je zdravá. Vlastně je to taková naše zásoba, z které můžeme čerpat ve chvíli, kdybychom třeba onemocnili. Ty svaly opravdu mají výrazné benefity. A kromě toho v takové dietě pravděpodobně nebude dostatek třeba vlákniny nebo vitamínů skupiny B nebo i dalších vitamínů, které jsou obsaženy třeba v přílohách. Takže spíš jde o to vybírat ty potraviny v té jejich původnější podobě, vyhýbat se nějakým sušenkám a tak dále. A ono tohle samo o sobě může vést k tomu, že ještě za ten měsíc zhubneme třeba něco z toho břicha. A my, když si představíme 4 kostky másla, což je 1 kilo tuku zhruba, tak je to docela dost materiálu, který se musí někde umístit. Takže i jako drobná redukce nám může pomoci cítit se dobře.
2: Víte, co by mě opravdu zajímalo? S jakými nejšílenějšími způsoby rychlého hubnutí se ve své praxi u klientů potkáváte? A co na to říká jejich zdraví?
3: No, já jsem se v poslední době setkala třeba s nějakou skupinou, která funguje na Telegramu, kde nějaká zdánlivá doktorka, která podle mě nebude jako lékařka, jako vystudovaná, tak nabízí právě nějakou společnou kůru pro skupinu žen. A funguje to tak, že nejprve se zařadí nějaká jako velmi přísná dieta, při které vlastně dochází ke zdánlivému čištění střev, kdy skutečně člověk jako trpí nepříjemnými průjmy, bolestmi břicha a ona to vysvětluje tak, že se zbavuje těch škodlivin. Mm-hmm. Tak tohle mi třeba přijde velmi nebezpečné. Často to funguje právě takhle trošku neveřejně. Najde si to jenom takové ty právě lidi, kteří hledají ten rychlý způsob a tím si může člověk opravdu uškodit. Naruší si střevní mikroflóru, může si způsobit trávící potíže a kromě toho i si může trošku rozvrátit metabolismus.
2: Vidíte, a to jste mě napověděla, ono se hodně mluví o tom, že si člověk může právě přílišným omezováním zpomalit metabolismus. Tak je to mýtus nebo na tom skutečně něco je?
3: Ono ve vědě to je tak, že se to může stát, ale není to něco, co by se stalo každému, kdo drží nějakou přísnou dietu. A ve většině případů to souvisí právě se ztrátou té svalové hmoty, protože ta je metabolicky aktivní a čím víc máme svalů, tím víc energie pálíme, i když potom nic neděláme. Takže když chodíme do posilovny a pak ležíme na gauči, tak je to vlastně lepší, než když jenom ležíme na tom gauči. Samozřejmě. Ale může se stát, že někomu se ten metabolismus vlastně uskromní i ve chvíli, kdy jí velmi nízké množství energie a to tělo začne šetřit, protože ono nepotřebuje plýtvat energii například na to, abychom měli kvalitní vlasy, kvalitní pleť, pravidelný cyklus. Takže tohle jsou potom věci, které tím nejčastěji trpí.
2: No vidíte, bezhlavé hladovění zkrátka není cesta a tělo nám to dříve či později spočítá. Přátelé, zítra se podíváme na tu příjemnější část a poradíme vám, co si dobrého a zdravého uvařit. Poslouchejte nás tady opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Některá místa mají tak tajnou minulost, že o nich desítky let nevěděli ani místní. V Šumperku se pod tělocvičnou ukrýval utajovaný bunkr pro velitelství železnice, vybudovaný ještě za minulého režimu. Veřejnosti byl nepřístupný až to donedávna. Dnes se z něj stává neobvyklý turistický cíl, no a návštěvníci si mohou prohlédnout nejenom původní technické vybavení, ale i funkční dýzlový agregát starý více než 60 let.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před desítkami let maskovala budování krytu, jak popisuje další z nadšenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány už na stavebním úřadě. Plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Kryt měl v době krize fungovat jako záložní velitelství československých drah pro Moravu. To sídlilo v Olomouci a v případě jeho zničení měl velení převzít právě Šumperk, kde tenkrát sídlilo i železniční učiliště. Jak dodává Martin Pelnář.
3: Takže nahoře v tom železničním učilišti v zámečku se vybudovalo vlastně záložní velitelské stanoviště a tady byl kryt. Takže v případě, že by došlo k nějakému problému, radiační přepad, chemický přepad, cokoliv, tak se všichni z toho řídícího centra toho záložního stanoviště přemístili do krytu. A oni stále byli schopni řídit tu dopravu na celé té Moravě.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické, to technické vybavení tady toho ukrytu a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorá.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Viry jsou součástí našeho světa od nepaměti. Přesto v nás často vyvolávají obavy. Co jsou zač a proč o nich v posledních letech slýcháme stále častěji? Jaké hrozby způsobené viry jsou reálné a co je spíš, řekněme, mediální senzace? A jaké viry přenášejí zvířata a jaké jsou výhradně v uvozovkách lidské? Tak to jsou otázky, které bude klást po 16:15, tedy po 16:00, kolegyně Tereza Stýblová. Odpovídat na ně bude její host, virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer. Myslím si, že spousta otázek napadne i vás. Klidně nám je posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz a já na oplátku v odpolední dvojce posílám Hanku Zagorovou.

0: 13 hodin a 44 minut vy posloucháte úterní odpolední dvojku. Gastronomie, cestovní ruch, obchody nebo třeba i zemědělství. Ve všech těchto odvětvích schánějí podnikatelé a firmy letní brigádníky a nabídky jsou k dispozici i necelý měsíc před začátkem prázdnin. Je i letos o letní brigády zájem a kolik si brigádníci vydělají? To nám přišla povědět na dvojku Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Ivo. Já nejdřív odpovím na tvoji první otázku. Zájem firem o brigádníky před letní sezónou je ve srovnání s předchozím rokem stejný nebo mírně nižší. Nejvíc hledají pomocníky před letní sezónou v té zmíněné gastronomii, jak potvrzuje předseda sekce gastronomie v hospodářské komoře Luboš Kastner.
2: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
1: Pomocnou sílu na léto hledají také třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou také mezi manuálními profesemi a v administrativě.
0: Podle toho, co se říkala, že nabídek na letní brigádu, mělo by tady být i letos dost.
1: Firmy letos v dubnu zveřejnily na jobs.cz 2,5 tisíce inzerátů, což je meziročně o 6% méně než ve stejné době v loni. Nižší byla také aktivita kandidátů. Brigádu v dubnu hledalo 38 200 unikátních uživatelů, zatímco loni ve stejném měsíci to bylo 43 500. Nabídek brigád bude na pracovních portálech ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje právě zmíněný web jobs.cz, nabízí přes 5 000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionu, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
1: Rychleji podle Tomáše Ervína Dombrovského ubývají pozice ve větších městech, no a samozřejmě ty lépe placené.
0: Tak to jsme se plynule dostali k mé druhé otázce, a to kolik si tedy letos průměrně brigádníci vydělají?
1: Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Nejnižší nabídky brigád ale začínají na 160 až 180 korunách. No a když se podíváme na průměrnou hodinovou mzdu, tak ta se oproti loňsku zvýšila zhruba ze 179 korun v květnu loňského roku na 187 korun letos v květnu, tedy o 4 až 5%, jak vyplývá z dat portálu práce.cz. Brigádníci pracující na dohodu mají navíc už od předloni nárok na dovolenou, tedy pokud mají smlouvu alespoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. V praxi je ale podle Jiřího Halberštáta z Manpower Group spíš nečerpají.
4: Letos ty odměny brigádníků rostly opravdu minimálně, což právě může souviset s tím, že jim vzniká nárok na dovolenou, který je většinou proplácen, takže ten člověk nakonec dostane o něco více peněz, než je ta hodinová sazba, protože se mu po nějaké době proplatí ten nárok na dovolenou.
1: Pro letošek se také zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli také kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim platí status studenta. Absolventi střední nebo vyšší odborné školy ho automaticky mají do konce srpna. Pokud už ale nepokračují ve studiu, nesmějí mít uzavřenou pracovní dohodu na celý měsíc v kuse a zároveň přesáhnout hranici hrubé mzdy pro odvod pojištění. V takovém případě si ho musí hradit sami.
0: Na schánění letní brigády je nejvyšší čas. Za jakých je to letos podmínek, to nám pověděla Věra Fajfrová. Díky a naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou.
0: No a teď už Harry Kestli, tak jestli máte chuť, klidně se s námi trsněte.
5: Odpolední dvojka.
6: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Je 13.51 a to je pořád čas na odpolední dezert. Tak co takhle koláček štěstí Haliny Pavlovské?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je 2. června a korunovace královny Alžběty II. Proběhla právě 2. června roku 1953 ve Westminster Abbey v Londýně. A já nikdy nezapomenu, jak jsem poprvé navštívila Londýn. Obdivovala jsem královské sídlo a řekla jsem naší průvodkyni. Ten plot je tak vysoký proto, aby do zahrady a do zámku nemohl nikdo proniknout, že? A průvodkyně řekla, ne, ten vysoký plot je tady proto, aby královně manžel, její výsost, princ Filip, nemohl utéct.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Jmenuji se Přemek Rabas, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve dvoře Králové. Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nabídek letních brigád je zatím mírně méně než v loni a na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Bude nejprve jasno až polojasno, postupně oblačno a hlavně na severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% méně letních brigád než v loni. Zájem o brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky anebo gastronomie. Pro letošek je minimální hodinová sazba stanovená zákonem necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové, ale firmy nabízejí minimálně 160 až 180 korun za hodinu.
2: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220-250 korun.
0: Letos se zároveň zvýšila částka, kterou brigádníci pracující na dohodu nemusí danit, a to ve výši 12 000 korun. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900, to je o 42% víc než v loni. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat další pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoci s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
3: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
0: Počty hlášených případů žloutenky typu A nadále klesají. V květnu zaznamenali zdravotníci 105 případů, o 74 méně než v dubnu. Počty nemocných ubyly v květnu ve všech krajích, kromě Olomouckého a Zlínského, informoval o tom dnes na webu Státní zdravotní ústav. Na horské louky mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v Jeseníkách se vrátila stovka ovcí. Po celé léto budou spásat porosty nad hranicí lesa. Přispějí tak k zachování druhové rozmanitosti, pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
4: Ovce jsou při péči o horské louky nenahraditelnými pomocníky. Spásají odolné trávy i borůvčí a vytvářejí prostor pro vzácné druhy rostlin, které by v hustém porostu neměly šanci. Pomáhají tak květnatým horským trávníkům i horským motýlům. Tento projekt je podpořen z operačního programu Životní prostředí až do roku 2029.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude nejprve jasno až polojasno, postupně oblačno a hlavně na severovýchodě ojediněle přehánky. Později večer bude v západní polovině Čech až zataženo s deštěm, přehánkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 oběma směry čekejte dlouhé kolony kamionů. Levé pruhy jedou relativně plynule. Na 44. kilometru D10 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona už asi na 25 minut. A na 22. a 5. kilometru D5 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila 3 osobní auta. Zdržení 4 hodiny. Zprávy končí, Iva má opět slovo.
6: Pokračuje úterní odpolední Dvojka, no a vzhledem k tomu, že je 14 hodin a 4 minuty, tak je jasné, že už za chvíli prozradím, kdo bude naším odpoledním hostem a na jaké téma si spolu budeme povídat. Tak buďte s námi u toho.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Co se stane, když nemocničním pokojem projde žirafa, strop se promění v nebe plné možností a obyčejná holčička objeví sílu vlastní fantazie? Divadlo v Dlouhé uvádí rodinnou inscenaci Jak vidět neviditelné. No a my si o ní budeme povídat s její režisérkou Anou Klimešovou. Řeč bude o představivosti, dětské kreativitě i o tom, proč jsou ty nejlepší nápady často schované tam, kde bychom je vůbec nečekali. A je pravda, že teď v červnu to tady kvete a voní všude. To jsme si určitě všimli, hlavně tady alergici. Tak některá místa jsou ale přece jenom výjimečná. Třeba takové rozárium v Průhonickém parku u Prahy, nebo sbírka fuksí u zámku v Buchlovicích na jihovýchodě Moravy. No a právě tam se už za chvíli chystá nás pozvat kolega Vašek Žmolík.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, hezké odpoledne, vítám tě.
3: Děkuji, dobré odpoledne.
2: Když jsem se tě včera ptala, kam se vydáme společně dnes, tak ty si řekl na fuksy a já jsem hnedka jedním dechem dodala do Buchlovic. Můj tatínek byl velký pěstitel. Pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát měl na 250 druhů fuksí, ne ani tak rostlin, ale druhů. A v Buchlovicích jsme opakovaně byli a bylo to opravdu nádherné. Tak to nejenom na úvod. A hned přidám otázku, jak velká a jak je podle tebe teď tedy aktuálně zajímavá sbírka fuksí v Buchlovicích u Uherského Hradiště.
3: Já odpovím velmi stručně, velmi a moc. Napočítala bys tam na 1250 druhů a odrůd fuksí a díky za ten krásný osobní úvod. To já tak osobní nebudu, byť jsem v Buchlovicích také dvakrát nebo třikrát byl a fuksí je tam obdivoval.
2: No, to počítání nechám raději na někom jiném a budu tomuhle tomu údaji velmi ráda věřit, ale spíš mě zajímá, jak vlastně tahle kolekce vznikla.
3: Do Buchlovice fuksie dostali v roce 1970 a teď musím zase já uvést konkrétní jména, a to tří mužů, kteří se zasloužili o rozmnožení té původní kolekce. Původně to bylo 350 odrůd, tedy jenom o stovku víc, než měl tvůj tatínek. No a tohle množství bylo následně zrevidováno a doplněno jednak vynikajícím odborníkem a sběratelem, panem Jiřím Mrázem z Bělčic. Právě díky němu, dále díky dlouholetému vedoucímu zámeckého zahradnictví Pavlu Vláškovi a konečně díky vynikajícímu odborníkovi Pavlu Talichovi má ta dnešní zámecká sbírka, jak už jsem zmiňoval, na 1250 odrůd a patří vůbec k nejvýznamnějším v celé střední Evropě.
2: No pane jo, tedy. Vašku, určitě si ale také zjistil, odkud se vlastně fuksie, nebo kde se vzali, odkud pocházejí a jaká je jejich historie?
3: No pochopitelně, že mě to zajímalo, ty bys to možná věděla, ale já jsem to nevěděl a mnozí naši posluchači to možná nebudou vědět také. Objevitelem fuksí, které jsou dnes jedním ze symbolů Buchlovického zámku, se v 17. století stal františkánský mnich a botanik Charles Plumier, kterého francouzský král Ludvík XIV., král slunce, poslal na vědeckou expedici do Jižní Ameriky právě s úkolem nalézt nové rostliny a taky nové živočichy. No a tuhle novou rostlinu, nalezenou na americkém kontinentě, popsal Plumier ve své proslulé knize Nova Plantarum Americanarum Genera a nazval ji Fuchsia Triphylla Flore Coccinea, tedy fuchsie rostlina třílistá s červeným květem.
2: No a proč Plumier nazval květinu právě fuchsie?
3: No to je taky zajímavé, on ji pojmenoval podle německého humanistického botanika a profesora lékařství na univerzitě v Tübingen Leonarda Fuchse, k jehož vědeckému odkazu se hlásil. Plumier mu tím vlastně vzdal hold, ale já si tak říkám, že spíš by se tahle krásná květina měla jmenovat Plumier.
2: No, leč má název fuchsie a je velmi oblíbená a tedy také velmi rozšířená.
3: Ano, ano, ale i to její rozšíření má svou historii do Evropy, konkrétně do královské botanické zahrady Kew Garden v Londýně. Přivezl fuchsii další zajímavý muž, bylo to až v roce 1788 a tím mužem byl kapitán Firth. Jednalo se o druh fuchsia coccinea z Brazílie. Krátce poté došlo k jejímu rozšíření v aristokratických zahradách. A od roku 1825 potom v Evropě docházelo k plánovanému křížení druhů a k rozmnožení oblíbené rostliny do celé Evropy. Nadšení pro fuksie bylo značné v 19., ale i ve 20. století, ve 20. a 30. letech minulého století začaly třeba po celém světě vznikat spolky pěstitelů, jejichž členové se šlechtěním zasloužili o další značné rozšíření sortimentu téhle krásné květiny.
2: No a dnes tedy máme v Buchlovicích na 1250 druhů, což je tedy naprosto to neskutečné.
3: Je to neskutečné. No a já ještě dodám takové praktické informace, že totiž výstava fuchsí zdobí zámeckou zahradu v Buchlovicích každý rok. Tu letošní tam otevřeli právě o tomto víkendu a do zámeckého zahradnictví se vstupuje ze zámeckého parku, jak ty jistě moc dobře víš, a to za jedno vstupné. A pozor, ještě dodám, že výstava je prodejní. Otevřena bude až do 28. září, tedy celé léto, celé prázdniny a ještě skoro celé září.
2: Ano, vzpomínám si, že jsme odtamtud vždycky odváželi spoustu rostlinek, které tatínek ve své sbírce ještě neměla, rozhodně tam nesměly chybět. Vašku, já moc děkuju za dnešní putování, protože mě vrátilo také ve vzpomínkách. Za to moc díky. No a jenom dodám, že jsme tady byli v Buchlovicích a za fuchsie mi nás tam pozval kolega Vašek Žmolík. Díky a naslyšenou zítra.
3: Naslyšenou zítra.

0: Možná jste to už zaregistrovali, ale pokud ne, tak mám dobrou zprávu. Kapitán Exner se vrátil na dvojku. Dnes se s ním a jeho důstojníky setkají posluchači, tedy vy, Četby na pokračování už po čtvrté. Tentokrát se s nimi vydáme na pastvinu zmizelých. Znalci vědí, že v této detektivce Václava Erbena bude doktor obojího práva hledat 6 mrtvých a jednoho vraha. A to vše na místě, kde se mezi starousedlíky pohybují i chataři a výletníci. Děj se totiž odehrává v okolí známé přehrady.
1: Beránek? Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Náramně. Heleď, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu? Zajisté, můj kapitáne. Tak já z těch Štěpkovic teď volám. Potřebuješ odtáhnout. Brnknu do garáží. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek. Během 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Naposled před několika dny nějaký Adam Rosický, ale slyšel jsem, že se to vyšetřuje. Místně. Do toho se raději nebudeme plést. Mrkněte s Vlčkem na ta předchozí zmizení. Musí tam někde být hlášky.
0: Četbu na pokračování z detektivky Václava Erbena Pastvina zmizelých, ve které v režii Tomáše Soldána účinkuje Tomáš Jirman. Vysíláme na dvojce v pravidelném čase po 22:00. No a samozřejmě předchozí díly můžete slyšet už teď na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. Tak pokud máte rádi kriminálky, tak si myslím, že byste si to neměli nechat ujít. Stejně tak jako právě teď hrajícího Petra Kotvalda.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude oslavenec, herec Jiří Langmajer. Jaká bude oslava jeho 60? Je pro něj důležitý v životě smysl pro humor? A kde se vidí tak za 10 let? Nenechte si ujít tento narozeninový manželský rozhovor.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Co když to největší dobrodružství nezažijeme někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Takovou otázku si klade nová inscenace Jak vidět neviditelné v divadle v Dlouhé. Podle stejnojmenné knihy vzniklo představení pro děti, ale i dospělé, které zve do světa fantazie, představivosti a tvořivého myšlení. O tom, jak se divadlem otevírají dveře do lidské představivosti, si budu povídat s režisérkou Annou Klimešovou. Hezké odpoledne, vítám vás.
1: Hezké odpoledne.
0: Název Jak vidět neviditelné zní to skoro jako kouzelnický návod. Co si pod tím konkrétně tady máme představit, co se vašeho představení týče?
1: Tak v našem představení se vlastně dostáváme do nemocničního pokoje spolu s hlavní postavou Emou, která se tam dostane po úrazu, když spadne ze stromu a má zlomenou ruku a otřes mozku. A my s ní tam vlastně strávíme 2 dny a 2 noci a společně s ní vlastně zažíváme takovou cestu fantazií, představivostí a vlastně i různými pocity, jako jsou například nuda, netrpělivost, naštvání, smutek, stýskání. A vlastně v průběhu celé té hry procházíme s tou hlavní postavou těmito emocemi a vlastně i setkání s různými postavami, které třeba vznikají v její hlavě, z její fantazie, a nějakým způsobem jí pomáhají se s těmi pocity vypořádávat.
0: Je pravda, že tam projde třeba žirafa, setká se s Albertem Einsteinem?
1: Je to tak. Tohle jsou například příklady ještě další postavy, které tam můžeme vidět, tak jsou například Bruno Munari, což byl grafický výtvarník italský, nebo Pina Bausch, tanečnice a choreografka, a nebo například Jane Goodall, bioložka a pozorovatelka šimpanzů. A my jsme se vlastně pro tyto postavy inspirovali právě v té knize Jak vidět neviditelné, kterou napsala dvojice portugalských autorek. A pro nás bylo nějak hrozně ta knížka inspirativní. Ona funguje jako vlastně jako taková encyklopedie imaginace. Všem jí moc doporučuju, vydalo ji tady nakladatelství Baobab. A je jednak hrozně hezká svýma ilustracema a tím, jak je zpracovaná, a jednak tam jsou takový různý jako návody, jak vlastně se s vlastní imaginací pracovat třeba, jak ji můžeme rozvíjet, nebo jak když se třeba dostaneme do nějakých úzkých a nemůžeme si nic představovat, nebo nechceme si nic představovat, nebo nás prostě přemůže nějaká panika třeba, nebo stres, tak jak třeba s imaginací pracují například jiné osobnosti, jako různí vědci nebo různí umělci, hudební skladatelé, a jsou tam takové návody a zároveň spousta různých rozhovorů mezi lékaři a třeba dětmi, které se ptají na to, co imaginace vlastně znamená a jak ji třeba můžou rozvíjet nebo jestli může utíct nebo a podobně. Takže je to taková kniha, která rozhodně tu představivost tak jako otvírá.
0: A je to kniha jako pro dospělé nebo i pro děti?
1: Já bych řekla, že je napsaná tak, že je vlastně pro dospělé i děti. Je vlastně poměrně, nazvala bych ji takovou jakoby populárně naučnou knihou, kde se dozvídáme i například spoustu věcí o lidských neuronech nebo o tom, jak vlastně funguje jako biologicky celý ten proces jako v našem těle, když si představujeme něco. A zároveň je tam spoustu jakoby konkrétních jako informací o žijících anebo už zemřelých osobnostech a zároveň pokládá i spoustu otázek, ale je napsaná hrozně hravě. Je vlastně taková komunikující, ptá se nás přímo, s námi nějak interaguje, takže v tomhletom smyslu je vlastně, myslím, tak hezky mezigenerační, že myslím, že může fungovat pro takový společný čtení.
0: Koho jste zvolila pro tu hlavní roli Emy?
1: Tak pro hlavní roli Emy jsme zvolili Antonii Rašilovovou, která tam působí v divadle v Dlouhé jako hostka.
0: A kolik je?
1: Antonii, nerada bych se pletla, ale myslím, že je 27, ale nechci.
0: Jo, to jako není dítě.
1: Ne.
0: Jo, takhle, tak já jsem měla za to, že to je jako malá holka.
1: Ne, ale to nejste tak daleko od pravdy. My jsme vlastně v rámci celého toho procesu oslovili nebo vytvořili takzvanou dramaturgickou dětskou radu, do které se přihlásilo několik dětí a naším cílem bylo vlastně s nimi nějak jako procházet tu knihu, číst si ji a objevovat s nimi ten svět imaginace a vlastně ten příběh, skrz který to budeme vyprávět, protože ta kniha v sobě neobsahuje příběh, jsou to opravdu spíš různé takové jakoby příběhy, návody, příběhy osobností, návody a podobně. A my jsme chtěli rozvíjet vlastně ten scénář autorský společně s touhle dramaturgickou radou. Takže jsme oslovili děti ve věku od 8 do 13, myslím, maximálně jim tam bylo. A ty se s náma podíleli na tvorbě toho scénáře a scházeli jsme se vlastně v průběhu 3/4 roku pravidelně. Mm-hmm. A potom v jedné fázi jsme se rozhodli, že vlastně bychom chtěli, aby tam i hrály ty děti, takže tam jsou vlastně 8 dětí hraje v tom představení. Jsou to jako 2 skupiny, takže vždycky můžete na jevišti vidět 4 děti, který zároveň vytváří takové jako alter ego té hlavní postavy a další děti v nemocnici a různé další postavy v její hlavě.
0: Říká režisérka Anna Klimešová, se kterou si povídám o novince Divadla v dlouhé, která se jmenuje Jak vidět neviditelné. No a povídat si budeme i po písničce.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Když slyšíte Vladimíra Mišíka s Blue Effectem a jeho Sluneční hrob, tak si asi vzpomenete na film Pelíšky. My si ale dnes v Odpolední dvojce nepovídáme o filmu, nýbrž o divadle, konkrétně o divadelní hře Jak vidět neviditelné, kterou uvádí Divadlo v Dlouhé, a já inscenace, takže s její režisérkou Anou Klimešovou. My jsme už vlastně odtajnili, že to je celé jako o představivosti, o imaginaci, nicméně jak se vlastně, nebo jak obtížné je dostat na divadelní prkna právě představivost? Jak ji stvárnit?
2: No, to samozřejmě je velká otázka, protože co je na tom zajímavé, že každý z nás má tu představivost zcela jinou, a to je právě pro nás bylo to fascinující, proto jsme i přizvali ty dětský tvůrce k tomu. A herci samozřejmě tam hrajou z Divadla Dlouhý. A vlastně bylo to pro nás takový objevování, že my jsme společně pročítali tu knihu. Já vlastně často pracuji autorským způsobem, to znamená, že máme nějaký základ scénáře, jednotlivé situace a scény, ale ty se postupně rozvíjí ještě v procesu společně s hercemi. Takže jsme pracovali například formou různých improvizací, ale i společných imaginací, že vlastně celá ta kniha začíná takovou jakoby metaforou velkého třesku, jako nějakého výbuchu vlastně imaginace. Pro nás to byl i jakoby velký třesk, jako moment, kdy se stala ta nehoda vlastně, o které celá ta hra je, nebo o té situaci v nemocnici. A vlastně, takže jsme společně například imaginovali, jak vypadal velký střesk, což bylo velmi zajímavé, protože každý měl jinou představu. A já teda doufám, nebo že se do té inscenace propsala imaginace právě mnoha různých lidí. Byla spolu s námi na tom pracovala například Lucie Sedláková, která je autorkou poměrně výrazných kostýmů i třeba jednotlivých zvířat. Je tam takový kostým opice nebo slona. Potom Dragan Stočevský, který připravoval scenografii, pracovala s námi na tom i choreografka Markéta Vajdová, Martin Hůla jako hudebník a skladatel. Takže a ještě bych nechtěla opomenout i Amadora Artigu, což je španělský světelný designer a vlastně video artista, který s námi pracoval i na jednotlivých projekcích, které tam mají i svou roli. A takže byl to takový komplexní jakoby proces společně ještě s dramaturgickým duem Ninou Žak a Terezou Marečkovou. Takže to byl opravdu takový skupinový proces imaginace.
1: Skupinová terapie imaginací, jak vás poslouchám.
2: No vlastně do jisté míry ano, protože já mám vždycky takový pocit, že to divadlo vlastně těmi tématy může otvírat i nějaká témata, nebo snažím se dělat ty představení, která jsou pro mě osobní. A tady musím říct, že v tom týmu jsme se všichni shodli na tom, že jsme každý měli nějaký zážitek třeba z dětství, kdy jsme zůstali nějaký čas v nemocnici, ať už to byly třeba jeden den, dva dny nebo i delší dobu. A takže jsme spolu sdíleli tyhle ty momenty, kdy vlastně člověk zůstane třeba na tom nemocničním pokoji sám. A teďka vlastně mu nezbývá nic, než jenom ty čtyři stěny a různé ty zvuky, které slyší spoza dveří a vlastně ta jeho imaginace, vlastně to začíná velký proces nějakého nudění se, proces různých strachů, a to je vlastně něco, co jsme se snažili, co byla pro nás jako výchozí situace, a my jsme se snažili jakoby v rámci toho představení, a já věřím, že se to i povedlo vlastně ukázat, že některé ty momenty může ta imaginace vlastně zpříjemnit nebo vlastně nějakým způsobem otočit, nějakým způsobem jim jako dát třeba jiný nádech, nějak je zabarvit a vlastně je třeba udělat snesitelnější.
1: Já bych možná dodala, že to tady ale vychází z myšlenky, že člověk tam je uzavřen mezi těmi čtyřmi stěnami, ale nemá k dispozici žádné digitální zařízení, které by mu jaksi zaplnilo ten čas, ať už mobil nebo nějaký tablet. Je to prostě o tom, že je člověk tady sám se sebou a s tou představivostí.
2: Přesně tak, přesně tak. Což bylo hodně zajímavé, protože My jsme samozřejmě v dnešní době, skoro každé dítě má ten mobil, ale my jsme pracovali s tou situací teda otřesu mozku, kdy se nedoporučuje, aby se ten pacient na mobil koukal, takže vlastně právě to byl i nějaký cíl vlastně ukázat jakoby ten svět bez toho telefonu, bez toho mobilu. A zároveň pro mě bylo hodně zajímavé zjištění, že vlastně u těch dětských herců nebo tvůrců, tak vlastně ta nuda bylo něco jako opravdu velký nepřítel, zatímco u těch dospělých tvůrců ta nuda bylo něco, po čem touží a všichni jakoby vlastně to nemají v tom každodenním životě.
1: Tak nám to chybí dospělým, jak jsme zahlceni povinnostmi a všem tím, co musíme obsáhnout a děti naopak mají pocit, že jako vlastně to vyhledávají, ale i ty děti se tam jednou dostanou, to mě trošku uklidňuje. No já popřeji, aby se inscenace líbila, aby rozvíjela imaginaci nejenom tady u dětí, které k ní mají ještě hodně blízko, ale i u nás dospělých a držím vám palce v vaší další práci a budu se těšit zase někdy u nás na viděnou, naslyšenou.
2: Já taky a všechny bych chtěla pozvat ještě v pátek, teď 5. června.
1: Ano. Od 18 hodin koukám, že lístky ještě jsou,
2: ještě
1: takže
2: pár
1: divadlo.
2: Lístku zbývá, takže přijďte.
1: Divadlo dlouhé. Naším dnešním hostem byla režisérka Anna Klimešová. Díky moc, mějte se hezky.
2: Naschledanou.
3: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 by měl stačit mobil a v ostravské Nové Huti se bourá část areálu. Bude nejprve jasno až polojasno, postupně oblačno a hlavně na severovýchodě ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Od konce roku 2032 budou moci silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy, podle něhož to státu ušetří až 480 milionů korun ročně, a to na provozu, a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možno využívat i nadále, řekla vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
2: Bude obojednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
0: Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince roku 2029. Resort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do prosince roku 2032. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, a to je asi 60% normálu. Letošní jaro bylo také 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Začala demolice části ostravské Nové Huti. Firma likviduje nevyužité budovy na ploše zhruba 250 hektarů a v těchto místech v budoucnu plánuje průmyslovou zónu pro další výrobce. Bourat se bude v létě také víc než 80-metrový plynojem. Jak potvrdil generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal, podařilo se už vyřešit počet zaměstnanců po vlnách odchodů a výpovědí v minulosti.
3: Teďka aktuálně vlastně jsme někde už pod 2000 a postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 1900.
0: Nadšenci v Šumperku zpřístupnili desítky let utajovaný podzemní kryt s velitelstvím železnic. Uvnitř bunkru ze začátku 60. let se dochovala řada technického vybavení. Podobný turistický cíl v Šumperku dosud chyběl, říká vedoucí tamního informačního centra Ivana Doležalová.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické, to technické vybavení tady toho ukrytu, a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme jasno až polojasno, postupně oblačno a hlavně na severovýchodě možné přehánky. Později večer bude v západní polovině Čech zataženo s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy budete asi 40 minut popojíždět před omezením na stém 96. kilometru, brzdí se na stém 78. a v opačném směru obdobně, do nesouvislé kolony se brzdí na 212. kilometru. A s kolonami počítejte na pražském okruhu směrem k letišti. Za sjezdem z D1 se v pravém pruhu srazily dva kamiony a osobní auto a zasahují tam hasiči. Zprávy končí teď do třetice Iva Bendová.
6: A odpolední Dvojka, no a vzhledem k tomu, že teplot nám speciálně minulý týden vystoupaly hodně vysoko, mnohokrát pokořili tu letní třicítku, tak možná, že přivítáte lehké schlazení na Dvojce, a to prostřednictvím písně Dana Barty a písně tady On My Head, která víme zazněla ve filmu Snowboardiáci.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Když nemají na chleba, ať jedí koláče. Výrok, který byl neprávem připsán francouzské královně Marii Antoinette, ovlivnil na dlouhou dobu, jak bychom řekli dnes, její mediální obraz. Za svého života ale tahle panovnice udělala všechno proto, aby jeho autenticitě lidé věřili. A právě manželka krále Ludvíka 16. je hrdinkou dnešního dílu cyklu Toulky českou minulostí. Tady je z něj krátká ukázka.
2: Víte, že jsem vždycky zastávala názor, že móda se sice má sledovat, však s mírou a bez přehánění.
3: Karla, dceru, v dopisech matka Marie Terezie.
2: A tak nemohu přejít jeden bod, o němž dost často píší mnohé noviny. Jedná se o účes, který nosíte. Prý měří od kořínků vlasů po konečky vlasů 36 coulů.
3: To máme zhruba 90 centimetrů, ale nešlo jenom o vlasové kreace.
2: Dělala dluhy a manžel je čas od času platil ber kde ber.
4: Hazardní hry byly sice u dvora na výslovný králův příkaz zakázány, ale s tím si rokoková panenka z Trianonu hlavu nedělala.
1: Chcete-li získat dárkový poukaz na 500 korun na nákup vnitrostátních i mezistátních jízdenek českých drah, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, kdo byla matka Marie Antoinette. Svoje tipy posílejte na 702 222 220 SMS-kou a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Pokud jste poslali svůj tip na správnou odpověď na otázku, kdo byla matka Marie Antoanety, jistě netrpělivě čekáte, zdali jste odpověděli správně, což je první krok. Tím druhým krokem je to, zdali jste odpověděli jako pátí v pořadí. Tak to pojďme vzít po pořádku, nejdřív ta správná odpověď.
1: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
2: Na dvojce.
0: Tak, já ji prozradím sama. Správná odpověď byla Marie Terezie. Musím říct, že dneska jste byli opravdu poctiví ve svém odpovídání i v tom poslouchání, protože jste se trefovali opravdu velmi často. No ale dárkový poukaz na 500 korun na nákup ve vnitrostátních a mezistátních jízdenek Českých drah může získat pouze jedna správná odpověď, a to ta, která přišla pátá v pořadí. A tu nám poslala Martina Ryšavá. Já moc gratuluji. Doufám, že máte naplánovanou nějakou cestu. No a dodám, že legendární cyklus Stolky českou minulostí vysíláme na dvojce každý všední den po 20. hodině. A jeho fanoušci samozřejmě vědí, že všechny jeho díly najdou také na webu anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Odpolední dvojka.

0: Kame. Odpolední dvojka. Pozvěte nás k vám.
1: Varhany bývají označovány za královský nástroj. Jen málo kdo ale tuší, že Česká republika má jednu z nejhustších sítí historických varhan, že právě u nás se koná největší varhaní festival na světě. Český varhaní festival letos slaví navíc 20 let a nabídne rekordních 100 koncertů po celé republice. A to už od známých chrámů až po místa, kde varhany dlouhá desetiletí mlčely. Co všechno jubilejní ročník přinese, to už nám řekne ředitel festivalu Adam Viktora. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Česká republika není velká země, přesto se tu koná největší varhaní festival na světě. V čem je naše varhaní bohatství tak výjimečné?
2: No, je výjimečné právě tou hustotou toho pokrytí celého toho území. Poněvadž u nás jsou velice obydlená území i v pohraničí, i v těch horských oblastech a v 18. století byla tendence zasíťovat celý ten region Českého království kostely tak, aby žádný z obyvatel toho království neměl do kostela déle než hodinu pěší chůze, čili každých 5 kilometrů přibližně najdeme kostel a v každém tom kostele bývaly vždycky varhany. A tak je to i dodnes. Čili hrubým odhadem jich máme necelých 10 000.
1: Festival ovšem není jen o koncertech, ale také o záchraně historických varhan. Jak může obyčejný koncert, řekněme, pomoci nástroji, který je třeba 100 let starý?
2: Je to tak, že na mnoha místech ty varhany ztratily svoje původní využití. Původně byly samozřejmě liturgickým nástrojem a nutno si přiznat, že mnohde už žádná liturgie neprobíhá, nebo že ty varhany tam stojí naprosto opomenuty. A to, že se na ně uspořádá koncert, znamená, že musí být udrženy v nějakém provozu schopném stavu. Čili musí tam přijet varhanář, musí je zkontrolovat, vyčistit, zregulovat, udělat nějaký základní servis a může také objevit třeba nějaké hrozící nebezpečí v podobě právě horšícího se stavu. Takže to, že jsou ty varhany neustále pod kontrolou, minimálně jednou ročně, znamená, že nad nimi někdo bdí a že ta jejich šance na přežití se tím radikálně zvyšuje.
1: Festival se koná doslova po celé republice a to až do začátku září, tak je mi jasné, že bude těžké ze 100 koncertů nějaký vybrat, ale pojďme vybrat alespoň nějaká konkrétní místa, na která byste chtěl upozornit.
2: Je to z mnoha úhlu pohledu složité, poněvadž některá ta místa jsou atraktivní turisticky, některá ta místa vypadají na první pohled úplně nezajímavě, ale ten skvost v podobě toho nástroje v tom kostelíčku je mnohdy tak unikátní, že v podstatě nepřeháním, když řeknu, že za návštěvu stojí všechny. Všechna ta místa. Vlastně nejsou tam žádná slabá místa, která bychom mohli hodit pod stůl. Každý ten nástroj je něčím specifický. Nenajdeme žádnou dvojici stejných nástrojů. Každé ty varhany jsou úplně jiné. Některé jsou barokní, některé jsou raně barokní nebo skoro až renesanční, některé jsou romantické, pozdně romantické. A v té nejbližší době to bude třeba teď v sobotu ve Slaném nádherný barokní nástroj nebo o pár týdnů později nástroj v Němčicích, to je u Klatov, kde byly nedávno zrestaurovány varhany, pak na konci června fenomenální varhany v Kladrubském klášteře, to je obrovské dílo, jeden z nejúžasnějších barokních nástrojů v Evropě, pak o pár dní později, na začátku července, třeba veliký přenádherný nástroj v Děčíně a na stránkách toho festivalu se můžou informovat zájemci o tady ten druh umění a vybrat si to, co jim bude připadat nejatraktivnější.
1: Říká ředitel festivalu Adam Viktora. Děkuji za pozvání, mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce.
2: Děkuji vám taky, naslyšenou.
0: Pozvěte nás k vám. Od pondělí do čtvrtka na dvojce.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Socher slaví 100 let.
4: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Doufám, že jste naladěni na cestování, to je totiž to, co budeme v následujících minutách v odpolední Dvojce s Petrem Horkým dělat. Hezké odpoledne, Petře.
3: Krásný den, Ivo.
2: V dnešní době s družicovým systémem navigace už v podstatě asi nemáme místa, kde bychom nevěděli, jak vypadá svět. Dá se, Petře, vlastně ještě dnes něco objevovat?
3: To je otázka, která je velmi na místě. A má dva rozměry. Jeden rozměr, samozřejmě pro mě jako cestovatele a chlapa s kulkovskýma snama po celý život, tak být někde, kde nikdo ještě nebyl, být první běloch, kterého tam potkali, tak to je jeden z motorů, který mě baví a láká. A je pravda, že když jsem třeba v Jižní Americe vyrážel za některými domorodými kmeny, tak jsem sice měl prostřednictvím družicových fotek naprosto precizní fotografie těch lokalit, ale byly tam jenom zelené plochy stromů. A tím pádem nevidíš malé chýše a malé stavby indiánů. Nevíš, co se tam pod tím děje, jestli tam někdo žije jako lidská nějaká skupina, nějaký domorodý kmen nebo vůbec nikdo. Takže i když je to zmapované, tak až když tam fyzicky přijedeš, začneš zjišťovat, jak vypadá skutečně podoba života v tom místě. To jsem zažil například ve Venezuele, kde jsme jeli do oblasti indiánů, Pemónů, a šli jsme s nimi do oblastí, kam ani oni nechodí. Takže tam jsme opravdu zažívali místa, která fakt nikdo neviděl.
2: Takže i pro ně to bylo
3: ano,
2: jako nové.
3: I pro ně to bylo nové. V tom kmenu se vybírali lidé, kteří vůbec byli ochotní s námi jít, protože část se jich tam bála, řekli, tam se nemá chodit, tam to není vůbec území určené pro lidi a mělo to takovou jako magickou věc.
2: Co jste tam viděli? Co jste tam našli?
3: My jsme tam hledali výstupovou cestu na Stolovou horu Akopán.
2: Ano.
3: A byl tam normální prales. Jako v té Jižní Americe je na mnoha místech, byli tam jedovatí hadi, všichni možně žoužele, hmyzy, klíšťata a podobně. Byla tam nádherná příroda, byly tam nádherné řeky. Byla to nedotčená džungle, tak jako můžeš vidět na mnoha místech Jižní Americe.
2: No a jak se teda indiáni chovali po té, co tam šli? Šli vlastně na místo, na které normálně nechodí a asi tam nenašli to, čeho se báli, nebo?
3: Bylo to velmi zajímavé a to jsem rád, že se o tom bavíme, protože to moje druhé témátko můžeme klidně nechat na příště. Tohle to si rozhodně zaslouží svoji pozornost. Bylo to zajímavé, protože první krok byl ten, kdy se v tom kmenu museli prostě vybrat ti, kteří řekli, ano, my tam půjdeme. A co jsem se bavil, tak z toho kmene část lidí na ty jako odvážlivce koukala, že jsou hloupí a nezodpovědní a část na ně koukala, že jsou stateční a odvážní. To je úžasné, když si to přenesu, i jak lidi koukají v současné době v euroamerickém světě na ty, co něco udělají jinak, něco zkusí jinak. Taky část jim nadává a zesměšňuje, část je obdivuje. A když pak s námi vyrazili dál, tak byli takový jako nachystaní, že se něco může stát a byli strašně ostří. Já nevím, uviděli jsme hada, oni ho okamžitě zabili. Utloukli ho holí. A to fakt už bylo i to, že my jsme jim říkali, neblázněte, jako nechte ho. On říká, já ho neznám. A tak ho zabil. Jo, že vlastně ten jejich přístup je mnohem tvrdší.
2: To tak v tom případě buď rád, že už tam před tebou někdo byl u nich.
3: Jo, že si neříkali, Horkáče neznám, tak ho zmlátím. No počkej, to je realita na mnoha místech.
2: Jasně.
3: A když jsme byli třeba u kmene Vaorany v ekvádorské Amazonii, tak tam regulérně, kdybychom potkali někoho z nekontaktovaného kmene, tak se nás pokusí zabít. Takže to je realita v té Jižní Americe v některých oblastech. Nicméně, abych se vrátil do té Venezuely, bylo to tak, že byli tady velmi ostří na to, co se dělo, na to, jakýkoliv zvířata zaháněli, hady okamžitě zabíjeli a byli takový jako na nás, na ten evropský pohled na to, jak bychom se o tu přírodu měli starat, tak byli nepřijatelně tvrdí. Ale druhá věc byla, že vlastně pro ně to byla procházka lesem. Každodenní les, jaký jsou zvyklí procházet v okolí svého kmene, tak takový procházeli i s námi. Nám se tehdy stalo, že kamarád tam měl zranění oka a my jsme to museli přerušit, tu výpravu ho evakuovat zpátky. Tak jsem se pak i bavil s těmi indiány, jaký tomu dávají význam. Jsem se ptal, proč si myslíte, že se to stalo? A tak jsem si jako v duchu romanticky říkal, že řeknou, duchové vás potrestali. A řekli, no asi nebylo opatrnej. Jo, úplně jako pragmatický pohled na věc. Aha. Což je taky zajímavá informace, že my mnohdy máme právě ty velmi romantické představy z těch dobrodružných knížek, jak tam každý hned bude mít pocit, že tam jako nějací duchové nám něco skázali, prdlajs. Nedával pozor, tak se mu to stalo. Technický pohled na věc. Asi tím jenom vlastně už dneska, myslím si, že délka dnešního prstem po mapě tímto příběhem vyplněna, tak já si tím jenom jako otevřu to témátko pro příště. A ten druhý způsob toho objevování je, který úplně všichni lidi prožíváme během svého života, a to je to odkrývání bílých míst, která všichni máme v hlavách, když se narodíme.
2: Dobře, tak bílá místa si necháme na příště. Pak, když jsme vás zaujali, a já pevně věřím a doufám, že ano, tak si to nenechte ujít v odpolední Dvojce v tom též čase. Nebude chybět Petr Horký. Díky za povídání, měj se hezky a naslyšenou.
3: Budu tu, mějte se.

0: Napětí, tajemství a hlasy známých herců. Radio Junior dnes uvádí novou audiosérii Hlubina, kterou napsala a režírovala Tereza Verecká. Posluchače zavede k tajemnému jezeru a pod jeho hladinu. Když se tam beze stopy ztratí malý Vojta, začíná dobrodružství plné záhad. Novinka navazuje na úspěšné tituly Kost a také Lyžák, které letos bodovali v anketě Audiokniha roku.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla se ale změní v horor. Pod vodou se ozývají dunivé zvuky. Místní tuší nebezpečí. Pak se ztratí malý Vojta.
4: Vojta je kluk, který má hrozně rád bagry, elektrické stroje a prostě takhle stroje. Baví mě to, jak je zvídavý a tak, a myslím, že máme hodně podobnou duši v sobě.
3: Popisuje natáčení 11letý herec Viktor Krčmář, člen Dismanova souboru. Kromě něj se posluchačům představí Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Za námi je Marta Kubišová, no a já už tuto chvíli vítám féteru odpolední dvojky, meteoroložku Marii Odstrčilovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A pojďme se tedy podívat na to, jak je aktuálně teď v Česku.
1: Je docela slunečno, na většině území jasno nebo polojasno, je jen malá kupovitá oblačnost, nikde neprší a teploty jsou letní mezi 22 až 26 stupni. Vůbec nejtepleji je třeba v Poděbranech anebo v Doksanech, tady je 27 stupňů.
0: No a jaká bude situace dnes večer v noci na zítra?
1: Už postupně začne večer oblačnosti přibývat od jeho západu a v noci se postupně rozprší na většině území Čech a do rána i na západě Moravy. Na východě Moravy a ve Slezsku tam se déšť vyskytne jen výjimečně. Teploty klesnou na 16 až 11 stupňů a zítra bude zpočátku zataženo a taky deštivo. Na většině území se objeví občasný déšť, přehánky, výjimečně i bouřky, ale během dne bude od západu srážek i oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde by měla být zatažená obloha a také déšť až do pozdního odpoledne anebo večera. A taky se citelně ochladí oproti dnešku, teploty vystoupí jen na 15 až 19 stupňů. Ve Slezsku a v západní polovině Čech bude o něco málo tepleji, kolem 20 stupňů.
0: A jak to bude vypadat ve čtvrtek? Půjdou teploty zase opět o něco výš, anebo to zůstane stejné jako ve středu?
1: To počasí bude takové opravdu proměnlivé, protože ve čtvrtek zase teploty budou 22 až 26 stupňů, na západě bude kolem 20, ještě ve čtvrtek ráno bude na východě zataženo s doznívajícím deštěm, ale jinak už bude polojasno, ráno se ojediněle vytvoří mlhy, takže docela slunečno, až odpoledne a večer začne v Čechách zase přibývat oblačnosti, aby v pátek bylo opět deštivo a opět chladněji, protože teploty budou jen 16 až 20 stupňů.
0: Říká o počasí, které nás čeká v následujících dnech, meteoroložka Marie Odstrčilová. Díky za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: To byla dvojka u piana a Petr Cmorík, kterého jsme slyšeli v tuto chvíli. Za chvíli další zprávy. A s nimi Pepa Maršál a pak už Tereza Stýblová. Hezké odpoledne v Kávě o čtvrté.
1: Hezké odpoledne, Ivo. Dneska bude mým hostem Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky a bavit se budeme o virech, které tady s námi jsou od nepaměti samozřejmě, ale v poslední době zase o nich slýcháme víc než dříve. Nákaza eboli, výletní loď, na které se objevil hantavirus a 3 lidé zemřeli. Tak proč se to děje? Co to je za viry? Jak se zkrátka přenášejí? Proč, když se viry přenášejí, tyto viry výhradně ze zvířete na člověka, tak se najednou dostanou mezi lidi a tak dále. Takže budeme si povídat o životě virů, abychom o tom měli větší přehled a samozřejmě třeba nevěřili nějakým poplašným zprávám, které můžeme zaznamenat.
0: Ano, já myslím, že hlavně ta prevence proti stresu našich posluchačů je velmi důležitá. Prozradíme ještě, že psát můžete svoje dotazy na dvojka@rozhlas.cz, anebo mohou i volat.
1: Samozřejmě 22 155 25 25. Když mě o půlnoci vzbudíš, tak to číslo dám z hlavy.
0: No a já se loučím, mějte se moc hezky a zítra po 13. v odpolední dvojce se na vás těším. Naslyšenou, na rozloučenou posílám share.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pozad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola, a policisté řeší případ otravy psů na Lipensku. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják ale příznaky nemá. Do Česka dorazil předminulý pátek. Podle mluvčí armády Zdeňky Sobarní-Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
4: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
2: Celníci nově cvičí své služební psy rozpoznávat pach kratomu. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat, která budou nasazovat v prodejnách či dopravních prostředcích. 20 protidrogových psů už umí označit třeba marihuanu, kokain, heroin, amfetamin nebo extázy. Nový pach zvládnou rozpoznat zhruba za týden. Na pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes s jeho zástupci podepsal memorandum. Téma považuje za jednu ze svých priorit. Jak bude spolupráce se spolkem vypadat, popisuje mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.
5: Deklarujeme v tom memorandu nějaké společné úsilí se víc zasadit o ochranu zranitelných lidí v církvi, o větší podporu obětí zneužívání a také se bude jednat o rozvoj prevence a dalšího citlivého přístupu k lidem, kteří byli zneužiti představiteli katolické církve.
2: Ve Ždáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská dráha. Se zástupci města o hale dnes jednal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Starosta Martin Mrkos řekl, že stavba haly byla hlavním bodem programu návštěvy, které se zúčastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Několik psů se v posledních dnech otrávilo v blízkosti vodní nádrže Lipno. Informace zveřejnil na svém facebookovém profilu spolek Lipensko pro život. Případem se zabývá policie, potvrdil mluvčí Miroslav Šupík.
6: Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou Jack Russell terriérů, ke kterému mělo dle oznamovatelky dojít v příčinné souvislosti s otravou synicemi z vodní nádrže Lipno. Případ si nyní od policistů převzali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově, kteří se jim nyní intenzivně zabývají.
2: Policisté mají k dispozici informaci z povodí o pravidelném monitoringu kvality vody. Ukazuje se, že voda v nádrži je zdravotně nezávadná.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 15 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
3: Doprava.
2: S kolonami počítejte na Pražském okruhu směrem k letišti kvůli nehodě na 77. kilometru, kde se jezdí jen jedním pruhem. Zdržení na D1 oběma směry před sjezdy na okruh a kolony jsou i na možných objížďkách. A v Praze ve Strakonické ulici směrem z centra popojíždějí kolony od Barandovského mostu až k nehodě za Velkou Chuchlí. Celé to je asi na 25 minut. Zprávy končí s kávou. O čtvrté je tu Tereza Stýblová.
7: Moc vás zdravím při krásné odpoledne, při poslechu dvojky. Viry kolem nás, to je naše dnešní téma. Viry jsou součástí našeho světa od nepaměti a přesto v nás často vyvolávají obavy i v poslední době. Ptát se budu mého dnešního hosta na to, co jsou viry zač a proč o nich právě v posledních letech slýcháme častěji než předtím, jaké hrozby způsobené viry jsou reálné a co je spíš třeba mediální senzace, jaké viry přenáší zvířata a jaké jsou výhradně lidské, co jsou to hantaviry, noroviry a jak se také změnil výzkum virů po covidové pandemii. A tím hostem je pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, kterého zdravím do studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Dobrý den, pane profesore.
8: Dobrý den vám přeji a taky všem posluchačům.
7: Tak jak vnímáte v poslední době tu debatu nad, řekněme, aktuálními viry, pane profesore?
8: No, tak opět vlastně prožíváme dobu, kdy se nám viry připomněly a připomněly se nám právě z toho hlediska vždycky někde existujícího nebezpečí nebo hrozby pro člověka. A v tomto případě to jistě není úplně velké překvapení, protože jsme se v poslední době setkali jednak s hantaviry, o kterých toho mnoho neslýcháme. Poněkud více zpráv v posledních letech jsme zaznamenávali o africké ebole a nám zde v střední Evropě je to téma, které sledujeme jistě s větším či menším zaujetím, ale stále jsme i přes ten globální a globalizovaný svět v relativně v bezpečí.
7: Pan profesor Libor Grubhofer, hostem Kávy o čtvrté. Za chvilku pokračujeme v našem povídání. Máte-li otázky, posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Profesor Libor Grubhofer, virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd, je dnes hostem Kávy o čtvrté. Viry kolem nás, naše téma, i protože se o nich v poslední době zase hodně mluví. Je to i proto, pane profesore, že máme jako lidstvo zkušenost s koronavirovou pandemií před 5-6 lety?
1: Je to dosti pravděpodobné určitě, poněvadž ta zkušenost naše s covidovou pandemií byla velmi znatelná a zcela určitě se to promítá nakonec i do, řekněme, každodenního našeho jednání, jakkoliv si to neuvědomujeme, a já velmi často také mám důvod k tomu říkat, no ono nám už otrnulo po tom covidu, takže postupně vlastně jsme zapomněli na všechno, co jsme slibovali, že se už budeme chovat jinak, lépe.
0: Co konkrétně máte na mysli? Nějaká preventivní opatření?
1: Mám na mysli ta základní preventivní opatření. Myslím, že jsme si slibovali, že až budeme mít po té pandemii, tak při každém kataru horních cest dýchacích, který na sobě zaznamenáme, tak budeme naše okolí chránit tím, že budeme používat roušky, respirátory a tak dále. To se děje velmi minimálně, občas to je vidět v hromadné dopravě, ale nestalo se to určitě takovou každodenním opatřením, jak jej vidíme třeba u Japonců. To jistě ne.
0: Máte pocit, že třeba i zprávy, jako se objevily dneska, například, že ve specializovaném armádním centru v Těchotíně je v karanténě český voják, který se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří virus Ebola, nemá příznaky, a pak také, že loď, výletní loď pod nizozemskou vlajkou, která se plavila v dubnu a na které se vyskytla nákaza hantaviru, tak může po dezinfekci opět vyplout. Že bychom tyhle zprávy vnímali úplně jinak, pokud bychom si neprošli tou covidovou pandemií, že spíše zpovzdálí řekli bychom si, aha, tak je tady možná nějaké nebezpečí pro to nejbližší okolí, ale nějak bychom se tím nezabývali dál.
1: Je to velmi pravděpodobné, možná, že o tom vojáku, který se vrátil před několika dny z Afriky, tak bychom neslyšeli vůbec, poněvadž to Centrum biologické ochrany v Těchonině tak funguje vlastně běžně a naši vojáci ze zahraničních misí tam obvykle trávili a tráví.
0: Mm-hmm. Čili to není asi první případ, akorát teď se o tomto případu v kontextu těch událostí více mluví.
1: Je to citlivé téma, takže i ta média to cítí tak, že je potřeba veřejnost informovat, zejména bych řekl z toho důvodu také ujistit širokou veřejnost, že věci jsou v pořádku, že se nic zásadního neděje.
0: Čili neděje se nic zásadního opravdu teď, co se týče těchto virů, o kterých je řeč v poslední době. Bylo to tak vždycky, že se občas objevily?
1: Určitě, tak to prostě je a zaznamenáváme, sledujeme ta vzplanutí, jak se už dneska také běžně používá ten anglicismus, ty outbreaky infekčních onemocnění, tak dobře to máme zaznamenáno z posledních desetiletích u původců SARSu, té SARSové jedničky koronavirové, potom o několik let později MERSu. Nakonec zažívali jsme také určité nebezpečí splanutí takzvané prasečí chřipky před deseti lety a prakticky každé desetiletí sebou přináší jednu až dvě jakési hrozby, potenciální rozsáhlejší epidemie, nejenom tedy regionálních epidemií, ty jsou zcela běžné.
0: Takže to je pro soužití, řekněme, virů a lidí, teď to takto jednoduše rozdělím, přirozené, že jednou za těch 10 let něco takového.
1: To je vlastně naprosto přirozené a když si při tom uvědomíme, jak dramaticky vzrostl počet obyvatel na naší planetě a jak se vlastně tady planeta, povrch planety zahustil a v tom prostředí cirkulujících virů je exponováno tolik lidí dneska, tak v porovnání vlastně se situací před těmi o něco více než 100 lety, kdy planeta prožila španělskou chřipku, tak ten nárůst počtu obyvatel je vlastně desetinásobný. Tehdy bylo nějakých 700, 800 milionů lidí a dneska je víc než 8 miliard, skoro 9 miliard lidí. Tak to musí být někde znát. To jsou matematicky docela dobře popsatelné děje v té epidemiologii infekčních nákaz.
0: Viry kolem nás. To dnes probíráme v Kávě o čtvrté. Hostem je pan profesor Libor Grubhofer. Pokračujeme za chvilku. Otázky stále přijímáme na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Virolog pan profesor Libor Grubhofer je hostem Kávy o čtvrté na dvojce, kde se dnes povídáme o virech. Připomeňme si, pane profesore, co to vlastně viry jsou a proč tu s námi jsou vlastně od nepaměti.
1: Definicí viru je celá řada, musím na sebe přiznat, že celá ta komunita virologů je vlastně rozdělena na dvě části, na dvě poloviny, nestejně veliké. Jedna považuje viry za neživé útvary a ta druhá za živé organismy.
0: Měla být moje další otázka, jestli jsou to živé organismy nebo neživé. A vy jste v jaké polovině?
1: Já jsem v té, která považuje viry za neživé útvary a život jim vdechuje teprve ta vnímavá buňka, do které jsou schopny se virové částice dostat a ovládnout tu mašinerii genetickou, to znamená přesvědčit buňku k tomu, aby začala svým genetickým aparátem pracovat pro virové částice, aby rozmnožovala virové částice, takzvaně replikovala. Čili rád používám právě to vyjádření, že život jim vdechne až ta vnímavá buňka. Jinak si je můžeme představit jako krystaly, částečně některé jsou obalené membránou vytrženou z té hostitelské buňky, jiné takovou membránu ani nepotřebují, takovou obálku, takže jsou to skutečně krystaly na první pohled. Tak je to taková biologická mineralogie, bych nazval virologii. A jinak slavné osobnosti virologie definovali s určitou nadsázkou viry různě. Nositelé Nobelovy ceny André Lvov, ten prostě konstatoval, virus je virus, po vzoru té klasické definice růže je růže. No a jiný nositel Nobelovy ceny definoval Barnett, australský imunolog, že virus je špatná zpráva obalená v bílkovině.
0: Já, to je takový virologický humor trochu.
1: To je virologický humor. Ve skutečnosti jsou viry vědecky řečeno, zase používá je pojem dalšího nositele Nobelovy ceny Jean-Marie Léna. Je to vlastně supramolekulární komplex nukleových kyselin a proteinů s drobnou příměsí dalších přírodních látek, jako jsou lipidy a sacharidy. Skutečně dá se říct, že to je takový komplex, ale rafinovaně daný dohromady a tu rafinovanost, jak je správně propojit, tak na to jsme ještě jako lidi nepřišli.
0: Zajímá mě právě, když je na poli virologie tolik Nobelových cen, tak jestli jsou opravdu viry už detailně probádané. A teď jste mi vlastně odpověděl, že ne, že stále asi je oblast, která slouží dalekosáhlým vědeckým, podstupuje dalekosáhlý vědecký
1: ano,
0: přístup.
1: Ano, určitě. Já jsem řekl, že ten život jim vdechuje až ta vnímavá buňka, ano. Ale k tomu, aby mohlo k tomu oživení virových částic dojít, tak to sestavení

0: Tak vyslovene pozitivní orientaci té hostitelské buňce, to je, bych řekl, relativní pohled na celý ten vztah virus jako parazit. Virus je vlastně, říkáme, obligátní parazit. Laicky můžeme říct absolutní parazit, takže tam nejsou stopy, bych řekl, symbiózy s tou hostitelskou buňkou a pouze...
1: Takže si jen bere, ale nic nedává.
0: Ten si jenom bere, ale v konečném důsledku může způsobit, že indukuje některé důležité molekuly třeba pro obrany schopnost, takzvanou přirozenou obrany schopnost organismu, takže nás může infekce jedním virem chránit před infekcí jiným virem, což může být bráno jako pozitivní přínos virové částice, ale jinak jinak bych si dovedl představit příklady pro pozitivní význam virů, zejména bych rád uvedl příklad bakteriálních virů, takzvaných bakteriofágů, které se stávají opět v dnešní době velmi atraktivním způsobem, jak léčit složité bakteriální infekce, které jsou náchylné k rezistenci antibiotik, k rezistenci na antibiotika, a to víme dobře, že je velký problém. Čili tento problém se částečně snažíme řešit právě využíváním těch bakteriálních virů k tomu, aby napadaly bakterie a pomáhali tak léčit některé složité a urputné bakteriální infekce, zejména takové, které mají tendenci, kdy bakterie mají tendenci vytvářet takzvané biofilmy, tedy slinuté vrstvy bakteriální hmoty, která je právě velice odolná i proti antibiotické terapii. Klasicky je to patogen, který dokáže potrápit lidi, a to je jménem Pseudomonas aeruginosa.
1: Viry kolem nás, téma, kterému se dnes věnujeme v kávě o čtvrté. Hostem je pan profesor Libor Grubhofer. Pokračujeme. Stále můžete psát na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, dnes je naším hostem pan profesor Libor Grubhofer. Bavíme se o virech, je tu už dotaz od naší posluchačky. Marcel, jaký je rozdíl mezi koronavirem a viry, o kterých se v poslední době mluví, jako jsou hantaviry nebo noroviry, pane profesor?
1: Tak pro virology je ten rozdíl naprosto zásadní. Pokud jde o jejich základní charakteristiky, tak ve všech těch případech se jedná ovšem o takzvané RNA viry. To vy všichni dobře víte, kdo jste pozorně sledovali vývoj pandemie, že koronaviry jsou RNA viry. Stejně tak jsou RNA viry hantaviry a viry ebola, těch hemoragických horeček. Jinak všechny tyto tři viry mají též společné to, že jsou obalené, to znamená, že si opatřují při úniku z té hostitelské buňky, po té, co se tam namnožily jako nové částice, tak si vytrhávají kus té buněčné membrány k tomu, aby si z ní pořídili ten obal, ty šaty vlastně.
0: Je tam rozdíl třeba v přenosu?
1: A z těch funkčních rozdílů je tam celá řada. Koronavirus je typicky respirační virus, proto je tam ta epidemiologická závažnost s tendencí až k pandemiím mnohem větší, v tom jsou podobné vlastně těm chřipkovým virům. A hantaviry jsou naopak typická zoonóza. Jsou to viry, které se v přírodě udržují díky takzvaným rezervoárovým zvířatům, což jsou většinou hlodavci. V populacích těch hlodavců žijí a vlastně na člověka se dostanou jenom omylem v okamžiku, kdy člověk se nešťastně, nějakou nešťastnou náhodou nakazí třeba s nějakými neopatrností, exkrementy nebo nějakými tělními tekutinami uhynulých zvířat.
0: A když už se člověk nakazí a propukne u něj ta nákaza, tak je potom infekční pro další lidi, nebo zase ta nákaza musí přijít z toho zvířete?
1: No, tak to je velmi důležitá a zajímavá otázka. Například u těch hantavirů jsme si dlouho mysleli, že nikoliv. Teď to vypadá, že právě ten poslední případ té jeho Ameriky varianty, tedy té epidemie, která vzplanula na zmíněné výletní lodi, tak tam jsme si teď mohli uvědomit, že skutečně při česném kontaktu nakonec ten přenos člověka na člověka je možný.
0: Ale zmiňujete těsný kontakt, to znamená, že to není jako v případě třeba koronaviru, kdy opravdu se to šířilo vzduchem asi mezi námi velice rychle, ale ano. Tam je těsný kontakt, znamená, jako že jsme spolu několik dní,
1: ano, několik
0: v uzavřeném prostoru.
1: A spíše, řekněme, až intimně zblížení, takže to je, zdá se, že podmínka pro to, aby k tomu přenosu přeci jenom mohlo dojít. A u té eboli to je rovněž zoonóza, kde zdaleka ještě nemáme zmapováno, která zvířata vlastně v africké přírodě jsou, my říkáme, principiálními rezervoáry, tedy těmi skutečně masivně pomnožujícími, aniž by způsobovali onemocnění těch konkrétních zvířat. Takže to je právě na těch rezervoárových zvířatech důležité, že oni velmi často, pakliže to je skutečně správné rezervoárové zvíře, tak se to na něm nepozná.
0: Co rozhoduje vlastně o tom, že virus najednou přeskočí mezi druhy, když položím takovou laickou otázku?
1: To je rovněž velmi, velmi důležitá otázka, nesmírně zajímavá pro současnou virologii a jistě i budoucí virologii. Je to otázka receptorové výbavy, správné receptorové výbavy, je to otázka genetických změn, frekvence těch genetických změn u toho viru samotného, tedy to, co jsme si také naučili, co nás pandemie naučila, tedy frekvence těch mutací, případně rekombinací a zároveň adaptace těch nových variant na receptory toho nového hostitele. Nejlépe to teď můžeme vidět na celkem nedávné situaci, kdy ve Spojených státech došlo, myslím, před 2 lety k zajímavému jevu, který je skutečně jakýmsi styčeným ukazováčkem, by měl být, a sice ptačí chřipka přeskočila na hovězí skot a ošetřovatelé hovězího skotu se jako třetí hostitele nakazili. A došlo tam k tomu přenosu vlastně původně ptačí přes jednu pasáž na hovězím skotu na člověka. A máme-li si to vysvětlit, tak nějak rozumně a rozumem, tak nutně ta ptačí chřipka se adaptovala na člověka díky tomu vlastně přes stačila jedna pasáž na tom hovězím skotu, aby změnila své nároky na svůj specifický receptor toho příštího hostitele. Jinými slovy, na tu strukturu na povrchu buněk plicního epitelu, tedy té výstelky plicní a těch epiteliálních buněk, které budou tou správnou klíčovou dírkou pro ten klíč nasazený vlastně virovou částicí ještě včera ptačí chřipky. A to je nesmírně důležitá věc si tyto možnosti uvědomit, protože to, že běžně se nepřenáší ptačí chřipka na člověka, je způsobeno tím, že receptory pro ten virus ptačí chřipky mírně jiné chemické složení než receptory viru lidské chřipky pro člověka. Ty rozdíly tam jsou zdánlivě malé. Pro chemika jsou to změny v glykozidických vazbách těch koncových sacharidů, které dekorují vlastně ty receptorové struktury. Velmi malé, baniterné, ale přesto naprosto principiální. Takže vidíte, že aby mohlo dojít k takhle zásadní změně, že se virus původně specializovaný na ptačí hostitele dokáže přizpůsobit lidskému, že nemusí být zas tak daleko.
0: Pan profesor Libor Grubhofer je hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Dnes nás zasvěcuje do života virů. Pokračujeme za malý okamžik. Budete se moci ptát už i po telefonu 22 155 25 25.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
4: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
3: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
4: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
3: Pastvina zmizelých.
2: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Radioservis představuje
5: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
6: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
5: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
6: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
5: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Divokej byl, dospíval, vy posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem virolog pan profesor Libor Grubhofer. Bavíme se o virech kolem nás, obecně o životě virů, ale samozřejmě to naše dnešní povídání cílíme i na tu aktuální situaci, kdy nás asi nejvíce zajímá ebola a taky hantaviry, které se rozšířily na výletní lodi. Ta výletní loď už může zase vyplout, pane profesore, to asi víte, že to jsou poslední informace, že už je dezinfikována a hrozí prý vůbec nic. Tak samozřejmě diskuze pod tím článkem necháme stranou, ale je to opravdu správný postup takto, aby to proběhlo, že zase ta loď může vyplout a vozit výletníky.
1: Jo, to je nakonec, to je biznis, velký biznis, takže určitě, určitě to tak je. No, to s tím, to je něco, co člověk stále potřebuje, vyhledává a tak dále.
0: Takže nicméně obecně, pokud bychom se vypravili na jakoukoliv výletní loď, teď je před sezónou dovolených nebo třeba i do rizikových oblastí, tak jak se chránit před těmito typy virů? Lze se očkovat nebo platí preventivní opatření, spíše hygienická pravidla?
1: Tak určitě hygienická pravidla, to nepochybně cestovní agentury, rejdařské společnosti a tak dále teďka budou velice výrazně uplatňovat a budou ujišťovat účastníky těchto vlastně docela dlouhodobých plaveb o tom, že hygienické otázky jsou, nebo záležitosti jsou naprosto v pořádku. To je nesmírně důležité. Pokud jde o příslušná očkování, tak to jistě podle destinace těch, podle toho, kde je mezi přistání těch lodí a v rovníkové oblasti a tak dále, tak je předepsáno také a vystupování z té lodi a poznávání okolí, tak to nepochybně patří k těm hlavním opatřením. Potud si myslím, že to byla důležitá zkušenost, protože něco podobného asi lidstvo zažilo možná ve 20., tedy v minulém století, kdy se na území, na severoamerické území dostal původce moru a to bylo také vlastně byla docela zásadní věc, která poznamenala Spojené státy tehdy.
0: Máme dotaz po telefonu, pane profesore. Dobrý den.
1: Ano.
2: Dobrý den. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat pana profesora. Občas se v médiích objeví i nějaká zpráva, že v některé restauraci například hygienici objevili mezi potravinami myší trus a proto se laicky zeptám, jestli i v tomto případě mohl by se tedy tady začít šířit hantavirus nebo něco podobného.
0: Moc děkujeme za dotaz a zdravíme vás, pane profesore.
1: Také děkuju velice za tento dotaz. Jakkoliv nechci strašit, nemám to opravdu v úmyslu, tak trus v myší nebo jakýkoliv hraboší trus v restauraci je skutečně potenciálním rizikem hantavirové nákazy. O tom není prostě pochyb a mělo by to být bráno jako velký přestupek proti základním hygienickým pravidlům v těchto zařízeních.
0: Je tu dotaz na e-mailu od našeho posluchače Petra. Proč se některým typům viru daří tak dobře například v afrických zemích?
1: Tak určitě to je dáno, je to dáno tou biodiverzitou, klimatickými poměry a druhovou skladbou právě rezervuárových zvířat, jejich vnímavostí k virům. Jsou to vlastně dlouhodobě ustavované, my říkáme, koevoluční vztahy, kdy viry, další patogeny a ty hostitelské organismy nebo potenciální hostitelské organismy existují v jednom časoprostoru po dlouhá tisíciletí a statisíciletí a to je první předpoklad k tomu, aby se ta i ta virofauna, řekněme, přeneseném na slova smyslu a vy jste na cásce, tak aby měla takovou poměrně zásadní a velkou biodiverzitu.
0: S panem profesorem Liborem Grubhoferem si dnes povídáme o virech. Ještě máme před sebou poslední část našeho povídání po další písničce. Stále můžete volat 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Virolog profesor Libor Grubhofer, hostem Kávy o čtvrté. Viry kolem nás, téma, kterému se dnes věnujeme. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane profesore, já se jmenuji Jana a chtěla jsem se vás zeptat, existují nějaký antivirotika, který u nás v naší republice se dají sehnat, a pak se zeptám, jaký máte názor na přípravek Arbidol. Děkuju.
2: Děkuji za otázku, dobrý den. Antivirotika určitě dneska už v širokém spektru jsou i u nás k dostání a jsou používány jako léčivé prostředky. Vzpomeňme si na antivirotika proti koronaviru, proti covidu, proti SARS-CoV-2, tedy původci COVID-19. Teď běžně jsou k dispozici antivirotika vlastně původně z produkce pana profesora Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie a vyráběné některými farmaceutickými firmami, takže proti herpetickým virům antivirotika teď posledním hitem v té oblasti antivirotik je produkt výzkumu žáka Antonína Holého Tomáše Cihláře ve Spojených státech.
0: Takže česká virologie.
2: Česká virologie, ano.
0: A i na speciálně ty aktuální nákazy, pane profesore, by tato antivirotika fungovala, pokud by se tady třeba objevila ebola?
2: To antivirotikum Remdesivir, které rovněž vzniklo ve skupině Tomáše Cihláře, tak bylo přizpůsobeno použití proti koronaviru COVID-19. Je pravda, že bylo nakonec z použití vytěsněno úspěšnějšími dvěma dalšími antivirotiky, a toto antivirotikum přizpůsobené na COVID-19 tak primárně bylo vyvinuto na ebolu nebo proti ebole. Jestli je v současné době používáno v Africe, to nejsem schopen momentálně říci, potvrdit ani vyvrátit, ale je to dost pravděpodobné, že ano. Poslední hit v těch antivirotikách proti HIV je lenikapavir, který vyvinula skupina opět pod vedením Tomáše Cihláře ve Spojených státech a které funguje na novém principu a vlastně umožnilo poprvé, že skutečně postižené pacienty nebo respektive nakažené lidi virem lidské imunodeficience HIV, že skutečně léčí, takže a zároveň funguje také jako prevence, tak to je velký pokrok a myslím, že ještě o tomto úspěchu budeme slyšet.
0: Když jste zmiňoval, nebo když se paní posluchačka ptala na trus myší, který se třeba objevuje někdy v restauracích, tak obecně se zeptám, když najdeme doma třeba nebo na chalupě, kam teď budeme jezdit v létě určitě častěji, ano. Právě něco takového, tak jak postupovat, jak to bezpečně zlikvidovat, aby to bylo z hygienického hlediska správné.
2: Přiznám se bez mučení, že i já se do takové situace dostávám v místě svého rodiště. A je to docela přirozené, možná, že moje stanovisko bylo hodně příkré, ale v těch restauračních zařízeních je to skutečně velký přestupek, velká voda na kráse. Jak postupovat? Velmi opatrně. Uvědomil jsem si to v roce 20, kdy začínala covidová pandemie a v televizi, ve zprávách, v médiích zanikla doslova informace o nakažení se jedné ženy v Severomoravském kraji, nevím přesně, kde to bylo, právě při úklidu sklepa, kdy nabírala mrtvolku myši na lopatku a to stačilo k tomu, aby vdechla ten prach, který přirozeně v těchto prostorách je. A
0: to znamená ochranné rukavice,
2: v rukavicích, roušku. Přesně tak, a jistě roušku, ano, je to tak, roušku, jakkoliv se nám to zdá velice zbytečné, no, a použít nějak, v zápěti použít nějakou, nebo hned použít pro jistotu dezinfekci, nějaký persteril, nějaké oxidační činidlo, prostě něco, co, jo, i kdybychom použili jenom vodu s jarem, tak ten detergentní účinek hraje důležitou roli a pochybně nás ochrání.
0: Pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, byl hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za zajímavé povídání a těším se někdy příště zase. Naschledanou.
2: Já děkuji velice za pozvání a zdravím vás i všechny posluchače. Děkuji moc.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Barbory Čuekos bude módní návrhářka a malířka Anna Tejklová. Má před přehlídkami na Czech Fashion Week stále ještě trému? Proč se začala věnovat komiksům o závislostech, sebepoškozování a poruchách příjmu potravy? A v čem je pro ní mateřství stálou životní i tvůrčí inspirací?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Počet pacientů s pooperační sepsí by se měl snížit, uvedl ministr zdravotnictví. A maximální cena benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky a ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty do 19 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Stát chce o polovinu snížit počet případů po operační sepse, tedy závažné infekce spojené s otravou krve, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Podle něj nemocnice v Česku evidují zhruba 5000 takových případů ročně. Česko tak v tomto ohledu ve srovnání s ostatními vyspělými státy zaostává. Správnou péčí jde přitom podle Vojtěcha po operačním sepsím zabránit. Do budoucna chce proto platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby takové komplikace nemocnice neměly zaplaceny.
4: Pacienti jsou i poměrně dlouze zbytečně hospitalizováni, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady finančního rázu.
3: Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Například koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených letos. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. S omezením musí příští týden v úterý a ve středu počítat řidiči na dálnici D1 u Přerovské místní části Dluhonice. Silničáři tam budou v rámci záručních prací opravovat nerovnosti v úseku, který byl zprovozněn v prosinci. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
3: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice jej budou moci prodávat nejvýše za 42 korun a 25 haléřů za litr, což je o 21 haléřů méně než dnes. U nafty se naopak pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno. Na většině území očekáváme občasný déšť anebo přehánky a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Během dne bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 15 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
0: Doprava.
3: Velmi opatrně na 18. kilometru D10 ve směru na Prahu. Mezi levým a pravým jízdním pruhem leží upínací popruhy a o kousek dál leží velký kus plastu. Na Pražském okruhu směrem k letišti se stále jezdí jen jedním pruhem po nehodě kamionu na 77. kilometru. Na D1 směrem od Prahy se jede pomaleji od 7. kilometru a v opačném směru, tedy od Brna, se brzdí na 12. kilometru. A na silnici číslo 18 poblíž dálnice D4 zhruba na úrovni Dubence se po nehodě dvou osobních aut jezdí kyvadlově. Kolony jsou dlouhé oběma směry cirka na 40 minut. To byly zprávy, po nich Honza a Monika, která má slovo.
6: Milí posluchači, vítejte u dalších příběhů z kalendáře. Zdraví vás
7: Jan Kovařík
6: a Monika Valentová. Honzo, jak se blíží ty prázdniny, víš, jak už je červen, tak já bych měla chuť na pořádný výlet.
7: No fajn, já nejsem proti. A teď ale důležitá otázka. Vyšlápneme si pohodlně po rovince nebo zamíříme někam výš?
6: Výš.
7: Do Krkonoš?
6: Výš.
7: Do Alp?
6: Ještě výš.
7: Moment, takže na Mount Everest?
6: No, ještě výš.
7: No tak pak už nezbývá než do kosmu.
6: No přesně tak. Vesmír, to je i naše dnešní první nápověda.
7: No dobře, dobře, ale vesmír je opravdu rozlehlý, takže bychom si v něm měli najít nějaký konkrétní cíl.
6: A tím cílem bude, Honzo, planeta Mars.
7: Chápu, přátelé, a vy chápejte, že právě zazněla druhá nápověda. Tou třetí pak budiš způsob, jakým se dá k Marsu efektivně přiblížit.
6: Že nevíte, kdo chce, může si chviličku lámat hlavu a po písničce všechno prozradíme.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Cíl dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, je už jasný. Míříme k planetě Mars. Ale proč zrovna dneska?
1: Protože 2. června roku 2003 odstartovala z kosmodromu Baikonur sonda Mars Express. A právě o ní si dnes budeme povídat.
0: Dobře tedy. Tak si pojďme říct, že tato sonda měla za úkol pozorovat Mars z oběžné dráhy, kam ze Země dorazila už jako 10. v pořadí.
1: Byla to ale vůbec první sonda vyvinutá Evropskou kosmickou agenturou, která zamířila k Marsu.
0: Vědci ji vyslali k našemu vesmírnému sousedovi v unikátní okamžik, kdy byly obě planety mimořádně blízko.
1: A k Marsu sonda dorazila po půl roce, což je vesmírnou optikou co by dub.
0: No jistě. Sonda, nazvaná Mars Express, váží 1,25 tuny a její základ tvoří velká rychle. Na ní je umístěná parabola a také dlouhé tyčové antény. Dva výklopné solární panely připomínají křídla, nebo taky dvě velké plácačky na mouchy, jak chcete, a zajišťují sondě energii.
1: Zkrátka tahle krabice se dvěma plácačkami visí ve vzduchoprázdnu 11,5 kilometru nad povrchem Marsu.
0: Krásně si to shrnula. Původně se počítalo s tím, že mise sondy potrvá jen 2 roky, ale v listopadu 2005 přešla do takzvané prodloužené mise a ta trvá dodnes.
1: Sonda stále pracuje perfektně. Vědci díky ní poznávají jedinou planetu, kam je za současných podmínek možné vyslat i lidskou posádku.
0: No předtím je ale nezbytné Mars důkladně prozkoumat, aby tam pozemšťany nepřekvapili třeba Marťani.
1: Ale Honzo, tak každé malé dítě už ví, že žádní Marťani nejsou.
0: No jen aby ses nedivila, Moniko. Každopádně důkladný průzkum je potřeba tak jako tak.
1: A za chvilku se od nás dozvíte, co zajímavého a dokonce převratného sonda Mars Express objevila.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Výročí startu vesmírné sondy Mars Express dalo jasný kurz dnešním příběhům z kalendáře. Stalo se tehdy 2. června roku 2003.
1: Sonda za dobu svého fungování provedla víc než 4000 obletů ve výšce zhruba 11,5 kilometrů nad povrchem Marsu.
0: A za tu dobu zjistila spoustu zajímavých věcí. Už měsíc po navedení sondy na oběžnou dráhu vědci oznámili, že objevila vodní led v ledové špičce jižního polu planety.
1: Toho by se dalo využít při cestě lidí na Mars, říkám si. Nemuseli bychom sebou vést z Země tak velké zásoby vody.
0: To máš pravdu. Asi nejdůležitější zjištění sondy Mars Express zveřejnili vědci 30. března roku 2004. Zachytili totiž stopy metanu v tamní atmosféře a o čtvrt roku později potvrdili i přítomnost čpavku.
1: No, musím přiznat, že jsem trochu zklamaný. Nejdůležitější zjištění je fakt, že to na Marsu, promiňte, smrdí?
0: No to možná taky, Honzo, ale mnohem důležitější je fakt, že oba plyny v atmosféře velmi rychle mizí, čili musí mít nějaký zdroj, ze kterého unikají.
1: Dobrá, a co tedy může být zdrojem metanu a čpavku na planetě Mars?
0: To je právě ono, může to být buď geologická aktivita, anebo pozor, mikrobakteriální život.
1: Chceš říct, že sonda Mars Express objevila život na Marsu?
0: No, to ne, ale napověděla, že by tam eventuálně být mohl.
1: No a nemohla by to tedy prozkoumat nějak důkladněji?
0: Chápu, šance by tu byla, protože sonda vyslala na povrch Marsu přistávací modul nazvaný Beagle 2, který měl hledat stopy života. Nepřistál ale úplně hladce.
1: Rozbil se?
0: No, to sice ne, ale nepodařilo se s ním navázat spojení.
1: To je teda škoda. Víš co, možná měli na povrch Marsu místo Beagla vyslat německého ovčáka. Ten, pokud vím, aportuje bezchybně.

0: Dnes společně v příbězích z kalendáře objevujeme planetu Mars.
1: Činíme tak ovšem zprostředkovaně, může za to sonda Mars Express.
0: Co vlastně, Honzo, o Marsu víme? Je to, co do vzdálenosti od Slunce čtvrtá planeta v pořadí.
1: Ano, to je správně. Sluneční den tam trvá skoro stejně dlouho jako na Zemi, přesně 24 hodin a 39 minut. Jeden rok, tedy období, za které planeta oběhne kolem Slunce, je ale o dost delší, trvá 687 pozemských dní.
0: Mars je na noční obloze vidět pouhým okem, proto ho pozorovali už starověcí Egypťané, Babyloňané a Řekové.
1: Jeho dnešní název mu dali Římané. Pro jeho červenou barvu ho pojmenovali po bohu války Martovi.
0: Od 17. století pozorovali astronomové Mars pomocí dalekohledů. Ty byly ale ještě velmi nedokonalé a přispěly tak ke vzniku jedné velké fámy.
1: Ta fáma tvrdila, že na povrchu Marsu jsou koryta nebo kanály, zkrátka uměle vybudované stavby.
0: Hned se vyrojily teorie o jejich vzniku a o civilizaci, která na vysychající planetě zaniká.
1: Ve skutečnosti jsou tyto zdánlivé kanály jen optickým klamem, který je způsoben tmavými skvrnami tvořícími řetězce.
0: Fámy o kanálech na Marsu definitivně vyvrátily až fotografie z kosmických sond. A jednou z nich je i Mars Express, která odstartovala 2. června 2003.
1: Tato sonda i jí podobná zařízení zjistili o Marsu i to, že průměrná teplota na povrchu je minus 63 stupňů Celsia. Takže už se objevily hlasy, že by se na Marsu mělo zavést globální oteplování, aby se tam dalo žít.
0: Pokud by se na Marsu oteplilo, dala by se tam pěstovat i zelenina. Vědci například zjistili, že tamní půda je obzvlášť vhodná pro pěstování chřestu.
1: To mi přijde velmi zajímavé. Teplo, jídlo, voda, pak už bychom se tam mohli cítit jako na Zemi. Jen západy Slunce by byly úplně jiné. Na Marsu jsou údajně totiž modré.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce věnujeme výročí startu sondy Mars Express. Došlo k němu 2. června roku 2003. Přestože sonda měla pracovat ve vesmíru pouhé 2 roky, natolik se osvědčila, že pracuje dodnes a díky ní o Marsu víme spoustu zajímavých informací.
1: Tato první evropská sonda k Marsu ovšem není jediným umělým výtvorem člověka, který se kolem Marsu pohybuje. Budeme tedy mluvit i o jejich, řekněme, kamarádkách či spolupracovnicích. Zamyslíme se nad realizací zamýšleného dobytí Marsu za pomoci lidské posádky a vrátíme se k mému oblíbenému tématu. Uznejte, v dnešních příbězích by neměli chybět marťani.
0: Já to tušila. Je naprosto
2: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
5: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: 2. června mají příběhy z kalendáře vesmírné téma. Výročí startu první evropské sondy, která zamířila k Marsu, nás zavedlo právě na tuto planetu.
1: Před chvílí jsme trošku fantazírovali a představovali si, jaké by to bylo na Marsu žít, až tam někdy lidé přistanou.
0: No a víš, Moniko, že Mars teď má už prokazatelně 7 obyvatel?
1: Ty chceš, Honzo, určitě zase začínat s těmi Marťany, je to tak?
0: Ne, s tím ještě chvilku počkám. Teď mám na mysli obyvatele, kteří na Mars doletěli ze Země. Přece robotické sondy, které na povrchu přistály, nebo, proč se nepřiznat, havarovaly.
1: Tak v tom případě samozřejmě ano, tyhle obyvatele Marsu ti schvaluju.
0: První sondy ze Země přistály, nebo spíš dopadly na povrch rudé planety už v 70. letech 20. století.
1: Nejvíc úspěchů si připsala americká NASA, která vyslala na povrch Marsu od začátku 21. století už několik vozítek.
0: Nejdřív to byly moduly zvané Spirit a Opportunity. V roce 2014 pak na Marsu přistála sonda Curiosity.
1: Tohle vozítko má 6 kol a díky fotkám a videím přesně víme, co na Marsu dělá.
0: Tak například zkoumá tamní atmosféru, díky speciálním vrtákům také složení hornin a hlavně prověřuje, jestli na planetě jsou, nebo alespoň někdy byly, podmínky pro vznik života.
1: Na práci Curiosity navázala v roce 2021 další sonda, Perseverance. Je to největší a nejmodernější vozidlo, které kdy lidstvo do vesmíru vyslalo.
0: Považte, na své palubě má dokonce i dron, který má prověřovat možnosti létání v marsovské atmosféře.
1: Tohle nejčerstvější marsovské vozítko poslalo na Zemi první fotky už 4 minuty po přistání a zatím pracuje výborně.
0: Poznatky povrchových sond budou klíčové pro první misi s lidskou posádkou, která k Marsu zamíří. Mohlo by to být už docela brzy. My o ní budeme mluvit už za pár minut.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: She's crazy like a fool.

0: První sonda Evropské vesmírné agentury k planetě Mars, tedy Mars Express, určila naše dnešní téma, téma dnešního příběhu z kalendáře. Ale já se ptám, kdy přistanou na Marsu první lidé?
1: To je dobře, že se ptáš. Nejsi zdaleka první a zřejmě ani poslední. Tuhle otázku si kladou bláhoví snílci i seriózní vědci už víc než 100 let, Moniko.
0: Po přistání lidí na měsíci víme, že to je teoreticky možné. A za svůj dlouhodobý cíl to označili americká, evropská, ruská i čínská vesmírná agentura.
1: Zase jednou závody v dobývání vesmíru. Vesmírné lodi s lidskou posádkou potrvá cesta ze Země na Mars v ideálním případě 9 měsíců. Astronauti by měli po úspěšném přistání na povrchu nějaký čas pracovat a pak letět zase 9 měsíců zpátky.
0: Celá výprava by tak trvala zhruba 2 roky, ale dřív, než ji lidé reálně absolvují, je potřeba vyzkoušet, jestli to vůbec zvládnou.
1: I proto se v roce 2016 uskutečnil speciální pokus. 6 dobrovolníků simulovalo roční pobyt na rudé planetě.
0: Obývali základnu ve tvaru kopule, která měla průměr 11 a výšku 6 metrů.
1: V téhle cvičné posádce se sešli Francouz, Němec a 4 Američané. Celý rok se nedostali k čerstvému vzduchu ani potravinám a kdykoliv chtěli vyjít ze základny ven, museli si obléct skafandr.
0: Nacvičovalo se v odlehlé části Havaje, kde krajina hodně připomíná povrch Marsu.
1: Šestice statečných strávila celkem 12 měsíců v těsné blízkosti, prakticky bez soukromí a s omezenými zdroji.
0: Byl to, a nedivím se, velký nápor na psychiku a plánovači skutečné mise na Mars budou muset vymyslet, jak posádku během letu zabavit. Všichni účastníci simulace se totiž shodli, že nejhorší ze všeho byla nuda.
1: Osobně si myslím, že je to dávno ve vědecko-fantastické literatuře vyřešeno. Posádku musíme uspat, loď bude řídit počítač, jenom musíme dát pozor, aby to nebyl HAL 9000. Ale jinak seriózně, tenhle pokus i práce marsovských vozítek, o kterých jsme tu mluvili, to jsou postupné krůčky k tomu, abychom se jednoho dne na Mars dostali.
2: Všechno

0: Dnes v příbězích z kalendáře společně dobýváme planetu Mars. Není se co divit, 2. června roku 2003 odstartovala sonda Mars Express, první sonda Evropské kosmické agentury mířící k rudé planetě.
1: Už jsme si řekli, co sonda z oběžné dráhy Marsu objevila, jak vypadají marsovská vozítka nebo jak pokračují přípravy na výpravu s lidskou posádkou.
0: Ty se asi budeš zlobit, Moniko, ale mě pořád nedávají spát ti Marťani.
1: Nebudu se zlobit, radši si řekneme, jak to s nimi je a ty potom už dáš pokoj, jo?
0: Je vidět, že jsi zkušená matka. Fajn, výraz Marťan se objevil, já mám takovou radost, že to můžu říct do rádia, poprvé v angličtině na konci roku 1877. Věhlasný astronom S.F. Hall tenkrát objevil 2 měsíce Marsu a v novinách se začalo spekulovat o obyvatelích nám blízké planety.
1: O 4 roky později vyšel futuristický článek, který obsahoval smyšlenou zmínku o invazi Marťanů na Zemi.
0: Stejné téma zpracoval na přelomu 19. a 20. století H.G. Wells, když to řeknu česky, ve slavném románu Válka světů. V knize označil jako datum invaze 30. říjen 1938.
1: Toho využil americký scénárista a režisér Orson Welles a přesně v tento den odvysílal rozhlasovou adaptaci Války světů.
0: To zpracování bylo tenkrát tak působivé, že někteří posluchači považovali zprávy o invazi Marťanů za skutečnost. Hra sice vyvolala paniku, ale není pravda, že by kvůli ní někteří lidé páchali sebevraždy, to jsou jen přifouknuté fámy.
1: Když už jsme zmínili rozhlas, měli bychom možná připomenout také film Mars útočí z roku 1996. V tomhle komediálním sci-fi vypadají Marťani opravdu zlověstně. Jsou to takové lebky s vypoulenýma očima, obnaženým mozkem a to všechno je skryté pod skleněnými poklopy.
0: Tyhle příšerky, jestli si to dobře pamatuju, ve filmu zničili, na co přišli a docela pěkně potrápili prezidenta Spojených států, kterého hrál Jack Nicholson.
1: No a tím bychom mohli, Honzo, povídání o Marťanech dnes definitivně ukončit. Souhlasíš?
0: No.
1: Na Marsu opravdu žádné bytosti podobné lidem nejsou. Smiř se s tím.
0: Nejsou-li schováni na nějaké tajné základně v nevadské poušti, pak jistě je pravda to, co říkáš. Vzdávám se a přísahám, že až do konce dnešních příběhů z kalendáře s Marťany zlobit nebudu.

0: Dnešní příběhy z kalendáře díky jejich scénáristovi Janu Hergetovi bezpečně přistávají v cíli. Podobně jako sonda Mars Express na oběžné dráze Marsu, ke které odstartovala 2. června roku 2003.
1: Má stejný cíl jako další sondy vyslané k rudé planetě, zkoumat podmínky pro život a pro přistání lidské posádky.
0: Lidská mise na Mars je totiž podobně gigantickou výzvou, jakou bylo v 60. letech minulého století přistání lidí na měsíci.
1: Tato nejodvážnější vědecká výzva lidstva však není jen otázkou prestiže. Může nám přinést cenné informace a pokrok v poznávání našeho vesmírného souseda.
0: Třeba jestli se dají na Marsu těžit nerostné suroviny nebo pěstovat zemědělské plodiny.
1: Hromadná kolonizace Marsu je zatím jen utopie, ale to jsme si upřímně o létání do vesmíru mysleli před 100 lety taky. Takže kdo ví?
0: Každopádně zájemci by tu byli. Už přes 100 000 lidí požádalo o jednosměrnou cestu na Mars. Chtějí se stát novodobými kolonizátory, podobně jako třeba mořeplavci v 15. a 16. století.
1: No, budeme jim držet palce. A prozatím tedy přejme sondám vysílaným na Mars i případným budoucím astronautům štěstí. Třeba se dožijeme, a když ne my, tak naše děti nebo vnoučata, okamžiku, kdy se nám přihlásí z povrchu Marsu a na vlastní oči nám potvrdí, že tamní západ slunce je skutečně modrý.
0: A to byl krásný, romantický a takový tajuplný konec dnešního příběhu z kalendáře.
1: Ano, do toho hlášení z povrchu Marsu je ještě daleko, do dalšího vydání příběhu z kalendáře je to vlastně jen pár hodin.
0: Jak se hezky česky říká, máte to za pár.
1: Těšíme se na vás.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Barbory Čuekos bude módní návrhářka a malířka Anna Tejklová. Má před přehlídkami na Czech Fashion Week stále ještě trému? Proč se začala věnovat komiksům o závislostech, sebepoškozování a poruchách příjmu potravy? A v čem je pro ní mateřství stálou životní i tvůrčí inspirací?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce. Blízká setkání Adély Gondíkové.
3: Mým hostem bude oslavenec, herec Jiří Langmajer. Jaká bude oslava jeho 60? Je pro něj důležitý v životě smysl pro humor? A kde se vidí tak za 10 let? Nenechte si ujít tento narozeninový manželský rozhovor.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině.
0: Na Dvojce.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Po pádu letadla u pražského letiště Točná zemřeli dva lidé a potraviny zlevňují. Zemědělci však čelí nízkým výkupním cenám. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty do 19 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. U pražského letiště Točná havarovalo malé soukromé letadlo. Na místě zasahují hasiči a policisté. Dvoučlenná posádka tragédie nepřežila, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
6: Na místě byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Lékařem na místě byla konstatována smrt a na místo byl povolán koroner.
5: Okolnostmi tragédie ultralehkého letadla se budou zabývat kriminalisté spolu s Úřadem pro civilní letectví. Potraviny patří podle ministerstva zemědělství mezi hlavní faktory, které v současnosti přispívají ke snižování inflace a zmírňují její dopady na domácnosti. Ceny potravin letos za první 4 měsíce podle resortu klesly o 0,4%. Stojí zatím zejména pokles cen na straně zemědělských prvovýrobců. Zemědělci se nicméně kvůli nízkým výkupním cenám často dostávají do ztráty. Mezi Novými Butovicemi a Smíchovským nádražím nejezdí metro. Důvodem je technická závada na trati. Dopravní podnik až do odvolání zavádí náhradní autobusovou dopravu, řekl jeho mluvčí Daniel Šabík.
7: Technici z jednotky stavby a tratě jsou aktuálně na místě a zjišťují rozsah závady. Dopravní podnik ve vyloučeném úseku zavedl náhradní autobusovou dopravu XB Anděl Smíchovské nádraží Nové Butovice.
5: Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako jsou Řecko, Itálie, Španělsko nebo Francie, v boji s lesními požáry. Podle eurokomisařky pro připravenost na krize Hadži Lachbibové zajistí unijní exekutiva dodatečnou hasičskou techniku.
8: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lachbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než 1 000 000 hektarů území. Evropská komise proto zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Během dne bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 15 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
0: Doprava.
5: Na tém 7,5 kilometru D1 směrem na Prahu je v prostředním pruhu roztrhaná pneumatika kamionu a leží tam také hasící přístroj. Kamion po defektu pak stojí o kus dál v bezpečnostním zálivu. Už by tam měla být i světelná šipka silničářů. Každopádně zpomalte. A na Pražském okruhu směrem k letišti se jezdí stále jedním pruhem po nehodě na 77. kilometru. Na D1 směrem od Prahy se brzdí do kolony na 6. a v opačném směru na 12. kilometru, a to až do zastavení. Na možné objížďce po silnici číslo 101 jsou také kolony. Ze zpráv na dvojce je to pro dnešek všechno. Mějte se co možná nejlépe.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné úterní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu dalšího vydání pořadu Úžasné životy. Nadaný filmař, moderátor i muzikant, to všechno byl Eduard Hrubeš. Právě on provedl televizními začátky jednu z našich nejznámějších tváří obrazovky, Sasky Burešovou. Od dob pořadu Poštovní schránka je pojilo přátelství, které nespřetrhala ani nepříznivá politická situace. Na Eduarda Hrubeše vzpomíná Saskie Burešová v dalším pokračování pravidelného pořadu.
0: Úžasné životy.
2: Eduard Hrubeš podle Saskie Burešové.
10: Dobrý den, já jsem Saskia Burešová a je mi ctí, že mohu vzpomínat na svého milého kolegu Edu Hrubeše.
11: Já jsem měl být vystudovaný lesák tak jako můj tatínek, ten utek k divadlu, a byl baritonista v Ostravě a potom v Brně, a já jsem to zabalil na začátku 4. ročníku a trošku je mi to líto, ale já jsem chtěl mít dobrodružný život, než jako mývají lesánci. To jsem netušil, že ho budu mít až tak dobrodružný.
10: On byl výborný moderátor, on byl výborný režisér, scenárista, muzikant, který uměl hrát na mnoho nástrojů. Takovej multikulturní člověk, tak bych to asi nazvala. Poprvé jsem se setkala s Edou Hrubešem na konkurzu televizního magazínu, který se jmenoval Poštovní schránka. Eda tenkrát potřeboval k sobě pro tento pořad partnerku, no a tak tvůrci tohoto 14-denníku uspořádali konkurs, z něhož měli vybrat nejvhodnější kandidátku. Do toho širšího výběru se přihlásilo asi 300 dívek a na základě fotografie v televizním hereckém rejstříku mě přišel domů tlustý scénář s pozvánkou k účasti, jenomže já jsem v té době měla opravdu nějaké osobní starosti a ač by jindy mi to samozřejmě velice lákalo, tak ty mé problémy převážily nad touhou zúčastnit se konkurzu a ten milý scénář jsem prostě docela normálně vyhodila. Jenomže, jak je osud někdy nevyzpytatelný, tak k mému překvapení mě z televize zavolali a přesvědčili mě, abych se přece jenom na ten konkurs dostavila. No tak jsem si řekla, že vlastně o nic nejde a opravdu na ten konkurs jsem přijela. Odborná porota v čele s Edou mě kladla zapeklité otázky, které jsem ku podivu zvládla. No a tak jsem se vlastně dostala do takového nejužšího kola, kde jsme zbyli ale pouze už 4 adeptky. Toto kolo, pozor, to je velmi důležité, se odehrávalo živě na televizní obrazovce a za účasti publika. Mezi nejrůznějšími úkoly, které jsme měli předvést, byl i popis osobní záliby, a protože já jsem se od dětství věnovala divadlu, tak jsem tam vystřihla monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Tu reakci těch diváků, tu jsem pravda moc nevnímala, za to do smrti nezapomenu na opravdu zoufalý výraz Edy Hrubeše, který za mnou běhal s mikrofonem na takové dlouhé šňůře, neboť Rosalinda na rozdíl od moderátorky se jaksi aktivně pohybuje. Myslím, že Eda mě v tu chvíli asi velice proklínal, ale ať už mě fandil nebo nefandil, tak prostě ten konkurs jsem vyhrála a od té doby jsme se stali kolegy.
11: Ta naše armádní redakce dostala za úkol udělat nějaký pořad, aby byl přijatelný jak pro vojáčky, to znamená, že nesmí tam být moc ideologie a moc nějaký politický výchovy, ale aby na to mohli koukat taky i rodinní příslušníci a maminky a tatínkové a dědečkové a já jsem sloužil u dragounů a tak dále. No a vybrali mě a Sasky, takže my jsme byli taková dvojka v programu, který byl najednou dost jako netradiční.
10: Přestože to byl pořad pro vojáky, tak v podstatě to byl pořad zábavný, tedy apolitický. S námi vystupovali v roce 1967 známí zpěváci jako Helena Vondráčková, Pavlína Filipovská, Vašek Neckář, Ivona Přenosilová, Jitka Molavcová, samozřejmě mnozí další. No a dokonce jsme tam měli takovou soutěž, kdy vojáci ve studiu měli podle různých indicí poznat svoji dívku. A když se jim to podařilo, tak za odměnu dostali dvoudenní opušťák, takže to byl pořad pro ně, myslím, velice oblíbený. Byl to perfektní kolega, který mě velice pomáhal, mnohokrát mě dobře poradil. Dokonce musím říct, že byl i mým prvním vizážistou, protože jak když jsem začala točit poštovní schránku, tak jsem měla takové krátké mikádo. A Eda, který měl rád dlouhovlasé dívky, tak mě umluvil, abych si nechala narůst dlouhé vlasy. No a od té doby jsem vlastně se na televizní obrazovce objevovala už s dlouhými vlasy. Eda však nebyl pouze moderátorem poštovní schránky, ale byl také jejím tvůrcem a spoluautorem scénáře s režisérem dohromady Ladislavem Chocholouškem. Měl vystudovanou FAMU, obor dokumentární tvorba, ale z nějakých záhadných důvodů FAMU nezakončil diplomovou prací.
11: Já jsem netušil, co všechno může přijít, tak jsem se s tím ukončením studia nijak netumloval. Zkoušky jsem si udělal, to nebyl problém, jenže studium na FAMU, že končí diplomní prací a hlavně musíš natočit nějaký film, pokud studuješ na režiséra nebo na kameramana. Já jsem se chystal během toho 68., že v létě natočím svůj absolventský film a navíc ještě FAMU ušetřím peníze, protože natočím vlastně už v profesionálních podmínkách v té televizi biograf, který by mi na FAMU jako uznali, ti s tím samozřejmě souhlasili. A já jsem měl tehdy nádherný téma, představ si, že ta armáda se dokázala dostat na špici pedagogického vývoje, jinak řečeno. Na ministerstvu se objevil jeden chytrý podplukovník, který soustředil okolo sebe absolventy různých typů škol, architekty, pedagogy, všechno možný, a postavili nedaleko Mariánských Lázní ukázkovou školu, kde nešlo nedávat pozor. Tady byly počítače, tady byly obrazovky, tady byla mašina, která dokázala najednou vyzkoušet celou třídu, takže ten kantor měl hnedka v procentech vyhodnocený, jestli látka byla zvládnutá nebo ne. Každá hodina měla svůj scénář, diaprojektory, televizní řetězec, no zkrátka něco úžasného. A o tomhle tom já jsem chystal film. Samozřejmě nemohli jsme tušit, co přinese nejbližší vývoj a že 21. srpna samozřejmě tohle všechno skončí. I ten podplukovník pak skončí jako obdivovatel zapájáckých metod.
10: On byl ale velice nadaný a musím říct, že velmi všestranný. Všechno prostě na co šáhnul mu šlo. Občas se postavil za kameru, bezvadně si rozuměl i s technikou. Mimo jiné fantasticky zpíval, tento talent patrně zdědil po svém tatínkovi, který byl operním pěvcem v brněnské opeře. Eda, jenom pro zajímavost, naspíval písničku k filmu Vražda v hotelu Excelsior. Zavr.

Od malička mě tatínek k hudbě vedl z kantorské rodiny, takže když mi bylo 3,5 roku, tak tatínek nechal u svého kamaráda, pan Gala, houslař brněnský, mi udělal čtvrtky. A tatínek mě s tím, já už jsem to kolikrát říkal, ale podotýkám znovu, tatínkové, pokud chcete učit dítě na housličky a tomu děckovi to moc nic neříká, nemleďte ho smyčcem. Tak mi to tatínek zprotivoval. Zachránilo mě to, že když přišli Němci do Československa, tak v Černých polích, kde jsme bydleli, trénoval nějaký oficír jízdu na sajtkáře. Tak dlouho tam blbli okolo dětského hřiště, až vlitli a přijeli mě a zlomili mi ručičku, a když potom za mnou přišli do dětského špitálu rodiče a přinesli mi tehdy novinku Trampoty Brouka Pytlíka, tak já jsem si to čet, no prožil jsem si obrázky z hůru nohama. Nějak ty hemisféry se mi tam asi zpřeházely. Takže táta potom, když už mi z toho špitálu propustili, tak byl vůbec rád, že jsem víceméně téměř normální a už s housličkama byl pokoj. Ale vedli mě tedy ke klavíru, měl jsem několik učitelů. Jak jsme se stěhovali různě, tak vždycky jsem začínal znovu zase s bajerkou, což mě taky moc nebavilo. Až poslední z tatínkových žáků pochopil, že budu inklinovat spíš tak ty populárnější hudby, tak mě dával i takový základy, jako pochopení, ta harmonie hudební, to je něco neuvěřitelně krásného. Já kdybych mohl znovu to klubičko, kdyby si mohl navinout zase zpátky, co si odvinul, tak bych študoval dirigování a skladbu asi.

S Edou Hrubešem mě pojí taky jedna významná vzpomínka, bohužel teda to není zrovna vzpomínka veselá, neboť se odehrála v srpnu roku 1968. My jsme tehdy natáčeli s režisérem Láďou Chocholouškem a Edou ve vojenské škole v Mariánských Lázních. Musím říct, že všechno probíhalo v klidu, v pohodě, ovšem až do doby, kdy v noci z 20. na 21. srpna nás vzbudili kolegové klepáním na dveře se slovy vstávejte, je válka. Musím říct, že tehdy by se ve mně opravdu krve nedořezal. Celý televizní štáb se rychle zbalil a jel do Prahy. Po cestě jsme s hrůzou sledovali ruské tanky, jak nám totálně ničili naše silnice. Daleko horší ovšem byl ten pocit, když jsme potom přijeli do obsazené Prahy. To jsme byli všichni v šoku a druhý den jsme se vydali do ulic a přesvědčovali vojáky Varšavské smlouvy, že tady žádná kontrarevoluce nebyla. Vzpomínám si, že některé vojáky jsme rozebrali natolik, že z toho byli velice otřeseni a dokonce několik jich i prý spáchalo sebevraždu. No a poté se samozřejmě mnohé změnilo. Nikdo z nás nechtěl pokračovat v magazínu pro vojáky, protože jsme tušili, že by se ten jeho obsah diametrálně odlišil od našeho původního záměru. A tak Eda přišel s nápadem vytvořit zcela apolitický magazín věnovaný dopravní problematice. No a tam jsme si zvali různé známé umělce, kteří se vyznávali ze své lásky k autíčkům a k mašinkám a ten pořad se jmenoval D-magazín.

0: Pro armádní redakci Československé televize točil celou řadu dokumentárních publicistických pořadů a později spolupracoval i s ostatními televizními redakcemi a také s Československým rozhlasem. Velice často moderoval v televizi zábavné pořady. Možná si posluchači vzpomenou na pořad Pokus pro dva.
1: V 69. mi nabídnul pan doktor Pixa Zlatý člověk, abych společně s Olinkou Čuříkovou konferoval, tehdy se ještě konferovalo, pořad Pokus pro dva. Taková hra, jeden hoch si vybírá před zraky publika ze tří slečen, který on nevidí, a vybírá si podle odpovědí na své rafinované otázky. No a pak zase jedna dívka si vybírá ze tří pánů, no a potom je před kamerama jako skonfrontujeme a to je vždycky zajímavý vidět v těch tvářích, co se tam odehrává, protože většinou každý si to představoval jinak, i když tam byly většinou samý krásný český a moravský holky. No a ti vybraní potom, to se vždycky nějaký sponzor praštil přes kapsu už tenkrát a jedou na týden na rekreaci do nějakého slavného hotelku. No a z jejich pobytu potom my vždycky jsme natočili takovou 10-minutovou reportáž a lidi doma tak jako se snažili z toho vydedukovat, jestli v sobě našli zalíbení nebo ne. No v té době pořad takový, který neměl scénář, kde bylo opravdu všechno živý, tak to bylo něco naprosto revolučního.
0: Kinoautomat měl svoji světovou premiéru na výstavě Expo 1967 v Montrealu. Díky geniálnímu nápadu Raduze Činčery ve spolupráci s Vladimírem Svitáčkem a Jánem Roháčem se stal doslova šlágrem výstavy. Byl to vlastně takový první interaktivní film, neboť diváci mohli zasahovat do průběhu děje. Hlavním hrdinou byl pan Novák v podání Miroslava Horníčka, který se dostával do takových velice prekérních situací. No a právě v těchto nejvypjatějších okamžicích vešel na jeviště Mirek Horníček a řekl stop. A děj filmu se zastavil a to další řešení bylo na divácích. Ti mohli zmáčknout buď zelené tlačítko, to znamenalo kladnou odpověď, nebo červené a to byla odpověď záporná. Na montrealské výstavě ústřední dvojici hráli Miroslav Horníček a Zuzana Neubauerová. Pikantní bylo, že zatímco Zuzka angličtinu perfektně ovládala, tak Mirek Horníček ji neuměl vůbec a tak se vlastně všechno musel nadrtit dle fonetického přepisu. Po skončení výstavy tvůrci usoudili, že by byla škoda na kinoautomat zapomenout, no a tak během asi tak 4 let tento projekt převedli do kina Světozor.
1: No, bylo to tak trošku jako ve filmu. Rozhlas, stáčíme si veselé další strakatý pátek, hodina už mírně pokročila, režisér už dřímal v přetlumeném prostoru a v režii najednou zvoní telefon a tam Janík Roháč, no, to bylo jméno. No, a že mi nabízejí alternaci s Miroslavem Horníčkem v české verzi kinoautomatu, který budou rozjíždět v Praze nějaký teprve 4 roky po tom obrovském úspěchu na světové výstavě v Montrealu. No, to byly ty doby, kdy my jsme vždycky měli nejvtipnější a nejlepší pavilon. Tím pádem jsem se dostal do úžasné party bezvadných lidí. No, Vladimír Svitáček, Janík Roháč, doktor Raduz Činčera, no a samozřejmě Mirek Horníček. Galionová figura inteligentního humoru v Čechách a okolí.
0: Vzhledem k tomu, že pan Horníček byl velice pracovně vytížený a Zuzka zase musela dojíždět z Bratislavy, oslovil Janík Roháč mě, Jarku Panírkovou, Edu Hrubeše a Václava Čapka. My jsme vystupovali vždycky ve dvojicích a já tedy nejčastěji s Edou. Moc jsme si při těchto představeních užili. Já si vzpomínám na tu dobu s láskou, protože to byly nádherné roky a opravdu úžasná práce, kdy denně, odpoledne i večer jsme měli vyprodáno. Ovšem byly to také okamžiky adrenalinové, protože jsme naše vstupy museli nasměrovat přesně do časového úseku, aby se vystřídali s filmovou dotáčkou. Takže vlastně šlo o vteřiny. Ano, my už jsme si později samozřejmě dělali takové lumpárny, že jsme třeba do textu občas propašovali slovíčka navíc, abychom kolegu zmátli, ale vzhledem k tomu, že jsme texty měli absolutně zvládnuté, tak vlastně to nikdy nikoho nerozhodilo. A vždycky se nám teda podařilo, abychom se strefili do té chvíle, kdy se film rozjel a ten příběh pokračoval. No a po určité době se na představení přišli podívat členové UVKSČ, no a nějak se jim znelíbil úvodní film, ve kterém Miroslav Horníček říká: tak vidíte, takhle jsme byli úspěšní, ale u nás doma je takový zvyk, že jakmile vybočíte z onoho kýženého průměru, hned vám dají najevo, abyste se zase rychle zařadili tam, kam patříte. Zkrátka, to se jim tedy velice nelíbilo, takže celý úvodní film se musel přestříhat. No a co jsem zjistili, že celý program nemá, jak nazvali, správný kulturně politický dopad, a kinoautomat stopli a byl konec. Já jsem s Edou prožila mnoho velice hezkých chvil, byl to profesionál a taky říkal pravdu, ale to se nikdy, zvláště po roce 1968, neodpouštělo. No a protože byl občas prostořeký, tak se v době normalizace dostal do kladby a v podstatě dlouhou dobu nemohl vystupovat na televizní obrazovce. No ale protože Eduard byl všestranně nadaný, tak si poradil i v situaci, kdy byl upozaděn a přeorientoval se na úplně nový obor. Uměl totiž hrát na mnoho hudebních nástrojů a to mu vlastně zachránilo existenci. Dal totiž dohromady několik velice schopných muzikantů a založil orchestr Velkopopovická kozlovka. Faktem je, že se stali velice oblíbenou hudební skupinou, se kterou překonal vlastně to své obtížné životní období. Myslím, že ho to dokonce i finančně slušně zajistilo, protože lidem se její hudba líbila. Konečně on totiž musel živit rodinu, měl dcerku, jeho žena Blanka, vystudovaná scénografka, také mnoho profesionálních příležitostí neměla. A s Kozlovkou si jezdili skoro celou republiku a v roli muzikanta se tak mohl objevit i na televizní obrazovce, což teda ho vlastně zachraňovalo.
1: Dobře, tak ještě jedna historka z těch klopotných začátků. My jsme náš první program zahajovali pohřebním pochodem, protože já jsem měl takovou tezi, že dechovka je jediná hudba, která nás provází skutečně celým životem od kolebky až za hrob, a leckoho dokonce provázela už 9 měsíců před narozením, protože rodiče se seznámili na tancovačce a nedaleko byl stoch. A tak jsme na jeviště nastupovali za zvuku poslední písně od skladatele Huříka, efektní začátek, to si žádná dechovka nelajzla, akorát s výjimkou

už dopředu, že i kdyby došlo k radikální proměně poměru, že to ještě zdaleka neznamená, že teda televize rozpřáhne náruč a řekne: Eduarde, jak jsem to bez tebe 20 roků mohla vydržet. Takže samozřejmě najednou začala v televizi fungovat rehabilitační komise. A tam dobří lidé mi napsali dekret, že tedy, oni se spletli, takže napsali: doktor Eduard Hrubeš je rehabilitován a není sebemenšího důvodu k tomu, aby nevystupoval na obrazovce. A tak tu a tam samozřejmě se něco dělo. Vzpomněla si na mě například moje původní redakce, ta armádní, a udělali jsme takový vzpomínkový pořád se Saský Burešovou a oba jsme tam ukázali, jak už máme mezi tím velký děcka. A příležitostně například mi dali uvádět nějakou mis

0: Vítám vás, drazí přátelé, v prvním večeru druhého měsíce tohoto roku při historicky třetím speciálním vydání našeho, předpokládám, oblíbeného pořadu.
1: Já na to vzpomínám jako na nádhernou dobu, protože to byl v podstatě program, který jsem si víceméně vysnil. Já jsem měl ještě před velkýma změnama politickýma už družici, takže jsem ten pořad znal. Takže když ta nabídka přišla a nikdo to tady nechtěl v Praze, tak jsem byl rád, že to nakonec zakotvilo v Ostravě. Září 95.
0: Další mě neobyčejně milý host, kolegyně Saskia Burešová. Možná bychom měli publiku vysvětlit, proč jsme přicházeli za zvuku svadebního pochodu. Ty to víš?
2: No já, jestli se nebudeš rozvádět.
0: Ne, přátelé, ale jsme v podstatě blízko, protože nám život lecos společně dopřál. Byli jsme spolu leta kolegové a prožili jsme spolu nádherné začátky, ale až ke svatbě jsme to nedotáhli, i když řada diváků si to dodnes myslí. Mě dodneška říkají pane Bureš. Nás začali lidé spojovat na základě toho, že jednou jsme vyšli na československém vojákovi na titulu jako v barvě. A pak tam byla vevnitř ještě jedna fotka, fotograf si říkal, to už jsme měli, tak pojď sem a vzal takovou malou holku a vyfotili s náma. A my jsme vypadali jako šťastná rodinka.
3: Já jsem také kamarádila s jeho manželkou Blankou a my jsme občas chodili, protože jsme chtěli hubnout, tak jsme chodili na takové hubnoucí cvičení a rozkošné bylo, že vždycky v té recepci se nás samozřejmě ptali na jméno, takže já se říkala, a paní Saskia Hrubešová a Blanka Burešová, že? A takhle si nás prostě často pletli, ale dokonce i do dneška mi někdy říkají paní Hrubešová, což je pikantní.
0: Přátelé, my využíváme této možnosti. Burešová, Hrubeš, bývalí kolegové.

0: a je po hraní.
1: Já jsem ho především obdivovala pro jeho zanícenost. Já bych řekla přímo posedlost pro práci, která ho bavila. Když totiž Eda něco dělal, tak to vždycky dělal s plným nasazením.

0: Populárního televizního moderátora nám v úžasných životech připomněla Saskia Burešová. Natáčela s ní Kateřina Kubalová, mistrem zvuku byl Lukáš Vorel, dramaturgem Jan Herget.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Čová poezie, to byla jeho vášeň.
3: Básníci.
4: Pitva prokázala cizí zavinění.
3: Bývají tragický konec.
4: Básničky.
5: Pod jednou jsou podepsaný dva auta.

0: Dobře, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
1: Zavolejte večer.
0: To je fakt básník, žádný stroj. Znám ho.
1: Teď vyšetřuju vraždu.
2: Případ dvou básníků.
3: A motiv?
2: V neděli večer na ČT1. Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Srdcovky od Dvojky.
6: Příjemný úterní, na mnoha místech zase tropický večer, milí posluchači. Už je ten pravý čas dostat se trochu, řekněme, do relaxační nebo pohodové nálady, nebo obojí. Začíná vaše pravidelná dávka pozitivní energie, podávaná skrze domácí i zahraniční hity populární hudby. K tomu nějaké zajímavosti, hudební příběhy a samozřejmě také anketa. Jsou to srdcovky od Dvojky s datem 2. června 2026. Dobrý poslech přeje autor dnešního hudebního pořadu Pepa Melen.

Jaja, tam za vodou v Rákosí. Rok 1963 s Evou Pilarovou, Valdemarem Matuškou. Příjemný začátek úterního vydání srdcovek. Mimochodem tuhle písničku napsali Karel Mareš a text Jiří Štajdl. A ten text je opravdu krásný, možná i může navázat na druhou píseň dnešních srdcovek, která je vlastně také o velmi zajímavém místě. Dneska 2. června slaví padesátiny, tedy kulatiny, Tim Rice Oxley. Je to muž z kapely Keane, klavírista, skladatel a člověk. Bez jehož melodického rukopisu by tahle kapela prostě nezněla tak, jak ji znáte třeba z rádií. Vybral jsem titul Somewhere Only We Know, který vznikl pro debutové album Hopes and Fears. A nahrávalo se v Anglii a také ve Francii. Nahrávka byla vydána už před 22 lety. Keane tehdy byli na samotném začátku a ještě vůbec netušili, jak velký průlom právě tahleta písnička a vůbec celé jejich album udělá. Ten text je o návratu na místo, které má člověk někde hluboko v sobě, ale to nemusí být nějaká adresa. Může to být klidně krajina z dětství, třeba ztracená láska, vzpomínka nebo chvíle, kdy se člověk potřebuje zastavit a zeptat se, kam vlastně patřím.

Somewhere only we knows. Někde tam a jen my víme kde. Teď mám tady jednu písničku, která má za sebou opravdu, no, řekl bych, dlouhou a velkou jízdu. Je to The Locomotion a napsali ji Gary Goffin a Carole King už na začátku 60. let. Původně ji sice měl zpívat úplně někdo jiný a oni jeli do toho studia jen s tím, že to naspívá zatím dívka, která pracovala právě u Carole King jako chůva. No a z obyčejné taneční písničky už se v roce 62 stal americký hit číslo 1. O mnoho, opravdu mnoho let později se k ní dostala mladička Kylie Minogue, která v té době byla hlavní televizní hvězdou ze seriálu Sousedé, stejně jako jsem o tom včera mluvil, právě včera slavící Jason Donovan. Pojďme si tedy dát tu jednu ze tří nejslavnějších verzí. Ta první byla v roce 62, naspívala ji tedy Little Eve, nebo chcete-li vlastním jménem Evadem. Potom byla verze v roce 1974, kterou nahráli Grand Funk Railroad. No a v roce 1988 to byla Kylie Minogue, The Locomotion.

Máme krátce před 6:45 a já nemohu jinak, než ještě dnes dát prostor pro další posluchače s tématem, které včera doslova zahltilo SMS bránu, protože včera byl samozřejmě Mezinárodní den dětí a já jsem vedl anketu ke vzpomínkám na vaše mládí. Co jste jako děti poslouchali za hudbu? Jaká se hrála a jaká se vám líbila? Byly to dětské písně nebo jste spíše vnímali písně dospělých v té době, když jste byli děti? Vzpomínejte a pište mi, můžete na e-mail josef.melen@rozhlas.cz, můžete ale také na SMS bránu 702 222 220. Vzpomínáme na vaše mládí, co jste jako děti poslouchali za hudbu, jaká se v té době hrála a hlavně, jaká se vám líbila. Já vás teď zavedu až do roku 1971. Je to totiž přesně 55 roků, co se nahrála, co vznikla nahrávka české verze původně písně Che sarà. Slavná to italská balada samozřejmě. Český text vytvořil Jiří Appelt a já musím říct, že tahle písnička zcela jistě patří mezi vaše srdcovky. Nádherná láska, Pavel Novák.

Poslouchali jsme Milana Chladila, jeho českou verzi slavného Voláre. Původně se ta píseň jmenuje Nel blu di Pinto di blu. A Domenico Modugno už v roce 58 ji zpíval na festivalu Sanremo. Pojďme teď ale na pravdu. 2. června se narodil zpěvák Tony Hadley. Muž, který svým, řekněme doslova, sametovým hlasem právě s touhle písní udělal velkou díru do světa a proměnil ji v nesmrtelnou a krásnou popovou klasiku. Pojďme se tedy podívat na to, jak je to s tou pravdou. Je to vlastně píseň o člověku, který se snaží najít pravá slova, aby vyjádřil, co cítí. Jenomže právě proto, že je nemůže najít, tak je to prostě ta velká otázka. Říkám totéž, co si myslí ten druhý.

obale. Je to tak, tak tohle je krásná vzpomínka. Pojďme teď zazpomínat, včera jsem tady měl kytaristu Rolling Stones, který slavil narozeniny a teď už budeme pouze vzpomínat jejich původního bubeníka, kterým byl Charlie Watts. A Charlie Watts by právě dneska slavil narozeniny. Tak se na něj pojďme vzpomenout nahrávkou z roku 1977. Když jsem říkal, že včera Love is Strong a tahle písnička z 90. let byla pro Stony docela zásadní, tak to samé se vlastně dělo už v 70. letech. Na jedné straně tady byl punk, na druhé straně disco, nějaké nové trendy a lidé se ptali, jsou tady vůbec ještě Rolling Stones k něčemu? Ano, a tehdy Stony odpověděli právě nahrávkou Miss You, která se nahrávala v Paříži a kromě Stonů tam nahrávala celá řada dalších muzikantů, třeba na Wurlitzer, McLagan nebo Mel Collins na saxofon. Dokonce Sugar Blue, ten hrál na foukací harmoniku a přivedl ho tam přímo Mick Jagger. V podstatě zajímavost, že tohohle člověka objevil jako pouličního muzikanta v Paříži a vzal ho přímo do tohohle z toho studia. Tak trošičku diska ze 70. let, konkrétně rok 1977. Rolling Stones, Miss You.

Jo, nahráváte v Paříži, jdete se takhle po ulici, vidíte muzikanta, dáte mu nabídku, která tomu člověku v podstatě do budoucna naprosto změní život. A tohle přesně se stalo v Paříži onen rok 1977, když tam Stouni natáčeli nejen tuhle tu písničku. Pojďme se podívat, co nám píšete, protože anketa je o tom, že vzpomínáme na vaše dětská léta. Včera byl Mezinárodní den dětí a tak se ptám, jestli si vzpomenete, co jste tehdy poslouchali, jestli to byly dětské písně nebo naopak vůbec ne. Tak například Roman mi píše, narozen 65, že jako malé dítě byl na školním výletě a Amandu Lear si pustil třikrát na juboxu, který stál 1 korunu. To znamená, 3 koruny utratil, takhle obrovský obnos. Chápete to, teď mi takhle píše, chápete to, ledňáček stál 1 korunu. A já jsem utratil 3 koruny za písničky. Já myslím, že to je důkaz toho, že muzika je prostě pro vás důležitá, nebo byla už, když jste byl dítě. Díky za tuhle tu zprávu. Přeji hezký večer. Dětské písně jsem snad nikdy neposlouchala. Odmala jsem byla od rodičů odchována na jazzu a swingu, od dědečka na klasické hudbě, později rock a v pubertě metal. Poslech napříč žánry mi zůstal dodnes, takže mám pocit, že ani tak nezáleží na žánru, ale na kvalitě muziky. Zdraví Lída, 50 let. Děkuji moc za tuhle zprávu. Dobrý večer. Nedávno jsem viděla film Duchoň a slyšela tam krásnou píseň Mám tě rád a uvědomila jsem si, že tohle jsem slýchala jako dítě v rádiu a skoro na to zapomněla. Krásná melodie i text. Mohlo by to zaznít třeba na svatbě. Zdraví Ivana z Brna. Je to zajímavé. Moje maminka říkala, že náhody nejsou a já můžu potvrdit, že náhody nejsou, ale když to tak chce osud, tak to tak je. Totiž další píseň, kterou mám pro vás v dnešních srdcovkách připravenou, jako by se hodila k tomu mailu, který před pár minutami přišel. Totiž mám pro vás písničku, která je od Karola Duchoně, tedy on ji naspíval, pro něj ji napsal Petr Hanzeli, ale otextoval ji Luboš Zeman, mimochodem. Tady je krásné to, že písnička, kterou možná máte na deskách z roku 1976, kdy to vyšlo u Opusu, tak už fungovala 2 roky předtím. Totiž v 74. ji pro Duchoně napsali Hanzeli a Zeman a v 75. roce se Karol Duchoň s touhle písní účastnil festivalu World Popular Song v Tokiu. Snad se dostala prý údajně až mezi finálovou 20 písní. Takže když je něco na desce, neznamená to, že ta píseň je z toho roku, ale může to klidně být písnička, která už fungovala roky předtím. Tady je Čardáš 2 srdc.

Tolik Karol Duchoň a možná také vzpomínky podle toho, co píšete na vaše mládí. Jestli se vy vzpomenete, co jste jako malé děti poslouchali, co jste jako malí měli rádi, napište mi to na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete také na SMS bránu 702 222 220. Mám tady teď rok 1984, kam se teď přesuneme. A to je v podstatě takové moje dětství, bylo mi nějakých 10-11 a v té době jsem slýchával hudbu a už jsem měl rád i syntezátorovou muziku, která v té době začala celkem zásadně znít v rádiích. Mám pro vás teď Alphaville, písničku, kterou zcela jistě znáte a která je opravdu docela pěkná, co se týká i textu. Totiž Alphaville v této písni mají takovou vizi, že lidé si možná trošičku vymýšlí lepší život. Pořád sní o něčem jiném, než o tom, co žijí. Protože to, co žijí, je pro ně neskutečně těžké. A proto ve svých snech, anebo možná i v plánech, utíkají úplně jinam. Tady jsou Alphaville a Big in Japan.

Co nám píšete? Ahoj Pepo, tak já jako malá žila Ivanem Mládkem a Sandrou, později potom Abou. Jinak moc zdravím z Lipé u Mrskles, jistě to tam znáš. No jistě, abych to tam neznal. Mrsklesy, Medvědice, Vlastislav, Teplá, Třebenice, tam ještě nedaleko Kocourov a tak dále. Ano, tam jsem prožil svoje dětství já, to je pravda. Tak tam zdravím na sever. Pojďme se podívat, co nám dál píšete. Milý Pepo, se svým školkovým dětstvím mám nejvíce spojený písničky Kávu si osladím, Hastrmane, Tatrmane a Zaspívej si po ránu. Byly to tenkrát hity, které jsem slyšela v rádiu nejčastěji. Děkuji za krásný pořad, píše Šárka. Mám vzpomínku na Ježkovu stonožku v podání Voskovce a Vericha, zdraví Naďa. Vzpomínky, musel jsem na dálnici zastavit u pumpy, abych napsal. Jako malému klukovi se mi moc líbilo, když v rádiu hráli Šlitra. Představte si, co jsem měl dnes k obědu a doma na Gramorádiu Barkarola jsem se moc rád a často pouštěl Petra Spáleného Plakalo Baby a od Jiřího Suchého Babeta. Později přišly i další oblíbené písně, ale tyhle tři byly první nejoblíbenější. Zdraví Petr, děkuji moc Petře za tuhle zprávu. Co tady máme dál za zprávy? Dobrý večer, pane Milene, moje vzpomínky na dětství a písničky od Vačka Neckáře mě doprovázejí dodnes, již 58 let, všechny jsou nádherné. Srdečně vás zdraví Vlasta. Ano, píšete mi a vzpomínáte na dětství, co jste poslouchali, když jste byli děti. Když já byl dítě, tak byla samozřejmě jednak Děčínská kotva a potom taky Bratislavská líra. No a v roce 1980 byly Eláni na Bratislavské líře s Kaskadérem.

Lucie Amerika, píseň, kterou jsme měli šanci také slyšet ve filmu, a myslím si, že je to krásný oslý můstek k té další písni. Mám tu Barbra Streisand, The Way We Were, což je také píseň z filmu z roku 1973. Ona tam hrála po boku Roberta Redforda. Ona byla Katie, on byl Hubble. Byli to dva lidé, kteří se naprosto milovali, ale

Barbra Streisand a rok 1973. Jak píše Vláďa, dnešní výběr písní dokazuje, že i při písničce se člověk občas musí zamyslet sám nad sebou. Díky, Pepo. Já děkuju, Vláďo, za tuhle zprávu. Co mi píšete, milý Pepo? Písní mého mládí je píseň Karla Duchoně Čosa staně keťu poboskám. Ale pozor, tohle není písnička Karla Duchoně, tady vás opravím, to je Pavol Hamel, je to prvý bosk. Čo sa stane, keď ju poboskám? Ano, to je také píseň mého mládí, píše Gabriela, dítě osmdesátek, také na tom samozřejmě, také na to vzpomínám, tak jsme to dali dohromady, vy už víte, že to není Karol Lev, Pavol Hamel, tak, abych se do toho nezamotal. Co mi píšete dál? Já si vzpomněla, že jsem jako dítě asi 12 leté ráda poslouchala píseň Jiřího Korna Sestra Margit a od Meckáře jsem Hana, 60 let, děkuju moc za tuhle zprávu. Když jsem byla malá, tak zněly z rádia převážně lidové písničky Dechovka a do toho všelijaké písně budovatelské. Později pak písně Semaforské a to byly samé bomby. I dnešní hudbě moc nerozumím, ale je to hlavně pro dnešní generaci, tak ať si to užívají jako my, starší tenkrát v 60. letech, pěkný večer plný hudby. Přeje posluchačka Věra, ročník 53. Já vás teď vezmu do roku 1981. Autor hudby je Jiří Helekal. Tu písničku otextoval Pavel Žák a já jsem tu píseň opravdu, ale opravdu měl jako dítě neskutečně rád a mám ji rád doteď. A tehdy v tom 81. jsem vůbec netušil, že za pouhé

Dlouhé dva roky už budu právě s Jirkou Helekalem ve studiu Československého rozhlasu tady v Praze nahrávat svoji první desku, ale o tom někdy jindy. Tady je rok 81 a píseň Král.

0: i když přežil na léta. A král už není, i když přežil na léta.
1: Jedna z nejkrásnějších písní, kterou naspíval autor hudby a také zpěvák Jiří Helekal. Já vás teď zavedu do 80. let. Tehdy byla 14. bondovka na světě a naposledy se tam objevil Roger Moore jako agent 007. Tehdy se do hudby pustili Duran Duran, If You to Kill.

Po Bondovce z roku 85 se pojďme podívat, co nám píšete. Ahoj Pepo, pěkné téma. Přivedlo mě ke vzpomínkám na své dětství. Píše se první polovina 60. let a jedna z mých nejstarších vzpomínek na dětství je hudba, kterou si naši pouštěli na rádiu Chorál. To mi dodnes slouží, staré elektronkové rádio se zeleným magickým okem v závorce. Ještě než jsem odcházel ze školy, pokojem se linuly písničky Suchého a Šlitra, Malé kotě, Láska nebeská, Kloko, i ty dodnes rád poslouchám. Ani tehdy jsem moc dětské písničky neposlouchal. Byl jsem zcela v zajetí semaforu, tak snad strejček Nimra koupil Šimla. Včera jsem našla duhovou kuličku a díky za moc hezký program, píše Mirek z Brna. Děkuji moc za tuhle zprávu. Prý jsem jako čtyřletý byl schopen několik hodin zpívat, tedy hulákat v závorce, stále dokola. Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. S lásku mých rodičů k semaforu to ale nenarušilo. Zdraví Petr. Děkuji moc, Petře, za tuhle zprávu. Já vás teď vezmu hudebně do roku 1989 za rodákem z Karlových Varů. Ano, v Karlových Varech se narodil Vašo Patejdl, neboli Václav Patejdl. Tohle je Nepriznaná.

Píše vás celá řada, ale srdcovky. Dnes už bohužel musí pomalu a jistě končit. Ještě rychle si přečteme, co nám píšete. Dobrý večer, pane Pepo. Z dětství si pamatuju písně spíš budovatelské. Jsem ročník 48. Později jsem poslouchala Milana Chladila i Ivetu Simonovou. Díky, že na ně vzpomínáte i vy, Naďa z České Lípy. Pak tady máme další ještě zprávu, kterou alespoň stihnu. V jednom období na dně mě i máti donutil k úsměvu František, co šel kolem zahrádky. Píše pan posluchač Jirka, ročník 1936, a píše plaťte rádio a díky za to. Já děkuji vám všem, kteří jste mi napsali, protože mám z toho neskutečnou radost, že jsme všichni takhle krásně ve vzpomínkách. Ať už to mládí bylo ve 40., 50., 70., 80. nebo snad i 90. letech. Zkrátka všichni jsme tady společně u srdcovek. Ty dnešní pomalu končí, ale věřte, že už se teď těším na zítřejší srdcovky s vámi. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, dělá společnost Dvojka. Přejeme příjemný červnový podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Detektivové ze Zelňáku. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás už druhý případ, který se pokusí vyřešit naši malí detektivové ze Zelňáku. Totiž kamarádi Johanka a Filip. Z kapes a tašek lidí, co na Zelňák přišli nakupovat, se ztrácejí různé cennosti. Kam? To neví ani zkušený strážník Béda Filc. Dnešní detektivní pohádka na dobrou noc se jmenuje Kapsář. A právě začíná. Tak honem do postýlek.

0: Dobrý večer, milá děcka. Dneska se zase podíváme do Brna a zase na Zelňák, kam si Brňáci moc rádi zajdou na trh pro čerstvou zeleninu, ovoce, kvítka a leco z dalšího. Největší frmol bývá kolem stánků v sobotu a v neděli. No a víte, jak to je. Moc lidí na jednom místě znamená moc peněženek, telefonů, hodinek a dalších věcí, co lákají nenechavce a zloděje. Johanko, Filipku, pojďte si dát kyselicu, už je čas v oběda, zavolala báby Svobodová na svého 6letého vnuka a jeho o rok starší kamarádku. Děti od Johančina táty vyfasovali keramické misky, které pan Hrabal sám vyráběl i prodával. A když do nich dostali vrchovatě zelňačky, pustili se do jídla. Polívky báby Svobodové jim vždycky chutnaly a kyselica snad nejvíc. Kdyby neprodávala ovoce a zeleninu, mohla by vařit všem na Zelňáku. Také Johančin táta pan Hrabal dostal poctivou porci. Tak v klidu obědovali, když se opodál u jednoho ze stánků začali srocovat lidi a něco hlasitě vykřikovali. Co to tam je za vírval, divil se pan Hrabal. Zjistíme to, houkl Filip. Rychle s Johankou vyškrábli poslední zbytky polívky, umyli misky a už byli pryč. Vzpomínáte si, jak jsme si říkali, že někteří Brňáci mají tajnou řeč, které se říká hantec? Tak v tom hantecu se policista řekne filc. A tady na Zelňáku měl svou pravidelnou službu jeden takový. Jmenoval se Béda Filc. Tento tělnatý strážmistr na místo činu dorazil v tu samou chvíli jako Johanka s Filipem.
1: Co se tu stalo? Nekřičte, všecko v klidu, dáme to do pořádku,
0: uklidňoval policista rozvášněný dav, ale nemělo to velký úspěch.
1: Někdo mi ukradl peněženku, hartusil kníratý padesátník. Mě též, jak tomu mobil, přidala se poněkud kulatější důchodkyně. Já měla v kabelce peníze na novou pračku a jsou fuč i s kabelkou, hlásila asi 30letá paní s kočárkem.
0: Strážmistr Filc vytáhl zápisník a všecko si pečlivě zapisoval. Bylo vedro a jemu se z toho všeho potilo celé čelo.
1: Tož, snad to mám všecko. Zmizilo 5 peněženek, 4 mobily, 2 hodinky, 1 náhrdelník, náramek a kabelka z penězi. To je pěkná lapálí, řádí nám tu kapsář.
0: Vysypal ze sebe Filc, když dokončil sepisování.
1: Udělám, co budu moc, ale moc šancí na to, že ho chytnem, nevidím, dodal.
0: Filip s Johankou všechno pečlivě poslouchali. Teď se na sebe podívali a usmáli se. Toho kapsáře dopadnou. Zatímco strážmistr Filc vyrazil do známých zastaváren v okolí, aby zkontroloval, jestli zloděj ukradené věci už neprodal, děti se jakoby nic courali po Zelňáku a bedlivě sledovali lidi. Chce to nějaký systém, podrbal se Filip po chvilce na hlavě a rozhlídl se po přeplněném náměstí. Budem koukat jen tam, kde je tlačenice. A rozdělíme se, tak toho stihnem víc, navrhla Johanka. Jak řekla, tak udělali. Celé odpoledne brousili po Zelňáku s očima na šťopkách, ale do večera ani jeden nic podezřelého neviděl.
1: To je jasné, dneska si už nakrad, tak tu není, pláce se do čela Filip.
0: Chce to na něho něco narafičit, uvažovala Johanka. Nějakou past, doplnil ji Filip.
2: Už to mám. Vemu si zítra baťoch a nechám ho rozglábený do kořán. A jen tak si ho přehodím přes rameno a budu se tu poflakovat, zaradovala se Johanka. Ještě něco mě napadlo, zvedl Filip důrazně ukazováček a Johance svůj nápad zašeptal. Co kdyby ten kapsář byl někde okolo a poslouchal?
0: Johanka se začala smát.
2: Filipův nápad byl perfektní. Druhý den už nebyl takový hic, na obloze pluly mraky, které čas od času nabídly chladivý odpočinek od červnového slunka. Celé dopoledne se Johanka okatě producírovala po zelňáku, ale návnada zatím nezabrala. Oba v poledne smutně srkali skvělou česnekačku báby Svobodové. Co čučíte, jak kdyby vám ulétli včelí? Nechutná? Divila se báby Svobodová. Děti jí pověděli, jak se jim nedaří odhalit kapsáře. To se musíte dívat pořádně, však on se objeví. Před chvilkou tady byl jeden takový, furt jen okouněl, ale nic nekoupil. Povzbuzovala detektivy báby Svobodová. Jo, jo, taky jsem si ho všiml. Tamhle tutaj ho vidím. Ukázal pan Hrabal na stánek pana Kódra, který na zelňáku prodával vlastnoručně vyráběné šperky. Mimochodem, jestli si říkáte, že to jméno Kódr nějak souvisí s Hantecem, tak máte pravdu. Kódr totiž znamená prsten. U stánku pana Kódra byla spousta lidí. A mezi nimi i podivný hubeňour, kterého víc než vystavené zboží zajímali nakupující. Johanka popadla svůj růžový baťoch a začala kolem podezřelého kroužit. Filip ji bedlivě sledoval zpovzdálí. Hubeňour se tvářil, že si Johanky vůbec nevšímá, ale Filip dobře viděl, jak se nenápadně sune k jejím otevřenému batohu. Najednou šuplup, ruka bleskově zajela dovnitř a hned zazven. A Johančin mobil měl nového majitele. Kapsář se hned nenápadně začal vytrácet pryč. Jenže teď přišla Filipova chvíle. Vytáhl svůj mobil a vytočil Johančino číslo. Z Hubeňourovy kapsy najednou začal vyřvávat Johančin hlas. Haló, pomoc! Ukradli mě, jsem uloupený, telefon! A pořád dokola. Kapsář spanikařil a chtěl křičící mobil zahodit, ale to už si na něj začali lidi ukazovat, tak se rozhodl vzít nohy na ramena. Chyťte ho, to je ten kapsář, volali děti. Nahrané Johančino volání místo zvonění mobilního telefonu byl ten tajný nápad, který Filip pošeptal včera večer kamarádce do ucha. Klaplo to dokonale. Utíkajícímu Hubeňourovi se mezi tím do cesty postavil dav lidí a další se hnali za ním. Už zbývala jen ulička kolem zbyni Sesly, který prodával stoličky, košťata, pometla a podobné zboží. Ten si ale věděl rady. Popadl násadu od smetáku a hodil ji kapsáři pod nohy. Zloděj se s vyjeknutím skácel na dlažbu a zůstal tam rozplácnutý jak přejetá žaba. To byl konec zlodějíčka Šimona Šrajtofly, který od strážmistra Filce vyfasoval slušivé náramky. Johance s Filipem strážmistr udělil čestný oficiální titul detektivové ze zelňáku. Tak jste ho čaplí, usmála se báby Svobodová, když se Filip a Johanka s vítězným úsměvem a novou hodností vrátili k jejímu stánku. A každému dala jedno sladké červené jabko. To je pro dnešek všecko. Dobrou noc a krásné sny.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Noční mikrofórum.
5: Hostem Barbory Čuekos bude módní návrhářka a malířka Anna Tejklová. Má před přehlídkami na Czech Fashion Week stále ještě trému? Proč se začala věnovat komiksům o závislostech, sebepoškozování a poruchách příjmu potravy? A v čem je pro ní mateřství stálou životní i tvůrčí inspirací?
4: Noční mikrofórum.
6: Dnes večer po 10:30.
4: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný úterní večer z dvojky. Rakušanka, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Martin Hrdinka a hitparáda dvojky. Ve 22 hodin kapitán Exner v nové četbě na pokračování Pastvina zmizelých. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Výšek, tohle je úterní večerní dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Potkáváme se s vámi po 6.29. A to ve složení, které zatím měnit nebudeme. Jaromír Ostrý, i když fyzicky nikoli nejvyšší, se tyčí, co by režisér nad naším týmem. Další popřední místa zaujímají
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler
3: a Igor Bareš.
1: Páté jméno, jistě i vás, maně napadla podobnost s pátým kolem uvozu, zní Josef Veselý, přičemž je záhodno připomenout i zde momentálně nepřítomného Petra Horu Hořejše, který svého času tento seriál knižně inspiroval. Rádi bychom se dnes věnovali životní dráze nejmladší sestry Josefa II., která to dotáhla hodně vysoko. O to krutější byl však taky její pád.
2: Narodila se na dušičky roku 1755. jako 15. dítě Marie Terezie a jejího manžela Františka Štěpána. Při křtu dostala jméno Marie Antonie Josefa Johana. Za kmotry byli formálně portugalský král a královna, které u křtu zastupoval arcivévoda Josef a arcivévodkyně Marie Anna, tedy její starší sourozenci. Den před narozením tohoto pozdního dítěte císařských rodičů postihla zemi jejich kmotrů jedna z nejhorších katastrof, kterou lidé v Evropě pamatovali. Strašlivé zemětřesení smetlo během několika minut Lisabon z povrchu zemského a v troskách domů pohřbilo na 50 tisíc lidí.
3: Za půl roku na to uzavřela Francie s Rakouskem spojeneckou smlouvu, která měla za úkol ukončit staleté nepřátelství vládnoucích Bourbonů a Habsburků.
0: Spečetila ji řada sňatků mezi oběma dynastiemi. Jednou z obětí sňatkové politiky byla dívenka, která se právě narodila ve Vídni.
1: Marie Antoinette, dcera rakouské císařovny a uherské, jakož i české královny. Byla to rakouská arcivévodkyně a byť neoficiálně i česká princezna.
0: Zatím jí říkali Antonie. Francouzská Antoinette se vžila až později.
3: Byla od malička půvabná a velice hezká.
0: Hlavní roli ve vzdělání hrálo náboženství a hudba.
3: To druhé neměl na starosti nikdo jiný než sám Christoph Willibald Gluck.
0: Učila se francouzsky a italsky a svou roztomilostí si omotala každého učitele kolem prstu.
3: Přednost dávala všemu jinému než výuce.
1: Ku příkladu?
3: Mnohem raději pobíhala se sourozenci po pokojích a zahradách císařského zámku a nevynechala žádnou příležitost k zábavě.
1: Ino, dětský věk.
3: Mezery ve vzdělání a nedostatky v povaze své dcery si začala matka uvědomovat v okamžiku, když francouzský král Ludvík 15. o ní začal uvažovat jako o možné manželce pro svého vnuka Ludvíka, Dauféna, následníka trůnu.
2: Má více rozumu, než se u ní dlouho předpokládalo.
1: Hlásil do Paříže její nový učitel, abbé Mathieu Jacques.
2: Bohužel si však tento rozum do 12. roku nemusel zvykat na soustředění. Její výuku stěžuje trocha lenosti a mnoho lehkomyslnosti. Během krátké doby jsem začal se základy krásné literatury. Chápe dobře, usuzuje správně. Ale stěží ji lze přimět k tomu, aby pronikla do hloubky věcí, ačkoliv cítím, že proto má dost schopností. Nakonec jsem dospěl k názoru, že ji lze vychovávat jen tak, že se současně také baví.
0: Hravá,
3: povrchní,
0: parádivá,
3: zábavychtivá.
1: Tak ji charakterizovali současníci.
0: Zároveň však byla neobyčejně přitažlivá, s půvabným držením těla a okouzlující tváří.
3: Její příprava nebyla jen duševní. Do Vídně přicestoval francouzský taneční mistr, zubní lékař, krejčí a kadeřník.
0: Ti všichni a ještě další na ní společnými silami pracovali, aby se z ní stala madame.
2: Když Marie Terezie uspořádala pro svou nejmladší dceru slavnost na zámku Luxemburg, ani jeden z hostů nevycházel z úžasu. Arcivévodkyně udělala během pár měsíců na sobě obrovský pokrok. Působila zraleji, než odpovídalo jejímu věku. Měla bezvadné držení těla a chůzy, podstatně se zlepšila ve francouzštině, nekonverzovala už tak nezávazně a povrchně jako dřív. 14letá arcivévodkyně byla k nepoznání.
1: Však už bylo také na čase. Svatba totiž byla za dveřmi.
3: 15letý ženich nevěsty, o půl roku starší Ludvík, k němuž se bude jednou přidávat číslovka 16, byl malý, obtloustlý, zakřiknutý chlapec s křivými zuby a pomrkávajícím, krátkozrakým pohledem.
0: Podle miniatury, kterou Antonii poslali, si ho nevěsta představovala trochu jinak.
3: Po příjezdu do Versailles uložili snoubence k odpočinku.
0: Do různých pokojů, samozřejmě.
3: Přičemž zakřiknutý Ludvík se do večera nezmohl ani na jediné slovo.
0: Nikdy předtím nebyl pohromadě delší dobu s děvčetem svého stáří a neměl nejmenší potuchy, o čem by s ní měl mluvit.
2: Svatba se konala uprostřed května roku 1770. v zámecké kapli ve Versailles.
1: Dozvídáme se z knihy Dcery Marie Terezie od rakouského historika Friedricha Weissensteinera.
2: Následník trůnu dovedl svou půvabnou nevěstu, oblečenou do bílých brokátových šatů, k oltáři a tam jí neobratně navlékl prsten. Dostali požehnání a po mši a podpisu svatební smlouvy šli do bohatě vyzdobených komnat barokního paláce. Večer se konala svatební hostina, při níž francouzský královský dvůr rozehrál všechny rejstříky svého přepichu. V záři tisíce svíček sledovalo novomanžele 6000 párů očí.
0: Toto divadlo trvalo několik hodin.
3: Pak odvedl král dětský manželský pár do ložnice. Osobně podal svému vnukovi noční košili, rovněž Antonie.
0: Nyní Antoaneta.
3: Ji dostala od vévodkyně z Chartres.
0: Když dvůr konečně odešel, zůstali 14letá a 15letý sami.
3: Tyto nezralé a v lásce neskušené královské děti měly po církevním sňatku a byly tedy oficiálně muž a žena.
0: Ve skutečnosti se jimi nestaly ani první noci, ani druhé, ani dlouhá léta po ní, protože manželství se naplnilo až mnohem později.
3: Následník trůnu se o svatební noci o svou ženu nestaral, obrátil se na bok a spal.
2: Nejenom o svou ženu, ani o jiné ženy se novomanžel nezajímal. Nemiloval je, nýbrž lov. A taky se mnohem líp, než v manželské ložnici cítil v zámečnické dílně. Při honech byl jistý a smělý, v zacházení s nářadím velice zručný a vynalézavý. V manželské ložnici naprosto zklamal. Následníkovu impotenci nejprve přičítali jeho nesmělosti a neskušenosti.
1: Samozřejmě, že Marie Terezie se ovšem brzy dozvěděla a nešetřila dobrými radami.
0: Jenom neprojevovat špatnou náladu, nýbrž něžnost a mazlivost. Přílišná horlivost by všechno jenom pokazila. Mírnost a trpělivost jsou jediné prostředky, kterých můžete použít. Nic není ztraceno. Jste oba tak mladí. Naopak, pro zdraví vás obou je to tak lepší. Ještě musíte oba zesílit. Je ovšem přirozené, že my staří rodiče bychom si přáli naplnění.
1: Naplnění se ovšem nechtělo dostavit, přestože se následník trůnu začal chovat ke své ženě milostněji.
0: Měl dobrou vůli být s ní jako muž.
1: Jenže ať se snažil, jak se snažil, sexuální akt se nedařil.
0: Co by amatérský sexuolog zasáhl během své pařížské návštěvy jeho švagr.
1: Tedy Josef II., spoluvladař rakouské císařovny. V dopise svému bratru Leopoldovi podrobně popsal problém.
3: Tajemství spočívá v manželském loži. Má výbornou erekci. Zavede svůj út, zůstane tam nehnutě asi 2 minuty a aniž by došlo k výronu, vytáhne svůj stále ještě stopořený út ven a popřeje své ženě dobrou noc. Je naprosto spokojený a otevřeně přiznává, že tento akt považuje za jakési povinné cvičení a nenachází na něm žádné potěšení. Kdybych u toho mohl alespoň jednou být, přivedl bych ho k tomu. Měl by dostat bičem jako osel.
1: O sestře ještě poznamenal.
3: Pokud jde o Marii Antonii, není také právě smyslně založená a tak oba dohromady tvoří pár opravdových přídílů.
0: Podařilo se mu ale přimět Ludvíka k lékařské prohlídce.
3: Při ní se zjistilo, že nedostatek dofenových mužných sil není duševní povahy. Nýbrž se jedná o malý tělesný defekt, zúženou předkošku, kteroužto závadu lze odstranit malým chirurgickým zákrokem.
0: Uplynul sice ještě nějaký čas, než se následník odhodlal k operaci,
3: ale nakonec zábrana k naplnění manželství byla odstraněna a brzy poté letělo do Vídně radostné poselství.
0: Moje manželství je už 8 dní úplné. Důkaz byl několikrát opakován, včera ještě dokonaleji než poprvé. Myslím, že ještě nejsem těhotná, ale mám aspoň naději, že to může každým dnem nastat.
3: Koncem příštího roku přivedla Marie Antoaneta na svět první dítě, dceru Marii Terezii.
2: Marie Antoaneta zůstala do svých 22 let panou. Manželské lože jí nahradila společnost. Bavila se, nezřídka v nepříliš vhodné společnosti, do rána na plesech a redutách, dělala dluhy u hráčského stolu, navazovala přátelství se ženami a účastnila se koketních setkání s mladými kavaliéry. To vše přijímala veřejnost s nevolí. Brzy zaplavily zemi nemravné pověsti a pamflety s pomlouvačnými zprávami a obscénními ilustracemi. Královna v nich vystupovala jako smyslná, po mužích posedlá nymfomanka.
1: Lotrichien, Rakušanka, tak jí říkali.
3: A nepřestali jí tak říkat, ani když se stala francouzskou královnou.
0: Když Ludvík 15. zemřel, nastoupil na trůn jeho vnuk Ludvík 16.
1: V jakém stavu přebíral zemi?
0: Ve špatné hospodářské situaci, s francouzským státním rozpočtem ve vysokém deficitu.
3: Armáda, udržování dvora, úroky z úvěrů a výdaje na předimenzovaný státní aparát vyžadovaly ohromné sumy peněz.
0: Ludvík si toho byl vědom a byl ochoten uskutečnit reformy.
3: Jenomže na pronikavé změny neměl dost sil.
0: Stál sám a ztracen proti trvalému odporu majetné části společnosti.
1: A jeho žena?
2: Královna se o lid své země nestarala. Mimo její svět žádný jiný pro ni neexistoval. Výstřední dcera Marie Terezie myslela jenom sama na sebe. V zámečku Trianon, který daroval její těžkopádný, ale galantní manžel, si vytvořila vlastní říši. Udávala tón pro francouzskou šlechtu v módě i v účesech. Každý den ráno byla armáda komorných zaměstnána přinášením spodniček a krinolín, živůtků a krajkových šátečků, punčoch, plášťů a rukavic, které si královská parádnice přála ten den obléknout. Kadeřník vytvářel s pomocí ohromných jehlic do vlasů a velikého množství pomády na její hlavě rafinované stavby.
0: Víte, že jsem vždycky zastávala názor, že móda se sice má sledovat, však s mírou a bez přehánění.
1: Kárala dceru v dopisech matka Marie Terezie.
0: A tak nemohu přejít jeden bod, o němž dost často píší mnohé noviny. Jedná se o účes, který nosíte. Prý měří od kořínků vlasů po konečky vlasů 36 coulů.
1: To máme zhruba 90 centimetrů, ale nešlo jenom o vlasové kreace.
3: Královna doslova žízněla po ještě krásnějších a dražších čelenkách, náramcích a náhrdelnicích, prstenech, sponách, perlách a diamantech.
0: Dělala dluhy a manžel je čas od času platil ber kde ber.
3: Hazardní hry byly sice u dvora na výslovný králův příkaz zakázány, ale s tím si rokoková panenka z Trianonu hlavu nedělala.
0: Noc co noc hrávala ve svých salonech farao.
1: Bratr Josef ji napomínal.
3: Už si někdy přemýšlela o tom, jak špatný vliv na veřejné mínění mohou a musí mít tvoje společenské styky, tvá přátelství? Uvažovala si někdy, jaké strašné důsledky mohou plynout z hazardních her kvůli špatné společnosti při nich a ohlasu na ně? Všechno to a mnohé další pohoršuje všechny lidi, kteří tě mají rádi a rozumně uvažují. Král tráví celé noci sám ve Versailles a ty ve společnosti sebranky v Paříži.
1: Nakonec připojil větu, která svou věšteckou předvídavostí působí přímo uhrančivě.
3: Skutečně se chvějí o tvé životní štěstí, neboť takhle to natrvalo nemůže jít. Revoluce bude krvavá.
1: Josef II. Měl mít pravdu.
2: V letech 1788 a 1789 se nepřeslechnutelně a hrozivě ohlašovalo dunění revoluce. Kdo chtěl slyšet, slyšel. Kdo chtěl vidět, viděl blížit se bouři. Král udělal v zemi několik dobře míněných opatření proti hospodářské nouzi, ale žádná z jeho reforem nedosáhla cíle a neodstranila všeobecnou nespokojenost. Když konečně 14. července 1789 vzbouřený lid dobil Bastilu, nenáviděné státní vězení, bylo to neklamné znamení začátku brutálního a bezohledného násilí.
1: Když byl král informován, co se v Paříži děje, zakoktal polekaně.
2: Pro boha, to je vzpoura.
3: Ne, sire, to je revoluce.
0: V celé zemi povstali rolníci. Pustošili zámky svých pánů a ničili dokumenty, na kterých byly zapsány jejich povinnosti.
3: Poddanství bylo zrušeno. Poslanci Národního shromáždění přijali deklaraci lidských a občanských práv.
0: Revoluční násilí zabušilo na brány Versailles.
3: Mnoha tisícový dav žen ozbrojených kosami, vidlemi, kopími a mušketami se po několika hodinovém pochodu objevil před královským palácem a požadoval chleba.
0: Nemají chleba? Tak proč nejedí koláče?
3: Rakušančina věta se neutajila. Královna se stala terčem posměchu a nenávisti.
0: Zatím však na ní ani na krále nikdo nesáhl.
3: Žili ve staré velké budově v Tuileriích, klidným jednotvárným životem pod dozorem Národní gardy.
2: V této situaci plánovala královská rodina útěk. Časně ráno v první letní den roku 1791 opustila Paříž. Cílem byla východní hranice Francie, kde měl Ludvík pod ochranou králi věrných vojenských oddílů vytvořit exil na francouzské půdě. Po 20-hodinové jízdě dojel kočár do Varán. Tam byla konečná stanice. Tamní poštmistr Druet, přesvědčený jakobín a odpůrce království, vznešené cestující v nápadném kočáru poznal. Narychlo shromážděný dav jim zabránil v cestě.
1: Svoji všímavost si poštmistr po letech odskákal. Čekalo ho vězení na brněnském Špilberku.
3: Revoluce pokračovala. Král s královnou sice zůstali na trůně, ale Francie se stala konstituční monarchií.
0: Postavení královského páru se rychle zhoršovalo.
3: V srpnu roku 1792 bylo odtroubeno k poslednímu útoku na monarchii.
0: Národní gardisté eskortovali královskou rodinu do templu, který se stal vězením.
3: Cesta přes polovinu Paříže trvala 2 hodiny a celou tu dobu byla královská rodina zahrnována ze všech oken a domovních dveří nenávistí.
0: Za měsíc na to se nové revoluční národní shromáždění, konvent, usneslo na zrušení monarchie.
3: Podmínky vězení v templu byly zostřeny. Množila se šikana, možnost pohybu uvězněných byla omezena. Byl jim odebrán papír, inkoust a pera, také všechny ostré předměty jako nože, vidličky a nůžky.
0: 17. ledna 1793 je vynesen rozsudek smrti nad občanem Ludvíkem Kapetem, jak se teď král úředně jmenoval. Na náměstí revoluce padla pod gilotinou jeho hlava. Někteří z přihlížejících si namočili své píky a kapesníky do jeho krve.
3: Trvalo 9 měsíců, než došlo i na Rakušanku.
2: 16. říjen 1793 byl posledním dnem života dcery císařovny Marie Terezie, někdejší francouzské královny Marie Antoinety. Po dvoudenním procesu byl ve 4 hodiny ráno vynesen rozsudek smrti. Přijala jej s nepohnutou tváří a beze slova. Během měsíců, které prožila v tmavém, vlhkém prostoru, se 38letá krásná žena změnila v unavenou stařenu. Její pleť sešedla, vlasy zbělely, oči byly matné a bez lesku.
1: Soudci jí nařídili, že si na popravčí káru nesmí vzít černé šaty, aby nepopudila lid.
0: Oblékla si tedy bílé šaty. Chtěla být při svém posledním vystoupení na veřejnosti čistě a slušně oblečená. Převlékla se i prádlo.
3: Když přišel kněz, Marie Antoinetta ho odmítla.
0: Kat se jmenuje Sanson a je to syn neblaze proslulého pařížského popravčího.
3: Stříhá královně vlasy a svazuje jí ruce za zády.
0: Jsem připravena, pánové. Můžeme vyrazit.
3: Venku čeká popravčí kára, tažená černým koněm, aby ji odvezla na popraviště.
0: Venku pocítila náhlé nutkání na stranu. Požádala svého kata, aby jí rozvázal ruce. U zdi vězení si ulevila. Pak jí byly ruce znovu svázány.
3: Malíř Jacques-Louis David zaznamená během hodinové cesty několika čarami na papír kresbu vyhublé zestárlé ženy s kamennou tváří a s rukama svázanýma za zády.
2: Krátce popoledni dojede popravčí kára k popravišti. Shromáždili se tu 10 000 lidí. Hlučí a křičí, natahují krky. Čekají tu už celé hodiny na to jedinečné divadlo, na popravu královny. Chtějí vidět, jak národní břitva občanku Kapetovou rozpůlí.
3: Kára zastavuje.
0: Na ohromném prostranství náměstí revoluce.
1: Dnešním

0: i mechanismus, sekera padá a odděluje hlavu od těla.
1: Kat zvedá krvácející hlavu za zbytek vlasů a ukazuje ji jásajícímu davu.
0: Královna je popravena. Monarchie je mrtva.
2: Ať žije republika.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 629. schůzka v Toulkách českou minulostí. 630. uvedeme zítra večer ve 20 hodin a podtitul zní solo pro 46 strun, 7 pedálů a 2x 4 prsty. Poslouchejte zítra večer Toulky českou minulostí od 20 hodin tady na Dvojce.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Četba na pokračování na Dvojce.
1: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
3: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
1: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
3: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
1: Pastvina zmizelých.
2: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na Dvojce.
1: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat?

0: Nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Je to podle vás reálné?
2: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
6: Dobrý den. Kam se posunula jednání o ukončení války mezi USA a Íránem a jak do toho zapadají izraelské údery na Libanon? Jak si vede prezident Trump doma a jeho boj se soudy, stahování amerických vojáků z Evropy a otazníky nad budoucností Alberty v Kanadě? To jsou dnešní témata pro zahraničně politického experta a bývalého velvyslance v Kanadě Bořka Lisce. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
6: Příměří s otazníkem, tak by se dala si nazvat současný stav mezi Íránem a Spojenými státy. Oba státy o víkendu provedly několik útoků a Írán včera avizoval, že zastavuje dialog se Spojenými státy, a to kvůli izraelskému porušování příměří v Libanonu. Pak Donald Trump ovšem řekl, že on takové zprávy nemá, zvedl telefon a zavolal izraelskému premiérovi Netanyahuovi a Izrael v zápětí řekl, a Donald Trump tvrdí, že Izrael a libanonské hnutí Hezbollah se rozhodli zastavit ty vzájemné útoky. Tak jak na vás působí tenhle vývoj?
7: Bohužel ten vývoj zapadá do mého dlouhodobého čtení té situace, která není dobrá z pohledu vyhlídek na dosažení míru, na dosažení té mírové dohody. Bohužel ta stanoviska, postoje těch obou válčících stran Spojených států a Izraele, řekněme, na jedné straně a Iránu na druhé, jsou velmi vzdálená. V podstatě dosažení toho míru by předpokládalo uznání strategické porážky Donaldem Trumpem ve dvou hlavních bodech, o kterých mluví i on sám, a ty body jsou bohužel zásadní. To znamená otázka iránského jaderného programu a také otázka vybírání mýta Íránem v Hormuzském průlivu. A to je samozřejmě pro Donalda Trumpa velmi těžké tu porážku uznat, a když už by se k tomu nadechoval, tak přijde zdrcující kritika zleva i zprava. Demokraté i tradiční republikáni, kteří se k tomu trošku osmělují, tak začnou říkat, no ale proč tedy ta válka byla, proč tedy, když ten jaderný program bylo to zásadní, tak proč jsme se do toho pouštěli s takovými obrovskými vojenskými výdaji, takovými náklady pro naše obyvatelstvo v podobě zvýšených cen. No a Donald Trump v tu chvíli samozřejmě couvá z těch úvah, že by k takovému kompromisu mohl přistoupit. No a mě ta situace v tomto směru, bohužel on říká, že čas je na jeho straně, ale já se obávám, že je to přesně naopak. Čas pracuje pro Irán, on to ví, že čím déle počká, tím lepší dohody dosáhne. A já to přirovnávám k situaci, že jsme na Titaniku s Donaldem Trumpem, který je kapitánem, který už vidí ten ledovec, ale kurz nemění, a čím dál více se blíží moment, kdy se stoupíme do mrazivých vod hluboké ekonomické krize.
6: Jak vám do toho jednání o vyřešení situace, protože ještě v pátek jsme od Donalda Trumpa slyšeli, že se Hormuzský průliv otevře, že on ukončí tu blokádu íránských měst a začnou lodě zase jezdit, tak jak vám do toho ale zapadaly ty izraelské údery na ten jižní Libanon? Ono to trošku vypadalo, že Izrael to svému spojenci, to vyjednávání o konci války, vůbec neusnadňuje. Někdo by možná řekl, že ho možná trochu i sabotuje.
7: Bohužel taková je situace, to je také něco, co je vlastně očekávatelné, protože přece jen jakkoliv Donald Trump správně říká, že Irán, jaderný Irán, představuje hrozbu pro celý svět. Na začátku té války se ukázalo, že už má rakety, kterými dokáže zasáhnout nás v Evropě, tak přece jen především samozřejmě existenciální hrozbou pro Izrael. A pro něho se otevřelo okno příležitosti, jaké se neotevřelo za téměř půl století trvání toho režimu, že by se ten režim mohl zhroutit. Takže situace, kdy se vyjednává o mírové dohodě s režimem, který je v podstatě stejný, i když, jak říká Donald Trump, je jiný, a to je pravda, že změnil, skutečně zahynulo při té válce široké vedení toho režimu.
6: Jiná jména, ale
7: podstatou režim zůstává stejný. Takže v této situaci samozřejmě pro Irán smířit se s tím, že se vzdají ty pokusy o to ten režim zhroutit, tak to je pro něho velmi hořká situace a on se snaží ještě stále samozřejmě čím dál tím aspoň vyřešit, tedy oslabit ten režim a jeho spojence, jako je Hizballáh, co nejvíce může.
6: Jaké možnosti řešení jako diplomat, bývalý diplomat z téhle situace vidíte?
7: Já se obávám, že to řešení se bude hledat skutečně nesmírně obtížně. V podstatě to řešení téměř není, kromě tedy toho uznání té porážky. Mě to samozřejmě velice mrzí, musí nás to mrzet všechny. Já jsem držel Donaldu Trumpovi palce. Já myslím, že on do toho šel s tím, že věřil, že ten režim se skutečně po tak drtivém zásahu, už jenom tím, že padlo to vedení, že se skutečně zhroutí. Ale to se nestalo a teď už z toho vlastně dobré východisko dost dobře není.
6: Ono to skoro vypadá, jako kdyby Donald Trump neměl úplně dobré informace, když se rozhodoval o tom, jestli do Iránu jít nebo ne.
7: No, samozřejmě to je také možné, ale já si myslím, že ta naděje, ty možné zisky z toho útoku převážily tu úvahu, co by se mohlo stát, když se to nepodaří na začátku ten režim zroutit. Také tam byla ten moment toho, že ta nálada ve společnosti iránské byla proti tomu režimu, se zvedala proti tomu režimu.
6: Tam byly ty demonstrace veliké.
7: Ti experti
6: a tvrdě potlačené.
7: Ti strategové velcí říkají, že vlastně Iránci si měli nazout tu obuv výsadkářů místo amerických vojáků, ale tomu také nedošlo, to také je jeden z těch momentů, proč se vlastně to nepodařilo dosáhnout toho cíle.
6: Ono to, že se zatím nedaří ukončit tu válku s Iránem, Donaldovi Trumpovi nepřidává body ani doma. Blíží se důležité podzimní volby do kongresu. Tak jak se zatím stojí republikáni pod jeho vedením?
7: Stojí si velmi špatně. Donald Trump, a to s tou válkou samozřejmě velmi úzce souvisí. On totiž nejenže Donald Trump slíbil Američanům, že nebude žádné další války vyvolávat a to tedy nesplnil, ale on jim zároveň slíbil, že učiní jejich životní náklady, takové ty základní životní potřeby dostupnější. A stal se také pravý opak, a to právě vlivem té války. A to samozřejmě Američané vědí. Dramaticky, až neuvěřitelně o desít, ale teď už zřejmě je na to dost pozdě, minimálně pokud jde o sněmovnu reprezentantů, tam jsem teď četl, že odhady těch sázkových kanceláří jsou 90%, že ztratí republikáni sněmovnu reprezentantů. U Senátu je to, řekněme, 50-50, ale už i tam se favorizují mírně ti demokraté, takže o to ještě možná, o ten Senát, tam bude ten boj, ale právě tím, čím déle ta válka bude trvat, tím ta krize bude větší, ta inflace bude narůstat ve Spojených státech, tlačit ceny nahoru a zároveň se bude tlak na zvyšování úrokových sazeb, tím zase hypotéky, čili celá ten koncept, jak jsem říká, té dostupnosti, to je téma naprosto číslo jedna pro americké voliče, tak to je čím dál tím palčivější vývoj z toho vnitropolitického pohledu. Vlastně to je taková super zbraň, kterou dal Donald Trump demokratům pro ty nadcházející volby a republikáni, tam už krystalizuje ta strategie, jak oni na to budou reagovat, tak těm vlastně nezbývá, než udělat takovou trochu kulturní válku. Oni říkají a budou říkat, protože demokraté přece jen ještě nepřesvědčili úplně, že mají vizi pro většinovou Ameriky. Takže to oni budou používat a budou říkat i pro takové ty středově myslící Američany, ale přece jenom mírně konzervativní, budou říkat, podívejte, demokraté nadále ale zničí Ameriku, který, jak, tak, takovou, jakou jste ji znali až dosud pro celou historii, s těmi svými levicovými, komunistickými recepty, důrazem na sociální změny, kterým nerozumíte v oblasti genderu, důrazem na zelenou změnu, na neumí řešit zločinnost, neumí řešit imigraci, takže to bude ten protiargument, ale zatím ta super zbraň v rukách demokratů, kterým Donald Trump dal, ta vítězí.
6: No, republikáni teď v primárkách volí ty své budoucí kandidáty do Senátu. Tak jak se to odráží na těch primárkách?

0: Já jsem se dívala na to, jak dopadly primárky ve velmi sledovaném Texasu a tam to vypadá, že vyhrál příznivec Donalda Trumpa.
1: Ano, to je také důležitý faktor, si myslím, pro ty volby, které se blíží. Donald Trump stále prokazuje, že přesto, že jemu také osobně klesá popularita, tam vlastně on klesl po 40%, některé průzkumy ukazují i 34%, což se v historii novodobé podařilo v úzovkách pouze dvěma prezidentům, to byl Richard Nixon a George Bush mladší, a v obou případech pak republikáni prohráli ty volby, čili Donald Trump musí být vnímán republikány jako oslabený prezident. A samozřejmě nejen republikáno se opravuje ve světě a samozřejmě u demokratů. Ale zároveň Donald Trump, a to myslím, že mírní takové ty vášně k revoltě v rámci republikánské strany, prokazuje právě v těch primárkách, to teď znova ukázal, že dokáže rozhodovat o politickém osudu těch republikánských špiček, jak si usmyslí. Právě v těch primárkách v Texasu se ukázalo, že kandidoval ještě takový tradiční republikán John Carney takovým jako tímto bušovského střihu, který byl momentálně úřadujícím senátorem.
0: A už asi po čtvrté, tuším, ano, dlouholetý senátor.
1: Dokonce byl členem vedení republikánů v senátu nějakou dobu a proti němu byl tedy kandidát i kontroverzní, kterého Donald Trump podpořil. No a ten souřadující senátor prohrál nejhorším výsledkem od druhé světové války.
0: A jak si tohle vysvětlit?
1: No a ten důvod je takový, že i podle těch průzkumů stále většina republikánských voličů dává, přikládá zásadní význam tomu, když Donald Trump někoho podpoří, a dokonce méně než 10% těch potenciálních voličů může být podpora Donalda Trumpa negativem. Ale samozřejmě demokraté to vnímají jinak, i tento vývoj konkrétní v Texasu ti v podstatě slaví, protože si říkají, a má to svou logiku, takovýto kandidáti takto úzce spojení s Donaldem Trumpem ještě s kontroverzní historií, tak ti budou v těch volbách pro ty středové voliče méně atraktivní a to dále nám zvyšuje šance. Přece jenom Donald Trump skutečně je už dnes neoblíbeným prezidentem, čili to ty šance těch jeho kandidátů bude mírně zmenšovat.
0: Ono je taky asi potřeba říct, že Texas je opravdu výrazně republikánský stát, je to tak?
1: Ano, je to tak a je to taky zajímavé ještě v tom smyslu, že je to Bushův stát, čili že právě tam prohraje ten tradiční republikán, to právě ukazuje, jak Donald Trump skutečně tu stranu změnil, a v Americe se to považuje za další důkaz, že ta stará republikánská strana Bushovská, Reaganovská je v podstatě mrtvá.
0: Plány amerického prezidenta teď hatí taky některá soudní rozhodnutí. Jedno z posledních se týká jeho fondu proti zbraním. Soudce jeho vznik zablokoval. Ono se tady o tom příliš nemluví, ale v USA to vzbuzuje, jak jsem se dívala, veliké diskuze. Co to je tedy za fond a proč měl vůbec vzniknout?
1: Tak on je to fond, který je určen na odškodňování obětí jakoby státní zvůle nebo vládní zvůle státní moci, což je vnímáno právě kontroverzně z toho důvodu, že se předpokládá, že Donald Trump tímto způsobem by chtěl odškodňovat například účastníky vzpoury z 6. ledna 2021, to znamená po těch prohraných volbách, ten útok na Kapitol, po té, co Donald Trump prohrál volby proti Joe Bidenovi a samozřejmě do dneška tedy tu porážku neuznal. Takže tam už dnes někteří lidé spojení s tím fondem tak už odmítají odpovědět na otázku, zda bude možné odškodňovat také osoby, které byly trestně stíhány nebo které se postavily proti státní moci nejprve a potom proti ním bylo zasaženo. Takže vlastně i právě už i pro řadu republikánů je tento fond kontroverzní. Dokonce nejenom pro demokraty, ale i pro republikány.
0: A jaký je ten fond spojený s Donaldem Trumpem?
1: On ten fond podporuje, on sehrál roli při tom vytváření toho fondu, on samozřejmě celkově zaujímá takový kontroverzní postoj právě k tomu, jak se zacházelo, říká, jak Joe Biden vlastně zneužíval tu státní moc vůči jeho politickým odpůrcům.
2: Jak to vidí?
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
0: A dnes je jím zahraničně politický expert Bořek Lizec. Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Včera o tom psal třeba německý Weltamsonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní plány chce Pentagon ještě představit v příštích týdnech, dokonce v sídle NATO v Bruselu. Tak co zatím víme o plánech Spojených států v téhle oblasti?
1: Tak ty plány Donald Trump začal naznačovat v podstatě bezprostředně poté, co spojenci nevyslyšeli jeho volání po tom, aby mu pomohli s otevřením Hormuzského průlivu. On tehdy velmi tvrdě hovořil o tom, že toto je pro něho obrovským zklamáním, i když on říkal ne tak úplně, on říkal, že vždy věděl, že na Evropu není spoleh a teď se to jenom ukázalo, že v podstatě ani o tu pomoc nestál, ale ta jeho žádost měla být testem, ve kterém si ověřil, že tomu tak je a ověřil to také pro celou Ameriku, aby si to uvědomila a tehdy říkal, pamatujte si, co se teď stalo a pamatujte si, co teď já říkám, že tohle nezůstane bez odezvy. A ta odezva přichází. Ta odpověď Ameriky přichází a já dlouhodobě říkám, že je to pro Evropu pohroma. Myslím si, že ta kritizuji ty, kteří, a byli to přední evropští státníci, kteří používali výroky, pro které symbolizuje heslo to není naše válka a výroky podobné. Už vůbec si myslím, že bylo obrovskou chybou už naprosto čitelnou neposkytovat Američanům vzdušný prostor, neposkytovat jim základny, jejich vlastní základny na evropském území, tak skutečně pokud chceme, aby tady Američané zůstali, tak jim pak neumožňovat, aby ty základny využívali, tak to už snad museli všichni vědět, že to právě bude pozvánka k tomu, aby se z Evropy stáhli. Dlouhodobě jsme věděli, že Američané k tomu postupnému stahování směřují, zvláště od nástupu Donalda Trumpa a nyní jsme k tomu dali tedy mocný impuls, nebo ne všichni, jak říkám, ale ty země a ty lídři, kteří k tomuto přikročili. Takže já si myslím, že Evropa i obecně, i kancléř německý to přiznává, není schopna se o sebe v nějakém časovém horizontu, který není krátkodobý, bezpečnostně postarat, není schopna zajistit svou obranu a dlouhodobě se já osobně obávám, že by nám velmi chyběla taková ta stabilizační kotva Spojených států i pro regionální stabilitu. To známe z historie, jak my Češi velmi dobře. Čili v našem zájmu, myslím tím Evropy, ale teď konkrétně i českém, je se pokoušet ten proces toho stahování vojáků amerických z Evropy maximálně zpomalovat, maximálně hledat cesty, jak tu situaci sklidnit a budovat také spolupráci s Amerikou nejen na tom multilaterálním základě, to znamená NATO, ale budovat také úzké bilaterální vztahy, protože to období, kdy bude Donald Trump ještě prezidentem, je značně dlouhé. V našem sousedství probíhá válka a bude to minimálně po 2,5 roku Donald Trump, kdo bude rozhodovat, jestli se nám v případě napadení dostane dostatečné vojenské pomoci.
0: Ono původně bylo avizováno, že se stáhne asi 5 000 amerických vojáků z Německa, ale pak zase přišla zpráva, že se posílí ten kontingent americký v Polsku. Tak myslíte si, že tohle je ještě aktuální, nebo to může být úplně jinak a opravdu nakonec nebude ani to posilování kontingentu v Polsku?
1: Moje naděje byla, že se začalo hovořit ve Spojených státech docela krátce po tom, co vzniklo to napětí v těch vztazích, o tom, že Donald Trump bude trestat ty spojence, kteří selhali, a odměňovat ty, kteří obstáli. A já jsem právě doufal, že budeme svědky spíše toho, že dojde k přesouvání těch vojáků v rámci Evropy, například z Německa, ve prospěch Polska. To se ovšem nyní už zdá být jako něco, co se nestane. Do určité míry k posílení vojenské přítomnosti v některých zemích v našem středoevropském a východoevropském regionu dojít může a dojde, myslím, ale to celkové znaménko bude výrazné mínus. Týče té americké přítomnosti v Evropě. Teď jsme měli zasedání, jednání ministrů zahraničních věcí zemí NATO. A přitom padaly, myslím, dost jasná vyjádření jak od generálního tajemníka Marka Rutteho, tak od ministra zahraničí USA Marka Rubia. Oni říkali, ano, podařilo se najít cestu, jak zachovat ty vojáky v Polsku, protože to také došlo k určitému vyjasnění, že ve skutečnosti nešlo o posílení vojenské přítomnosti, jak to napsal původně Donald Trump ve svém postu, ale šlo spíše o to, že tam by došlo k poklesu, ona byla pozastavena rotace vojáků, čili v Polsku zbavka by odjeli vojáci a nebyli by nahrazeni a tímto způsobem budou doplněni. Mm-hmm. Takže oni ovšem, jak říkám, oba ti představitelé, jak Mark Rutte, tak Marco Rubio, tlumili ta očekávání velmi jasně a opakovaně a říkali, ano, my jsme našli řešení ve vztahu k Polsku, ale musíme si uvědomit, že ten trend k snižování, ten je daný a nezvratný a blíž ho přiblíží Donald Trump na summitu.
2: Jak to vidí?
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
0: A pojďme ještě naskok do Kanady. Provincie Alberta bude v říjnu pořádat referendum o odtržení od Kanady. I když ono to bude takové referendum o referendu, protože obyvatelé mají rozhodnout, jestli chtějí následně znovu hlasovat, tentokrát už závazně. Tak Alberta má teď přes 5 milionů obyvatel, tuším. Proč se někteří z nich chtějí odtrhnout od Kanady? Co vyčítají federální vládě?
1: Tak není to něco nového. Já, když jsem v Kanadě působil, což je stále ještě nedávno, tak v té době se o tom ještě moc obecně nemluvilo, ale to bublání takových těch separatistických nálad v Albertě bylo zjevné. A já jsem mluvil tehdy už o tom, že si myslím, že jestli hrozí štěpení Kanady, tak se uděje právě v Albertě a ne v Quebecu, kde bychom to možná očekávali z toho důvodu dlouhodobých ambicí národních, řekněme, v té provincii. Takže mě to nepřekvapuje a ten důvod je takový, že ta Alberta dlouhodobě se vyvíjí ve svém politickém uvažování, směřování jinak než zbytek Kanady. Ještě bychom tedy k tomu měli připočítat i další prérijní provincie, zejména Saskatchewan a částečně Manitobu. Tyto provincie hlasují drtivým způsobem ve prospěch konzervativní strany. Konkrétně v posledních volbách hlasovali o 40% téměř více pro konzervativce než o liberály, kteří ale v tom celkovém hlasování vyhráli v Kanadě a jenom o něco více než o 2%. Čili ta frustrace toho, že takto zásadně přes 60% vysoce se hlasuje pro konzervativce a pak vládnou v provincii vlastně liberálové z té federální úrovně, ta frustrace narůstá. A to není pouze jenom proto, že ty příkopy jsou stále hlubší mezi liberály a konzervativci, tak jako to vidíme po celém světě, jako to vidíme v Americe. Řekněme z těch politických, například v tom sociálním vývoji země nebo zelené změně. Ale v případě Alberty jde o ekonomicky existenciální problém.
0: Nakonec jsou zatím peníze?
1: Jsou zatím peníze. A ten je v tom, že Alberta je stále závislá zcela v podstatě ekonomicky na vývozu fosilních paliv. A ten zbytek Kanady stále více utahuje ty podmínky pro to, aby Alberta dále ty fosilní paliva těžila, aby je prodávala. Takže v podstatě už dává lhůty pro to, kdy ta těžba má být úplně ukončená, což tedy by způsobilo kolaps ekonomický té provincie. A zároveň dlouhodobě, například to je neuvěřitelné, že zbytek Kanady nepovolil Albertě, aby vybudovala transkontinentální potrubí. Takže vlastně Alberta není schopna dodávat ropu ani zemní plyn na východní pobřeží a tím pádem není prodávat do Evropy, ať už po vzniku ruské války na Ukrajině nebo nyní v té iránské válce. To jsou obrovské zisky, o které vlastně přichází Alberta, ale i Kanada. To by byl obrovský impuls pro její rozvoj. Teď by to byla velká obrana proti té závislosti na Donaldu Trumpovi, který si hraje s Kanadou. Takže stále ani teď vlastně, i když nový premiér si uvědomuje, že musí ubrat a musí být vstřícnější k Albertě, tak třeba v tomto bodě zásadním se zase žádné řešení nenachází. Takže moc jako optimismu v tomto směru, že by ten separatismus klesal, mít nemůžeme a je to určitě z toho budoucnosti to referendum se mi nezdá jako příliš dobrý nápad předchůdce té premiérky Danielle Smith, Jason Kenney, se kterým jsem se osobně setkal a má nás rád jako Čech mimochodem, tak ten na to říká, že toto referendum, i když je o referendu, takže bude začátkem nepříjemných cest k zubaři, nekonečných, to znamená dalších a dalších neplodných, polarizujících diskuzí a referend, které nakonec mohou skončit v katastrofou.
0: Viděli jsme to na Británii.
1: A přesně tak hodně se tam připomíná, že Danielle Smith například dnes říká, že si nepřeje vystoupení, i když to referendum vypisuje, a to jsme něco podobného slyšeli u Camerona také, takže já si myslím, že je to hraní si s ohněm a ona sama také tak připouští, že ani Albertané nedocenují, co všechno negativního by jim to přineslo a samozřejmě také pro zbytek Kanady.
0: Říká zahraničně politický expert, bývalý velvyslanec v Kanadě, Bořek Lizec. Děkuji, že jste tu s námi byl. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Noční mikrofórum.
3: Hostem Barbory Čuekos bude módní návrhářka a malířka Anna Tejklová. Má před přehlídkami na Czech Fashion Week stále ještě trému? Proč se začala věnovat komiksům o závislostech, sebepoškozování a poruchách příjmu potravy? A v čem je pro ní mateřství stálou životní i tvůrčí inspirací?
2: Noční mikrofórum.
3: Dnes večer po 10:30.
2: Na Dvojce.
3: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
2: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
4: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
2: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad Dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
3: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
2: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Radioservis představuje
5: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
6: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
5: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
6: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
5: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Česká dvanáctka.
1: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká dvanáctka. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká dvanáctka oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová, Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
0: Host České dvanáctky.
1: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj Honzo.
2: Ahoj.
1: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě. Neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká dvanáctka, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
3: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
1: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
3: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
1: stole.
3: Jsou
1: tam QR kódy?
3: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě nadovolný se vám a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
1: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
3: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
1: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
3: Ano.
1: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
3: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
1: No a to možná slýcháš do dneška, že jo?
3: No,
1: jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
3: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
1: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
3: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
1: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách. Víš to?
3: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pámbu dodnes a ještě se nám neohrály.
1: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká dvanáctka v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
3: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, Toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminule novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

Předminule novinka a dnes místo osmé milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk.

Autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

Páté místo, Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v parádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x 2. místo a 2x místo 3. a to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103, je to 900 1103, hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo, Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo, Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak somej slouk, snad nevzbudí

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Mým hostem bude oslavenec herec Jiří Langmajer. Jaká bude oslava jeho 60? Je pro něj důležitý v životě smysl pro humor? A kde se vidí tak za 10 let? Nenechte si ujít tento narozeninový manželský rozhovor.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce. Máte na Dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, Příběhy z kalendáře, Úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše Dvojka.
1: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a jednoho vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé. Nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.
5: Noc, když městem kráčí,

Bylo bezvětří a žádný proud, přestalo pršet a dokonce se oblaka nějak před ránem zvedla a břeh byl dost jasně vidět. Přesto loďka tápala a záběry vesel byly značně nejisté. Veslaři totiž padala hlava na prsa a truhlařík dvakrát šlápl do vody, než se strefil na prkno přístaviště. Nebylo to důsledkem únavy z bdění, ale tím, že noc byla chladná a lovci nemohli rozdělat oheň, nutně potřebovali jiný zdroj tepla. Noc byla velmi chladná a tepla potřebovali velmi mnoho. Jen neusni v polovině cesty, napomínal truhlařík veslaře. Počkám, jak přestaneš veslovat, střelím. Jen klid, zabreptal muž u vesel. Kdybys jen malinko odrazil, mě odrazil. Truhlařík opřel nohu o okraj člunu a strčil. Veslař zabral, loď se pomalu vzdalovala. Truhlařík dal pušku na klín a pozoroval člun. Střílet nemusel. Veslař dvakrát změnil směr, ale díky mravenčí píli a neskonalé trpělivosti se mu podařilo zmizet pod křovím na druhém břehu. Truhlařík vstal, neboť splnil svou povinnost a na další osudy muže ve člunu nemohl mít vliv. Lov byl neúspěšný, ovšem kanec chce trpělivost. Opustili les a ubírali se k haberně. Utáhaný lovík se ploužil truhlaříkovi za patami. Nad nimi se otevřelo jasnější nebe. Z dálky zářila modravá pouliční světla hrádku. Truhlařík najednou zavětřil. Jihovýchodní vítr za teplou frontou, která přecházela nad hrádkem od včerejšího dopoledne, k ním nesl kouř. Proti nebi bylo zřetelně vidět, že se valí z komína chaty, která patřila Judr Adamu Rosickému, otci chovance Adama Rosického. Bylo zřejmé, že jde o lumpárnu, protože rodina Rosických jezdívala na chatu pouze v létě a výhradně na sobotu a neděli. Gustav Truhlařík, kromě pachu hořícího dřeva, ucítil i vůni dobrodružství. Došel k zahradě. Rozvážný občan by se prostě sebral a šel oznámit celou věc bezpečnosti. Truhlařík byl však pod silným vlivem neúspěšného lovu a starorežné. Vstoupil do zahrady, potichu obešel chatu a zjistil, že na zadní straně byla železným sochorem utržena okenice a jedna tabulka okna kuchyně rozbita. Sochor se válel u zdi. Truhlařík ho zvedl, potěžkal a nehlučně opustil zahradu. Sochor odložil ve strouze za plotem, odebral se k chatě Vojtěcha Pátka a nechal lovíka zaštěkat. Vzbudili Alexandra a Alexandr svého pána. Pátek se přištrachal ke dveřím na terasu. Truhlařík, ozval se ze tmy tichý hlas. Oblečte se a pojďte mi otevřít. U Rosických je zloděj. Odvedeme ho na okrsek. Pátek se dostavil v klobouku, plátěném tříčtvrťáku a ve vysokých kožených botách se psem po boku. Alexandr vzrušením tancoval jako baleťák. Lovík se mu pletl pod nohy. Představuju si to následovně, vysvětloval truhlařík. Zůstanete se psem u díry v plotě. Je tam ve strouze železnej sochor, jako případná zbraň. Já ho vyplaším zpředu, bude utíkat k díře a tam bude Alexandr. A když bude mít zbraň? Mám ji taky, řekl truhlařík. Začínalo se mírně rozednívat. Sloup kouře, který se valil z komína, slábl. Tak do toho, pravil truhlařík. Za chvíli se ozvalo bušení na dveře chaty a truhlaříkovo volání: okamžitě otevřte! Uvnitř bylo ticho. Truhlařík, rozdivočelý napětím, vystřelil do vzduchu. V chatě bliklo světlo, ozvaly se hlasy a křik Adama Rosického. Co si to dovolujete? To je naše chata.
Já ti dám, lumpe, moc dobře vím, komu tahle chata patří. Možná, že Rosickému by nervy vydrželi, ale jeho společníci spanikařili. A Vojtěch Pátek strnul, když uviděl prvního vyskočit z okna kuchyňky, rozhlédnout se a zamířit k díře v plotě. V tom Alexandr vnikl půlí těla do zahrady a rozeřval se. V šeru vypadal jak tygr a Vojtěch Pátek připomínal zápasníka těžké váhy v nejlepší formě. Pak se přiřítil Truhlařík. Tak, chlapečkové, jste všichni? Chyběl Adam Rosický. Vojtěchu Pátkovi se podařilo protáhnout do zahrady. Iniciativně povzbuzen respektem, který Alexandr vzbudil, přivalil k oknu kuchyně sud. Stěžka se vyškrabal na rám a skulil se na podlahu. Pes ho svižně následoval. Hnal se z místnosti do místnosti, pak do podkroví. Za závěsem u skříně objevil Adama. Byl bílý jako stěna a měl ruce nad hlavou. Byl to znamenitý úspěch. Alespoň podporučík Havelka zprvu ani na okamžik nepochyboval, že zmizení Anny Zounové souvisí s nalezením 5 chovanců. Přiznali se k útěku a vylíčili podrobně svou pouť. Přiznali, že viděli u božích muk starou ženu. Nakonec, a to už bylo pozdní dopoledne, si nechal podporučík Adama Rosického. Pak, řekl, kam jste ji dali? Koho? Pohřešovanou Zounovou. Mám důvodné podezření, že jste ji zabili a někde ukryli. Krista pána, vykřikl Rosický, proč bychom ji zabíjeli? To chci slyšet od vás. Jste v kaši, Rosický. Adam se zamyslel a pak tiše řekl, to je fakt.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou černou Mercedesku kabriolet, řekl dobré jitro a naklonil se, aby otevřel dvířka. Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. A to bych byl já, pravil Exner radostně. Bože, Kateřino, ty mě nepoznáváš. Sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane? To se nesmíte divit, že moje paměť selhala. Počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec, touhle dobou každý pořádný člověk spí. Jak se ti vedlo v Itálii? No, blaženě zavrněla. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jak člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaje pozor, aby si nepřikousl jazyk. Je to taky fajn. Rovně, doprava a stát. Chata profesora Hodičky stála na kraji lesa. Horní část parcely byl soukromý anglický park, pod chatou sad, podél cestiček kytičky. Níž po stráni se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem a bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s habernou, u jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. Tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Máš hlad?
1: Mám.
0: Já taky. A pak se půjdeme koupat. Oběd nevařím, jdem na stavidlo. Hurá, řekl Michal Exner a svlékl sako. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Exner se díval nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém vánku. Slyšel jsi, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Co tomu říkáš?
1: Nic. Lidí se ztratí a chuligánů, kteří jsou podezřelí z vraždy, desítky.
0: Přeháníš a nebereš nic vážně.
1: Já teď nemůžu být na nic zvědavý, protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jablka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky a koupím si fajfku.
0: Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. Týden, řekl pak smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prima, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Je tady pošta?
1: Je, ale dnes je zavřená.
0: Zavolám večer z hospody.
1: Komu?
0: Mým důstojníkům.
1: Michale, řekla přísně, říkal si 10 dní.

Je to napínavé, prohlásila, když mu po 10. hodině večer svítila baterkou, aby mohl vycouvat, ale nechápu, proč musíš telefonovat až ze Štěpkovic nebo Bůh ví odkud, když mají telefon na stavidle taky. Mají, souhlasil, ale rovnou v lokále na okně u kuchyně. Ve Štěpkovicích byli za pár minut. Poradila mu, že klidnější hospoda je vlevo za mostem na cestě k přehradě. Vedoucí měl za výčepem malou kancelář a v ní telefon. Exner si objednal hovor do Prahy a dvojitou minerálku. Kateřina se rozhodla pro vodku s džusem. Praha pro vás, pane, zavřel se v kanceláři. Beránek? Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Náramně. Heleď, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu? Zajisté, můj kapitáne. Tak já z těch Štěpkovic teď volám. Potřebuješ odtáhnout. Brnknu do garáží. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek. Během 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Naposled před několika dny nějaký Adam Rosický, ale slyšel jsem, že se to vyšetřuje. Místně. Do toho se raději nebudeme plést. Mrkněte s Vlčkem na ta předchozí zmizení. Musejí tam někde být hlášky. Máme se jet mrknout i tam? Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, tak přijeď. Kdy? Za 10 dní. A abys věděl, kde mě máš hledat. To já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně. Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička? Zmije. Naschledanou, můj kapitáne. Za 10 dní, vykřikl Exner zoufale. Než klaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtá.

Ve výčepu u truhlaříka hrál někdo na harmoniku. Venku pod laminátovou střechou seděli s truhlaříkem poslední hosté. Přestal jsem, řekl herec Meduna a zvrátil do sebe zbytek piva, chodit ráno na houby. Vím o třech lidech, poznamenal truhlařík, co tady prodávají chaty. To všechno, pánové, prohlásil Viktor Blír, je blbost. Slávku, ty máš vzedmutou fantazii. A vy některý tady z Hrádku, obrátil se na truhlaříka, to vidíte svejma místníma očima. Víte, kolik lidí se ztratí v Praze za jeden den? Drahuško, jdem spát, řekl útlé světlovlasé ženě, která se k němu zimomřivě choulila. Dorasto a jdem. Do Homolkovy chaty to bylo od truhlaříka pár minut. Hvězdy svítily a bylo poměrně jasno. Tiskla mu ruku. Jsem ráda, že jsi takový. Jaký? Nebojíš se? Není čeho, prohlásil Blír. Já se vždycky bál jen volů a sviní.

0: Mladík, který jezdil velmi rychle na motorce a před časem zkoumal podrobně les severně od Mítinek, provázel onou částí lesa dva muže. Starší si pěstoval vous pod bradou od spánku ke spánku jako kapitán dálné plavby. Druhý byl nesmělý muž v brýlích, které si co chvíli rovnal. Les se změnil. Padlo mnoho stromů a přes jámy, kopečky a valy vedlo několik výkopů puntičkářsky zarovnaných. Tři muži je pečlivě prohlíželi. Vousatec si liboval. Nechtěl byste tady zůstat místo smetany? Vypadá to slibně, pane kolego. Chtěl ještě něco dodat, ale zahleděl se na muže, který jakoby náhodou brousil opodál. Toho chlapa znám. Muž přišel blíž, usmál se a řekl: Dobrý den, pane doktore, to je náhoda. A aniž očekával odpověď, šel dál svou cestou. Vousatý muž si projel rukou vous od spánku ke spánku a obrátil se na mladíka, který je provázel. Stala se tady nějaká vražda? O ničem jsem neslyšel. Vousatec vzdychl. Patrně brzy uslyšíte. Lidi, pravil podporučík Beránek a rozvalil se do trávy za chatou profesora Hodičky. Tady je krásně, hele, jak to slunce svítí. Kateřina se podívala na Exnera, protože si nebyla jista, co si má myslet. Za chvíli se uklidní, řekl Exner. Beránek ho patrně neslyšel. Koukal nad sebe a blaženě pohekával. Nepřijel jsem autobusem, jak si myslíte, ale vlakem do Petrovic. A v tomhle krásným vedru jsem rázoval procházkou, až jsem vypil jsem na stavidle dva žejdlíky piva a dal si oběd. A víš, koho jsem viděl? Doktora Soudka. Cože? Vykřikl Exner. Kde? 25 minut chůze z tohodle místa. Poznal tě? Poznal. Tamhle dole, mávl Beránek rukou do neurčita, se totiž usadili archeologové, jistý pan doktor Ritter. Michalu Exnerovi se zřetelně ulevilo. Takže ty jsi tady dost silně šmejdil kolem. Trošku, souhlasil Beránek. Mě to totiž, budeš se divit, zaujalo. Krajina a tak. Dobrá, Exner vzdychl. Nechceš si po těch dvou žejdlících piva schrupnout? Rád bych, zasnil se Beránek, ale měl jsem se dostavit za 10 dní a spozdil jsem se o pár hodin, takže bychom si to mohli schrnout, jestli dovolíš. A myslíš, zeptal se Exner, že tady něco je? Na nějaké schrnutí? Nepochybně, prohlásil Beránek a obrátil se na bok, aby mohl vytáhnout z kapsy notes. Počkej chvíli. Zavezu Kateřinu domů a za 3 hodiny jsem zpátky. Kde? Na stavidle. Od té doby, co zmizel Josef Klanec, kovář, horník, důchodce a výtržník, byla malá místní kovárna zavřena. Takže Karel Strouhal byl nucen zajít čas od času do dílny inženýra Duška, aby si opravil zahradnické a jiné nářadí. Dušek ho nechal pracovat, sám usedl na vysokou stoličku k ponku a zabýval se nějakou jemnou prací na dalším z vynálezů, jejichž nákresy a modely čas od času zaměstnávali patentní úřad. Chvíle mi vyhlédl oknem, aby měl přehled. Ježíš, člověče, vykřikl najednou, pojďte sem. Strouhal nazvedl ochranné brýle a přistoupil k ponku. Takovou káru jsem neviděl 1/4 století. Slunce bylo nevysoko nad obzorem a šikmými paprsky ostře svítilo nalesklý lak a chrom staré Mercedesky, černého brouka se vzorně složenou plátěnou střechou. Vůz zaparkoval před restaurací na stavidle. Řekl Strouhal bez nadšení. Je to starý vůz, že? Starý, vzácný. A viděl jste, jak vypadá? Slyšel jste, motor je ve fantastickém stavu.
1: Já jsem v něm před časem jel, řekl Strouhal skromně.
0: Nepovídejte.
1: Minulou neděli jsem šel ze Štěpkovic, slyším za sebou auto, tak jsem se zastavil na kraji silnice. Jen jsem tak stál a čekal, až přejede. To auto zabrzdilo, řídil ho nějaký mladý člověk. Vzal mě sebou. Ale to nemuselo být, tohle auto. Dvě takovýhle auta, poučil ho Dušek, nenajdete ve střední Evropě. Kam jel?
2: Sem, na Jílovec.
1: Hledal profesora Hodičku. Šli na stavidlo, řekl Dušek. Půjdu se tam mrknout. Slyšel jsem, že nahoře bylo asi 5 esenbáků a měli psy. Vy nemáte strach?
0: Kdo by mi něco udělal?
1: To si možná stará Zounová říkala taky. A vidíte, je pryč. Tak, naschledanou.

Udělat přípojku pro elektrický sporák byla maličkost. Stačilo vysekat pod hodinami díru rovnou do kuchyně, pak kousek doprava a bylo to. Karel Žáček, traktorista, si tohle udělal sám a elektriku mu montoval ze staré známosti Ota Šindelář. Děti Květy Houškové si hrály na dvoře, Květa na zahrádce zalévala zeleninu. Hele, řekl Šindelář, ví pán Bůh, že mi do toho nic není, ale děláš na baráku, ručičky levý nemáš a taky nějakou tu korunu to stojí a povídá se, že tady nejseš ani přihlášenej. To je složitý, pravil Žáček zasmušile. Moc se o to lidi zajímají? Lidi udělají svou práci, pak se někde sejdou a kecají. Mluvějí zle? O to bych neřekl. Spíš, že seš trochu vůl. Barák není její, ty nejseš její. Máš se k dětem a neženíš se. No jo, není prohlášenej za mrtvýho, protože se jeho tělo nenašlo. Advokát mi říkal, že aby někdo byl prohlášenej za mrtvýho, tak se o to musí žádat. Tak žádej, to by měla manželka. Tak proč to neudělá? On jí tchán hrozí, že ji odsaď vyžene, když se zřekne Vaška, řekl Karel Žáček otráveně. Jeho sestra se dala někde slyšet, že jsme ho společně odkrouhli. Nejlepší by bylo dát starýmu Houškovi přes držku, jenže ona se jich Květa bojí. Nedomluvil, protože přicházela ta, o níž byla řeč. Za víc než rok se neobyčejně změnila. Šaty

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých. Končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
3: Toulky první republikou na dvojce.
5: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
6: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
7: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
5: To všechno je první republika.
6: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
7: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
5: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
7: K poslechu vás zvou
6: Jaroslav Plesl,
5: Jana Striková
7: a Jiří Vyhorál.
3: Toulky první republikou.
2: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
8: Radioservis představuje
9: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
10: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
9: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
10: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
9: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer, vážení posluchači. Na dvojce Českého rozhlasu právě začíná noční mikrofórum, u něhož vás vítá a příjemný poslech přeje Barbora Čuekos. Mým záměrem je v lidech vzbudit emoce, energii, radost do života i sílu s ním bojovat. To je krásná myšlenka našeho dnešního hosta, módní návrhářky, výtvarnice a zakladatelky vlastní módní značky. Má za sebou například řadu přehlídek na významné události Czech Fashion Week a pyšní se také tím, že navrhla několik národních kostýmů na mezinárodní soutěže krásy. Zároveň vytvořila ve spolupráci s první lékařskou fakultou Univerzity Karlovy komiksy o sebepoškozování, závislostech a poruchách příjmu potravy. Ve studiu srdečně vítám Anu Tejklovou, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Aničko, když jsem objevila ty tvoje osvětové komiksy, tak jsem z ní byla úplně nadšená. Jak jsi k ním dostala? Kde se zrodila ta myšlenka?
1: Oslovil mě pan doktor Jaroslav Šejvo z kliniky adiktologie, který viděl předtím moje komiksy o anorexii a bulimii, které jsem předtím, několik let předtím dělala zase pro kliniku poruchy příjmu potravy. A jemu se ten komiks líbil a chtěl udělat nové komiksy v rámci jejich nového projektu, který se zaměřoval na pomoc dětem s různými problémy. Vlastně to měla být prevence sebedestruktivního chování dětí a mladistvých. Takže mi zadali ta témata a to téma bylo právě sebepoškozování a druhé téma bylo závislost na počítačových hrách. Takže pro mě byla velká čest, že jsem to mohla dělat, jsem za to moc vděčná.
0: Ten první komiks, který jsi dělala, jaký na něj byly ohlasy?
1: Myslím, že na všechny ty komiksy byly výborné ohlasy, od dětí i od odborníků a dokonce takové, a to mě udělalo velkou radost, že i se nám ozvali navíc například z dětské psychiatrické nemocnice Opařany nebo z pražské mediační služby, že chtějí využívat ty komiksy pro své klienty. Takže s panem doktorem máme radost.
0: To je velký kompliment.

0: A to bylo od začátku jasné, že to bude forma komiksu?
1: Ano, pan doktor od začátku říkal, že chce, aby to byla forma komiksu a já jsem byla strašně šťastná, že mě naprosto nechali volnou ruku, že jsem si opravdu mohla vymyslet ten příběh, ten scénář, nakreslit to a udělat to opravdu expresivně, až naturalisticky, řekněme.
0: Já jsem to viděla, ty komiksy, dávám ti za pravdu.
1: Ale říkali jsme si s panem doktorem, že ty témata prostě jsou drsná a je potřeba to zobrazit tak, jak to je a že ty děti to ocení, že to je skutečně ocenili, doufejme teda, no, že jim to pomohlo, moc doufám.
0: A máte i zpětnou vazbu třeba od rodičů nebo učitelů?
1: Od těch teda tolik ne, se přiznám, asi spíš od takhle, jak jsem říkala.
0: No. Naším dnešním hostem je Anna Tejklová.

0: Noční mikroforu máme dnes módní návrhářku a malířku Anu Tejklovou, která je zároveň autorkou komiksů o závislostech, sebepoškozování a poruchách příjmu potravy. Aničko, kde jsi čerpala inspiraci?
1: Na to se všichni ptají. Takhle, já bych řekla za prvé asi, že kdo v 90. chodil na uměleckou školu, tak měl v 16. život za sebou. Ale ne, tak dramatický to zase nebylo. Já si myslím, že jsem především opravdu hodně empatická, že se dovedu velmi do lidí vcítit. A vlastně špatně snáším, když lidi trpí, zvláště když děti trpí. Takže já jsem si o tom hodně nastudovala, o těch tématech. Hodně jsem to prožívala. A třeba konkrétně, tam je ten jeden komiks je o chlapečkovi, jinak jsou to holky. Ale paradoxně vlastně ten jeho příběh mě tak jako sebral nejvíc, i když s tím nemám vůbec žádnou zkušenost. V životě jsem nehrála žádnou počítačovou hru. Ale já jsem se vlastně snažila tam udělat i trošku karikatury těch rodičů. A v tomhle komiksu je karikatura trošku té maminky, která mu na začátku zakazuje ty klasické chlapečkovské hračky. Ona nechce, aby si hrála s nervkama, protože to je agresivní a tak dále. A já jsem vlastně takovouhle maminku viděla na pískovišti. Když jsem se svýma klukama chodila na pískovišti, tak tam přesně takováhle maminka byla. A mě už tenkrát bylo toho chlapečka strašně líto. A už jsem přesně dopředu viděla ty problémy, protože mi bylo úplně jasný, že ona v těm tu přirozenou jako mužskou vlastně agresi, která ale může být, když je dobře využitá, tak je přínosná, že jo. Takže se to v něm snaží potlačit. Takže já jsem ten příběh hodně postavila na tom, že jsem si představila, co udělá ten chlapeček, který teda nemůže přirozeně tu agresi vybít, protože ona mu i zakazovala chodit na box. No tak co začne dělat? No tak začne hrát ty počítačové hry, kde se začne představovat, že je ten krásný svalnatý bojovník s tím mečem a že zažívá ty úžasné věci, ale přitom je to chlapeček, který sedí sám u počítače, maminka je od rána do večera na konferencích, nemá tatínka, že jo, po kterém strašně touží. A teď tam tloustne a jí a jí a hraje. A jako, já jsem fakt kolikrát mi úplně u toho tekly slzy, jo, protože když člověk kreslí ten výraz, tak se tak i často tváří, nebo já to tak mám, že zjistím, že vlastně mám ten výraz, který kreslím. A teď jsem se v tom trošku ztratila. Jo, už vím. Takže vlastně ta inspirace takhle přicházela i během toho příběhu a pak jsem si říkala, tak jak z toho chlapečka teda dostaneme z tohohle strašného stavu, že teda obezně závislej ve škole začíná propadat, je to průšvih. No tak by mohl chodit na ten box a mohl by mu pomoct nějaký kamarád a on tam najde ty mužský vzory. Bude tam trenér a když nemá teda tatínka, tak bude moct vzlížet k trenérovi. Takže takhle se to vystavilo. Mám vlastně tenhle příběh možná úplně nejradši.
0: Je to i tím, že máš sama dva syny? Ano, když říkáš, že tenhle příběh je zrovna o klukovi?
1: Ano, já mám teda to obrovský štěstí, že moji synové jsou úžasní a nikdy s nima žádný problémy nebyly. I díky mému úžasnému manželovi, který je tím skvělým mužským vzorem. Ale jako dovedu si představit, že ty kluci třeba, který nemají to štěstí, že nemají toho tatínka, který by jim to ukázal, nebo maminku, která by je nechala být mužem, tak že to můžou mít těžký a můžou utíkat k těm závislostem.
0: Co ten další komiks?
1: Ten další komiks je o sebepoškozování a tam se mi to vlastně taky dobře psalo, protože jsem se dobře vcítila do té holčičky a vlastně do toho, co si myslím, že hodně žen prožívají hůř a to je takový jako velký tlak na výkon. Myslím si, že to možná, nevím, nejsem odborník, myslím si to, že to možná snášíme hůř, že na to nejsme třeba tak dobře vybavené. Takže pro tu holčičku ten tlak, který ona zažívala od těch rodičů, aby byla prostě ve všem perfektní, aby měla jedničky, aby vyhrávala tamhle, takže to prostě na ní už bylo moc a zároveň zase je tam karikatura obou těch rodičů. Maminka, která miluje svýho psa, který má Instagram, furt se fotí s tím psem. Pardon. S tím pejskem. A ten otec zase vlastně řeší jenom opravdu ten výkon, aby byla úspěšná a tak. Takže jsem se vcítila do toho, že ta holčička se prostě začne nenávidět, že se začne připadat strašně sama a že cestu z té bolesti začne hledat v ještě větší bolesti, v té fyzické bolesti.
0: Tenhle komiks mě hodně zasáhl a tam je ta myšlenka, že jak to tam máš s tou bolestí, že někdy ta psychická bolest, ne, ta fyzická bolest je vlastně mnohem jednodušší, nebo lépe snesitelná. To mě, to jsem musela prodýchat. Já jsem vůbec prodýchávala ty tvoje komiksy.
1: Ježiš, tak to mě mrzí, jestli to
0: ne, mrzí, ne. Ne, já myslím, že to je pozitivní, že to je, že to je síla prostě.
1: Tak děkuju. Já jsem ráda, když to vzbuzuje ty emoce, i když to třeba může být bolestivý, ale já jsem se snažila, aby tam vždycky bylo světlo na konci, aby byla cesta.
0: To je pravda.
1: Protože si můžeme ohledně spousta věcí říct, co je špatně a co se nemá, ale málo kdy slyšíme teda, jaká je z toho ta cesta ven. A no.
0: A ty jsi měla někdy ve své blízkosti někoho, kdo nějaké takové problémy řešil?
1: Já si myslím, že asi z těch tří témat nejvíc asi tu anorexii a bulimii, tak to asi znám nejvíc, protože prostě tak mezi holkama je tohle celkem běžný. Takže tohle bych řekla, že asi znám nejvíc a z toho okolí. Ty počítačové hry vlastně vůbec a to sebepoškozování asi taky skoro vůbec. No. Takže...
0: A tvoji kluci nehrajou počítačové hry?
1: Nijak zvlášť. Jako takhle, asi si občas zahrajou to, jo, ale nejsou na tom závislí rozhodně a nikdy nebyli. Mají sporty a mají řád v životě a nějaký cíle, takže...
0: Tak to je velké štěstí. Takže ty si většinu té látky načerpala prostě z, nevím, internetu a z knih?
1: No,
0: nebo tam hraje roli ta empatie tvoje?
1: Já myslím, že fakt ta empatie, že mě to jako napadlo vlastně hned ten příběh. No,
0: a když jsi ten příběh vytvořila, potom si to konzultovala zase zpátky
1: ano,
0: na Karlově univerzitě, tak si dostala připomínky.
1: No, pan doktor byl úplně skvělý. Pan doktor říkal, že to je brutální a že se to bude dětem líbit.
0: Tak, to je trefná zpětná vazba.
1: Takže to bylo úplně v pohodě s ním.
0: Dostali se k tobě i nějaké ohlasy kritické od dětí? Nebo ze škol, nebo z těch pracovišť?
1: Já jsem bohužel neměla s něma možnost tolik mluvit. Mě by to určitě zajímalo, určitě. Jako by mě to zajímalo, ale vlastně spíš od těch odborníků nebo od těch konkrétně třeba lidí, co to četli, ale že bych jako věděla třeba, že v jedné třídě tady bylo 20 dětí nadšených a 5 dětí naštvaných, tak to nevím, takovýhle data.
0: Já jsem si asi myslela, že si třeba šla na nějaké besedy s těmi dětmi.
1: No já bych tam jako moc neměla co říkat, že jo, protože já jsem to vlastně jenom napsala a nakreslila, ale vlastně nebyla bych z pozice ani člověka, který se tím vším prošel, ani z pozice odborníka.
0: Možná, kdyby se tam šli jako nějaký tým, že ty by si to nějak glosovala z tvé strany.
1: Možná z pozice empatického člověka. Empatická umělkyně. To zní hrozně teda.
0: No. To zní hezky. Napadá mě, kdyby teď někdo z posluchačů chtěl nějaký ten komiks si přečíst. Je někde k dispozice?
1: No, on je na různých internetových stránkách a já z těch zásob, co jsem doma měla od pana doktora, tak jsem to rozdala. Jo. Kdo mohl, tak kdo chtěl, tak jsem to poslala. Ještě jich pár doma mám a věřím, že kdybych se zeptala, kolik ještě těch výtisků tam je, tak ještě, že by tam nějaké byly. Takže já doufám, a když tak by se to mohlo dotisknout. Že jo.
0: Přesně, ale online to je plně k dispozici?
1: Jo, ano, je to i na mých stránkách, i na stránkách té dětské psychiatrické nemocnice Opařany a stránky toho hlavního projektu, ty se teď nějak jako předělávají, takže tam to teď momentálně není, ale určitě to tam bude.
0: Chystáte další komiksy, další témata?
1: Ano, bylo by to skvělé. I konkrétně už se říkali, jaký témata, ale záleží, jaké granty a tyhle spolupráce, ta univerzita a ten projekt sežene, což moc teda doufám, že se podaří, protože to považuji za velice zásadní téma a jak víme, tak momentálně to psychické zdraví dětí a dospívajících je na tom opravdu špatně.
0: Takže statistiky vypadají dost bledě.
1: Vypadají opravdu špatně, takže si myslím, že jestli něco se má podporovat, tak finančně, tak je to tohle. Takže když to bude, tak budou komiksy další.
0: Dá se tady říct, že ti duševní zdraví dětí dělá starosti?
1: No, přála bych si určitě, aby byli šťastní. Moc bych přála dětem, aby byli šťastní. Přála bych jejich rodičům, obecně lidem. Jako to zní naivně, ale asi si to přejeme všichni. To by bylo krásný.
0: A prozradíš, jaká ta témata chystáte? Nebo
1: bavili jsme se o kratomu, že by bylo dobrý zpracovat kratom, což je teda velice aktuální, a potom o střídavé péči, která může traumatizovat občas.
0: Na dvojce si v noční mikroforu povídáme s Anou Tejklovou.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím hostem je modní návrhářka a malířka Anna Tejklová. Aničko, jak důležitá je pro tebe krása?
3: No, pro mě je důležitá krása. A i vzhledem k mému povolání, a já myslím, že všichni máme rádi krásu, že je to, že i dokonce jsem četla, že když se díváme na někoho nebo na něco krásného, tak to v mozku aktivuje centrum odměny, takže dopamin, že skutečně z toho máme takovýhle až jako fyzický zážitek z té krásy. Takže si myslím, že stojí za to tu krásu i vytvářet, šířit. I vnímat, i šířit a i vidět, protože si myslím, že ta krása je vidět.
2: Pro posluchače, ty tady sedíš v nádherných šatech, tak samozřejmě v tvých šatech.
3: Děkuji.
2: Jsou krásně malované. Já tě znám, nevím, my se známe možná 10 let, já tě vždycky vidím asi nádherná. Myslím, a tak mám chodná. Takovou vlastně zvědavou otázku, jestli třeba i chodíš, nevím, vynášet koš a seš takhle krásná, nebo...
3: Seš strašně hodná, určitě nejsem. Určitě chodím vynášet koš jako všechny normální ženy, jako v různých modelech nereprezentativních.
2: Vlastně to ráda slyším.
3: Ne, úplně jako.
2: Jak bys charakterizovala svůj styl módy?
3: Já si myslím, že můj styl módy je s důrazem na ženskost, eleganci a určitě je tam ta zdobnost a barvy, ale postupem času jsem se taky v něčem trošku musela přizpůsobit tomu trhu, že i jako jsem schopná udělat minimalističtější modely, ale tak, aby to pořád zachovávalo můj rukopis, že to má hezký tvar, střih, barvu a hezky to prodá tu postavu.
2: To je pravda. A pro tebe je taky typické, že všude, nebo nevím, jestli na všech modelech, ale já velmi často vidím tvoje třeba šaty, které jsou tebou malované.
3: Ano, na tom jsem tu značku celou vlastně založila, na té ruční malbě, to jako určitě, to je nejvíc charakteristické. A začala jsem dělat i látky a tisky, za to jsem moc ráda, že jsem se to naučila, hodně mi s tím pomohl můj manžel, co musím za to vděčná. A i teď vlastně rozjíždím takové designové předměty, ze kterých mám velkou radost a moc doufám, že je dostanu do co nejvíc obchodů. A můj sen je to mít na letišti. To je můj sen, aby na letišti byly nádherné produkty Anna, které, u kterých opravdu můžu říct, že se to všechno vyrábí u nás. A fakt se na tom zakládám, že mám české klíčové, tady se to vyrábí, tady se to tiskne, komplet.
2: A jaké předměty?
3: No, mám vlastně ty svoje šátky, ale k tomu budou takový krásný designový krabičky, přímo vlastně ve stylu toho šátku a i potom i různé diáře, zrcátka a tak, takový sety.
2: Řídíš se trendy, které zrovna vládnou, nebo se snaží být nadčasová?
3: Já se snažím asi... Jako, no to by znělo na bubřele, kdybych řekla sama být tím trendem, to ne, to se nesnažím, to ani nejde. Ale spíš to beru tak, že vlastně je trendy být svá. To je ten trend. Jako sebevědomá žena, která je dobře oblečená, tak bude vždycky trendy, vždycky bude nadčasová. Takže tak bych to asi viděla.
2: Jak dokážou správné barvy nebo střihy zvednout sebevědomí?
3: No úplně zásadně. A pro mě to je vždycky fantastický zážitek vidět třeba tu moji zákaznici, jako vidět tu proměnu. Jo, jakože třeba když má na sebe něco takového volnějšího v nějakých barvách, který třeba úplně nesvědčí a teď já ji oblíknu do těch šatů, ve kterých ona úplně se rozzáří, teď tam vynikne ta postava a teď ona na sebe kouká a říká, to jsem jako já. A to je úplně přesně vždycky ta chvíle, za kterou to stojí, to všechno, co třeba není úplně lehký v tom modním biznesu, tak tohle jsou ty chvíle, které mě totálně naplňují a fakt se z toho strašně raduju, že i se kolikrát obejmeme, že je to takový, že fakt vím, že ta ženská má radost, že úplně se vidí najednou, jak to může vypadat.
2: Takže není tak. To někdy až tak velký šok pro tu dámu, že třeba, ale to potom nenosí ve skutečnosti?
3: No,
2: že na to třeba nemá odvahu?
3: Jo. No, já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Tak jako většinou se mi zákaznice vrací. Že mám ten luxus téhle reklamy, že se mě lidi doporučují, což se ještě pamatuju ze školy, že nám říkali, že je skutečně ta nejcennější reklama, to osobní doporučení. A opravdu mám zákaznice třeba 10 let, i třeba jejich dcery. Jo, to je, toho si fakt vážím.
2: Ne každý má tu čest tvořit národní kostýmy. Mě to velmi zaujalo, dokonce 3 si vytvářela na mezinárodní soutěže krásy. Mohla bys nám popsat třeba, jak vznikal ten první nebo druhý, třetí, to nechám na tobě, co ti bylo opět inspirací?
3: No tak ten první je určitě nejslavnější, protože Dominik Chabr vyhrál celosvětovou soutěž Man of the Year, ale abych si nepřisuzovala zásluhy, on by to teda podle mě vyhrál i bez toho kostýmu, ale ten kostým byl krásný, to zase jo, jako ty pochválíme si.
2: To je ten kostým, který byl inspirován Karlem IV.
3: Ano,
2: a Karl IV.
3: Přesně tak. A vlastně byl inspirovaný konkrétně kaplí svatého kříže na Karlštejně. Zase musím zmínit mého manžela, on mi prostě strašně pomáhá, on jak je architekt a má to umělecké cítění a má zároveň i technické schopnosti některé, které já nemám, tak mě občas velmi dobře nasměruje. No a prohlíželi jsme si doma tu knížku a teď tam byla ta zlatá stěna s těma kamenama a já jsem to najednou úplně viděla na tom Dominikovi, že bude mít plášť a že bude mít krásný zlatý límec, tam budou nádherný barevný kameny a bude to celý ručně malovaný těma gotickýma ornamentama.
2: Počkej, a tu knížku jste si prohlíželi už s tím, že by to mohla být inspirace pro ten kostým, ano, nebo to byla náhoda?
3: Mě manžel to chtěl už ukázat s tím, že by se mi tam mohla líbit, prostě tohle, že by se mi mohlo líbit, takže mě to vlastně hned napadlo, zároveň jsem to chtěla udělat nějak moderně, že to rozhodně neměla být teda replika historického kostýmu, to v žádném případě, protože on to měl na holém těle, že jo, aby teda vynikly svaly, když jsme na soutěži, k tomu měl kanady a takový vlastně jako ten spodek byl takový vojenský, prostě mi to přišla dobrá kombinace. No. A pak je to nadlouho, ale to už, jak to vznikalo, i ta výroba, to nebudeme asi unavovat posluchače, ten technický
2: trvá,
3: proces,
2: že?
3: To trvá.
2: Ty kostýmy vypadají opravdu velmi honosně a je tam asi hodně práce v tom.
3: Ano, a tady jako zcela zásadně mi pomohla známá česká značka nádherných broušených kamenů, která udělala na míru ty kameny. Bez nich by to vůbec nešlo a moc jsem jim za to vděčná.
2: Taky jsem zaregistrovala ten kostým ženský, který se jmenuje, myslím, Magická Praha, nebo Magická noční Praha.
3: Ano.
2: Můžeš o něm trošku promluvit? A to ty bylo, lvy impozantní.
3: Děkuji. To bylo pro moji moc oblíbenou modelku Helču Čermákovou, kterou mám moc ráda a ráda jsem to taky pro ní vytvářela. A tam mě teda ta inspirace napadla víceméně hned. Protože já mám ráda tu kombinaci, tu černozlatou. A přijde mi, že se to k té Praze hodí. A říkala jsem si, že to vlastně nikdo možná o tom nepřemýšlel takhle, že to je noční. Jak vlastně vypadá ta Praha v noci. Že je to ta tma a ty zlatý odlesky. No a pak jsem si říkala teda tak, co je to naše zvíře, tak lev, že jo? No, už jsem to tak nějak viděla.
2: Tam nejsou žádný malí lvíčci.
3: Ne, to jsou pořádný lvy, no.
2: Nepřehlédnutelní. Opravdu krásné to je. Pojďme od národních kostýmů k našemu národu. Umíme se oblékat?
3: No já si myslím, že náš národ to vlastně moc jako nezajímá, tohle téma. Asi z toho bych vycházela, no. Že... Takže asi...
2: Takže neumí, když to přeložíme.
3: No, já myslím, že asi když chce, tak umí, ale protože se mu nechce, tak třeba často neumí. Prostě já radši se vezme ty trikový pohorky, ale já jako musím říct, že čím dál víc, proto mám taky pochopení. Opravdu.
2: Kvůli
3: jako.
2: Čemu? Věkem nebo čím?
3: No tím, že se mi taky nechce furt lítat někde na podpatcích a radši se vezmu tenisky a legíny, jo. Takže zase jako chápu to, že se člověku nechce pořád vypadat jako extra, ale no... Asi tak bych to uzavřela.
2: Ty jsi mě velmi zaujala těma legínama, protože jsem si říkala, co ty si asi myslíš o legínové nebo teplákové módě?
3: No, to bude teď kritický moment, kdy já budu muset přiznat, že nosím legíny.
2: Takže je to v pořádku.
3: No, já myslím, že když se ty legíny, pokud s nima teda nejdu do opery, jo, nebo... Tak pokud s nima jdu na procházku a mám k tomu nějaký teda příhodný oblečení, tak si myslím, že to zas takovej průšvih není. K těm teplákům jsem teda o něco kritičtější a v tom jsem teda i bych řekla genderově nekorektní, protože třeba u chlapů mi to tolik nevadí. Jakože tam se tak říkám, no tak jsou to prostě tak chlapy, no tak jdu z posilovny v pohodě. Jako to mi nevadí vůbec, to si myslím, že v pořádku. U těch holek to trošku, to jakoby míň chápu, no.
2: Ale je zatím asi to přání cítit se pohodlně.
3: No, jasně.
2: Ano, slyším ten tón. Dobře, tak co dalšího bys nám vytkla?
3: No, no jako pro mě velká bolest jsou fakt ty trekový sandály k těm šatům. To mi přijde opravdu ohavný. To jako se mi nelíbí a to si myslím, že je vidět hodně často v českých ulicích. Tak myslím, že se to dá vyřešit třeba těma balerínkama nebo nějakýma elegantníma teniskama. A pak je samozřejmě spousta asi věcí, co by nás napadlo, ale tohle mi přijde nejhorší, ty sandály.
2: Mě nikdo nevidí na nohy, ale posluchačům prozradím, co ty už víš, že mám sice hezké šaty od tebe, ale mám kým tenisky.
3: Ale to nejsou trekové sandály. Pozor, a tohle je v pohodě, tohle mě nebolí.
2: Já jsem se právě bála, že i tenisky... Ne. Jako, zakazuješ.
3: Ne, to já bych si nedovolila hlavně, jo. Jako ať si fakt každý dělá, co chce, jo. Já si myslím, že jsou důležitější věci na světě.
2: Určitě. Máš taky pocit, že je u nás taková ta tendence nevyčnívat?
3: No to určitě. To si myslím, že je dobrý postřeh a asi to souvisí s tou českou povahou, takovou submisivnější, to je pravda.
2: A děje se ti, když tam máš nějakou klientku, že jí právě říkáš, že vám by tak slušela, nevím, oranžová, růžová, a klientka ti říká, no ale Aničko, to není nic pro mě.
3: Mm-hmm. Určitě, to jsem zažila milionkrát a většinou to řešíme tak, že třeba uděláme nějaký hezký doplněk barevný, aby teda, že já respektuju to přání, že třeba nechce ty barvy úplně takhle u obliče, ale třeba to rozsvítí ten model tou hezkou barevnou kabelkou. Nebo nějaký šáteček, nebo doplněk.
2: A dělala jsi vždycky ty šátky? Já si nepamatuju, že by se dělala na začátku.
3: No, nedělala. To jsem teď ty poslední roky, což souvisí i s tím tiskem. Že se to dá tisknout a dá se toho prodávat víc a je to hlavně takový doplněk, který se užije na mnoho způsobů.
2: A možná to je začátek toho vyčnívání pro mnoho žen.
3: Nebo...
2: K těm tvým malbám krásným, co maluješ nejradši? Jaké vzory, jak se to proměňuje u tebe?
3: Asi všechno. Já jako to opravdu miluju. Strašně mě to těší a nikdy mě tohle asi nepřestane bavit, takže mě to dělá velkou radost a když třeba maluju obrazy, tak to je ještě úplně jiný teda level radosti, že si můžu opravdu úplně vnitřně zalézt do toho svého obrazu. Takže teď třeba dělám takové fantazijní džungle s různýma potvorama. A to je absolutní blaho. Prostě pustím si Rammsteiny a prostě si maluju a dokonalost.
2: Naším hostem je dnes večer Anna Tejklová.

0: Dnešní mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím zajímavým hostem je modní návrhářka a malířka Anna Tejklová. Aničko, před písničkou si zmínila, že maluješ obrazy. Obrazy, které se pak octnou na tvých oděvech, anebo obrazy na stěnu?
3: Převážně obrazy na stěnu. Takže ano, obrazy na stěnu, ale některé se vlastně nakonec taky můžou někde ocitnout i jinde, třeba v nějakém tisku, ale některé by se určitě tisknout teda nedaly.
2: Jaké třeba by se nedaly tisknout?
3: No, to mě vlastně i překvapilo, že se někdy prodají obrazy, které já bych si třeba nepověsila, které jsou opravdu hodně jako malovaný. Jo. Jako opravdu malovaný ve velkých emocích, který jsem ani vlastně nechtěla dávat ven. A je zajímavý, že vlastně, když se někdo takový obraz koupí, tak je to proto, že skrz ten obraz prožije líp ty svoje emoce, což jsem strašně šťastná, že to takhle funguje, protože já třeba naopak se nerada koukám na ty brutální věci, protože to nepotřebuji jako ještě vidět. Ale v poslední době určitě se snažím malovat obrazy, které jsou krásné, doufám, aniž by byly kýčovité, teda to určitě ne, aby to mělo teda, doufám, nějakou hloubku, ale zároveň, aby se na to člověk rád koukal, což je teď ta fantazijní džungle, protože já miluju zvířata, miluju exotický zvířata, papoušky, různý šelmy, takže to mě strašně baví.
2: A co bylo před touhle érou džungle? Nebo to tě drží hodně let?
3: Teď nevím úplně, jak mám na to odpovědět. Já tím, že maluju vlastně pořád, tak je to pořád, se to děje, jako když, já nevím, teče voda, prostě pořád se to děje, od jak živa.
2: Maluješ denně, nebo jak často maluješ?
3: No, asi možná i jo, jako tak, je jak zakázky, tak ty maluju hodně často, ale ty obrazy vyžadují víc koncentrovaného času v kuse, takže tam si opravdu na to musím ten čas najít, jakože úplně.
2: Představuju si tvoji rodinu, dva kluky, kde se tam ten koncentrovaný čas bere?
3: No vlastně až teď, když už jsou velký. Jako když byli malí, tak tohle určitě nešlo. Ale teď už mám asi klid, jaký potřebuju na to.
2: Takže se někam zavřeš
3: jo,
2: a máš klid.
3: Jo, já se přesně zavřu, vezmu si sluchátka a maluju. A občas mi udělají i jídlo k tomu chlapci.
2: To je ale krása být oklopená takovými muži.
3: Ano, přesně tak.
2: A kdy jsi vlastně začala malovat? Už jako malička?
3: Absolutně, úplně od malička. Já jsem v tomhle měla fakt jasno. Moje, no, úplně fakt od začátku.
2: A rodina tě podporovala?
3: Jo.
2: Pojďme skočit na Czech Fashion Week. Mm-hmm. To je taková velká událost tady u nás v Čechách. Ty ses tam dostala víckrát. Jaká je atmosféra v zákulisí?
3: Já bych to pojmenovala asi takovým radostným stresem. Všichni se těšíme, ale všichni máme trošku nervy. Takže, ale já to mám hrozně ráda, tu atmosféru. Holky jsou hrozně fajn a vlastně všichni ty lidi, kteří se na tom podílejí a bez kterých by to nešlo, fotografové, technici, pan choreograf, samozřejmě teda pan ředitel, který se vždycky snaží, aby jsme tam měli maximální pohodlí. Takže já to mám moc ráda i právě vlastně kvůli té atmosféře.
2: Máš trému nebo nemáš trému?
3: No mám strašnou trému samozřejmě, ale pak mám z toho vždycky obrovskou radost.
2: A zlepšovalo se to tím, jak už to byla potom druhá a třetí?
3: Jo, to si myslím, že jo. Protože úplně ze začátku jsem vždycky brečela, tak to už teď nebrečím.
2: Brečela?
3: Nebo takhle, samozřejmě, že brečím, ale ne, jako hrůzou.
2: Že to nedopadne?
3: No, jakože se to nebude lidem líbit, že se to nebude prodávat, že to bude blbý, že nám nevyjde ta hudba, že nevyjde tady tenhle model, že se někdo nestačí převlíct, to je tisíc věcí, jo. Já to mám vždycky rozkreslený, šíleně, úplně neskutečně, mě v tom pomáhá moje sestra. Vůbec se to bez ní nedovedu představit. Já mám hrozně ráda seznamy, já si furt dělám seznamy všeho, takže třeba na ten Czech Fashion Week je nekonečné množství seznamů, rozkresů, pořadí modelů, pořadí doplňků, pořadí bot, pořadí všech věcí, které mám zbalit, jako jo, to je úplně šílený.
2: Ale určitě se ne vždycky všechno povede dle toho seznamu a plánu.
3: No, ano, jednou jsem takhle zapomněla celý balení, jeden ten pytel s tím oblečením, nebo ty vaky s tím oblečením, že jo, tak jsme se vraceli proto se sestrou, ale bylo dost času naštěstí, no.
2: A byl někdy nějaký trapas nebo horor přímo na pódiu?
3: Ne. Musím říct, že vlastně ty holky jsou nesmírně profesionální, že se to vždycky myslím fakt povedlo skvěle a myslím si, že ta obrovská příprava, kterou jsme tomu věnovali, tak si troufám říct, že snad na tom vidět, že mě na tom fakt záleží, aby to bylo trošku i vlastně takový divadelní představení, aby k tomu byla fantastická hudba a opět jsme u těch emocí, aby to v divácích něco vyvolávalo. Že si myslím, že ta moda nemusí být jen povrchní, že si u toho můžou lidi fakt něco prožít.
2: Už jsi zmínila svoji sestru. Já vím, že ona je jednou z svých modelek, takže ti tedy pomáhá možná s přípravami, nebo nevím, co všechno dělá, ale rozhodně je modelkou. Jak se vám spolupracuje?
3: No úplně fantasticky. Jako moje sestra je úžasná, úžasná. A ona hlavně je vystudovaná právnička.
2: Právnička?
3: Ano, moje sestra je právnička. Ona je sice krásná jako modelka, ale je to právnička. A pracuje v oblasti trestního práva. Ale ona má úžasný umělecký talent, takže já jí vždycky říkám, že kdyby chudák nebyla tak chytrá, tak mohla taky dělat modní návrhářku.
2: Ale to by vás bylo moc, dvě v jedné rodině.
3: No, ne, jako je segra je opravdu skvělá, Míša.
2: A mně se moc líbí, že ty jsi to někdy popisovala, asi si nepamatuju tvoje slova, ale tvoje sestra má takové krásné plné tvary, že není úplně anorekticky vychrtlá modelka.
3: Ne, to není, ale to si teda myslím, že ani ty naše další modelky nejsou anorektický, že si fakt myslím, že mají všichni krásné postavy. Takže za mě ideální tvary a sestra moje mám vždycky teda velký úspěch u mužů i u žen.
2: Já jsem byla na vaší přehlídce, že si to pamatuju.
3: Takže...
2: A umí se tak hezky nosit, což by samozřejmě všechny modelky měly umět.
3: Ano, přesně, ale... tak, to mám na ní taky ráda a vím, že to vždycky moc hezky předvede všechno.
2: Jaké to pro tebe je pohybovat se v tak ohromné konkurenci? Protože ta doba je vlastně zrovna, co se týká modního průmyslu, čím dál náročnější, bych řekla. Jak to zvládáš? A ono se to může zdát takové líbivé, já jsem modní návrhářka, hodně slečen se chce stát modní návrhářkou. Je to řehole?
3: Jako je to těžký, no. Zároveň jako nechci tady fňukat, protože mě do toho nikdo nenutil a nedělám v kamenolomu, že jo? Takže tady nemám co pričet, že to je těžký. Myslím si, že asi každá práce má části, které jsou prostě příšerné a pak jsou části, které jsou nádherné a kvůli tomu to člověk dělá. A myslím si, že tohle je stejný. Že je to někdy těžký, ale zase ta radost, která je potom je, když to zrovna jde dobře, tak to vyváží. No. Teď nevím, jestli jsem to řekla dostatečně dobře.
2: Jo, já to
3: úplně
2: rozumím. Prostě
3: ale
2: to je nabíjející
3: potom. Konkurence, takhle, tak bych řekla, že já mám jednu fakt obrovskou výhodu. A to je to, že to, co dělám, já fakt nedělá nikdo. Jako tu moji malbu ani nejde úplně dobře skopírovat a že se o to snažilo hodně lidí. Takže v tomhletom já se cítím hodně jistě, protože prostě vím, že tohle dělám jediná takovýmhle způsobem. A že mám svůj rukopis, protože si myslím, že podle toho, to je vlastně nejdůležitější, aby byl poznat rukopis.
2: Necítila ses nikdy vyhořela a takový ten pocit, že s tím fakt sekneš, že budeš dělat něco úplně jiného?
3: No, to je taky dobrá otázka. Já si myslím, že asi všichni vášniví a temperamentní lidi, jako jsem já, který teda hodně hořejí, tak pak můžou hodně schořet. To je kváta známá hláška. Ale znova, musím říct, jo, nechci fňukat a fakt vím, že to mají všichni. Opravdu ve svém okolí málo kdo má práci, která by pořád byla jenom fantastická. A takže já bych řekla, že to je součást života, že prostě někdy to jde hůř, ale že je vlastně důležitý hlavně jít dál. To zní jako děsný kliše, ale je to pravda. Nestrácet naději, zkoušet to znova a mít taky ty kotvy jinde, než je jenom ta práce. To teda především. A
2: kde
3: to je
2: máš ty
3: pro mě rozhodně ta rodina.
2: Rodina, tak rodině se ještě určitě dostaneme. Ještě bych se chtěla zastavit u té třeba modní přehlídky, dejme tomu, když máš nějakou významnou, samozřejmě nemáš tam Czech Fashion Week, ale jak hodně musíš pracovat na té kolekci?
3: No hodně. Opravdu
2: hodně.
3: A co
2: to znamená?
3: No... Tak já ty kolekce většinou dělám půl roku předem, protože tím, že je většina ručně malovaná, nebo teda teď už dělám i ty tisky, ale když jsem třeba začínala a všechno bylo ručně malované, tak to bylo jako neskutečné množství času. A zároveň vlastně k tomu člověk musí dělat i ty zakázky, aby fungoval ten biznis. Protože tohle nejsou zakázky, že jo? To děláte na svoji propagaci. Takže to je jako samozřejmě veliká investice, časová i finanční, i jako energetická. Ale musím říct, že se to vlastně vždycky vrátilo. To úsilí.
2: Jak moc jsou ty modely, které předvádíte na přehlídce nositelné pro takovou tu normální ženu?
3: Chápu. No, ono s to většinou je to tak, že mi třeba zákaznice ukáže konkrétně, co se jí líbilo, ale že by to chtěla teda ve své velikosti a třeba v trošku střízlivějším podání. Že tam byl třeba krásný detail draka, takže by chtěla draka, ale aby nebyl tak velký, aby byl někde, že se vlastně inspirujou tím, a takže se to už je znova jakoby víc na míru.
2: V noční mikrofonu si stále povídáme s Anou Tejklovou.

0: Noční mikrofóru na dvojice máme ještě pár minut módní návrhářku a malířku Anu Tejklovou. Aničko, to mě zaujalo, jak jsi zmínila, že tvojí kotvou je rodina. A já vím, že ty jsi taková nadšená maminka. Co pro tebe rodina znamená?
1: No, já myslím, že úplně všechno.
0: A k té mamince, protože ty vždycky mluvíš krásně o své rodině a o svých dětech. A říkala jsi mi, že mateřství je pro tebe takovou stálou celoživotní inspirací. Mm-hmm. V čem? Jak bys to popsala?
1: No, vlastně úplně už od toho začátku, protože mý synové jsou velký, už teď jim 18 a 15, tak nejsou žádný děti, ale vlastně od začátku mám pocit, že tím, že pro ty děti člověk udělá víc než pro sebe, tak i sám sobě dá řád prostě líp a zdravějící, chodí víc ven, celkově se chová líp, snaží se být příkladem, že jo, takže na sobě nějakým způsobem pracuje. A co mně třeba přišlo úplně nádherný, že s těma dětma člověk celý svět objevuje znova. Prostě každý brouček, každý lísteček, že jo, to je tak jako krásný. A ty děti mají tolik radosti v sobě, tolik takového světla, že když se na to člověk napojí, tak to je tak něco nádherného. A mě to dalo tolik inspirace a mám pocit, že jsem vlastně i v téhle době možná tvořila možná vůbec úplně nejlepší věci, protože to bylo plný tady tohohle, z toho jejich světla.
0: Objevuješ s nimi i teď, když jsou starší?
1: Určitě. Já je zbožňuju, máme moc dobrý vztahy, opravdu skvělý vztahy a za to jsem úplně nejvíc vděčná ze všeho, jo, protože jsem vždycky měla za to, že ty pubertáci, že jsou jako problémy, že se to tak vždycky říkalo, ale opravdu jsem vděčná za skvělý vztahy s mýma synama.
0: Co si myslíš o roli ženy ve společnosti?
1: No, já si myslím, že role nás všech, tedy mužů i žen, by měla být právě to se snažit být co nejlepším člověkem, což je teda program na celý život, že jo, protože se to nevždy třeba daří. A já musím říct, že vlastně tak, jak jsem o tom teď mluvila, pro mě v mém životě byla skutečně největší změna opravdu to mateřství. Že mě to nejvíc změnilo. Takže já jsem se v tom asi hodně našla a no, přemýšlím, co bych k tomu ještě dál řekla. Jako takhle, to je široké téma a já se necítím povolaná mluvit za všechny ženy, protože vlastně taky nemám ráda, když za mě někdo mluví, takže já můžu mluvit jako za sebe, jak to vlastně vnímám já asi, no.
0: Ale já vím, že ty se dokážeš hezky rozvášnit celkově no. A na téma postavení ženy ve společnosti.
1: No právě, taky. Proto jsem se bála, abych jako něco...
0: Ty se trochu krotíš radši.
1: Já se trošku krotím, protože by to bylo tak na 3 hodiny, že jo, tak můžeme dělat příště rozhovor.
0: Tak já ti dám konkrétnější otázku, co si myslíš o dnešním tlaku na výkon. Trošku jsme to tedy, trošku jsme z toho dotkli u těch komiksů.
1: No, já si myslím, že ten tlak na výkon rozhodně zažíváme všichni obrovský. A myslím si, a k tomu se vlastně můžu vrátit k té tvé předchozí otázce, myslím si, že ty ženy to prostě zvládají hůř, protože si myslím, že na to nejsme stavěné. Prostě nejsme. A je to vlastně i vidět, co jsem četla statistiky, že jsou ženy prostě víc nespokojené. A já si osobně vlastně, muži jsou prostě výkonnější, tak to je. I jako fyzicky, i vlastně třeba psychicky v té práci, jo, že vydrží prostě 13 hodin pracovat ten muž. Ta žena pochopitelně tohleto nedá. A já si myslím, že bychom to po sobě neměli chtít. A byla bych ráda, aby ta společnost tohle po nás nechtěla. Opravdu bych byla ráda. Protože to ubíjí tu ženskost. Myslím si, že to tu ženskost žere zaživa, doslova, ten tlak na ten výkon.
0: To je přirovnání, že zaživa.
1: No, já si myslím, že jo, protože vlastně i jako říkám, bojím se trošku se pouštět víc do těchto věcí, protože nejsem odborník, ale když to skutečně vezmeme technicky přes ty statistiky, tak těch nemocí žen je čím dál víc.
0: Takže nějaký... A ty někdy taky pracuješ hodně a vlastně si ten tlak na výkon vytváříš sama.
1: Určitě, určitě. Já určitě nemám co nikoho mentorovat, protože já mám taky problém. Já jsem si toho naprosto vědomá, že já taky tohleto řeším, jako všichni okolo mě.
0: Když máš ale nějakou tu velkou přehlídku za sebou, nebo máš zrovna hodně zakázek a pak máš třeba klidnější období, jakým způsobem relaxuješ?
1: Já se strašně ráda hejbu, já miluju tanec. My se ze sestrou jdem vytancovat. To je pro mě úplně největší blaho na světě, že můžeme jít tancovat. Takže já se vyřádím, vytancuju a úplně jsem šťastná.
0: Někam na diskotéku, nebo do baru, nebo kam chodíte tancovat?
1: No, tak nebudu říkat názvy zase.
0: Ne, neříkej.
1: Ale to mě dělá teda obrovskou radost. No. Takže tohle a potom cvičení, určitě chození. No a takový jako radování se ze života.
0: Ty působíš radostně a máš někdy taky třeba depresi nebo splín nebo nostalgickou náladu nějakou?
1: No, já myslím, že právě takový lidi, kteří takhle působí radostně a temperamentně, tak občas zažívají pravý opak, takže rozhodně.
0: I ty to znáš, tyhle polohy. A co ti pak pomáhá se z těch poloh dostat zase do těch radostných? Zase ten pohyb a tanec.
1: No, já si myslím, že to má takovou jako fénixovou strukturu. Prostě, že už to tak beru, že to je součást života, spíše srandovní, že v té lepší části toho strašně moc rozjedu, navymýšlím, jako úplně jako úžasný, všemu věřím, že dotáhnu a potom, když mi začne být špatně, tak jsem zděšená, co jsem zase všechno napáchala, co jsem slíbila a pak to prostě musím udělat, že no, takže to je ono.
0: Pomaličku se blížíme k závěru, tak si říkám, jestli máš nějaký vzkaz pro naše posluchače, nebo nějaké moudro.
1: No tak mohla bych udělat trošku Daniela Nekonečního, že jo, že teda všem posílám tu krásu, radost a energii.
0: A ještě mi řekni, na co se těšíš v nejbližší době.
1: Na co já se těším? No teď se těším domů na ty kluky.
0: A ty už možná spí, takhle pozdě. Aničko, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří,
1: děkuju.
0: Ať se ti všechno vede k tvé velké děkuju. Spokojenosti. Milí posluchači, vám děkujeme moc za vaši pozornost a od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čuekos i náš dnešní milý host Anna Tejklová. Vše dobré a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Doulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorál.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
5: Radioservis představuje
6: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

po nočním mikroforu. Rozhodně nechoďte ještě spát, máme pro vás noční proud. Společně překročíme hranice mezi úterým a středou. Ještě dnes bude řeč o festivalu Klášterecké hudební prameny a o koncertu Sarah Brightman v Česku. Hudební události jsou o sebe vzdálené 4 měsíce. Letní festival proběhne v červenci a vánoční show Sarah Brightman na konci listopadu. Příjemnou noc dvojkou.

Klášterecké hudební prameny, tak to je trochu jiný festival, a nejen místem, ale také dramaturgií. Festival promění mezi 14. a 18. červencem prostory zámku v Klášterci nad Ohří v kouzelné místo letní hudební večeru. Letos půjde už o 22. ročník. Oblíbená kulturní událost severozápadních Čech propojuje špičkovou klasickou hudbu, filmové melodie, muzikál, crossover i pop music. Hudba má nádhernou schopnost spojovat lidi, místa i vzpomínky. Když se během letního večera rozední nádvořím zámku tóny hudby, vznikají chvíle, na které se nezapomíná. To říká umělecký ředitel festivalu Jaroslav Svěcený.

0: Zpěvačka Leny, jedna z mnoha účinkujících na festivalu Klášterecké hudební prameny. Leny ovládne zámecké nádvoří 15. července. Festival nabídne klasickou hudbu minulých století vedle slavných filmových melodií, slavných operních a operetních árií, pop a navíc i world music legendární slovenské kapely Cigánský Diabli. Akce citlivě spojuje klasiku world a ethno music, pop i virtuózní improvizace. Prostě trochu jiný festival v nádherném prostředí zámku v Klášterci nad Ohří.
1: Posloucháte Noční proud.
2: Dnes s Jitkou Benešovou.

Jsme na začátku festivalové sezóny. Minulý víkend proběhl legendární festival Mezi ploty. Existuje už od roku 1992. Přesto není od věci naplánovat si v diáři už teď vánoční koncert. Co takhle dát si zimní Sarah Brightman? Světová diva přiletí do Prahy 26. listopadu. Pražské O2 aréně uvede vánoční show Le Winter Symphony. Legendární sopranistka se k nám vrátí po několika letech. Pražský koncert je součástí jejího evropského turné. Kromě toho se ví, že zpěvačka má k Praze velmi osobní vztah a ráda se do našeho hlavního města vrací. Nedávno v jednom z rozhovorů zavzpomínala na zásadní moment své kariéry duet Time to Say Goodbye s Andreou Bocellim. Vyšel před 30 lety a o rok později než originální verze Conte Partiro s Andreou samotným. Duet se následně stal celosvětovým fenoménem a dodnes patří k nejikoničtějším skladbám jejího repertoáru.

Ještě 4 minuty a budeme na konci úterý 2. června. Po půlnočních zprávách přejde do nočního proudu návštěva písničkář Michal Horák. Na desce Jsem asi boomer zvolil Michal cestu spolupráce s umělci, které má rád a které obdivuje. Vznikly tak skladby s Raduzou Katem ze skupiny Pragounion nebo single Ona to ví s kapelou Vypsaná fixa. Držitel ceny Legenda nočního proudu tentokrát dopřál dokonce svým nahrávkám i vinyl.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. Ukrajinská města odklízejí trosky po masivním ruském útoku na obytné čtvrti. Tenista Menšík postoupil na French Open do semifinále, porazil Fonseku z Brazílie. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem má stát postupně vyplácet 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
2: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jednat.
3: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1. 1. 27.
2: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
4: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
2: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Po návratu z mise v Kongu skončil jeden z českých vojáků v izolaci. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu armáda i ministr obrany. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Její příznaky ale hospitalizovaný muž nemá. Ve specializovaném centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku je preventivně.
5: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek, nebyl ani v kontaktu s žádným nakaženým. Podle armády jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země, říká mluvčí Zdeňka Sobarňa Košvancová.
6: První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem, to je důvod, proč tam voják stává trochu déle. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
5: V izolaci v pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky se u něj pořád neobjevili. Doplňuje mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
7: Nadále pokračuje jeho izolace, která bude zhruba trvat ještě týden.
5: Kvůli aktuální epidemii v Kongu podle Světové zdravotnické organizace zemřelo 48 lidí. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Generální stávku vyhlásili na dnešek odbory v Portugalsku. Zavřené zůstanou školy a nemocnice poskytnou jen nezbytnou péči. Nevyjede ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
9: Máme prozatím zrušený a jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
10: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 dnes začne projednávat kauzu údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti kvůli dvěma billboardům v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024.
11: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Armáda bude nabírat víc vojáků. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD upravil armádní koncepci, jak chtěl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Zuny je reálné, aby česká armáda přijala víc profesionálů, řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
12: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálů. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
1: Podle Jaromíra Zuny letos česká armáda nabere rekordní počet nových vojáků. Celý rozhovor s ministrem obrany uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Nejinspirativnější pedagoškou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
13: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
14: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
15: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
14: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její desetileté historii. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na pařížské Antuce porazil Brazilce Fonseku ve třech setech. V pátek na Roland Garros vyzve světovou trojku Němce Zvereva. A ve Spojených státech rozehrají hokejisté Caroliny a Vegas v finále playoff NHL. V sérii o Stanleyův pohár se představí jediný Čech Tomáš Hertl. Útočník Vegas už jednou finále prohrál, teď chce Hertl uspět.
16: Už je to 10 let, to je pořádná doba, když jste mladší, očekáváte, že si finále znovu zahrajete. V průběhu kariéry vám ale dojde, jak je to každým rokem těžší a těžší. Proto si to chci užít. Nikdy nevíte, kdy budete mít znovu šanci. My ji teď máme a chceme ji využít.
1: Úvodní zápas finálové série začne za 2 hodiny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D10 za Hlavencem a omezení na Pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Hlavenec. Na 15. kilometru zastavil kamion, který částečně zasahuje do pravého pruhu.
18: Odstavený kamion na blikačky jako plynulost, naprosto v pohodě, jenom dávají řidiči pozor.
17: Na D1 z Brna do Kroměříže je podobná situace za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 238 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje mezi tunely. Na 10. kilometru silničáři mění směrové sloupky. Zabírají pravý pruh, je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov a budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky. Kránu na severovýchodě přibývání oblačnosti. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Paranoid.
19: 10 minut je středa 3. června, na dvojce pokračuje noční proud. První hodinu nového dne budeme ve společnosti Michala Horáka. Michal je boomer, ale rozhodně ne pověrčivý. Jeho čtvrté album vyšlo v pátek 13. března, je na něm 13 tracků a oficiálně ho pokřtí ve Fóru Karlín v pátek 13. listopadu. Příjemnou noc dvojkou.
0: Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Seniár Spyro poprvé v nočním proudu a rozhodně ne poprvé Michal Horák. Michale, vítejte.
1: Děkuji za pozvání. Přeje se tady hezký večer nebo dobrou noc? Nebo...
0: Vyberte si.
1: Tak přeju dobrou noc a po případě hezký večer, po případě dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Já díky, že jste ho přijal. Vaše čtvrté album vyšlo 13. března, pokřtíte ho na svém zatím největším solovém koncertu ve Fóru Karlín 13. listopadu a je na něm 13 tracků. Tak neměla by se ta deska místo Sem asi Boomer jmenovat Pátek 13.
1: No, vy si děláte legraci, ale vlastně jsem tak původně měla jmenovat dokonce. Ale mě to potom, když jsem volil název té desky, nepřišlo úplně patřičný, protože ty písničky tam jako nejsou spojený s nějakým nešťastným, nějakou
0: a
1: nešťastnou konotací.
0: A někdo by si to mohl spojovat s nešťastným, s neštěstím, řekněme, v uvozovkách.
1: No, tak Pátek 13. je proslulý jako nešťastný den, takže nicméně prostě ta tendence tam byla to propojit, ale musel by se třeba napsat ještě nějaký jako track Pátek 13., aby to dávalo jako smysl a tak. A nějak se to nerodilo, bylo to pak takový na sílu a deska
0: Jsem asi boomer k vám stejně sedí.
1: No, tak to jako popisuje to tu desku trochu líp.
0: Tak na druhou stranu, ale boomerem v 28 je to, řekněme, jen pocit. Není to náhodou trochu brzy?
1: No, je to samozřejmě trochu nadsázka, ale je to spíš o tom, že v té písnice Jsem asi boomer zpívám o tom, že člověk, když se snaží chytat trendy, tak to vlastně kolikrát není úplně účinný a že je možná výhodnější si počkat, až bude cool a in tak, jak zrovna je. A je to hodně spojený s tou tvorbou, protože myslím si, že je i třeba ze stran různě jako vydavatelství a takových těch jako toho obchodního spektra je taky trochu tlak na to se držet nějakých trendů, ale ono ve výsledku vždycky ta písnička a obecně jakýkoliv umění funguje nejlíp, když se dělá od srdce, tak jak to člověk cítí.
0: A nenutí se ten interpret a autor do něčeho, co necítí.
1: Je to tak.
0: Tak ale na druhou stranu, vy evidentně držíte prst na tepu doby, třeba slovo skibidy. Máte v jedné písničce ve dvou nahrávkách vlastně jednou jako titulek. Těch důkazů by se tam našlo daleko víc. Michale, je to vaše čtvrtá deska, 4 alba, 4 etapy. Jak byste vlastně tu nejnovější čtvrtou zatím poslední charakterizoval?
1: No, tahle deska je skutečně takový můj splněný sen z hlediska těch spoluprací na těch písničkách. Já jsem si říkal, že chci jednou udělat desku, na který budu mít Kata z Prague Union, Radúzu, jakožto zástupce folkového světa, naprosto legendu, a Vypsanou Fixu. Prostě kolegy tady z východních Čech. A přijde mi to vlastně tak jako velmi multižánrový, že jsem si dal jakožto takovou výzvu to zkrátka udělat tak, aby to dávalo smysl navzdory té multižánrovosti a troufám si říct, že se to povedlo. Plus všechny tyhle autory jako neuvěřitelně respektuju, vyrost jsem na nich kolikrát.
0: A interprety.
1: Ano,
0: a rád poslouchal.
1: Ano. A byla to velká škola s nima vlastně tvořit, takže jsem za to velmi vděčný a splnil jsem si sem
0: tohle desku. Další zkušenosti a další nápady a náměty. Já ještě dodám, že album se dá říct je víc kytarové než klavírní. Mám pravdu? Já to aspoň tak vnímám.
1: Jo, no teď, to bych se nad tím musel asi vlastně zamyslet, ale je jako když pojedu písničku po písničce, tak kytarových tam bude asi víc než těch klavírních, to máte pravdu. Ale nikdy jsem se na těm nezamýšlel.
0: No, že byste takhle se vzal klavíru, to ne.
1: Ne, to určitě nemyslím, ne.
0: Ale těch kytar je tam víc než v minulosti.
1: No, je to možný. Vlastně ani jsem si to doteď nevšim. No, to je zajímavý.
0: Tak já jsem pečlivě poslouchala, no, zřejmě pečlivěji, velmi, než vy svou vlastní desku. Michal Horák na dvojce v nočním proudu.
2: Údajně jsem Gen Z, ale cítím se jak, kdybych měl 2 roky k penzi a vysoký tlak z toho, že ujel mi vlak, že nevím, co je delulu. Pustím si Beatles, no a jsem za dědulu. Nejsem cool, já nejsem in, už lámu hůl, už nemám splín, já nejsem cool.

0: Boomer.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo? My jsme si mysleli, že to je kulečník. No tak tam vlezem. Bylo nám teda divný, že po nás tý vstupný, jo? No a normálně hledáme ty koule. Počkej, počkej. A on tam, Michal Horák, hrál, ale ne jako...
2: Michal Horák v nočním proudu a osobně ve studiu. Na stole jeho čtvrté album Jsem asi boomer. Hlas Pavly Tomicové jsem poznala, ale původ a důvod toho textu mi nějak unik. Tak Michale, pro nás hloupější bych prosila o vysvětlení.
0: To bych určitě neřekl, že to je něco, co nepoznají hloupí lidé, to v žádném případě. No Pavla Tomicová, jestli se teda ptáte na to, kde se tam vzala, tak...
2: Přesně tak.
0: Tak s Pavlou Tomicovou se známe dlouhý roky a ona je, řekl bych, takovou jaksi patronkou mých písniček už od začátku, protože mě jako poslouchá moje písničky už od dob mýho Gimplu, kdy jsem je skládal. Já jsem chodil vlastně na Gimpl s jejím synem Adamem. A tak jsem si ji vzal do klipu několikrát a prostě jsme jako
2: tak
0: kamarádi.
2: To není náhoda, že se tam objevil.
0: Ano, no. A hlavně tady to, tak to je fráze, nebo to je geniální, legendární hláška ze Snowboardiáku, kdy ona
2: to
0: tam...
2: To se přiznám, bych nepoznala, nejsem filmoznalec.
0: No tohle to je právě pro ty fanšmekry. My jsme tam tak jako dali, že kdo to pozná, tak se zatetelí, protože to je úplně skvělá scéna, kdy ona tam vleze s tím mladýmu Mádlovi a Kotkovi, jako si tam snaží dělat takovou party prostě, kde chtějí zbalit takový holky a tady ta vlastně ženská ve středním věku Pavla Tomicová jim tam vleze a celý jim to prostě tam tak jako nabourává, protože je prostě úplně mimo. A přišlo mě to jaksi takový adekvátní k tomu boomerovství. No, takže jsem moc rád, že na to Pavla kejvla a Pavla je skvělá.
2: A povedlo se, určitě. Velmi sympatická herečka. Přes Pavlu Tomicovou jsme se dostali k hostujícím umělcům na vaší desce, která má od konce května dokonce i vinylovou podobu. Michale, můžete si doma přehrát? Máte gramofon?
0: No.
2: Jako boomer byste měl mít gramofon.
0: Plánuju si ho teďka pořídit. Já jsem k Vánocům koupil našim gramofon a jsem si tak jako chtěl vyzkoušet, jestli bude dobrý a že bych si koupil sobě ten samej a hodlám to udělat. Ale poslouchal jsem tu desku samozřejmě na tom gramci, co jsem koupil našim a znělo to skvěle. Já prostě mám LPčka hrozně rád a já jsem měl teda celý život po rodičích, tak jsem měl takovou jako hi-fi věž, kde se normálně dali přehrávat i LPčka, ale asi před 2 lety se to tam jakoby rozbilo, tak už jsem se tam neposlouchal.
2: Životnost skončila.
0: No, bohužel asi jo, ale skutečně jsem vyrost na poslechu LPček, takže mám k tomu velký vztah a jsem hrdým otcem téhle poslední desky.
2: Kazeta nebude magnetofonová, to vás neláká. To je bizár trochu.
0: No, já myslím, že kazety teda vůbec jako nikdo neposlouchá už dneska. To LP se jako hodně vrací a to ty lidi mají rádi. Ale kazety, to se obávám, že...
2: Jsem právě objevila, že jsem tam někdo takovou raritu jako jo. Vtípek realizuje.
0: Tak třeba se to
2: vrátí.
0: Pro mě dost
2: nepochopitelná věc, tak asi technicky to zrovna...
0: Třeba se to vrátí, v tom je kouzlo těch trendů, no.
2: Je to spíš takový retroforek. Zpívající hosté jsou hodně v širokém mixu. Už jsme tady ta jména zmínili, vy jste zmínil Kato Raduza, Vypsaná fikce, Gentleman Singers ve slavných vánočních ponožkách, Slavíček, Kato. Když jste ty konkrétní songy skládal, psal, věděl jste, s kým je chcete udělat?
0: No, jak kde? Třeba ta písnička s Vypsanou fixou se stala tak, že jsem nechal proudit můzu, chyt jsem prostě nějaký nápad, vzal jsem si kytaru a napsal jsem část téhle písničky, refren a sloku vlastně. A najednou jsem si říkal, tyjo, to zní jak fixa. jakože stylem a takovou tou jako náladou, to je vlastně docela takovej ten fixý rukopis, tak já zkusím napsat Márdimu, jestli se do toho nechce napsat sloku. A my jsme se znali ještě s Mailou, kytaristou, takže vlastně přes toho jsem se seznámil s Márdim, nebo respektive my jsme se znali, ale jako skontaktovali jsme se takhle, no a vzniklo to úplně jako přirozeně. Ještě větší zásah byl třeba s Katem, kdy já jsem vlastně vytvořil nějaký základní beat a refrén a pustil jsem mu to, že na jednom takovém mejdanu, protože jeho málo kde se dá jako zastihnout jinde než na mejdanu. A jemu se to líbilo a já jsem si říkal, no tak super, tak to si třeba napíše sloku a tím to hasne, ale Katovi se to líbilo natolik, že to vlastně celý vyprodukoval, tu písničku, že udělal i ten beat, respektive vzal ten můj a udělal z toho takový ten správný Prago Union Sound a to teda pro mě taky byla velká škola, protože to bylo několik vlastně hudebních sessions, co jsme měli u něj ve studiu v legendární strojovně a tam jsem uviděl pod ruce, jak vzniká tady ta moje oblíbená hudba Prago Union v podstatě, takže to bylo krásný, no.
2: Se poslechneme, Michale, teďko výsledek. Někdy boomer, jindy od vás a taky rap Michal a Kata.

0: Billy.
1: Posloucháte Noční proud.
2: Dnes s Jitkou Benešovou.
3: Je právě teď půl jedné, na dvojce posloucháte Noční proud, ale hlavně s Michalem Horákem hlavní roli. Michale, pojďme k textům, to je vaše silná stránka, hlavně důležitá stránka tvorby. Píšete si všechno sám, kromě tady jste zmiňoval Márdy si napsal sloku, Kato si napsal sloku.
4: Mm-hmm. Jo, všechno si píšu sám. A jediný teda, co tak na téhle poslední desce jsem popustil uzdu teda tady textařům, kterým bych si nedovolil v životě napsat něco, co by sami nevytvořili. A naopak jsem se těšil na to, co oni přinesou do té mojí tvorby.
3: A je to pravda.
4: Říkám, je to pravda.
3: Hlavním zdrojem inspirace je pro vás spíš život kolem vás a nebo fantazie?
4: No,
3: co převažuje?
4: Jako určitě převažuje ten život, protože mně se nejlíp píše o věcech, se kterýma se dokážu stotožnit a nebo jsem je prožil.
3: Ale ta největší legrace se opravdu stává.
4: No, jasně. No, takový ty, já teda ještě miluju příběhy, co se ke mně dostanou, který, když jsou dostatečně jako vtipný nebo bizarní nebo zajímavý, tak já o nich potom píšu písničky. A to se často děje třeba u nás na vesnici, protože táta mu je starosta.
3: Jsem se začínal, hejte to.
4: No jasně, to je třeba ono. I když hejte to, to je zrovna historka, která se ke mně dostala trochu odinut, ale z vesnice máme prostě historku, třeba písnička Blaženo, ta je na druhém albu a to je o tom, jak prostě tam u nás na vesnici byl takový palouk, kam báby z kolchozu chodili šmírovat zaparkovaný auta, protože tam vždycky vlastně jezdili jako milenci prostě jako provádět prostě tady svoje biznisy a báby je tam chodili šmírovat a jednou tam vzali nějakou novou, která to ještě neznala a ta se úplně pohoršila, že jako půjde vyhubovat a strčila do otevřeného okýnka hlavu a začala tam na ně řvát, co si to představujou. A ten chlapík, co v tom autě byl s tou holkou, tak nelenil a stáhnul okýnko a skřípí tam hlavu a řekl, tak ty bábo zvědavá, teď to dokoukáš za trest. No a to mě třeba přijde tak geniální historka, že jsem o tom napsal písničku a
3: věřím, že se to klidně mohlo stát.

0: No to se
1: stalo. Protože největší fóry píše život.
0: Ano, ano.
2: K těm textům, tam najdeme ponožky, kakao a docela dost alkoholu, pivo, whisky, vodka. Všechno v těch textech je. Co vám, Michala, chutná nejvíc?
0: No, jako čím jsem starší, tak tím mě víc chutná kakao, samozřejmě. Ale ta písnička Kakao, kterou teda mám společně s písničkářem Slavíčkem, takovým mladým, velmi šikovným talentem, tak...
2: Ještě mladším než...
0: Ještě mladším než... To je člověk, který na mě, už jsem zjistil, jakoby vyrost, takže už se děje to, že ovlivňuju další generace písničkářů, což je vlastně hrozně hezký.
2: No to je podsta.
0: No je to velká podsta. No každopádně ta písnička je vlastně o tom, že někdy ta společnost, nebo někdy v té společnosti je těžký si dupnout a dát si nealko, protože prostě, když ta společnost ostatní popíjí, tak se logicky očekává, že budete popíjet s nimi. A ta písnička je vlastně o tom, jak
2: kdo
0: je...
2: Kdo nepije s námi, pije proti nám.
0: No, ano, ano.
2: Ta
0: ano.
2: Filozofie.
0: No, no, no. Takže já si myslím, že zrovna to kakao si občas jako rád dám, no. Ale jako furt jsem pivář, rád chodím s kámošima na pivo.
2: Moje řeč, Tlučhořovi říkali přece už v nějaké scénce, co je nejlepší víno.
0: Pivo.
2: Které víno, ano. Pivo. Přesně no, tak. Michal Horák v Nočním proudu.

do dna vodku z minula. Už mám fotku, jak usnul jsem v hospodě na stole, takže vím, že tahle vodka může zabolet. Piju do dna whisky, vím, že je to risky,

0: Tak jsme si hezky zapískali a vysokoprocentní kakao Michala Horáka vychutnali s hostujícím Slavíčkem. Na koncerty, Michale, se nechodí na vaše koncerty jen kvůli hudbě. Přitom už několikrát jste vystoupil se symfonickým orchestrem. Vaši fanoušci totiž dobře vědí, že od vás můžou čekat téměř cokoliv. Od inteligentního humoru až po absurdní příběhy. Vy ten, který jste odvyprávěl v songu Blaženo, který jsme vzpomínali někdy, ale se dáte i na romantiku. Jak je vidět, všechen tenhle mix krásně funguje. Album Sem asi Boomer je neskutečně stylově i zvukově různorodé, bohaté. S kolika interprety vlastně jste na něm spolupracoval? Teď nemyslím hosty a producenty, ale konkrétně muzikanty.
1: No, to než bych dopočítal, vlastně třeba v první písnice Sem asi Boomer, tak tam bude klidně takových 12 muzikantů, si myslím, protože tam máme ještě dechovou sekci.
0: Já jsem si řekla 40, když jste zvyklý na ten symfoniák.
1: No, tak se symfoniákem to samozřejmě byla úplně jinačí škola, ale ne, jinak ty písničky, já se je hodně snažím dělat sám a v podstatě ty písničky často vzniknou, vlastně vždycky vzniknou nejdřív u mě ve studiu, kde já si to nahraju sám, nahraju si tam všechny nástroje, aspoň jako rámcově, a potom až jdeme do studia a podle těch mých takových představ, notiček, to tam nějak začneme dávat dokupy. A jsou to vlastně, tenhle postup je všude, kromě pár písniček na tom albu. Je to třeba ten Boomer, tak tam jsem přišel s nějakou jako představou, ale třeba ten beat hodně udělal Ondra Turták, řečený ODD, který hodně dělá třeba s Káťou Tichou.
0: A dělá třeba Atmo Music.
1: No, samozřejmě.
0: S Jakubem Děkanem.
1: Ano, legendární
0: ta parta
1: producent.
0: Liberecká, známá.
1: Sever.
0: Sever, ano. Existuje nějaký hudební styl, na který byste si netroufnul, nebo ani nechtěl troufnout?
1: No, já si upřímně nedávám žádný jako mantinely. Mně se líbí to, co říkají, myslím, že Beatles to říkali, že písnička si najde svůj styl sama, tak vždycky jdu podle toho, co potřebuje písnička. Nicméně asi nějaký metal by mi asi neseděl, protože tam cítím, že už jsem jako fyziologicky limitovaný, že můj hlas prostě tomu asi úplně neodpovídá už. Ale do nějakého toho roku a takových třeba tvrdších věcí, tak tam to jako ještě zvládám, si myslím, ale jinak je mi prostě nejpříjemnější v tom takovým měkčím folku, abych tak řekl.
0: Hezký výraz. Soft folk. 13. listopadu vás, Michale, čeká Pražské fórum Karlín. Už jsme to tady zmiňovali. A v té chvíli křest 8 měsíců starého alba. Připravujete se už teď? Bude to dosud váš největší samostatný koncert?
1: Ano. Na tom fóru Karlín už děláme v podstatě od března minulého roku. Takže
0: to je opravdu pilná příprava.
1: No. Právě dneska jsme si volali právě s produkčníma a s Honzou Steinzerfrem, se kterým vlastně spolu vymýšlíme ten hudební, jako tu hudební dramaturgii. Honza Steinzerfer, skvělý klávesák z Činasky a tak. No a
0: producent.
1: No ano, producent taky. A on se právě smál, že ještě že asi nezažil nikoho, kdo by to připravoval takhle jako dopředu. Takže my skutečně tam máme takové věci, které nechceme podcenit a děláme to zkrátka jako velmi unikátní.
0: Daří se vám zprodukovat koncert ve fóru tak, aby se na něm objevili, nechci zrovna říct všichni, ale řekněme většina hostujících interpretů na albu Sem asi Boomer?
1: No, nechci to úplně prozrazovat, ale bude jich tam dost. Chceme...
0: Tak ono se to nabízí.
1: No.
0: Samozřejmě. Dá se to očekávat. Jak to ale vlastně, teď mi napadá, řešíte na koncertech? Když tam máte nějaký duet, prostě interpreti, kteří tam nejsou, jak to řešíte v praxi?
1: No, úplně jednoduše. Řeknu lidem, že teď přijde duet, který zaspívám sám se sebou. Zaspívám ho. A většinou, nebo vždycky, to těm lidem jako nevadí, že oni si rádi poslechnou tu písničku a asi se mně v životě nestalo, že by někdo přišel a byl nějak jako zklamaný z toho, že jsem to zpíval sám za toho člověka. Ale často se taky děje, třeba teďka jsme hráli v Třemošné u Plzně a hrála po nás Vypsaná fixa, tak si Mardi zaskočil na svůj part. Je to vlastně už po druhý, co jsme ho takhle dali spolu a myslím, že spolu ještě někde takhle hrajeme s Fixou, takže vždycky, když se třeba potkáme na tom samém festivalu, tak si navzájem hostujeme a to je vlastně taky takový fajn.
0: Ono se to tak nějak dá dohromady. A které duety sám se sebou máte dokonale nacvičené? Už.
1: No už asi všechny bych řekl, teda. Dokonce i tam, kde se někdy překrývají ty hlasy, tak už jsem se s tím zvládl poprat.
0: A zvládnete třeba i Raduzu?
1: Raduzu taky. Raduza ta je zrovna, bych řekl, jako jednoduchá v tom, že ta prostě si napsala svoji sloku a pak zpíváme refrény unisono, takže tam se to zpívá velmi snadno.
0: Kam nás pozvete na svůj nejbližší koncert, na svém turné, protože jste vlastně na turné?
1: No, turné jako takový jsme teďka vlastně dojeli, jeli jsme k té desce, ale dá se říct, že moje turné nepřestává, protože nám začíná letní sezóna, takže na webu Michal Horák EU je teď a třeba, já nevím, 40-50 koncertů, který jedeme po celé republice a je tam velké množství měst a vesnic a obcí a městysů, kde hrajeme a jsou to většinou, nebo vždycky to jsou jako krásný festivaly, krásné akce, takže srdečně zvu, stavte
0: každý
1: se.
0: Každý si vybere.
1: No ano.
0: A nebude to mít ani daleko. Michale, díky za váš čas, díky za rozhovor a teď si dáme takovou zvláštní na vás písničku. Já ji říkám Romantika se šesti. Michale, díky.
1: Já děkuju, přeju dobrou noc.
2: Spávám s otevřeným oknem, zdávají se mi sny, pak spíš. Vstávám hned, jak budík řekne, ale to ty o mě dávno víš. Koukám na ty samý filmy, mám pak k nostalgii blíž. Těžko říct, už který zbyl mi, ale to ty o mě dávno víš. Ale co nevíš, že tě žeru jako svíčkovou se šesti, jako kebab ve dvě ráno, jako když mám vážně štěstí,

0: Za 8 minut 1 hudební jmeny nočního proudu ve 2. hodině středy 3. června bude vypadat asi nějak takhle. Do Česka se chystá 20-násobný držitel ceny Grammy, kytarista Pat Metheny. Skupina Rybičky 48 udělala v květnu tečku za sérií svých tradičních megakoncertů. Příští rok bude jen jeden velký narozeninový koncert ke čtvrtstoletí kapely. V pátek 5. června bude mít zpěvák Neil Horan 4. studiové album. Zpěvačka Jana Fabiánová, dcera Nadi Urbánkové, žila dlouho v zahraničí. To je ona, co našla odvahu mluvit o sexuálním obtěžování. Teď přichází s novou nahrávkou Řeka bez vody. Honza Křížek poslal do světa druhý single z alba, které vyjde na podzim. A americká skupina Maroon 5 otevřela novým singlem cestu k novému albu. Jsme rádi, že posloucháte Dvojku.
1: Posloucháte Noční proud.
2: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina s Dvojkou, nejste nikdy sami. Teď vám zrovna dělá společnost Noční proud. V Česku se hraje 20-násobný držitel Grammy Pat Metheny. Skupina Rybičky 48 připravuje narozeninový koncert u zámku Kačina. 5. června vyjde 4. album Niala Hourana. Honza Křížek plánuje albovou novinku až na podzim. Jana Fabiánová zpívá o řece Bez vody, americká skupina Maroon 5 o hrdince. Teď Harry Styles o amerických dívkách.

a noční můra sílí. Když krade zbytky síly, vymývám schované pro noci zklamané. A noční můra sílí, vracím se do chvíli.

Tento měsíc přijede do Prahy mistr kytary. 20-násobný držitel Grammy Pat Metheny k nám přiveze v rámci mezinárodního projektu One Day Jazz Festival svůj nejnovější projekt Sci-Tie. 26. června vystoupí v divadle Hibernia. V projektu spolupracuje s zajímavými talenty mladé americké jazzové generace. Poslechnout si energickou a brilantně vystavěnou formaci, ve které legendární kytarista odhaluje dosud nepozdané stránky své osobnosti, bude určitě velkým zážitkem. Na koncertě by měly dobře známá témata zaznít z Methenyho tvorby ve zcela novém pojetí. Mladí členové přinášejí energii a nové nápady a Metheny je s elegancí spojuje se svým mistrovstvím.

30 let starý song, skupina Olympic za něj dokonce získala bratislavskou liru. Nová verze s Petrem Kolářem právě teď v nočním proudu. 4 roky víc jak 60 tisíc návštěvníků, tisíce propitých hlasů, mokrých triček, obětí s cizími lidmi a spousta skvělé muziky. Taková je bilance tradičních megakoncertů Rybiček 48. Letošní ročník, který se uskutečnil v květnu, byl totiž ročník poslední. Místo pokračování kapela na příští rok oznámila jen jeden koncert. Společně s fanoušky na něm Rybičky 48 oslaví 22. května 2027 v zámeckém parku Kačina své 25. narozeniny. Nějak se netají ambicemi udělat z téhle akce událost, která nemá na domácí scéně obdoby.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

25 let, čtvrt století, to je doba, za kterou vyrostou děti, zestárnou rodiče a člověk si uvědomí, že na chvíli už znamená třeba 10 let. A právě proto se kapela Rybičky 48 rozhodla pro něco, co ještě nikdy neudělala. V roce 2027 odehraje jen jeden koncert. Žádný festivaly, žádný turné, žádný uvidíme se za týden. Jen jeden večer, jedno místo, jedno datum. 22. květen 2027. Zámecký park Kačina. Areál pojme víc lidí než největší fotbalové stadiony a kromě kapacity malebného prostředí má spoustu dalších plusů, včetně toho, že se tu není třeba ohlížet na policejní hodinu. Tak to jsem zvědavá, kolik fanoušků Rybiček na Kačinu příští rok přijede.

Je středa 3. června a do půl druhé zbývají 4 minuty. V pátek 5. června vydá zpěvák Neil Horan své čtvrté studiové album. Víme, že se bude jmenovat Dinner Party, stejně jako jeden z předchozích singlů. Bude na něm celkem 12 tracků. Teď si poslechneme zpěvákův údajně nejoblíbenější song Little More Time. Nejdražší veličina na světě je čas, nejde zastavit.

Každý z nás to občas zažívá. Chuť zastavit čas, když je mu nejlíp. Právě o tom je single A Little More Time. Kdybychom jen tak mohli stisknout pauzu, zastavit svět, ale přesto v něm žít, říká o songu zpěvák Neil Horan. Trávím spoustu času mimo domov, takže když jsem se trochu usadil, cítil jsem nutkání napsat píseň o těch malých okamžicích, ve kterých bych chtěl zůstávat. Další inspekce do nitra interpreta.

jsme Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční proud. Zpěvačka a herečka Jana Fabiánová, dcera Nadě Urbánkové, před lety našla odvahu ukázat prstem na sexuálního predátora. Ze stínu své matky už dávno vystoupila a lynč na sociálních sítích za to, že promluvila, pomalu polevuje. Nejlepší terapii na strápenou duši je prostě práce. A Jana se pustila do vlastní autorské skladby. Ta se jmenuje Řeka bez vody. Za kytarovým solem stojí Honza Ponocný.

Za 18 minut budou 2 hodiny na dvojce, posloucháte Noční prout a za chvíli českého hudebníka, který se rozhodně zaslouhuje pozornost. Zpěvák, kytarista a multiinstrumentalista Honza Křížek představil další singl z připravované desky. Dokud dejchám je osobní výpovědí o hledání smyslu v době, kdy máme téměř všechno, ale často zapomínáme na to podstatné, na vztahy a na to, pro koho a proč vlastně žijeme. Ústřední myšlenku vystihuje refrén Dokud dejchám, budu stát za tebou. Nový singl je dalším krokem Honzy směrem k albu Mosty spálíme.

Do konce nočního proudu ještě zbývá 10 minut. Část z nich bude patřit americké skupině Maroon 5. Loni vydali hitmakeri z Los Angeles album Love is Like a hned na to je dali k zverzi. Od té doby o sobě nedávali moc vědět, až do května, když šel ven single Heroin. Je návratem kapely ke zvuku, který známe ze starších hitů. Kombinace nakažlivé energie, moderní a elegantní produkce a Adamův nezaměnitelný hlas. To všechno představuje Maroon 5 v plné síle. Energická melodie, emotivní texty, jako za starých časů.

A středa 3. června za 3 minuty 2 hodiny. A to znamená jediné, ve 2.00 si můžete poslechnout reprízu pořadu Hvězdné návraty. O návrat nočního proudu se postará půl hodiny před půlnocí Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
5: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
4: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
5: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
4: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
5: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
4: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
5: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
4: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
5: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
4: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
5: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a